mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes poprvé v historii zveřejníme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český slavík umístilo 37 skupin. Některé, a těch je 9, jen jednou jedinkrát. Jsou to Arakain, Gypsy.cz, Monkey Business, Šlapeto, Tomáš Klus a cílová skupina, Traktor, Verona, Vanastovy věci a také skupina MIG 21.

Mám tady před sebou žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Během toho období se konalo 22 ročníků. Na děleném 24. a 25. místě jsou skupiny Voči a Maxim Turbulence, 23. pozice Těžkej Pokondr a na 22. pozici jsou Rybičky 48.

Na děleném 19. až 21. místě jsou tři kapely. Tři sestry, Citron a dívčí trio Black Milk. Na 18. místě je pro změnu chlapecký kvartet Lunetic, který v tomto období obdržel dokonce i bronzového českého slavíka.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Skupina Dimitry je ve výsledcích ankety Český slavík až od roku 2014 a přesto patří v tomto čtvrtstoletí k nejpopulárnějším a je na 17. pozici. Čtyři skupiny jsou na děleném 13. až 16. místě a jmenují se Support Lesbians, Slza, Buty a Mandraže.

Mandraže, tedy skupina Mandraže, Šrouby a Matice. Na místě 12. je produkt, který vymyslel skladatel a producent Peter Fider, tedy skupina Holky.

0: Skupina Holky stála v období 2000 až 2025 jednou i na stupních vítězů a má bronzového slavíka. A bronzové ocenění má z roku 2010 i skupina Nightwork, která v následujících dvou ročnících obdržela i dvě stříbrná ocenění, a to jsou třikrát stupně vítězů.
1: Are ready to baby?

0: Zdvořilý. Wow.
1: Skupina Nightwork a jejich verze slavného hitu Karla Svobody Mája. Dnes poprvé v historii projíždíme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Vznikl tím žebříček, který má na prvním místě nejpopulárnější skupinu tohoto čtvrtstoletí. Připomínám, že celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český Slavík umístilo 37 skupin a nás teď čeká 10 nejúspěšnějších. Na místě 10. je skupina Jelen.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Klidná jako voda a skupina Jelen. Ortel je 9. a 8. místo skupina Miraj. Možná jste tuhle skupinu poznali i díky hitu, který teď zazní. Nezvá.

Jedni pijí, druzí hrají, třetí k obému sklon mají, leč kdo hraje, může záhy prohrát vše a zůstat nahý, nebo zase při hře v chvatu do moci se cizích šatů. Kdo by smrti bál se tady za Bakchovy mocné vlády, ten, kdo nezávazně žije a kdo má zač, tak to pije. Nesvobodným první číši, druhou těm, co ještě dýší, na křesťany pak se pije, na toho, kdo umrlý je, potom na děvčata z města a na vojáky, čí

Pije chlapec, pije žába, pije matka, pije bába, světem hnaný štvanec pije, kdo je mlád, kdo se diví. Pije vikář, pije prelát, kdo nechce i kdo chce dělat, tenhle pije onen chlasta, číší tisíc, číší nastat.

0: nich zle jsme dřeni a jsou proto zatraceni. A my o nich zle jsme dřeni a jsou proto zatraceni.
1: Mezi 37 skupinami, které jsou ve výčtu těch, které se umístily v prvních desítkách ve sledovaném období, je i 6 skupin, které obdržely zlatého slavíka ankety Český slavík. Jsou to Divokej Bill, Kabát, Činasky, Krištof, Miraj a Lucie. Právě Lucie je 6.

století 2000 až 2025 je divoký Bill a myslím, že je na čase zveřejnit i body, takže Bill má 106 bodů a Olympic, který je čtvrtý, má 116 bodů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda, jeho Olympik, ještě jednou chtěl bych být i klukem. Zbývají tři nejpopulárnější skupiny čtvrtstoletí. Kryštof je třetí.

0: Jak se udělovaly body? Za 10. místo 1 bod, za 9. 2, za 8. 3, za 7. 4, za 6. 5, za 5. 6, za 4. místo 7 bodů, za 3. místo 8 bodů, za 2. místo 9 bodů a za 1. místo, tedy za Zlatého Slavíka, 11 bodů. Krištof na 3. pozici má 132 bodů, je to vlastně bronzový Slavík čtvrtstoletí. Stříbrného Slavíka toho období má kapela Činasky, která má o 52 bodů víc, to je dohromady 184.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

Nejpopulárnější kapela čtvrtstoletí, tedy období 2000 až 2026, má o hodně bodů více. Je to 221. Její název zní Kabát. 16 zlatých slavíků a mnoho dalších úspěchů. Kabát je absolutně nejpopulárnější skupinou tohoto století do roku 2025. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se báječně.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
3: Dámy a pánové, vážení přátelé, dovolte mi, abych vám popřál krásné, příjemné odpoledne a věřím spolu s Pavlem, že dnešní Humoriáda přispěje k příjemné, milé, krásné atmosféře.
2: Historky, scénky, písničky jsou tu k mání, k pátečnímu pousmání.
0: Humoriáda.

0: Tady je páteční humoriáda, písnička Petra Muka dozněla. Teď se dozvíme od našeho dnešního hosta Jana Přeučila, jak se má a co dělá.
1: No, mám se, Pavle, děkuji velice dobře, s mojí milovanou Evičkou užíváme si života a naplňujeme jednu krásnou myšlenku, kterou bych, jestli dovolíte, přátelé, vám všem doporučoval k zamyšlení. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
0: Ano, a pan Přeučil i tento všední, možná i volební den, dozdobil svým elegantním, nejen kloboukem, ale i motýlkem, podkakem.
1: Děkuji, no, tak to bude já se na to velice zakládám, jo, protože herec by po všech stránkách měl být elegantní, noblesní a já to herecké gentlemanství velice propaguji a mám ho velice rád.
0: Já myslím, že spousta posluchaček i posluchačů s vámi souhlasí. Tak a já vám odsouhlasím hned první výběr, kdo to bude, koho si dáme.
1: Pavle, první výběr bude uslyšíme kolegu Pavla Landovského ve scénce, kterou si jistě rádi poslechněte.
0: Místo pro reklamu japonské firmy z pořadu Tak jsem tady.
2: Pamatuji si na svou první lásku. No jak to bych, kolik je? Já tady mám hodinky, ale on taky musím o tom něco říct. Já jsem říkal, že bych chtěl hodinky, abych vlastně věděl, kdy mám udělat přestávku. Tak mi donesli hodinky, na který naprosto není vidět. Tam jsou to japonské hodinky, kde se myhají nějaký odlesky. A když jsme to studovali jsme ty hodinky, abych to viděl, kolik je hodin, tak jsme zjistili, že jsou hodinky značky Kundo. Co to? Japonsky. První láska, no tak, je to vždycky v takových chimerách, ale u mě to bylo jakou myslíte, platonickou, nebo kdo to psal, platonickou, nebo neplatonickou, že jo, platonický byly lásky hrozný, jo, to člověk jako stál někde do rána pod oknem a jenom tušil, že tam za tím oknem někdo je. Ale já jsem dobře věděl, že to tenkrát, už i tenkrát to mělo nějaké svoje velmi praktické podtexty, že jo. Ale pamatuju se, že jsem ještě nosil krátké kalhoty a chodili jsme v Pardubicích koupat s kukama. Vždycky jsme přijeli od cihelny, přeplavali jsme na druhou stranu řeky a tam byl takový sráz, tam bydleli břehule a z toho jsme skákali. A jednou jsme tam přijeli s těma 14-15 letýma kukama, že jo, a tam, v tom, kde jsme skákali, to tam ležela na dece taková starší ženská, mohlo by to už tak se 26. Pro nás to byla baba, že jo. No a samozřejmě jsme skákali a já jsem jako viděl, jsem se furt na ní koukal, taková jako ta, skákal jsem s těma kukama a teďka jsme přišli na druhý břeh, že jdeme domů, a já jsem věděl, že se musím vrátit. Tušil jsem, že se musím vrátit. Tak jsem si přišla v hodinky, říkal, kuča, ale hodinky jsme hledali, a my jedeme, a tak jsem hodinky vytáhl. Skočil jsem do vody, přeplaval jsem se zpátky. A teďka lezu z té vody, a co můžu říct, že 14, 15 roku. Tak jsem vylez a začal jsem skákat. Jednou už jsem byl omlácený, už jsem dělal 20 nějakých placáků. A vždycky jsem říkal, teď ti to řeknu. A zase jsem vylez, došel jsem k té dece, kde ona si takhle něco četla a zase prásk do vody, já už jsem neviděl. A najednou vylezu a mě napad, 15. nápad, prostě jako jsem vylez vody a začal jsem skákat a vyklepávat si vodu z ucha. A pak jsem nějakým způsobem vykoktal tý dospělý ženský, jsem řekl, co to čtete? A ona jako to otočila a řekla, co čte. A já jsem si takhle set a furt jsem se na ní koukal, jak na obrázek svatý. A ona takhle opřený kolo měla okřu jakého niklovaného Holanděna, ten mě taky zajímal strašně. No a najednou říká, tak mládenče, já půjdu domů. A začala se prostě nějak převlíkat, jak to ženský dělají pod tou řekou, že jo, takhle si dělala nějakou řeku a tam. A teďka asi to udělala na schvál, že jo. Jak si to takhle povolila, tak já jsem prostě uviděl, že jo, a vrch jsem se na ní prostě jak vrah z Vilnosti, že jo. Kdy mě ta ženská nepomohla, tak se...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Pavel Landovský, můžete mít jeho, anebo Jiřího Suchého. Hmm. Pane Přeučile, s kým z nich jste se poznal víc?
1: No, já jsem Pavla Landovského pochopitelně také poznal, ale velice si vážím Jiřího Suchého a mám na něj krásnou vzpomínku, která mě hladí po srdci. A to je taková, jestli dovolíte, Pavle, v 60. letech, když jsem vstoupil do angažmá do divadla na Zábradlí, vznikala tam Činohra vedle pantomimy Ladislava Fialky. No a tu Činohru pomáhal zakladat Jiří Suchý. A první hra, kterou připravovali, se jmenovala Smutné Vánoce. Byla tam Ljuba Hermanová a řada dalších kolegů. Ivan Vyskočil a řada dalších kolegů. A potěšilo mě, když asi za 3 nebo za 4 neděle jsem potkal Jiřího Suchýho, říkal: Přeučko, v těch Smutných Vánocích jste byl velmi dobrý. A to mě velice potěšilo a mám z toho velkou radost.
0: Koho by to nepotěšilo, tato slova od klasika. Takže Pavel Landovský, anebo zmiňovaný Jiří Suchý. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900. A teď se pohladíme jednou z písní Hany Hegerové, doslova s Fialkami.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně,

lyckas. Ja, den är. Man var uppe nå uppe i Alec. Man var uppe nå uppe i Alec. Man var uppe nå uppe i Alovi. Postupně se všem zalíbilo, u dice písní zvlášť šlilo, s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: počasí. Však do dnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete hlasovat, jestli chcete Pavla Landovského nebo Jiřího Suchého. Kdo je tam? Dobrý den.
3: Tady je Marta, zdraví pana Honzu Přeučila.
4: Děkuji.
3: Jak se daří, pane Honziku?
4: Děkuji, daří se mi skvěle, s Evičkou ohromně.
3: No, tak až vám to vydrží do konce života.
2: Do nekonečna,
3: zdravím
2: dobře.
3: Zdravím taky Pavla Kučeru.
2: Zdravím.
3: A já bych dala asi Ačko a mějte se všichni hezky, ahoj.
2: Naslyšenou.
4: Vy také, Marti.
2: Asi Ačko, určitě Ačko máme zapsáno od Marty a jdeme dál. Kdo tam?
5: Dobré odpoledne, Pavle, zdravím vás, že mám Přeučila, já bych
4: děkuji.
5: Dal na něj, chtěl bych taky pana Suchého.
2: Děkuji, máme zapsáno, děkujeme, naslyšenou.
5: Já děkuju a starou.
4: Mějte se krásně.
2: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, pane Pavle, a zdravím vás a vašeho vzácného hosta, pana Přeučila.
4: Děkuji.
6: Pozdravujte vaši milovanou Evinku.
4: Děkuji, dvakrát.
6: Nemáte zač. A já bych dala pana Suchého.
4: Ano.
2: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Dobré odpoledne.
7: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
2: Děkuji.
7: A srdečně zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji. Děkuji za pozdrav.
7: A přeji vám do dalších let hlavně hodně zdraví.
4: Mm-hmm.
7: A dovolím si prostřednictvím rádia pozdravit vaši paní Evičku.
4: Děkuji, velice mě to těší, bude mít Evinka radost.
7: Ano, přeji příjemný víkend vám obou a vybírám Bčko.
2: Děkujeme, je to zapsáno, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
8: Dobré podzimní odpoledne, zdravím vás, Pavle, a všechny humoriádníky a humoriádnice. Též zdravím moc ráda a slyším zároveň pana Jana Přeučila.
4: Děkuji.
8: Dobrý den, pane Přeučil.
4: Těší mě
8: velice. Pozdravujte paní Evičku.
4: Děkuji.
8: Přeji vám vše dobré, ať jste šťastný a zdraví. Hlasuji teda, Pavle, pro Ačko a všem přeji krásný podzimně a barevně laděný víkend a večer a ještě hezčejší pondělní ráno a pohodový celý týden. Posluchačka Růžena, nashledanou.
4: Děkujeme. Růženko, my vám s Pavlem také přejeme všecko nejkrásnější.
2: Přesně tak a máme zvoleno, u nás už je zvoleno, Pavel Landovský bude pokračovat, bylo to těsné, ale je tady s námi opět. Proč se v Čechách krade?
9: Proč se v Čechách tolik krade? No, helejte, v Čechách se... Ono se krade všude, jak jste říkala, že ono se krade všude, ale v Čechách se krade, protože to je, si na to lidi zvykli. Je nejhorší. Lidi si zvykli krást a hlavně se krade proto, že to bylo hrdinství svým způsobem.
10: Byl takový dekačí, to neokrádá stát, okrádá rodinu, že jo, takový.
9: A byl to vlastně, to byl delikt, za který v podstatě ten člověk byl hrdina. On krát a byl hrdina. Protože se s tím byl, to byl jediný projev, placený projev proti státní činnosti, že o to ukázal. a ten zvyk je tak hrůzný, že dneska si kradou lidi sami. On založí podnik a jde domů, no. Vlastního podniku. Čili krade se, protože si na to lidi zvykli. Který z vašich filmů vám je nejbližší? Vzpomínáte si, jak říká, nějakou veselou historku z natáčení. No tak mám několik veselých historek z natáčení. Zajímavý je, že ty nejveselější historky z natáčení jsou z filmu, který dělal režisér Jiří Krejčík, že jo? Protože ten člověk sám přímo tím svým nábojem a tím svým vstekem a svým humorem, že jo, přímo navádí situaci, že to může tak dopadnout, že to tak skončí, že jo, protože to je člověk, který skutečně je schopný držet v ruce kafe a pro pobavení všech takhle chodí, on takhle chodí, jako trošku, takhle chodí, jako podle mě, v tom někdo přijde, říká, Rejzo, kolik je hodin? On říká, 17:30, polej se kapel. A hraješ jako nic. Čili on přímo navozuje situace k tomu, aby se něco stalo. A já se zpamatuju, točili jsme na zámku Kozel, a to sice Hry lásky šálivé, to byl jeden z mých posledních filmů, pak už jsem spadl do jícnu. Do jícnu státní bezpečnosti jsem tam měl už svoji rubričku, že? A pamatuju se, že jsme točili, a tam byl taková jednoduchý záběr. Jiný režisér, takový nějaký, by to nasvítil a natočil, bylo by to za 15 minut, 20 minut hotový. Ne, tak, Jiří Krejčík. Ten nám dal ze sovákem, jak se tam krademe se tam s těma svíčkama, aby jsme se prohodili v těch komůrkách, tak jsme měli svíčky, speciálně dovezený z Holandska nebo odkud, které byly dutý, vypadaly jako svíčky, a v těch svíčkách byly malé reflektorky, takhle, a z těch reflektorků jsme si museli svítit na ty držky, a na zádech jsme měli každý 30-kilovej, možná 20-kilovej akumulátor. Jo? Přesto jsme měli ty pláště a teď jsme takhle šli. Začalo se točit večer asi tak 8 hodin. Takhle jsme šli. Klapka jedna první, při 10. klapce už to byla třištotě na 11. A vždycky kričí, byl vidět akumulátor, natočil ses, nebo já jsem, on se natočil. Potom zase svíčka špatně svítila. Tak nad ránem, když už svítilo, muselo se to skoro udělat, tak najednou ten Jirka Sová, který já už doutnal vedle mě skutečně 5 hodin, tak najednou začal takhle se postavil, srazil ten akumulátor na zem, začal rvát z těch rukávů ty dráty, kleksy a začal řvát. V hlavní roli svíčka!
2: Moriáda. Tak nedá mi to nenavázat na Pavla Landovského a nezeptat se pana Přeučela na nějaké složitosti natáčení, i třeba přímo s panem Krejčíkem, či co?
4: No tak já jsem natočil řadu filmů, řadu padouchů, rošťáků, to je pravda. Máme i takový pořad s mojí Evičkou, Zloun a Popelka. A kde já hraju Zlouny, Evinka je Popelka, samozřejmě. No a režiséra Krejčíka jsem pochopitelně poznal. Měl jsem tu čest hrát v několika jeho filmech a mimo jiné on i režíroval v divadle na Zábradlí. A vzpomínám si jednou na takovou situaci, kdy jsme zkoušeli a on stále říkal na tom jevišti, vás není moc slyšet. Já jsem říkal, pane režisére, na jevišti se musí mluvit dynamicky, výrazně, plasticky, aby to divák slyšel. Oproti kameře, kde ten projev musí být civilní, ale přesto i srozumitelný. No a blížila se generálka pro seniory, veřejná generálka, a přišel za mnou a říkal, Přeučko, ono vás není moc slyšet. Já jsem říkal, no na to téma přes měsíce si povídám. A on říkal, uděláme jednu věc. Bude generálka pro seniory, já vás budu poslouchat. Když zjistím, že vás není moc slyšet, půjdu pod jeviště, opřu se pravou rukou o stěnu, levou ruku si dám na čelo a když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu a budete mluvit srozumitelně, přesně, jasně, jednoznačně. Já jsem to říkal svojí kolegyni Hanice Smrčkový, hráli jsme hráli, probíhala generálka, podívám se a vidím tam, jak tam stojí v rohu, aha, říkám si, režisér Krejčík s majcem ruku. Haničce, přidali jsme do hlasu, odehráli jsme první půlku, pšatnou běží nám Krejčík a křičí, krávy, řvali jste jak krávy. A já jsem říkal, pane režisére, když jste tam takhle stál, říkal, to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel a šel si to poslechnout.
2: Tak to je k panu Krejčíkovi. My se vrátíme za chvíli do našeho výběru archivního a náš dnešní host Jan Přeučil bude vybírat další váš páteční humor a pak už zase opět se pustíme do dalšího hlasování. Humoriáda pokračuje.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Po optimistické písni Olgy Lounové se vracíme s panem Přeučilem k výběru dalších ukázek. Koho bychom si mohli dát?
2: No, Pavle, já bych vybral vynikajícího zajímavého herce s ohromným smyslem pro humor, a to je Bohumil Bezouška. Já jsem měl tu čest ho poznat, a to bylo, jestli dovolíte, taková jenom moje osobní poznámka. Když jsem studoval na DAMU, tak můj hlavní profesor Radovan Lukavský chtěl, abychom statovali v Národním divadle, abychom si vydělali nějakou korunku na život a tak dále jako studáci. A byla tam inscenace Don Juan, v hlavní roli pan Grossman, pan Kopecký ten, a hrál tam taky Bohumil Bezouška. A my jsme mu dělali s Honzou Šmídem takový jakoby malej servis na tom jevišti. Byl velice perfektní, příjemný a k nám, k začínajícím hercům, velice vlídej. Bo měl svůj osobitý smysl pro humor.
1: Pěkná spolupráce.
2: Ano, ano, bylo to velice fajn.
1: Tak Bohumil Bezouška a Milosrdná opona.
3: Ovšem vrcholem všeho, aspoň já si to myslím, vrcholem všeho, co se ve Zlaté kapličce událo, bylo intermezzo v Bartošově hře Jura Ďábel, která se hrála jenom jednou jedinkrát a o které nám strašně rád vypravoval neboštík Franta Roland, který byl očitej svědek tohoto představení a vždycky začínal: to byla premiéra a zároveň derniéra. No tak není to žádná hra zvláštní, je to normální propadák, že jo? A je to něco jako detektivka, nikdo celý kus neví furt, kdo ten Jura Ďábel je, až nakonec, těsně před koncem, přijde četa četníků s velitelem a prostě žádají na starostové, aby jim vydal svého syna, že to je ten Jura Ďábel. No a režíroval to pan vrchní režisér Karel Dostal, takový pedantní, jen prosil bych, aby tohle... A zkrátka pedant, Karel Heger mu říkal, že to je železná pěst v sametový rukavici, což byla pravda. A hlavní role hráli právě Saša Rašilov, toho starostu, a městského radního hrál František Roland, tedy dvojice k pohledání, hned od začátku. Navíc neměli Dostála moc rádi a on je taky ne, takže podle toho to taky na zkouškách vypadalo, herci si z toho dělali srandu z pana režiséra, on jim to oplácel, že jo, rajtoval na blbostech. No, znáte to, když si představený sedne na podřízenýho a ten mu to začne oplácet. Taky text hry byl takový podivně šroubovaný věty, nepřirozený, hemžilo se to přechodníkama, který na jeviště vůbec nepatřejí, archaizmama. No, ale Dostal prostě bazíroval na každém slovíčku a sám se obsadil do epizodní role velitele té četnické eskorty, která přijde nakonec toho Juru zatknout. Věnoval tomu celý jedno odpoledne, naskoušel parádní marš, příchod, parádní odchod a sám potom večer při premiéře nablejskaný jako velitel přišel, zasalutoval a řekl svůj text. Starosto, svého syna nám vydej, neboť on jest Jura Ďábel. Zde je zatý. A šák do té četnický kožený brašny a s hrůzou zcepenil, protože listina, která měla představovat zatykač, v ní nebyla. No, Roland s Rašilovem na sebe významně pohlédli. Nebylo to ani třeba, protože okamžitě pochopili, že jim náhoda dala do ruky znamenitou kartu, že si schladějí na panu režisérovi žáhu a pomstějí se mu za všechny šikany při zkouškách. Do mrazivýho ticha řekl Roland: a kde máš četníku zatykač? Dostal za úpěl, nějakoj, vždycky, když byl nešťastný, tak vyl udělal. Za úpěl a znova řekl, zablábolil ten text. Vydej nám svého syna, on je Jura Ďábel. Rašilov přešel pomalu celý jeviště sem a tam a v duchu si sumíroval větu, aby to bylo taky tak blbý jako ten text. Pak řekl: nemaje zatykače, on ti syna nevydaje. bilance hned přidával a říkal, jak pravíť, pan rádní, nemaje zatykače, já ti syna nevydaje. Dostal, viděl, že je zle, tak se rozeběh, utek ze scény a za scénou utrh ze zdi první papír, který mu přišel do ruky. Na neštěstí to byl divadelní plakátek Národního divadla s tou červenou obrubou dole a nahoře. Přinesí vítězně, podal jí Rolandovi, Roland se na to podíval, dal to Rašilovovi, to byly strašné pauzy. Ten to otočil do publika, aby lidi věděli, že to je plakát Národního divadla a řekl, totoť není zatykač. Toť jakás stará divadelní cedule. Nemá je zatykače, my ti syna nevydaje. A Dostálovi povolili nervy, utek z jeviště a za ním jako horda zpráskaných psů četníci a nakonec se ukázalo, že neodešli dveřma, ale v oknem.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: On měl svůj typický humor Bezdouška a dokonce je o něm známo, že on jezdil různě po různých místech a dělal různé vypravování a tak dále a lidé se tím ohromně bavili a prožívali krásné chvíle.
1: Ano, já si teď vypůjčím jeho přechodníky a další věci. Maje dalších scének vyzývaje posluchače k dalšímu hlasování. Bohumil Bezdouška Ačko, Petr Novotný Bčko v tuto chvíli. Humor mezera A nebo B, hlasujte SMS na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje, v tuto chvíli vybíráte Bohumila Bezoušku nebo Petra Novotného. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, tady je Pavel z Chocera. Zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
2: Studia. Vás.
3: A určitě vybírám pana Bezoušku.
2: Zapsáno, mějte se hezky.
4: Naschledanou.
2: Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, tady František Kautrad, Vltavou, zdravím pana Přeučila i vás, Pavlíku.
2: Zdravíme.
5: A chtěl bych pana Bezoušku.
4: Ano.
5: Máme. Zdravím Švadlenku, díky, mějte se.
4: Taky, ano. Mějte se taky, moc hezky.
2: Máme zapsáno. Zdá se, že pan Přeučil pana Bezoušku zvolil velmi dobře zatím. Dobré odpoledne.
4: Tak to mě těší.
6: Krásné, dobré odpoledne, mám oběma do studia, tady Honza z Hostomic u Bíliny. A přejíce se pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Výborně. Děkujeme i za přechodník, naslyšenou a zveme dalšího. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady vás zdraví Pepa z Pardubic, právě jdu do služby hasičům a já bych hlasoval pro Bohumila Bezoušku a hlavně zdraví pana Přeučila.
4: Ano, děkuji a zdravím do Pardubic, do mého rodného města.
7: Ano, jsem si to vědom, pane Přeučil, děkuji, nashledanou.
4: Tak, také děkuji.
2: Víkend. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
8: Dobrý den, tady Josef z Prahy, zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
8: Vás, pane Pavle.
2: Zdravíme.
8: Taky pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Zapsáno. Díky. Tak nevím, jestli mám zkoušet i další hlasy, už máme sebráno dost, ale vyzkoušíme. Dobrý den, kdo je zde? Haló.
4: Haló.
2: Tak tady se neslyšíme, ale tady se snad slyšíme. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště. A taky bych chtěla pana Bezoušku a oba dva vás zdravím do rádia.
4: Děkujeme, Vičko.
2: Děkujeme. Snad nějaký zastánce Petra Novotného. Dobré odpoledne.
10: Dobrý den, tady Eva Schodová.

0: jak říkají herci, měl první slovo. Poslední asi 15-minutový záběr nějak nešel. Bezdíček piloval, ale spokojen pořád nebyl. Byla skoro jedna hodina, kdy měla frekvence končit a Bezdíček povídá: dámy a pánové, nemohu si pomoci, zkusíme ten záběr vzít ještě jednou. Ozval se pivec, že má od dvou představení a že nemůže přijít do divadla na poslední chvíli. Bezdíček dal zavolat do divadla, že pivec přijde kolem 2:30, aby ho neschánili, a uklidnil pivce, kterému slíbil, že ho rozhlasový vůz doveze až do divadla a že na něj bude čekat řidič ve vrátnici. No a tak jsme to nějak nakonec zdárně natočili, pivec byl jako na jehlách a utíkal dolů do vrátnice. A jak to nakonec dopadlo, to jsme se dozvěděli až v divadelní šatně. Já vám, kluci, přiběhnu do té vrátnice, no to se ví, já byl jako na trní, už bylo skoro 2:30 a tam seděli v té vrátnici dva chlapy nad šachovnicí a já na ně: prosím vás, kde je pro mě ten řidič a to auto? Moment, kamaráde, povídá jeden z těch šachistů, počkat, uděláme to takhle, potáhneme koníčkem, tak se to musí, tradadá, prospěvoval si, a věžička je v prdelce, tradadá. A ne, co kdybychom táhli radši tadyhle pindíkem a nakopli dámičku, tram, tadadá. Pro Kristovy rány, zaúpil jsem to auto, teď já projedu představení. Momentiček, mladíku, a teď si dáme pro změnu šášek jako hrášek, tradadá. Ne, miláčku, tam táhnout nemůžeš, to je bloknutý střelečkem, jo, tam taky ne, to je v šachu, jedině do růžku, tak. A šoupneme dopředu pindíka a seš v hajzlu, kamaráde. Hergot kruci, zařval jsem, co je s tím autákem? Jo, to auto, jako pro Bezdíčka, že jo? Tak to není, volali z autoprovozu, že mají všecko venku.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jsem rád, Pavle, že se tam zmínili o pivcovi. To byl geniální herec. Já jsem ho miloval. I můj profesor Lukavský ho miloval. On byl neskutečný. Neskutečný.
3: No tak to byla další vzpomínka na další herecké eso a my vracíme do hry teď Jiřího Suchého na Ačku a Petra Novotného na Bčku, takže ať je velryba je výstup pana Suchého a pan Novotný s reklamací mobilu by tu byl, kdybyste ho zvolili. SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 dejte najevo svou náklonost anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Komu dají naši posluchači šanci v tuto chvíli? Bude to Jiří Suchý nebo Petr Novotný, aby vás pobavili před víkendem. Dobrý den.
2: Krásný víkend, Pavle, vám i panu Přehoučilovi.
3: Děkuji.
2: Dobrý den, tady Veronika Rakovník a prosila bych pana Jiřího Suchého a přeju všem krásný i posluchačům krásný víkend podzimní, tak uvidíme,
1: jak to dopadne všechno. Děkujeme, Veroniko. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás, Pavle, i pana Přehoučila.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Zdravíme.
4: A hlasuji pro pana Suchého tež.
1: Ano. Děkujeme pěkně. Hezkou sobotu a neděli. Dobré odpoledne.
5: Přeju hezké odpoledne. Tady Honza z Mariánských Lázní.
1: Další Honza, to je Honzu dneska.
3: Star Honzíku.
1: A v kalendáři je přitom Štefan a Sára.
5: Já bych prosil pana Suchého.
1: Dobře, máme zapsáno. Hezký víkend i vám.
5: Zdravím pana Přehoučila i vás, pane Pavle.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Máváme. Dobré odpoledne. Haló. Tak. Někdo se dovolal, ale asi si ještě odskočil. No nemáme tolik času, bohužel. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobré odpoledne přeji vám a zdravím pana Přehoučila, kterého si velice vážím.
3: Děkuji.
6: Za jeho krásnou češtinu. A chtěla bych pana Suchého.
1: Děkujeme za váš hlas a mějte se. Dobré odpoledne, zdravíme. Tak, ještě to zkusíme jednou. Kdo je s námi? Haló.
7: Jo, dobrý den, tady Vlasta ze Žďáru. Prosila bych pana Suchého.
3: Ano,
1: děkujeme i za váš hlas.
3: Vy také, děkujeme.
1: Naslyšenou, krásný víkend i vám. Tak přátelé, jdeme to sečíst, je možná
3: jak to vypadá, Pavlíku?
1: Trošku víc jasné. Ať žije velryba, Jiří Suchý, to je závěrečný výstup.
8: Ať žije velryba. Totiž, když je člověk literární postavou a toulá se písemnictvím, jako já, tak nemusí chodit pořád pěšky. Já jsem zrovna nedávno jel vlakem, nevím už proč, snad jsem byl dlouhou dobu čistej nebo co. A naproti mně seděli dva biolózy a bavili se o velrybách. Zřejmě to nebyli žádný detailisti. Ten mladší biolog, tomu byli tak 4, tvrdil, že velryba má nohy. Chtěl jsem mu vysvětlit, že velryba nemůže mít nohy, protože velryba je savec a savci... No, jsem mu nechal bejt, přece nebudu šel takhle. No a pak jsem si vyndal knížku, že si budu jako číst. Vyndám si Švejka, otevřu, oni jsou to logaritmické tabulky. Komunální knihař mi to váže, všecko na jedno brdo. No ale nechme satiry. Zkrátka, začal jsem se díky tomuto omylu nudit. No a naproti mě si sedí někdo, kdo si vymýšlí hlouposti prostě, velrybu s nohama. A protože jsou mu 4 roky a protože mu to tím pádem projde, má o zábavu postaráno. A já mu začínám závidět. Já kdybych si začal takhle vymýšlet, já bych si to nemohl dovolit ve svých létech. Jak by to vypadalo, kdybych si začal vymýšlet velrybu s nohama? Tak vy tvrdíte, že velryba má nohy? No, tvrdím, no a? Dokažte to. No a jaký jsem? Kdyby skutečně existovala velryba, která by měla nohy, že by se v té věci jako mohla za mě potom postavit, no, tak si troufnu. Jenomže to zase už by nebyla legrace. No, vlak jel dál, cesta byla dlouhá a úmorná a tak jsem si řekl, když on může nahlas, tak já můžu v duchu. A začal jsem si vymýšlet, abych nekopíroval velrybu s rukama. A přišel jsem na to, že to je vlastně ohromná věc, taková velryba s rukama. Třeba pro divadla rovnou, když ráda tleská. Totiž to něco vydá, to jsou ruce jak Švehlovy pozemky. Blbost, to jsou velruce. Taková velryba, když jednou tleskne, tak to vypadá jako 10minutový aplaus. Takový zvířátko podchytit, zvát si ho na premiéry, no, nenápadně ho zamíchat někam mezi lidi, to by byl úspěch zaručen. To ovšem jenom veliká divadla můžou a potřebujou. Víte, já si stejně často říkám, že jednou přijde doba, kdy bude svět úplně jinačí. Lidi totiž přestanou mít starosti, začnou si vymýšlet, jako ten v tom vlaku. Budou mít víc času i na hloupostičky, zkrátka stanou se tak trochu dětmi. A jejich děti, ty už nepřestanou bejt dětmi. Takže svět se promění vlastně v takový obrovský jesle. A pak najednou tady bude místo i pro tu velrybu s nohama.
9: Tak to byl krásný závěr, že?
1: Já myslím, že můžeme souhlasit a hrajeme si jako děti i v humoriádě. Pane přeučile, děkujeme, mějte se hezky.
9: A jenom takovou krásnou myšlenku bych řekl, kterou jsem se dozvěděl, když jsem hostoval v Ypsilonce ve hře TGM v kostce. Má krásnou myšlenku. Důležité je umět se celý život dívat na svět dětskýma očima.
1: Podepisuje i Pavel Kučera. Krásný víkend.
10: Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôcť.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Jablonec nad Nisou spustil provoz první fotovoltaické elektrárny. Liberec opraví hřiště na sídlišti Kunratická. Liberečtí fotbalisté v lize podlehli Slovácku. A dnes bude proměnlivá oblačnost se slabými přeháňkami a teplotami mezi 10 až 13 stupni. U poslechu zpráv vás vítá a hezké ráno přeje Lída Jiroutová. Společnost Jablonecká energetická zprovoznila fotovoltaickou elektrárnu na budově mateřské školy Kostička v Kokonině. Jde o první z 63 městských budov, na kterých město solární panely buduje. Další už jsou osazené a čekají na připojení. Na některých stavba pokračuje. Součástí jsou i bateriová úložiště. Výstavba fotovoltaických elektráren má být hotová na konci roku 2028. Tvořit budou základ pro městskou komunitní energetiku, říká ředitel Jablonecké energetické Boris Pospíšil.
2: Město, Jablonecká energetická a další organizace založili zapsaný spolek Planeta Jablonec právě za účelem sdílení elektřiny, takže doufáme, že to v letech 2028-2029 budeme nějakým způsobem dávat dohromady tak, aby to fungovalo pro kohokoliv, kdo se do toho společenství přihlásí.
0: Vyrobená elektřina bude přednostně sloužit budovám, na kterých jsou panely umístěné. Přebytky můžou ukládat do bateriových úložišť nebo je sdílet. Dětské hřiště v Olbrachtově ulici na libereckém sídlišti Kunratická čeká oprava. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Kodymová. Rekonstrukce bude stát necelé 2 miliony korun, zhruba třetinu nákladů pokryje krajská dotace. Pavilon Levhartů v zoologické zahradě Liberec čeká rozsáhlá rekonstrukce. Začít má příští rok v létě a liberecký kraj na ní zaplatí skoro 150 milionů korun. Z toho 50 milionů přispěje i město Liberec. Nový Levhartinec má přinést lepší podmínky pro chov. Zvířata získají nové přírodní výběhy o výměře téměř 1000 metrů čtverečních se skálami a vodními prvky, které víc odpovídají jejich přirozenému prostředí, říká náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová ze starostů pro liberecký kraj.
3: Ten Levhart nepotřebuje ty vnitřní prostory nějak zvlášť zvětšovat extra, ale potřebuje významně zvětšit ty venkovní výběhy a ta rekonstrukce bude završená tím, že budou i ochranné sítě z vrchu, protože ten Levhart by byl schopen se dostat mimo ten výběh.
0: Ruské síly zaútočily podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na ukrajinský energetický závod. Stalo se to potom, co šéf Bílého domu Donald Trump vyhlásil energetické příměří mezi Kyjevem a Moskvou. Na své sociální síti True Social americký prezident napsal, že obě strany souhlasily. Zelenský řekl, že o příměří před Trumpovým oznámením nevěděl. Dodal ale, že ho bude dodržovat, pokud to stejně udělá i Rusko. Moskva se k tomuto návrhu zatím nevyjádřila.
1: Sport.
0: Fotbalisté Liberce si připsali druhou porážku v této sezóně šance ligy. Na domácím stadionu podlehli Slovácku 0-2, i když od 60. minuty hráli přesilovku po vyloučení Puskáče. Hosty poslal v první půli do vedení Havlík, v závěru přidal pojistku střídající Juroška, který využil přesného výkupu brankáře Heči a proměnil samostatný únik. O této akci mluvil po utkání domácí golman Tomáš Koubek.
4: Tak já myslím, že Milan potvrdí sám, že ten výkop úplně dobře netrefil. V ten moment jsme trošku zaspali, bylo úplně prázdno v tom středu, takže tím, že ten balon netrefil, tak to vlastně pak zrychlilo tím dopadem a Juroška byl čerstvý z lavičky a běžel sám na bránu.
0: V ligové tabulce Slovan dál druhý. Na vedoucí Slávii ztrácí 6 bodů.
1: Počasí.
0: A dnes čekejme polojasno až oblačno, ojediněle se vyskytnou slabší přeháňky. K večeru bude většinou skoro jasno až jasno a teploty vystoupí na 10 až 13 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Zavřená je silnice 3. třídy mezi Brništěm a Velenicemi na Českolipsku. Je to kvůli rekonstrukci vozovky. Objízdná trasa je značená.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 5 hodin, 4 minuty k tomu a v kalendáři 12. října. Přejeme nejen příjemný poslech, přejeme hlavně co nejpoklidnější pondělí. Jsou za námi volby, minimálně tedy na většině území, hlavně tedy komunální. Pravda, senátní právě u nás v regionu, alespoň částečně ještě budou pokračovat, ale to je téma až příštího víkendu, ke kterému je potřeba se dostat. Naopak pokračujeme tedy teď už o něco klidnějším vysílání a společně se budeme moci za okamžik vydat také za sportovcem, a to za ultramaratoncem Milošem Škorpilem. Ten v 72 letech totiž stále závodí a o víkendu třeba běžel horský maraton v Alpách. A jelikož je v penzi, stíhá o běhání psát i knihy. A jednu z nich právě vydal. Tomu se společně budeme tedy věnovat už za okamžik v dnešní první reportáži. Ze studia Českého rozhlasu Liberec vás tedy i během brzkých ranních hodin při pondělku zdraví Martin Kolín.

0: Po volebním víkendu už se tedy opět nacházíme během standardního pracovního dne. Je tu pondělí s datem 12. října a zdraví vás Český rozhlas Liberec 12 minut po 5. hodině a po písni Valdemara Matušky. My jsme mluvili o sportu a také trochu o literatuře. 505 kilometrů za 6 dnů letos totiž uběhl 72-letý ultramaratonec Miloš Škorpil ze Sokolova. Jeden z nejznámějších českých propagátorů běhání. O víkendu běžel další těžký závod, a to v Alpách. Trénuje mladší běžce a také píše knihy o běhání. Teď vydal svoji 14. knihu. Jmenuje se 155 běžeckých vychytávek Miloše Škorpila a nabízí rady začátečníkům i zkušenějším běžcům.
1: Miloš Škorpil je skoro přírodní úkaz, především se mu vyhýbají zranění, což je prý důsledek toho, že běhá od dětství a nepřehání to.
2: Já jsem opravdu začal běhat ty ultra až po těch 29 letech toho běhání, takže to tělo na to bylo už nějakým způsobem připravený. Že jo?
1: Však také letošních 505 kilometrů za 6 dnů uběhl Miloš Škorpil až na 5. pokus. Musel zestárnout.
2: Tam bylo zajímavé, ale každý rok jsem se zlepšoval. Přestože jsem byl starší, že jo, tak jsem vždycky dal víc. Takže jsem to nechal zapsat jako do té knihy rekordů naší, protože si myslím, že minimálně další 20 let to nikdo nepřekoná, protože tam jakoby, to neběhají už ty lidi. Že jo.
1: Miloš Škorpil spoléhá na to, že ve své kategorii už zůstal skoro sám.
2: Přesně tak.
1: Miloše Škorpila poslouchá manželka Dana v sedě, to už toho má dneska dost, už je vyběhaná.
3: Můj muž mě nepochválí, jo? To je marný, tak já se musím pochválit. Já jsem letos, mám snad první rok za dobu, co jsme spolu, a jsme spolu 19 let, že jsem běhala poměrně hodně a vlastně přes sezónu teďko a bavilo mě to. Ale běhala jsem teda s kamarádkou, neběhala jsem jako s mým milým.
2: Ale jo. Konečně pochopila, že se nemusí hnát za nějakýma rekordama. Jo? My jsme začali tím, že jsem jí řekl, hele, jdeme ven a jdeme šoupat nohama. Já, aby tam neměla v té hlavě ten běh, a to je jedna z těch vychytávek, že ty lidi, když vybíhají, tak většina vyběhne, co může. Že jo. A potom umírají, že? Ale měli by naopak právě vyběhnout pomalučku, postupně se rozbíhat a pak jsou schopní běžet i daleko. Že?
1: Tento víkend běží Miloš Škorpil horský závod v Alpách. 75 kilometrů s převýšením skoro 4 kilometry. Takže ani po 60 letech běhání nemá v úmyslu se zastavit. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jaké počasí nabídne začátek nového týdne v Libereckém kraji? Doplňme, že očekáváme polojasnou až oblačnou oblohu. Ojediněle se k tomu také vyskytnou přehánky, zpočátku jen ojediněle, večer už většinou, poté skoro jasno až jasná obloha. To je příjemná zpráva. Nejvyšší teploty dnes ale 10 až 13, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Přece jen podzim ten nám pokračuje, biozátěž mírná a ráno k tomu místy slabý jihozápadní vítr.
0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: oči.
1: Každé pondělí, a stejně tomu bude i dnes po 13. hodině, nabídneme ve vysílání pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které se ve svém životě o něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude spisovatelka Kateřina Tučková. Tady je malá ochutnávka.
2: Gerta Šnirch se po 16 letech dostala na plátno a já se tě chci zeptat, jak se cítila poprvé, když si viděla svoji hrdinku na plátně? Jinou Gertu než tu, kterou si vysněla nebo napsala.
3: Mm-hmm. No, tomu už vlastně předcházela řada kroků, takže bylo to takové jako zjevení, když jsem to viděla na plátně, byl to důležitý moment, ale ten první důležitý moment třeba přišel ve chvíli, kdy jsem četla scénář a tam vlastně jsem mohla mít nějaké jako pochyby, nebo už jsem mohla se aspoň představovat, co z té knihy bude na plátně a jak to vlastně bude povyprávěno. A ve chvíli, kdy jsem četla scénář, tak jsem si říkala, jo, tak to funguje.
1: Jen doplním, že pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát spisovatelka Kateřina Tučková.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: kdyby měly být hotové opravy na vodní nádrži ve Stráži pod Ralskem. Nejen to se dozvíte v dalších zprávách Lidie Routové.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: 3 miliony korun dá Liberecký kraj společnosti Embas Pasek nad jezerou na Semelsku. Peníze jsou určené na likvidaci staré ekologické zátěže, která v areálu firmy vznikla za působení státního podniku Krkonošské papírny. O senátorské křeslo se tento týden ve druhém kole utká poslankyně a starostka České Lípy Jitka Wolfová z Hnutí ANO a hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Ten uvedl, že pokud ve druhém kole uspěje, nebude už dál hejtmanem. Vodní nádrž ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku je od loňského října stále kompletně vypuštěná. Důvodem jsou stavební práce. Opravy by měly být hotové příští rok. Koaliční lídři znovu projednají novelu školského zákona. Ta počítá se změnou financování asistentů pedagogů. Peníze by na ně školy nově dostávaly podle počtu žáků ve třídě namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Vrchní velitel sil NATO v Evropě generál Alex Grinkevič představí v Polsku novou obranou strategii pro případ ruského útoku. Strategie známá jako teorie vítězství se opírá o spojení tradiční vojenské síly s novými obrannými technologiemi. Počítá s využitím dronů, umělé inteligence i technologií ve vesmíru. A dnes bude polojasno až oblačno, ojedinělé se vyskytnou slabší přehánky. Teploty vystoupí na 10 až 13 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A silnice třetí třídy mezi Čtveřínem a Pěnčínem je uzavřena. Pracují tam stavbaři. Objížďka vede přes silnici druhé třídy 610, tedy přes Příšovice a Přepeře.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: I v brzkých ranních hodinách přejeme ze studia Českého rozhlasu Liberec šťastnou cestu. 5 hodin 32 minut, za námi tedy další zprávy Lídy Routové a my můžeme nastínit, kam se vydáme ve vysílání už za okamžik. A i s ohledem na počasí a na roční období, to bude do Krkonoš. Někteří krkonoští slavíci se totiž v tyto dny vydávají až třeba do Indie. O podzimní ptačí stěhování se naše reportérka zajímala ve Vrchlabí a my vám už za okamžik předáme, co se na místě dozvěděla. Doby další písničky našeho ranního vysílání. Hned po zprávách je to Divoký byl a s ním Znamení. Dobré ráno.

0: hodin a 39 minut. I v tomto čase vás zdraví Český rozhlas Liberec. Připomínáme dnešní datum, k tomu tedy 12. října, a vydat se můžeme i na Světové dny stěhovavých ptáků. Každoročně vždy druhou květnovou a říjnovou sobotu upozorňují na potřebu ochrany těchto ptačích druhů a jejich stanovišť. Desítky tisíc jich putuje v tyto dny i přes Krkonoše. Kam směřují ptačí letky za teplem a zda mají dostatek potravy? Zajímá nejen odborníky na ochranu přírody.
1: Podzim, čas stěhovavých ptáků.
2: Přes Krkonoše vede jedna z hlavních cest, kudy ptáci ze severu táhnou do jižních zimovišť.
3: Ptáci, když chtějí překonat Krkonoše, tak musí využít místa, kde je překonají nejlépe. K tomu se nabízí sedla, jako je třeba u Špindlerovky nebo u Osecký boudy, kde potom těch ptáků třeba přeletuje ty hory víc. Tyhle místa se využívaly k odchytům, kde se ptáci kroužkovali a sledoval se ten jejich průtah. Zajímá nás, kudy ty ptáci létají, kde zimují, i spousta dalších faktů z jejich biologie. Jestli se třeba vrací do místa, kterém se vylíhli a podobně. Ale proto si to připomínáme formou těch světových dní ptačí migrace, aby se na tenhle fenomén upozornilo a i na ty rizika, která ptákům

0: Vydávají až někam do podhůří Pamiru. Krkonošský slavík, modráček tundrový nebo lejsek malý.
1: Týká se to třeba i hýla rudého, který zimuje na indickém subkontinentě. Soudí se, že ta místa, kam létají zimovat, jsou tam, kde ty ptačí druhy původně vznikly. Z těch míst se postupně šířily na sever a ta jejich migrační trasa vlastně kopíruje postup toho šíření.
0: To znamená, čápy jsou afričtí a vlaštovky?
1: Přesně tak, to by znamenalo, že kopírují tu trasu tak, jak ji mají vrozenou, trasu toho šíření druhu.
0: Letošní ptačí tahy už jsou v plném větrném proudu? Ale některým druhům prý se už do teplých krajin moc nechce. Oni prý je už mají tady. Pěnice, špačci.
1: S postupujícím oteplováním nebo s tím, že ty podmínky přes zimu jsou pořád lepší a lepší v té Evropě, tak některé druhy do těch teplých krajin až tolik nespěchají, nebo se déle zdrží na některé ze zastávek, anebo třeba i někde v té střední až jižní Evropě zůstanou.
0: Z Krkonoš Eliška Pilařová, Český rozhlas.
2: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Pár vteřin nás dělí od 6:45. My se můžeme v tomto čase podívat také na počasí, neboť bude polojasno až oblačno a ojediněle se vyskytnou slabší přehánky. Zpočátku jen ojediněle. A večer to většinou očekáváme skoro jasno až jasno. Nejvyšší teploty 10 až 13, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Ráno ještě místy slabý jihozápadní vítr, jinak bude vítr většinou mírný severozápadní.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: písni Hany Zagorové připomeneme nejen dnešní, ale také včerejší datum. Dnes tedy 12. října a vydáme se za českým Harrisonem Fordem, Michael Douglasem nebo i Stevenem Segalem. Těm všem totiž propůjčil svůj podmanivý hlas herec Jiří Štěpnička, který včera v 79 letech zemřel. Jiří Štěpnička byl jedním z nejdéle účinkujících herců v Národním divadle. Od roku 1974 tam vytvořil téměř 100 rolí. Jeho hereckým kolegou byl i Jiří Sovák, na kterého v jednom rozhlasovém zábavném pořadu přidal i úsměvnou vzpomínku.
1: Jirka vlastně anekdoty moc nevykládal, on je spíš tvořil. On je vymýšlel, snad se držel té zásady, kterou kdysi dávno prosazoval pán Werich, když říkal, no blbý věděj, ty mají časy pamatovat, chytrý to musí vymýšlet. Ale přitom musím říct, že Jirka anekdoty velice miloval, třeba navážu na ty Lurdy, miloval takovou tu, jak přijde hluchej v Lurdech ke studánce, namočí prstíčky, promne uši a zařve zázrak, já slyším. Pak přivedou slepce, ten namočí prstíčky, promne oči a zařve zázrak, já vidím. V tom přijede jeden na vozejčku, teď kouká, co s tím. Tak do té studánky si jede i s tím vozejčkem, vyjede ven, kouká. Ježíši Kriste, já mám nový gumy. A Jirka Sovák uměl svý kolegy strašně tak jako vždycky popíchnout a dýnstovat. Paní Klenová, která vždycky byla už dávno, dlouho před představením připravená na roli, babičky v šátku, tu sukni širokou, ošatku s kukuřicí, kterou jako loupala. A přijeli jsme tenkrát z nějakého natáčení Frimlovy operety Rozmery. A ona přijela taková rozespívaná, seděla už v tom babičkovském v portále a zpívala, že no za šaty se ráda slečej ze šatu. A v tom my se Sovákem jsme šli si pro kafe nebo pro něco. Ten Jirka se zarazil, okamžitě se zaposlouchal, pak se naklonil z té vejšky, ještě si udělal takhle mušli u ucha, aby jako líp slyšel, a pak povídá, to není špatný, Evičko, s tím hlasem by se dalo něco dělat. A ona mu na to naskočila a říká, co Jiříčku, co? No léčit a okamžitě.

0: Jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Nové výluky autobusů začínají dnes na Semelsku i Liberecku. V Harachově zvítězili Starostové pro Liberecký kraj. Sněmovní rozpočtový výbor dnes projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. A přes den bude oblačnost proměnlivá s teplotami do 13 stupňů. Zprávy jsou nachystány a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré ráno. Cestující veřejnou dopravou v Libereckém kraji musí ode dneška počítat s novými omezeními. Kvůli uzavírkám pojedou některé autobusy podle výlukových jízdních řádů. Oznámil to krajský dopravní koordinátor společnost Korit LK. Změny se týkají Vysokého nad Jizerou na Semelsku a Radoňovic na Liberecku.
4: Ve Vysokém nad Jizerou bude dnes celý den plně uzavřená ulice doktora Karla Farského. Linky 951, 952 a 953 budou během dne jezdit v omezeném provozu. V obci Radoňovice u Hodkovic nad Mohelkou trvá uzavírka ode dneška do 19. října. Spoje linky 81 pojedou pouze k železniční stanici v Hodkovicích nad Mohelkou. Více informací najdou cestující na stránkách iidol.cz. Adéla Jindrová, Český rozhlas.
2: S náskokem zvítězili v Harachově v letošních komunálních volbách Starostové pro Liberecký kraj. Hnutí získalo přes 40% hlasů. Druhé skončilo minulé vítězné sdružení nezávislých kandidátů Změna pro Harachov v čele s nezávislým starostou Tomášem Vašíčkem. Hlasovalo pro ně 23% voličů.
5: V Jizerskohorském Bedřichově zvítězili nezávislí kandidáti pro Bedřichov v čele s dosavadním starostou Petrem Holubem ze Starostů pro Liberecký kraj. Získali přes 36% hlasů a 3 mandáty v 9členném zastupitelstvu. Stejně jako uskupení Bedřichov sobě a Společně pro Bedřichov. Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Liberecké hudební a kulturní centrum Lidové sady se nově jmenuje Lidáky. Centrum v loňském roce prošlo celkovou opravou. Podle vedoucího střediska Michala Karlece bylo potřeba vylepšit taky název centra a vizuální identitu. Lidáky nově nabídnou nahrávací studie pro studenty hudebních škol, moderní malý sál i experimentální studio. Poslanci rozpočtového výboru dnes mají na programu návrh státního rozpočtu na příští rok. Měli by vydat doporučení pro úvodní kolo projednávání rozpočtu na plénu sněmovny. Vládní návrh počítá se schodkem 386 miliard korun. V prvním čtení budou poslanci schvalovat příjmy, výdaje a schodek rozpočtu. Ty pak už nebude možné měnit. Opozice rozpočet a hlavně výši deficitu kritizuje. Sněmovna by ho v prvním čtení měla začít projednávat 21. října. Sport. Hokejista Liberce v 10. kole nejvyšší domácí soutěže prohráli v Českých Budějovicích 3-4. Severočeši nevyužili závěrečnou powerplay, kterou podpořila přesilová hra. Po první třetině byl zápas na více než půl hodiny přerušený pro díru v ledu. Pokračuje Ondřej Procházka.
6: Je to nepříjemný, že tam sedíš šatně pomalu hodinu, takže bylo to nepříjemný, by takový nezvyk, ale to nějak nenarušilo. Ta druhá třetina začala docela zostra. Byly tam šance, které jsme si mohli líp vypracovat a dobrým bráněním prostě nás tam nepouštěli před tu bránu a nastřelovali jsme hráči. Dobrý bloky měli a zbytek pochytal jejich golman. Počasí.
2: A bude polojasno až oblačno, ojediněle zejména na horách se vyskytnou slabší přehánky, nad 1100 metrů mohou být i smíšené nebo sněhové. Odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat a teploty vystoupí na 10 až 13 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A ulice Husova v Novém Boru je kvůli stavebním pracím uzavřena, objížďka je značena a vede pro osobní auta přes ulici Jiráskova a pro autobusovou dopravu přes silnici 2. třídy 268, tedy ulici Sloupská.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: I při pondělním ránu vás zdraví Český rozhlas Liberec, a to 4 minuty po 6. hodině. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Martin Kolín. Připomenout můžeme dnešní datum, a to 12. října. To z důvodu Světového dne artritidy. Jen tedy doplňme ale smutnou statistiku. Revmatologů je málo a třetina z nich je navíc v důchodovém věku. Právě na problém dnešní Světový den upozorňuje a sami lékaři, a také pacientská organizace to potvrzují. Ostatně i čerstvá data ústavu zdravotnických informací a také statistiky. My se problematice budeme společně ve vysílání věnovat už za okamžik po 6. hodině. Dobré ráno.

0: 11 minut po 6. hodině můžeme v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec s datem 12. října přidat zajímavou statistiku. Česku chybí podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky revmatologové. Na první vyšetření pacienti čekají někdy i půl roku. U zánětlivých onemocnění přitom může pozdní diagnóza znamenat nevratné poškození kloubu, ale i dalších orgánů. Lékaři na to upozorňují, a to na Světový den artritidy.
1: Dojíždím z Kolína, protože moje paní doktorka šla do důchodu.
2: Říká šedesátnice Romana, která přijela na vyšetření do revmatologického ústavu v Praze. S revmatoidní artritidou se léčí 40 let.
3: Tak jak to vypadá?
2: Ptá se jí ředitel revmatologického ústavu a předseda České revmatologické společnosti Ladislav Šenolt, ke kterému chodí poslední rok. Před měsícem jí po 10 letech změnil typ biologické léčby.
1: Jak jsem se píchla tu léčbu, já jsem vůbec o ničem nevěděla. Už to nebolí tolik.
3: Je to trochu vidět i na té laboratoři. Tam došlo k významnému poklesu zánětlivých ukazatelů. Já se podívám teď na ty klouby.
4: Tohle cítíte bolestivé?
1: Ne, není.
2: S revmatoidní artritidou se léčí v Česku přes 100 000 pacientů. Podobný počet lidí má Bechterevovu nemoc. Další 10 000 se léčí s psoriatickou artritidou, která postihuje lidi s lupénkou. Revmatologických onemocnění je ale mnohem více. Revmatologové se tak starají o 100 000 pacientů.
3: V České republice máme celkem 316 specialistů v oboru revmatologie, celkově ale v úvazku revmatologických je 220.
2: Znamená to, že při přepočtu na 100 000 obyvatel jsou u nás přibližně dva revmatologové. Kvůli nedostatku lékařů tak pacienti na vyšetření u revmatologa čekají, říká David Kříž z pacientské organizace Revmaliga Česká republika.
5: Pokud třeba pacient má štěstí, získá třeba termín za 3-4 měsíce. Průměru ta čekací doba je přibližně půl roku.
2: Dalším problémem je to, že asi třetina revmatologů je v důchodovém věku, připomíná za revmatologi Ladislav Šenolt.
3: Nad 60 roků máme 40% lékařů. Do 40 let máme 8% revmatologů specializovaných.
2: I proto revmatologická společnost spolu s Ministerstvem zdravotnictví i pacientskou organizací pracují na nové koncepci revmatologické péče u nás.
3: Ta by měla ukazovat na to, kterou tu péči by měl poskytovat specialista, kterou péči může poskytovat obvodní lékař.
2: Větší roli by v budoucnu měla hrát i rehabilitace a fyzioterapie. Část péče by mohly převzít i vyškolené revmatologické sestry. Ministerstvo zdravotnictví podle vyjádření pro Český rozhlas řeší i nedostatek lékařů. Změny se ale prý vzhledem k délce specializačního vzdělávání lékařů neprojeví okamžitě. Kdy tak pacienti budou čekat méně, ministerstvo konkrétně neví. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Během pondělí v Libereckém kraji očekáváme polojasno až oblačno, ojediněle a to zejména na horách se vyskytnou slabší přehánky, odpoledne a večer bude ale oblačnosti ubývat. Teploty mezi 10 až 13 stupni, na horách naměříme 5 až 8 stupňů Celsia, ráno místy slabý jihozápadní vítr a biometeorologická předpověď dnes na jedničce, ta značí mírnou zátěž.
0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: A by zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 12. října. Svátek má malý bojovník Marcel. A tady je Petr Jungmann. Socha Krista Spasitele v Rio de Janeiro byla slavnostně odhalena před 95 lety v roce 1931. 30 metrů vysoký kolos nahoře Corcovado je nejnavštěvovanějším místem Brazílie. Rocková opera Jesus Christ Superstar se začala hrát na Broadwayi přesně před 55 lety. 4 měsíce po světové premiéře se tak dílo Tima Rice a Andrew Lloyd Webbera 12. října 1971 na dlouhé roky usadilo právě tam. Po 8leté rekonstrukci bylo před 35 lety v roce 1991 slavnostně otevřeno Stavovské divadlo v Praze. Těsně před rekonstrukcí ještě v divadle stačil natočit velké části filmu Amadeus Miloš Forman. Před přestavbou měl interiér jinak bílo-zlato-červenou kombinaci barev, po ní bílo-zlato-modrou. 10milionový vůz v historii automobilky vyrobila Škoda Auto v hlavním závodě v Mladé Boleslavi před 15 lety. Jubilejním autem je bílá Fabia Monte Carlo, vystavená v muzeu automobilky. Před 7 lety se konal pohřeb Karla Gotta se státními poctami. Tisíce lidí přijeli do Prahy.
3: My se scházíme, abychom slavili zádušní bohoslužbu zasnulého mistra Karla Gotta.
2: Zádušní mše se konala v katedrále svatého Víta. Země prožívala den smutku. Před 105 lety se narodil první český vítěz Wimbledonu, avšak v barvách Egypta. Hokejista a tenista Jaroslav Drobný. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: Jaká rekonstrukce čeká libereckou zoologickou zahradu? Nejen to se dozvíte v dalších zprávách Dobrého rána, které chystá Lída Jiroutová.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Zástupci odborové organizace Unie bezpečnostních složek budou dnes jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Odbory totiž nesouhlasí s navrženým zvýšením platů v příštích třech letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Týkat by se to mělo policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. V Libereckém kraji dnes začíná týden vzdělávání a pracovních příležitostí EDUKAVÍK. Po celém regionu se budou konat přednášky, workshopy a jiné vzdělávací programy. Pavilon Levhartu v zoologické zahradě Liberec čeká rozsáhlá rekonstrukce. Začít má příští rok v létě a kraj za ní zaplatí skoro 150 milionů korun. Z toho 50 milionů přispěje i město Liberec. Vláda dnes projedná novelu občanského zákoníku. Návrh má hlavně posílit ochranu dětí. Mimo jiné by podle něj soudy v případě domácího násilí zvažovaly, jestli neexistují důvody pro zbavení daného rodiče rodičovské odpovědnosti. Liberečtí fotbalisté v této sezóně šance ligy podruhé prohráli. Na domácím stadionu podlehli v tabulce předposlednímu Slovácku 0-2. I přesto, že hosté déle než půl hodinu dohrávali bez vyloučeného Puškače. Podrobnosti uslyšte v naší reportáži krátce po 7 hodině. A bude polojasno až oblačno, ojediněle zejména na horách se vyskytnou slabší přehánky, na horách můžou být smíšené nebo sněhové a teploty vystoupí na 10 až 13 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A k dopravní nehodě došlo na silnici 35 u Žďárku na Liberecku. Je tam jeden jízdní pruh uzavřen, počítejte se zdržením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dvě minuty po půl sedmé, za námi další zprávy Lídy Jiroutové a znamená to jediné, můžeme nabídnout v Dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec další písničky. Hned po zprávách je to Leona Machálková a s ní Dej zpátky čas. To v případě, že byste se chtěli vrátit k víkendu. Na druhé straně můžeme nastínit, co nás čeká v následujících 30 minutách, už za okamžik další aktuality Libereckého kraje a také cesta do Brazílie společně s předškoláky.

0: Karlem Gottem další písnička, která nám nezestárla během pondělního dobrého rána v éteru Českého rozhlasu Liberec. 9 minut po půl sedmé. I to je čas, kdy přejeme příjemný poslech a hlavně pokud možno poklidný začátek nového pracovního týdne. Vydat se můžeme také v tomto čase do Višňové na Frýdlantskou, která zve právě tuto středu do tamního klubíku na workshop, který se bude věnovat samovyšetření prsu. Účastnice se dozvědí, kdy a jak si správně samovyšetření provádět. Začátek je naplánovaný na 17. hodinu. Vydat se můžeme také do Liberce, konkrétně do obchodního centra Fórum, kde si ve čtvrtek můžete nechat změřit tlak, cukr v krvi nebo cholesterol. Bude tam totiž akce, myslím si už tradiční, ke Světovému dni srdce. Zdravotníci tam budou k dispozici mezi 13. až 16. hodinou a 30. minutou. Přiznám se, i já v minulých letech tuto akci využil a pravda, některá zjištění nebyla úplně příjemná, na druhé straně rozhodně se hodí vědět, jak na tom člověk je a ideálně trochu věnovat i také prevenci. Tolik tedy doporučení ode mě. 6 hodin 40 minut, to je tedy aktuální čas 12. října v kalendáři a Český rozhlas Liberec přeje příjemný poslech.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Breathless drive on a downtown street. Motorbike ride

0: počasí.
1: Podzim nám pokračuje na plné obrátky, nejvyšší teploty dnes 10 až 13, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Bude polojasno až oblačno, ojediněle, a to zejména na horách se vyskytnou také slabší přehánky, ale odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat. Ráno ještě místy slabý jihozápadní vítr a biometeorologická předpověď dnes mírná, tedy na jedničce.
2: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
0: Dopoledne pod Ještědem.
2: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
0: Dopoledne pod Ještědem.
2: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Před 95 lety byla nahoře Corcovado nad brazilským Rio de Janeirem slavnostně odhalena 30 metrů vysoká socha Krista. Socha, to je ostatně i dnešní téma pro předškoláky a redaktorku Terezu Beránkovou.
1: Děti, víte, co je socha?
2: Socha je něco kamennýho, třeba šnák, nebo medvěd, nebo Drákula, nebo netopír, nebo socha.
1: A jak je taková socha velká?
2: 300 metrů.
3: Já vím.
4: Třeba socha je vysoká 3 metry.
5: 8 metrů.
6: Třeba může být socha hora.
1: A víte, z čeho socha může být?
7: Z toho, z kameniště.
8: Z ledu.
9: Ze sněhu.
10: Třeba z knížek nebo z plišáku nebo omalovánek nebo hraškama.
11: Z gumy.
12: Z kamenu, z ledu, ze sněhu a ze dřeva.
1: A jak se taková socha vyrábí?
13: S nějakýma nástrojima, který můžou postavit tu sochu.
1: S jakými nástroji?
13: Nevím, jak se jmenují, ale vím, jak vypadají.
1: A jak vypadají?
13: Taková platka, která takhle dělá takový ten beton a ona pak ten beton stvrdne a pak takový ty nástroje, které to jako dloupnou, to nějak.
2: Socha se vyrábí, že máš takový špičatý nástroj a kolem toho máš takovou dřevěný držátko a takhle s tím tlučeš do té sochy.
14: A pak to bude hotový a pak můžou si to odvíšt.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: S likvidací staré ekologické zátěže v pasekách nad Jizerou pomůže i Liberecký kraj. V participativním rozpočtu v Rokytnici nad Jizerou zvítězilo hřiště pro mládež. Definitivně nové složení senátu bude jasné na konci týdne. 22 obvodů čeká druhé kolo voleb. A přes den bude oblačnost proměnlivá s teplotami do 13 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeje hezké ráno. Miliony korun dá Liberecký kraj společnosti Embas Pasek nad Jizerou na Semelsku. Peníze jsou určené na likvidaci staré ekologické zátěže, která v areálu firmy vznikla za působení státního podniku Krkonošské papírny. Ten ale po revoluci zanikl a ze zákona neměl nikdo povinnost tisíce tun ropných kalů a toxických látek odstranit. Náklady na likvidaci jsou přes 47,5 milionů korun. 85% z nich teď pokryje evropská dotace a polovinu zbylé částky uhradí kraj. Zničená lokalita totiž leží na hranici Krkonošského národního parku, říká náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09.
2: Kde se tam vlastně vyskytují v historickém náhonu nebezpečné kaly, kde jsou ropné látky, nikl, kadmium, olovo nebo polycyklické aromatické uhlovodíky. Takže jak oceníme každého, kdo přijde a chce toto znečištění bez původce zasanovat, aby se potenciálně neznečistila řeka Jizera.
0: Každá druhá průmyslová firma v Česku očekává v budoucnu nedostatek vody. Kromě toho se obávají také jejího zdražení. Ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy, ve kterém na přelomu srpna a září odpovídali zástupci více než stovky společností. Čtvrtina z nich uvedla, že voda je zásadní pro udržení jejich provozu. Týká se to hlavně energetiky, hutnictví nebo chemického průmyslu. Lidé v Rokytnici nad Jizerou na Semelsku chtějí, aby město postavilo nové hřiště pro mladé. Rozhodli o tom v letošním participativním rozpočtu. Návrh na nové sportoviště získal nejvíc hlasů veřejnosti. Město teď začne projekt připravovat a příští rok ho postaví.
3: Zóna pro teenagery získala 81 pozitivních hlasů. Má vzniknout v lokalitě u sportovního areálu u Pěvína. Projekt tak stávající sportoviště rozšíří o potřeby pro starší děti. Bude tam například pingpongový betonový stůl a parkurová sestava. Celkové náklady vyjdou dle prvního odhadu na 300 000 korun. Z Rokytnice nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Nové složení senátu bude známé na konci týdne. V pátek a v sobotu budou voliči ve 22 obvodech vybírat mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z prvního kola. Rovnou v prvním kole získalo senátorské křeslo 5 kandidátů. Svého senátora už teď znají třeba lidé na Rychnovsku nebo Děčínsku. V okrese Vyškov v prvním kole rovnou zvítězil Jan Grolich z KDU-ČSL. Volební místnosti budou znovu otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14. Voliči lístky dostanou až na místě. Volby do Senátu se konají každé 2 roky, obměňuje se při nich vždy jen třetina horní komory.
1: Počasí.
0: A čekejme polojasno až oblačno, ojediněle především na horách se vyskytnou slabší přehánky, nad 1100 metrů můžou být i smíšené nebo sněhové. Odpoledne a večer bude oblačnost ubývat. Teploty přes den vystoupí na 10 až 13, na horách na 5 až 8 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A kvůli rekonstrukci tržního náměstí v Liberci je zjednosměrněná ulice Budyšínská, a to ve směru na centrum. Objížďka je značena a vede přes ulice Generála Píky, Žižkovo náměstí a ulici Přemyslova.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: října v kalendáři, 4 minuty po 7 hodině, a pondělní dobré ráno Českého rozhlasu Liberec pokračuje právě i 4 minuty po 7. Co nás čeká už za okamžik, tak to je návrat k víkendu, během kterého se nám totiž vrátil i ligový fotbal, to po reprezentační přestávce. Jenže pro některé fanoušky, hlavně tedy na severu Čech, to nebyl úplně příjemný návrat. Fotbalisté Liberce totiž hostili doma Slovácko. Duel druhého a předposledního týmu. Statisticky to vypadalo jako jednostranná záležitost, dokud jste se nepodívali na kolonku góly. Utkání tedy připomeneme společně už za okamžik v další reportáži našeho ranního vysílání.
1: Dopoledne pod Ještědem s Martinem Kolínem.

0: Naďa Urbánková a také Karel Černoch nám zpříjemnili ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec s písničkou, která nám nezesádla. To byl vzácný nápoj mládí. 10 minut po 7. hodině a to během pondělí 12. října. Přiznám se, když se ještě ohledneme za víkendem, když jsem včera mířil na stadion Unisy, odpoledne jsem si představoval nepatrně pozitivnější. Fotbalisté Liberce totiž v této sezóně šance ligy po druhé zůstali bez bodu. V 10. kole nejvyšší soutěže prohráli doma se Slováckem 0-2. I přesto, že déle než půl hodinu dohrávali v početní výhodě. Hlavní postavou zápasu byl hostující brankář Milan Heča, který jistý výkon korunoval v závěru gólovou asistencí.
1: Milan Heča a jeho dlouhý nákop do středu hřiště nachází Jurošku, který už by teď mohl prchnout defenzivě Slovanu. Pavel Juroška jde sám na brankáře a dává gól.
2: Tak já myslím, že Milan potvrdí sám, že ten výkop úplně dobře netrefil. V ten moment jsme trošku zaspali, bylo úplně prázdno v tom středu, takže tím, že ten balon netrefil, tak to vlastně pak zrychlilo tím dopadem a Juroška byl čerstvý z lavičky a běžel sám na bránu.
1: Popsal moment z 88. minuty liberecký golman Tomáš Koubek, kterému střídající rychlík Juroška při svém sólovém úniku nedal žádnou šanci. Brankář Slovácka Heča byl na stadionu Unisy místy pod velkým tlakem, připsal si 5 úspěšných zákroků a v pokutovém území pozbíral celou řadu centrů. Po utkání se nejvíc mluvilo o jeho zmiňované asistenci, tak to i s úsměvem komentoval hostující kapitán Michal Trávník.
3: Krásná nechtěná přihrávka, ne, dělám si srandu. Co jsem slyšel, tak to úplně takhle dokonale být nemělo, ale samozřejmě nám to vůbec nevadí. Důležitý okamžik si myslím toho zápasu, protože určitě by nás ještě tlačili a tím gólem na 2-0 bylo vlastně si myslím rozhodnuto. Takže Milan podrželi v bráně a klobouk dolů. No.
1: Po vítězství v Liberci si možná vůbec nejvíc oddychl David Puškáč. Útočník Slovácka v 60. minutě přišlápl kotník Buškovi a rozhodčí Vulkan ho po zhlédnutí videa vyloučil. Tým z Uherského Hradiště má s disciplínou velké problémy. V tomto ligovém ročníku jeho hráči dostali už 6 červených karet. Trenér Slovácka Jan Jelínek si tento problém uvědomuje. Recept na jeho řešení ale zatím hledá marně.
4: Tak kdybyste řidiči autobusu říkal, že už píchlo 8 pneumatik, ať 9. nepíchne. Někdy je to prostě neovlivnitelné. Si myslím, že to je jiná červená z jiného ranku, než jsme dosavať dostávali. Doteďka jsem byl takový jako klidnější. Když jsme měli tolik karet, tak jsme si analyzovali, díval jsem se na to, jestli je tam nějaký pattern nebo něco, ale to bylo vyloženě jako nerozvážnost, hloupost, přemíra snahy, nevím.
1: Liberec Slovácko přestřílel poměrem 23-3. Kopal 9 rohů, víc než břevno kušeje, ale z převahy nevytěžil. Krátce po změně stran se zdálo, že domácí po zákroku Slončíka na Mikulenku budou kopat penaltu, tu ale sudí po konzultaci s asistenty u videa nakonec odvolal.
2: Viděl jsem to teďka na sociálních sítích a za mě je to správně odvolaná penalta. Jako. Držení Matěje Mikulenky tam taky bylo, pak samozřejmě krátký zatažení bránícího hráče, ale takovýhle penalty nechceme vidět v české lize, takže si myslím, že v tomhle problém nebylo.
1: Uznal sportovně liberecký golman Tomáš Koubek. Slovan v ligové tabulce zůstává druhý o 6 bodů za vedoucí Sláví. Slovácko je dál předposlední. Z Liberce Lukáš Michalík, Český rozhlas.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme.

0: počasí.
1: Podzimní počasí i dnes v Libereckém kraji očekáváme. Můžeme doplnit nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů Celsia a na horách tam naměříme mezi 5 až 8 stupni. Očekáváme k tomu polojasnou až oblačnou oblohu. Ojediněle, a to zejména na horách, se vyskytnou také slabší přehánky. Odpoledne a večer bude ale oblačnosti postupně ubývat. Ráno ještě místy slabý jihozápadní vítr a biometeorologická předpověď dnes opět na jedničce. A to platí pro celý Liberecký kraj.
0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč mají muži prsní bradavky? Význam bradavek u žen je celkem jasný. Jejich prostřednictvím kojí novorozené děti. Jenže mužům dva tmavé ostrůvky na hrudi k ničemu nejsou, tak proč je tedy vůbec mají? Příčinu musíme hledat v nitroděložním vývoji každého jedince. V prvních 4 týdnech po početí se totiž embryo vyvíjí bezpohlavně a zakládají se v něm všechny důležité tkáňové vrstvy a systémy. Mezi nimi i buňky, ze kterých později vzniknou bradavky. Teprve po 4. týdnu nastupuje účinek chromozomu Y a v 8. týdnu už je jasné, jestli se narodí kluk nebo holka. Po narození vypadají prsní bradavky u obou pohlaví stejně a u chlapců se už nijak dál nevyvíjejí. U dívek nastanou změny během puberty, kdy v důsledku působení hormonů jejich prsa vyplní tuková tkáň a mléčné žlázy. Další změny se pak dějí během těhotenství a po porodu. Mužské bradavky už během života žádnou změnou neprocházejí, maximálně obrůstají chloupky a když je větší zima, tak se scvrknou.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Hledáš školu, stáž nebo práci snů? Přijď na Eduka Expo 2026. Největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí na severu Čech. Od 15. do 17. října v Liberci přímo v Home Credit Aréně. Eduka Expo. Buď tam, kde se rozhoduje o budoucnosti. Více na edukavik.cz.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Cestující městskou dopravou v Liberci musí ode dneška počítat s omezením v části Králu v Háji. Podle informací libereckého dopravního podniku je posunuta zastávka školní. Obsluhují linky číslo 21 a 56. Liberecké hudební a kulturní centrum Lidové sady se nově jmenuje Lidiáky. Centrum v loňském roce prošlo celkovou opravou. Nově nabízí nahrávací studia pro studenty hudební škol, moderní malý sál i experimentální studio. Dětské hřiště v Olbrachtově ulici na libereckém sídlišti Kunratická čeká oprava. Rekonstrukce bude stát necelé 2 miliony korun, zhruba třetinu nákladů pokryje krajská dotace. Švédská královská akademie věd předpolednem oznámí laureáta nebo laureáty Nobelovy ceny za ekonomii. Loni získala trojice vědců za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst. V nejvyšší hokejové soutěži Liberec prohrál na ledě Českých Budějovic 3-4. A čekejme polojasno až oblačno, ojediněle zejména na horách se vyskytnou slabší přehánky, které od vyšších poloh můžou být i smíšené nebo sněhové. Odpoledne a večer bude oblačnost ubývat. Teploty vystoupí maximálně na 13 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A ještě pohled na silnice v Libereckém kraji. Rekonstrukce inženýrských sítí zúžila vozovku na jeden jízdní pruh v ulici Revoluční v Jablonci nad Nisou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tolik tedy Lída Jiroutová a další zprávy ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec. Aktuálního čas tedy 7 hodin 32 minut a během pondělí 12. října můžeme nabídnout nejen další písně, ale už za okamžik také další aktuality libereckého kraje. V následujících 30 minutách ale nebude ani v tomto momentě chybět telefonát meteorologům. I s nimi probereme, jaký týden, že nás to vlastně v libereckém kraji čeká. Dobré ráno.

0: Pondělí s datem 12. října pokračuje i na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Připomeňme aktuální čas, tedy 9 minut po půl osmé. Pro nás ale ideální příležitost na to společně připomenout také další aktuality Libereckého kraje. Ku příkladu tu máme informaci pro pacienty, kteří docházejí do ordinace ženského lékaře Rudolfa Holíka v Hrádku nad Nisou. Ten bude mít totiž ve čtvrtek a v pátek, tedy 15. a 16. dovolenou, tak s tím lepší tedy počítat a přesunout se budeme moci i do Smržovky, konkrétně do ulic Havlíčkova, Komenská, Lidické náměstí a také Zahradní, kde bude v pátek 16. přerušena elektrická energie, konkrétně mezi 11:30 až 13. hodinou a elektrický proud ve Smržovce nepůjde od 13. do 15. hodiny v ulicích Nádražní a také na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin k tomu 43 minut během pondělního dobrého rána, tak jak je dobrým zvykem, i dnes můžeme na vlnách Českého rozhlasu Liberec nastínit, jaké počasí nás čeká, a to společně s paní Polinou Maťuninou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Paní Polino, začneme u dnešního dne, patrně podzim, to bude tedy téma číslo jedna. Pojďme doplnit, jaké to počasí tedy na začátku nového týdne bude?
2: Tak během dnešního dne očekáváme převážně oblačnou oblohu. Co se týče současných teplot, tak se pohybujeme mezi 5 až 8 stupni Celsia. Dnes očekáváme 10 až 13. Navíc, hlavně v první polovině dne, ojediněle očekáváme i slabší přehánky, které hlavně se nám budou vyskytovat na horách, ale samozřejmě můžou výjimečně se vyskytnout i jinde, ale v odpoledních a večerních hodinách už očekáváme beze srážek a i oblačnost nám bude postupně ubývat.
1: Přiznám se, s tím, jak jste letos tu předpověď nakonec zvládli vymyslet, mě osobně jste velmi rozmazlili babím létem, které jsme v podstatě ještě na začátku října měli možnost si v Libereckém kraji užívat. Když se společně podíváme teď dopředu, tedy na ten nadcházející týden, nastane nám ještě nějaké oteplení, anebo naopak to bude třeba v podobném duchu jako právě dnes?
2: Tak slabší oteplení budeme očekávat, to můžeme zažít hlavně ve středu, to budeme mít nejteplejší v průběhu tohohle z toho týdne. Ve středu nám teploty půjdou na 13 až 17 stupňů Celsia, ale v nejbližší době ještě nečekáme, že by to nám znovu vylezlo na 25 stupňů.
1: Tak bohužel moje naivní představa o tom, že se nám ještě třeba babí léto vrátí, ta se nenaplnila. Na druhé straně i tak ten výhled není vůbec špatný a při pondělku nám tedy týden nastínila z Českého hydrometeorologického ústavu paní Polina Maťunina. My za to děkujeme, popřejeme hezký den, mějte se, naslyšenou.
2: Mějte se hezky.
0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Staňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45. Počasí. A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: stalo se před 100 lety v našem kraji.
1: Také na začátku nového týdne jsme měli možnost listovat 100 let starými novinami. Vydáváme se tedy do října roku 1926 a vidíme tu nejen celostátní, ale také lokální události.
2: My ale začneme těmi celostátními. 12. října 1926 došlo ke klíčovému politickému zvratu v první republice. Antonín Švehla sestavil novou vládu a do ní poprvé v historii Československa vstoupili zástupci německých stran a vznikla takzvaná panská koalice.
0: Stalo se před 100 lety.
1: Zmiňovali jsme ale také region, tam většinou v té době šlo o sklářství nebo o textil, tak o čem přesně noviny píšou?
2: Noviny připomínají právě textil, a to větou, že v textilu to zrovna prasklo. V Tanvaldu totiž podle novin došlo ke katastrofální průmyslové stagnaci a ze dne na den zůstala stát výroba a stovky dělnických rodin se tak ocitly bez příjmu.
1: Tak to pro ty rodiny musela být neskutečná rána. Můžeme přeci jen připomenout, že v té době nefungovala žádná podpora v nezaměstnanosti.
2: Přesně tak, v novinách se dočteš, jak musel narychlo situaci řešit okres, tedy okresní správní komise. Ta na svém zasedání odhlasovala mimořádnou částku 10 000 korun na přímou podporu nezaměstnaným rodinám dělníků, které katastrofa postihla. Podle dobových faktů ovšem komise dávala podmínku. Částka se dělníkům vyplácí postupně do konce roku, ale obce musí ze své kasy přidat k těm 10 tisícům od okresu taky 10 tisíc vlastních korun.
1: Tak skutečně šlo o tvrdou dobu.
2: A když jsme u výroby a průmyslu, můžeme připomenout z jiné části kraje, tedy z Turnovska. V Turnově se v té době konala valná hromada společenského pivovaru a velkostatku Hostinských na Malém Rohosci. Výsledky hospodaření za kampaň 1925-1926 byly hodnoceny velmi příznivě.
0: V archivu pátrají Petr a Martin Kolínovi.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Ivan Trojan alias major Holina vyšetřuje vraždu úspěšného politika. Kriminální seriál Vraždy v kruhu. ČT2. Jejich láska zamíchá kartami celého starověkého světa. Hvězdně obsazený film Šalamoun a královna ze Sáby. A ČT Art uvede v premiéře balet na motivy příběhu Tisíce a jedné noci na hudbu Nikolaje Rimského-Korsakova Šeherezáda. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Kam vyrazit s dětmi za zážitky, zábavou a poznáním? Eduka Kids je jasná volba. Od 12. do 18. října čeká rodiny s dětmi týden plný speciálních programů, vstupů zdarma a dalších výhod. Eduka Kids, týden, který bude bavit děti i rodiče. Registrujte se na www.edukakids.cz.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Jablonec nad Nisou spustil provoz první fotovoltaické elektrárny. Přednáškami a vzdělávacími programy začíná v Libereckém kraji Eduka Week. Fotbalisté Liberce v lize prohráli se Slováckem a přes den bude oblačnost proměnlivá s teplotami do 13 stupňů. Zprávy jsou připraveny a s nimi i Lída Jiroutová. Dobré ráno. Společnost Jablonecká energetická zprovoznila fotovoltaickou elektrárnu na budově mateřské školy Kostička v Kokonině. Jde o první z 63 městských budov, na kterých město solární panely buduje. Další už jsou osazené a čekají na připojení. Na některých stavba pokračuje. Součástí jsou i bateriová úložiště. Výstavba fotovoltaických elektráren má být hotová na konci roku 2028. Tvořit budou základ pro městskou komunitní energetiku, říká ředitel Jablonecké energetické Boris Pospíšil.
4: Město, Jablonecká energetická a další organizace založili zapsaný spolek Planeta Jablonec právě za účelem sdílení elektřiny, takže doufáme, že to v letech 2028-2029 budeme nějakým způsobem dávat dohromady, tak aby to fungovalo pro kohokoliv, kdo se do toho společenství přihlásí.
3: Vyrobená elektřina bude přednostně sloužit budovám, na kterých jsou panely umístěné. Přebytky můžou ukládat do bateriových úložišť nebo je sdílet. V Libereckém kraji dnes začíná týden vzdělávání a pracovních příležitostí Eduka Week. Po celém regionu se budou konat přednášky, workshopy a jiné vzdělávací programy. Součástí jsou i organizované návštěvy různých firem v kraji. Můžou tam nahlédnout žáci nebo studenti, aby měli lepší představu o svém budoucím povolání. Například do autoparku ČSAD Liberec, říká ředitel veletrhu Lukáš Přinda.
5: Vás asi jen tak nenahradí AI, že můžete být i docela dobře zaplacen a že to není jenom o práci, že držíte v ruce klíč a jste od vazelíny, ale že i tady ta práce má nějaký vývoj.
3: Eduka Week vrcholí od středy do soboty v liberecké Home Credit aréně, kde se představí desítky středních škol a firem. Vodní nádrž ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku je od loňského října stále kompletně vypuštěná. Důvodem jsou stavební práce. Dělníci během posledních týdnů instalovali ovládací prvky na pravé straně výpusti a natřeli kovové části nádrže ochranou proti korozi. Opravy by měly být hotové podle vedení Povodí Ohře příští rok. Nejvíc hlasů v komunálních volbách získali jako tradičně nezávislí kandidáti a jejich místní sdružení. Ze stran a hnutí měla stejně jako před 4 lety největší podporu KDU ČSL. K urnám přišlo přibližně 48% voličů, to je o 2% body víc než před 4 lety. Nízká účast byla v Ústeckém kraji. V jednom z tamních okrsků hlasovalo jen 12 ze 443 zapsaných voličů. Podle Českého statistického úřadu uspělo rekordních 26 18-letých kandidátů. Před 4 lety se jich do zastupitelstev dostalo 11. Sport. Liberečtí fotbalisté v této sezóně šance ligy po druhé prohráli. Na domácím stadionu podlehli v tabulce předposlednímu Slovácku 0-2 i přesto, že hosté déle než půl hodinu dohrávali bez vyloučeného Puškáče. Rozhodčí krátce po změně stran za stavu 0-1 nařídili pro domácí penaltu za zákrok Slončíka na Mikulenku. Po zhlédnutí vydají ale odvolal. Golman Slovanu Tomáš Koubek s konečným verdiktem souhlasil.
6: Viděl jsem to na sociálních sítích a za mě je to správně odvolal. Držení Matěje Mikulenky tam taky bylo, pak samozřejmě krátký zatažení bránícího hráče, ale takovýhle penalty nechceme vidět v České lize, takže si myslím, že v tomhle problém nebylo.
3: V ligové tabulce fotbalisté Liberce zůstávají druzí o 6 bodů za vedoucí Slávii.
2: Počasí.
3: A bude polojasno až oblačno, ojediněle zejména na horách se vyskytnou slabší přehánky, nad 1100 metrů mohou být i smíšené nebo sněhové, odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat. Teploty přes den 10 až 13 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A dvě osobní auta se srazila v ulici Rýnovická v Jablonci nad Nisou. Na místě policie, můžete se tam lehce zdržet.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Pondělní dobré ráno pokračuje ze studia Českého rozhlasu Liberec. Popřejeme nejen příjemný poslech, řidičům také šťastnou cestu a hlavně poklidný vstup tedy do nového týdne. Co nás čeká už za okamžik právě na vlnách Českého rozhlasu Liberec? Bude to pohled do libereckých lidových sadů, a to na nově opravené kulturní centrum. Co všechno právě tedy aktuálně nabízí a jak to tam aktuálně vypadá, to pro nás mapovala redaktorka a vy se už za okamžik ve vysílání dozvíte podrobnosti.
2: Dobré ráno s Martinem Kolínem.

0: S Karlem Zichem píseň Není všechno paráda na začátku další vysílací hodiny pondělního dobrého rána v éteru Českého rozhlasu Liberec. Co je ale paráda, to je výhled, který nás 11 minut po 8 hodině čeká. Kulturní centrum Lidové sady v Liberci má totiž novou vizuální identitu. Ponese název Lidáky. O víkendu ji představili organizátoři při příležitosti slavnostního otevření Lidových sadů po rok a půl dlouhé rekonstrukci. Ta skončila na konci minulého roku. Její součástí byla například oprava venkovní terasy nebo vybudování nového experimentálního studia.
1: Rekonstrukce proběhla na původním půdorysu domu. To znamená, nejsou tady žádné rozšíření v podobě nějakých nových sálů nebo nových prostor, které by tady dřív nebyly.
2: Říká vedoucí kulturního centra Michal Kadlec.
1: V velkém sále nám, kromě toho, že se výrazně zlepšila akustika, tak došlo k tomu, že tam máme výsuvnou elevaci.
2: My se teď nacházíme v takzvané galerii, tady v Nových Lidákách. Člověk si to může představit jako balkon nad velkým sálem. My tady teď vidíme tu elevaci. Jak to ale funguje, pokud budou chtít návštěvníci využít celý ten prostor?
1: Je to úplně prosté, elevace zajede. Máme to všechno na motorech, to znamená, že zajede do takové velké komody, která je naproti pódiu. Z toho sálu nám zabere pouhý metr a půl. Je vysoká sice 5 metrů, ale to nikoho většinou netrápí.
2: Kolik lidí se díky elevaci do velkého sálu vejde na sezení?
1: Na elevaci se vejde 241 lidí. Ještě máme možnost přistavit 3 řady před elevaci, plus teda máme tu galerie a balkon. A je to vlastně druhá největší tribuna v ČR, první je v Mladé Boleslavi.
2: Obnovy se dočkal taky malý sál s novým pódiem a LED světelnou stěnou. Současně se do něj vejde až 400 diváků.
1: Přibyly studia, my máme úmluvu se Zuškama, ať už frýlanskou nebo jabloňovkou. K tomu, že žáci, ale zároveň to platí i pro základní školy, které mají nějakým způsobem rozšířenou hudební výuku, by se měli přijít a měli by si natočit nějakou skladbu a my je vlastně máme provádět procesem, aby dokázali ten zvuk zpracovat.
2: V jednom z těch nahrávacích studií nacházíme. Vidíme tady moderní technologii, co se týká nahrávací soupravy celkově, ale vidíme tady i hudební nástroje. Ty jsou tady erární, můžou si je návštěvníci vypůjčit.
1: Jsou erární. Za prvé teda máme hudební školu. A druhá, tam byla taková vize, že do budoucna my jsme chtěli, když dítě doma říká, já bych chtěl hrát na elektrickou kytaru, tak prostě pojďte si to vyzkoušet. Ale tohle to úplně dotažený není.
2: Doplňuje vedoucí centra Michal Kadlec. Podrobný program lidé najdou na novém webu Lidáky Liberec. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Dnes bude v Libereckém kraji polojasno až oblačno a ojediněle, zejména tedy na horách, se vyskytnou slabší přehánky. Odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat a teploty dnes mezi 10 až 13 stupni, na horách mezi 5 až 8 stupni Celsia. Ráno ještě místy slabý jihozápadní vítr, jinak většinou mírný severozápadní, který bude večer postupně slábnout a biometeorologická předpověď dnes taktéž mírná, tedy na jedničce.

Během pondělního dobrého rána s datem 12. října máme možnost vydat se do Turnova. Dnes by totiž slavila tamní rodačka, to operní pěvkyně Marcela Machotková. Doplňme, že se narodila v roce 1931 a už od brzkých let ji to táhlo k umění. Zpívala, hrála na klavír a vystudovala pražskou konzervatoř. Tam už se zaměřením právě na zpěv. Jiná přání matky se posléze účastnila také zkoušky v libereckém divadle FX Šaldy a uspěla. Nejčastěji vystupovala v operách Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany. Objevila se i na divadelních prknech v Plzni a také v Praze. Hádáte správně, nechyběla ani v Národním divadle. Tady ale výčet divadel rozhodně nekončí. Během svého života hostovala i v zahraničí, a to v celé řadě zemí. V Rakousku, Nizozemsku, Polsku, Itálii, Irsku, Sovětském svazu, Maďarsku, Velké Británii, Německu nebo třeba i Finsku. Jde tedy i o evropské jméno. V roce 2016 obdržela cenu Thálie a další regionální ceny, nejen cenu Turnova, i poctu hejtmana. Marcela Machotková umírá v roce 2021 a právě dnes by oslavila 95. narozeniny.

0: Kdy se uskuteční druhé kolo voleb do Senátu? Nejen to se dozvíte ve zprávách Lidie Routové.
1: 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: S likvidací staré ekologické zátěže v pasekách nad Jizerou pomůže i liberecký kraj. V areálu firmy Emba vznikla za působení státního podniku Krkonošské papírny. Ten ale po revoluci zanikl a ze zákona neměl nikdo povinnost tisíce tun ropných kalů a toxických látek odstranit. S velkou převahou vyhrálo ve Frýdlantu na Liberecku uskupení Frýdlant pro všechny. V jeho čele stojí dosavadní místostarosta Jiří Stodulka, který letos na jaře vystoupil z ODS. Frýdlant pro všechny získal přes 32% hlasů a 8 mandátů v 21členném zastupitelstvu. Druhé hnutí ANO získalo necelých 20%, třetí byla ODS s 15%. Lidé v Rokytnici nad Jizerou na Semelsku chtějí, aby město postavilo nové hřiště pro mladé. Rozhodli o tom v letošním participativním rozpočtu. Nové složení Senátu bude jasné na konci tohoto týdne. Voliči budou ve 22 obvodech vybírat mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z prvního kola. Volební místnosti budou znovu otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14. Rusko večer zaútočilo na elektrárny v Kyjevě a Charkově. Stalo se to pár hodin potom, co americký prezident Donald Trump oznámil energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Kyjev možné příměří označil za dobrou zprávu. Moskva se k tomu oficiálně nevyjádřila. A bude polojasno až oblačno, ojediněle zejména na horách se vyskytnou slabší přehánky, od vyšších poloh můžou být i smíšené nebo sněhové. Odpoledne a večer čekejme ubývání oblačnosti a teploty dnes vystoupí na 10 až 13 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A část ulice Rampasova v Liberci je kvůli opravě silnice uzavřená, a to směrem k Pilínkovu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Za námi další zprávy Lidie Routové, a to v čase 8 hodin a 32 minut. Pondělní dobré ráno Českého rozhlasu Liberec pokračuje a my jsme rádi, že jste si ho i dnes, tedy při pondělku, naladili. Člověk se může splést, ať už jde třeba o jméno, kdy jednoduše spletete jméno, anebo při jakékoliv jiné věci, například se špatně člověk podívá do kalendáře, nebo si nenastaví budík v ideální čas. To jsou takové ty běžné věci, ve kterých se člověk splete. My se za okamžik podíváme na recidivistu v Tanvaldu, který se také spletl. Konkrétně si spletl soukromý dům a samoobsluhu. Jak to tedy na místě vypadalo, to pro nás monitoroval Miroslav Hlubec a vy se to ostatně dozvíte už za okamžik v dalším krimi příběhu Českého rozhlasu Liberec.

0: Se skupinou Katapult jsme se 8 minut po půl deváté během pondělního Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec měli možnost vrátit až do roku 1977 a ostatně i tento rok si budeme moci jenom stručně připomenout. Například v prosinci měla totiž na prvním programu Československé televize premiéru velmi populární věc, a to konkrétně seriál Žena za pultem, tedy režii Jaroslava Dudka. Připomenout rok 1977 můžeme i z pohledu vědy, neboť poprvé byla v tomto roce použita magnetická rezonance, pravda tedy pro lékařské využití, ale bylo to poprvé, kdy se tedy magnetická rezonance dostala i právě k vyšetření, a připomenout ho můžeme i z pohledu tedy do vesmíru, kdy byly odstartovány obě sondy Voyager, jak tedy v prvním případě Voyager 2, tak následně Voyager 1, stále nejdéle fungující sondy ve vesmíru. To byl tedy alespoň stručně rok 1977 po písni tedy skupiny Katapult a my se budeme moci přesunout opět do současnosti. Po krátké době tu totiž máme další případ, kdy se recidivista vypravil do cizí domácnosti pro jídlo. Tento byl ještě o něco drzejší než ten minulý. Jeho potravinovou výpravu nám přiblíží Miroslav Holubec v našem dnešním krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: Pamatuji si, že u nás v našem domě bývaly vždycky domovní dveře otevřené. Samozřejmě ne v noci, to jsme zamykali jako každý jiný. Ale přes den, v létě až třeba do 10 večer bylo otevřeno, protože my děti jsme pořád někde lítali, přes den po celé čtvrti, večer alespoň po zahradě. V posledních letech se ale něco změnilo. Dveře od domu jsou zamčené. Jednak je nás už v domě míň a jednak už se nějakou dobu zabývám krimi příběhy. A ten dnešní není zdaleka první z těch, ve kterých přinášíme případ zloděje, který si v pohodě otevřel branku na pozemek, nezamčenými dveřmi vstoupil do domu, ve kterém byli jeho majitelé, a začal si futrovat kapsy tím, co bylo po ruce. V tomto případě to byl mrazák plný jídla, který zloděj vyplenil. Jídlo z mrazáku, maso, hranolky, knedlíky nebo i zmrzlinu si rovnal na zem k zimní bundě, která mu taky padla do oka. Jenže jeho počínání se neobešlo bez určitého hluku, takže na chodbu vyšel majitel domu. Podle všeho to není zrovna zbabělec a zřejmě ani houžvička, protože podle policejní zprávy po krátké stručné komunikaci zloděje zakleknul a klečel na něm až do doby, než dorazila policie. Policistům stačil jeden pohled, aby věděli, o koho jde. Pachatel není žádný nováček, má za sebou už 4 tresty. A jelikož u něj ani během 4 trestů nedošlo k nápravě, poslal ho soudce ve zkráceném řízení rovnou za katr. Naposledy si odpykal alternativní trest 250 hodin obecně prospěšných prací. Jenže komu není rady, tomu není pomoci. A u tohohle výtečníka už zřejmě napořád platí, že když zrovna je na svobodě, tak prostě krade. Takže si zřejmě na chvíli, jak ty krádeže, tak tu svobodu bude muset odpustit.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jaké počasí nás čeká na začátku nového týdne? Můžeme doplnit, že půjde tedy hlavně o polojasno až oblačno, ojediněle, a to zejména na horách se vyskytnou slabší přehaňky a dokonce v polohách nad 11 cm mohou být přehaňky i smíšené nebo sněhové. Odpoledne a večer bude oblačnost ubývat, nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů Celsia, na horách naměříme mezi 5 až 8 stupni Celsia, ráno ještě místy slabý jihozápadní vítr, jinak bude většinou vítr mírný severozápadní. A večer bude postupně slábnout. K tomu tedy biometeorologická předpověď na jedničce, tedy na mírném stupni zátěže.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Jiří Schellinger a s ním pravděpodobně nejznámější píseň v jeho podání 10 minut před 9. hodinou v éteru Českého rozhlasu Liberec. To byl Holubí dům a také potenciální závěr Dobrého rána. Je to tak, s datem 12. října jsme se přiblížili právě k zmiňované 9. hodině a tedy i k dopolední pod ještědem. A tím vás už dnes bude provázet kolegyně Iveta Kalátová a i dnes se máte na co těšit v dopoledním vysílání. Nejen pohled na fotovoltaiku v Jablonci nad Nisou, ale také problematiku výdejních boxů. Jsou praktické a zároveň nejsou. Jsou praktické, co se vyzvednutí týče, ale co se lokalit týče, tam to ne vždy je úplně ideální. To vše rozeberete právě po 9. hodině v dopolední pod ještědem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Martin Kolín.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Liberci je ode dneška posunutá zastávka školní. Povolební jednání v Liberci zatím k žádné konkrétní koalici nespějí. Liberečtí hokejisté v 10. kole nejvyšší soutěže prohráli v Českých Budějovicích 3-4. A přes den bude oblačnost proměnlivá, přehánky budou jen slabé a na horách. Teploty vystoupí na 10 až 13 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké dopoledne. Cestující městskou dopravou v Liberci musí ode dneška počítat s omezením v části Králův háj. Podle informací libereckého dopravního podniku je posunutá zastávka školní. Obsluhují linky číslo 21 a 56. Zastávku dopravce posunul ve směru do centra o necelých 100 metrů. Důvodem je oprava zálivu původní zastávky. Omezení potrvá přibližně 2 měsíce. Zatím nejasné obrysy má povolební vyjednávání v Liberci. Do zastupitelstva se dostaly jen 4 subjekty, což je nejméně od roku 1989. Volby vyhrály starostové pro Liberecký kraj, druhé skončilo nové uskupení Lepší Liberec, třetí hnutí ANO a čtvrtá koalice Liberec otevřený lidem z Piráty. Podle lídra starostů Lukáše Hajka zatím není jasné, s kým koalici vytvoří. Sami většinu nemají.
2: Teď mít musíme, protože máme 14 mandátů. Zatím pořád probíhají indikativní rozhovory mezi všemi subjekty, ale v tuhle chvíli dohodnuto nic není. Máme naplánováno i setkání našeho zastupitelského klubu, abychom si řekli, jak vnímáme výsledky a co jsou ty naše preferované varianty a podobně.
0: Koalici se zatím nepodařilo dojednat ani v Jablonci nad Nisou, České Lípě nebo Semilech. Pavilon Levhartů v zoologické zahradě Liberec čeká rozsáhlá rekonstrukce. Začít má příští rok v létě a Liberecký kraj za ní zaplatí skoro 150 milionů korun. Z toho 50 milionů přispěje i město Liberec. Nový levhartinec má přinést lepší podmínky pro chov. Zvířata získají nové přírodní výběhy o výměře téměř 1000 metrů čtverečních se skalami a vodními prvky, které víc odpovídají jejich přirozenému prostředí, říká náměstkyně hitmana Květa Vinklátová ze starostů pro Liberec. Kraj.
3: Ten levhart nepotřebuje ty vnitřní prostory nějak zvlášť zvětšovat extra, ale potřebuje významně zvětšit ty venkovní výběhy a ta rekonstrukce bude završená tím, že budou i ochranné sítě z vrchu, protože ten levhart by byl schopen se dostat mimo ten výběh.
0: Česká inspekce životního prostředí by nově mohla mít pravomoc okamžitě zastavit provoz podniků. Bude o tom jednat vláda. Týkat se to má případů, kdy by bylo bezprostředně ohrožené zdraví lidí, třeba při havárii nebo úniku toxických látek. Doteď musela inspekce v podobných případech většinou nejdřív nařídit provozovateli nápravu a dát mu na ně lhůtu. Sport. V nejvyšší hokejové soutěži Liberec prohrál na ledě Českých Budějovic 3-4. Zápas na půl hodiny po první třetině přerušila díra v ledu u mantinelu. Útočník Liberce Jakub Rychlovský vypadl z tempa.
4: Jsou hráči asi, kterým vyhovuje víc být v tempu a hráči, kterým to třeba tolik nevadí, ale mě osobně to chvilku zastrvalo, než jsem se do toho dostal nějakých pár střídání, ale tohle to bylo čistě na rozhodčích. Myslím si, že ani tam kapitáni neměli žádný slovo k tomuhle tomu. Nemůžeme hledat určitě žádný výmluv v tomhle tomu, že jsme prohráli zápas. Počasí.
0: A čekejme polojasno až oblačno, ojediněle především na horách se vyskytnou slabší přehánky, nad 1100 metrů můžou být i smíšené nebo sněhové. Odpoledne a večer bude oblačnost ubývat a teploty vystoupí na 10 až 13 stupňů, na horách naměříme mezi 5 až 8 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A kvůli rekonstrukci tržního náměstí v Liberci je zjednosměrněná ulice Budyšínská a to ve směru na centrum objížďka je značená.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Příjemný a doufám, že i dobře naladěný den máme tady pondělí 12. října a vše dobré vám v tomto čase krátce po 9. hodině z Českého rozhlasu Liberec přeje Iveta Kalátová. Za sebou máme volební víkend, tak je jasné, že aktuálním výsledkům povolebních vyjednávání se budeme věnovat v průběhu našeho vysílání. My se budeme bavit v prvé řadě o planetě Jablonec. To je název nového společenství v Jablonci nad Nisou a díky němu bude možné ve městě sdílet energii z fotovoltaických elektráren. Základ komunitní energetiky vytvoří elektrárny na více než 60 městských budovách a první z nich už je v provozu a kde ji město vybudovalo, to si povíme už za chvíli. No a budeme se bavit také o výdejních boxech v Česku, těch pořád přibývá a s tím roste i jejich obliba. Jak se ale třeba daří řešit spory s obcemi o to, kde boxy být můžou a kde ne? I tomu se budeme věnovat v dopoledni pod Ještědem, tak ať se vám na Prahu nového týdne dobře daří a hezky poslouchá.

0: Hezky si hrajeme nejprve Jojo Band a teď Pavel Bobek ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Společnost Jablonecká energetická zahájila projekt komunitní energetiky. Tak na první městské budově už funguje fotovoltaická elektrárna. Na dalších místech už jsou panely instalované a čekají na připojení. Kolik elektráren má město v plánu vybudovat a jak bude sdílení energie fungovat, tak to už zjišťovala naše redaktorka Českého rozhlasu Liberec Kateřina Kubíčková, kterou zdravím do Jablonce. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Na které budově bude první elektrárna nebo na které budově první elektrárna vznikla?
1: Městská společnost Jablonecká energetická ji vybudovala na mateřské škole Kostička v Kokonině. Elektřina, kterou fotovoltaika vyrobí, bude sloužit přímo potřebám mateřské školy. Využitá bude třeba na provoz běžného vybavení budovy nebo na technologii plynové kotelny.
0: A kolik elektráren plánuje Jablonecká energetická vybudovat?
1: Tak bude jich celkem 63. Aktuálně už jsou panely instalované taky na budově sauny u přehrady, na mateřské škole Tichá a na několika objektech Jablonecké energetické. Konkrétně na výměníku v ulici Mládí, na posilovací stanici v Čelakovského ulici, na blokové kotelně ve Vlaštovčí ulici a taky na novém sídle městské společnosti ve Vysoké ulici. Panely jsou výhradně na budovách mimo centrum města, tam je totiž není možné umístit, vysvětluje ředitel Jablonecké energetické Pospíšil.
2: Protože většina centra je v památkové zóně a tam památkáři bohužel nedovolí umístit viditelné panely.
1: Do konce roku chce Jablonecká energetická dokončit ještě instalace elektráren na městské sportovní hale a na plaveckém bazénu.
0: No a můžeš nám ještě říci, jak plánuje Jablonecká energetická energii sdílet?
1: Takto vyrobenou energii využijí primárně budovy, na kterých jsou panely nainstalované. V případě, že nějaká zbyde, může se ukládat do bateriových úložišť nebo je možné sdílet mezi sebou. Do budoucna nicméně Jablonecká energetická počítá s tím, že bude možné energii sdílet taky s dalšími budovami. Umožnit to má nově vzniklé společenství Planeta Jablonec, říká Pospíšil.
2: Město, Jablonecká energetická a další organizace založili zapsaný spolek Planeta Jablonec právě za účelem sdílení elektřiny, tak aby to fungovalo pro kohokoliv, kdo se do toho společenství přihlásí.
1: Podle Pospíšila by mělo společenství začít fungovat po dokončení výstavby panelů. Ta by měla být hotová na konci roku 2028. Stát by měla zhruba 170 milionů korun, víc než polovinu nákladů pokryje evropská dotace.
0: Tolik podrobné informace od naší redaktorky Kateřiny Kubíčkové, tak za ně děkujeme a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Je tady s vámi pondělní vysílání Českého rozhlasu Liberec. Máme 12. října, možná, že jste propásli u někoho svátek anebo narozeniny, tak to hledáte teď rychle napravit. No a velkou pomůckou je teď to, že si jaksi můžeme online něco objednat a druhý den si proto do výdejních boxů zajít. Tak to jsou služby, o kterých se nám určitě před ještě několika lety ani nezdálo. Možnost vyzvednout si zboží kdykoliv a rychlost a pohodlnost dodání. To jsou právě největší výhody doručování zboží do výdejních boxů. Ty jsou mezi lidmi čím dál populárnější a roste i jejich počet. V Česku jich už je přes 18 tisíc, což je pro představu skoro 4x tolik, co bankomatů. V minulosti ale s výdejními boxy měly problémy některé obce, hlavně kvůli nevhodnému umístění.
1: Lidi objednávají úplný kraviny, papírový kapesníky.
2: Do jednoho z výdejních boxů v centru Prahy pravidelně zaváží pan Roman. A řekl byste, že těch zavážek tady přibývá?
1: No třeba dřív už se nejezdili víkendy a teď už se jezdí furt i víkendy prostě non-stop.
2: Právě možnost vyzvednout si zásilku v jakoukoliv denní i noční dobu i o víkendu je jedním z důvodů, proč jsou výdejní boxy tak populární. V dnešní době jsou hlavním způsobem doručení zásilek už pro většinu Čechů, jak ukazuje průzkum společnosti Kantar pro firmu PPL, kterého se v únoru zúčastnilo 1000 Čechů. Mluvčí PPL Michaela Tůmová říká:
3: ještě v roce 2023 volilo boxy jako primární způsob doručení pouze 18% Čechů. Letos vzrostl jejich podíl skoro trojnásobně na 56%.
2: Výdejní boxy jsou nejvyužívanější metodou doručení zásilek i u největšího tuzemského internetového obchodu Alzy. A podle jeho analýzy také nejekologičtější, tvrdí mluvčí Alzy Eliška Čeřovská.
4: Doručování zásilek do Alza boxů a jejich odnos zákazníky pěšky je nejšetrnější variantou z hlediska uhlíkové stopy. A to jak v Česku, tak i na Slovensku. V Tuzemsku je tato varianta až o 83% šetrnější než doručení přímo na adresu zákazníka.
2: Některé obce měly v minulosti s výdejními boxy problémy, hlavně s jejich umístěním. To se ale daří postupem času řešit. Alze se podle Čeřovské naopak v poslední době obce sami ozývají s žádostí o umístění boxu. Právě jasná dohoda na tom, kde bude box stát, pomáhá konfliktům předcházet. Potvrzuje i za zásilkovnu Emma Čapková.
5: Máme také samostatný tým, který se věnuje komunikaci se samosprávami a pravidelně se setkává se zástupci měst a obcí.
2: Že se komunikace mezi doručovacími společnostmi a obcemi v poslední době zlepšila, potvrzuje i ředitel legislativně právní sekce Svazu měst a obcí Dan Jiránek.
6: Pokud není ta komunikace od začátku úplně skvělá, tak se může stát, že se narazí na nějaký problém. Třeba to, že tam začnou jezdit lidi přes den, kdy se třeba plní škola. Někdy to je naopak, že tam lidi jezdí v noci, ať už zákazníci nebo ti, kteří ty boxy plní, a je to klidná čtvrť, kde nejsou zvyklí na noční provoz.
2: Už teď je v Česku přes 18 tisíc výdejních boxů a pravděpodobně jich ještě přibude. V průzkumu společnosti Kantar totiž skoro polovina dotázaných uvedla, že by v příštích 5 letech uvítali ještě víc výdejních míst. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

V době, kdy Marie Rotrová naspívala Markétku, tak sotva mohla tušit, že s písničkou Markétka se o dalších let později představí budoucí česká hudební pěnice Bára Basiková. Vzpomínáte ještě na pořad Zpívá celá rodina, kde jako taková roztomilá desetiletá holčina právě naspívala tuto písničku a že jí to tedy šlo. Ovšem, to vše najdete také v jedinečném časozběrném dokumentu Heleny Třeštíkové, který nabízí intimní portrét jedné z nejvýraznějších osobností české hudební scény, Bára Basiková. Tak ale v kultuře ještě tady zůstaneme, protože začal 57. ročník Krakonošova divadelního podzimu. Všechno se letos odehrává v odlesku výročí zápisu Českého ochotnického divadla do UNESCO od prvního světského divadelního představení nejen ve Vysokém nad Jizerou, ale i v Čechách uběhlo 240 let. Co nás čeká dnes tedy? V pondělí odpoledne přijede jako host herec Jaroslav Satoranský. Během týdne je na programu i podsta legendárnímu seriálu Meš. Čeká vás pohádka, situační komedie s italským temperamentem, komedie s komentovaným Hamletem i hořko-sladká reví o údělu matek. Pokud vás láká Krakonošův divadelní podzim, tak více informací najdete na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz.

Po písničce od skupiny Olympic ve vysílání Českého rozhlasu Liberec mám ještě pár informací, které se vám můžou hodit, milí posluchači. Tak dnes bude přerušena dodávka elektrického proudu v Jílemnici v ulici Haklová, Jana Haracha a Vavřinecká. A to už brzy mezi 10. až 14. hodinou. Tak více informací najdete na stránkách města Jílemnice. Pro změnu Desná v Jizerských horách informuje o tom, že do Rydlovy vily v Desné v Jizerských horách můžete ve středu nosit nepotřebné věci, které

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Už dávno.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pondělí 12. října. Svátek má malý bojovník Marcel. U nás jsou jich asi 3 pluky, tedy asi 8700 bojovníků. Do konce roku zbývá posledních 80 dní a tady je Petr Jungmann. Socha Krista Spasitele v Rio de Janeiro byla slavnostně odhalena před 95 lety v roce 1931. 30 metrů vysoký kolos nahoře Corcovado je nejnavštěvovanějším místem Brazílie a vedle pláže Copacabana jedním z důvodů navštívit Rio. Autorem sochy není Lewandowski, ale Landowski, Paul, francouzský sochař. Rocková opera Jesus Christ Superstar se začala hrát na Broadway přesně před 55 lety. 4 měsíce po světové premiéře se tak dílo Tima Rice a Andrew Lloyd Webbera 12. října 1971 na dlouhé roky usadilo právě tam. K nám se Ježíš dostal až v roce 1994. V hlavní roli zářil Kamil Střihavka. Po 8leté rekonstrukci bylo před 35 lety v roce 1991 slavnostně otevřeno Stavovské divadlo v Praze. Těsně před rekonstrukcí ještě v divadle stačil natočit velké části filmu Amadeus Miloš Forman. Před přestavbou měl interiér jinak bílo-zlato-červenou kombinaci barev, po ní bílo-zlato-modrou. 10 milionů vůz v historii automobilky vyrobila Škoda Auto v hlavním závodě v Mladé Boleslavi před 15 lety. Jubilejním autem je bílá Fabia Monte Carlo, vystavená v muzeu automobilky. Před 7 lety se konal pohřeb Karla Gotta se státními poctami. Tisíce lidí přijeli do Prahy.
4: My se scházíme, abychom slavili zádušní bohoslužbu zasnulého mistra Karla Gotta.
3: Zádušní mše se konala v katedrále svatého Víta. Země prožívala den smutku.
4: Poděkovat Bohu za dar života, kterým byl dar zesnulého mistra.
3: Před 105 lety se narodil první český vítěz Wimbledonu, avšak v barvách Egypta. Hokejista a tenista Jaroslav Drobný. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Frýdlant má už po volbách novou trojkoalici. Lidové sady v Liberci mají novou vizuální identitu. Ponesou název Lidáky. Nádrž ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku bude vypuštěna do jara příštího roku. A přes den bude proměnlivá oblačnost. Na horách čekejme místy slabé přehánky a teploty jen do 13 stupňů. Zprávy jsou připraveny a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré dopoledne. Město Frýdlant na Liberecku povede v následujících 4 letech vítězné uskupení Frýdlant pro všechny. Trojkoalici s ním budou tvořit ještě místní se starosty pro Liberecký kraj a nezávislý pro Frýdlant. Informoval o tom Jiří Stodulka, lídr uskupení Frýdlant pro všechny, jinak dosavadní místo starosta města. Původně byl Stodulka dlouholetým členem ODS, na jaře ale ze strany vystoupil. Podle něj teď budou probíhat jednání na koaliční smlouvě a programových prioritách. ODS, která v čele Frýdlantu stála od roku 1994, se do rady města nedostala. V opozici bude mít 3 zastupitele. Liberecké hudební a kulturní centrum Lidové sady se nově jmenuje Lidáky. Centrum v loňském roce prošlo celkovou opravou. Podle vedoucího střediska Michala Kadlece bylo potřeba vylepšit taky název centra a vizuální identitu. Lidáky nově nabídnou nahrávací studia pro studenty hudebních škol, moderní malý sál i experimentální studio, doplňuje Kadlec.
2: Na velkém sále, kromě toho, že se výrazně zlepšila akustika, tak došlo k tomu, že tam máme výsevnou elevaci.
3: Máme to všechno na motorech, to znamená, že zajede do takové velké komody, která je naproti pódiu. Z toho sálu nám zabere pouhý 1,5 metru.
0: Vodní nádrž ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku je od loňského října stále kompletně vypuštěná. Důvodem jsou stavební práce. Dělníci během posledních týdnů instalovali ovládací prvky na pravé straně výpusti a natřeli kovové části nádrže ochranou proti korozi. Opravy by měly být hotové příští rok, říká mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová.
4: Na vodním díle Stráž pod Ralskem aktuálně děláme nové kamenné opevnění návodního svahu a provádíme také novou sjezdovou komunikaci. Stavební práce v hodnotě 13 milionů korun plánujeme mít kompletně dokončené na jaře roku 2027.
0: Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová vyzvala Spojené státy, aby prostřednictvím sankcí pomohly ukončit válku na Ukrajině. Dodala, že s koncem bojů by ustaly taky útoky na ropné rafinerie. Kallasová zároveň přivítala energetické příměří, které mezi Ruskem a Ukrajinou včera vyhlásil americký prezident Donald Trump. Upozornila ale, že zatím není jasné, jestli bude Moskva klid zbraní dodržovat. Ruská armáda jen pár hodin po vyhlášení příměří zaútočila na ukrajinské elektrárny v Kyjevě a Charkově. Unijní ministři zahraničí mají dnes v Lucembursku schválit dosud největší balík sankcí proti Rusku, které v roce 2022 začalo plošně útočit na Ukrajinu. Česko zastoupí náměstek ministra Jiří Brodský.
1: Počasí.
0: A bude polojasno až oblačno, ojediněle zejména na horách se vyskytnou slabší přehánky, nad 1100 metrů mohou být i smíšené nebo sněhové. Odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat. Teploty přes den vystoupí na 10 až 13 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A v ulici Josefa Maštálka v České Lípě máme hlášen olej na vozovce, na místě jsou hasiči.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: To byly zprávy 10. hodiny, které si pro vás připravila Lída Jiroutová. Teď už vás vítá opět Iveta Kalátová v pokračování pondělního dopoledne pod Ještědem, tak nezapomeňte nás poslouchat nejlépe na frekvenci 97,9. Tak čím začneme? Tak začneme marmeládama a džem, nebo marmeládami a džemy. To je v těchto dnech nejčastější obsah balíčku, které míří do Kunratic na Frýdlantsku. Závěrka příjmu vzorků 14. ročníku Kunratické džemparády je už tento čtvrtek. Podrobnosti už nám přinese za chvíli náš regionální stopař. A také nás čeká další seriál týdne, nazvaný Poslední přání. Slyšeli jste určitě o mobilních nebo také domácích hospicech. Je to druh péče, který umožní nevyléčitelně nemocným dožít doma. A my o tom budeme hovořit po celý týden v novém seriálu týdne. Hezký poslech.
6: medicine man,

To byla krásná písnička George Věry Špinarové ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Tak no a nás čeká ještě Tabáček a posléze už zavítáme na Jam parádu.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Zavařujete rádi a máte plný sklep výborných zavařenin, tak neváhejte a můžete se ještě přihlásit do 14. ročníku největší marmeládové soutěže ve střední Evropě, Kunratické džem parády, tedy už jen do čtvrtka 15. října. Stačí doručit jednu skleničku svého výtvoru. Jak a kam, to už nám z Kunratic přiblíží regionální stopař Jaroslav Hoření, kterého zdravíme. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne z obecního úřadu v Kunraticích, kde spolu se mnou je i nezávislý starosta a jeden ze zakladatelů Kunratické džem parády, Milan Getz. Tak Milane, jak je to s tím doručováním, jak to sem poslat?
3: Dobrý den, doslat své marmelády můžete poštou, nejrůznějšíma zásilkovýma společnostma, anebo je přivést osobně buď k nám na obecní úřad, anebo do Friedlandu, do obchůdku dárky od Laťky.
2: Jak to tak bývá, my Češi to necháváme na poslední chvíli, takže teďka vás čeká asi frmol.
3: Je to tak, to takový český specifikum, že před uzávěrkou se prostě můžou ty pošťáci a kurýři strhnout a navážejí balíky ve velkém. V současnosti máme 211 vzorků, ale jak jste předeslali, 15. je uzávěrka, takže čekáme smršť každým okamžikem.
2: Určitě se to dá ještě stihnout do toho 15. Stačí, když to 15. pošlu, nebo už to 15. musí být tady?
3: 15. bychom to měli rádi tady, ale teďka vychází vyhlášení výsledků na ten nejzazší možný termín, který je vlastně první sobotou v listopadu, čili 7. To znamená, že budeme tolerovat, i když to přijde prostě o den, o dva později.
2: Ono samozřejmě je důležité také to poslat, aby to došlo neporušené. Takže jak to dobře zabavit?
3: To je důležitý úkol, vždycky na to upozorňujeme. Tady se fakt osvědčí, když máte nadbytek letáku nebo bublinkové folie, každou skleničku zabalit zvlášť, aby o sebe nenaráželi v balíku. To je velice důležité a nezapomenout přibalit přihlášky vyplněné především s kontaktem.
2: Kolik vzorků maximálně může jeden soutěžící přihlásit?
3: Tak jeden soutěžící může přihlásit maximálně 10 vzorků, akorát takovou výjimkou, že když má stejnou surovinu, tak maximálně 2 takové vzorky se stejnou surovinou.
2: Ono také někdy je lepší poslat 2 menší skleničky než 1 velkou. Vlastně vždycky je to lepší, protože aspoň jedna z těch 2 by mohla být neporušena.
3: Je to tak, máte pravdu a my na to taky upozorňujeme. Dokonce v letošním roce nastal tento problém, že přišel balík, který obsahoval 70 vzorků, ale jedna sklenička byla rozbitá. Naštěstí paní posílala od každého 2 vzorky, takže je v pohodě a je to registrované v soutěži.
2: A ono, kdo pošle vzorky včas, tak ještě se může dozvědět, že ten jeho není v pořádku a zkusit poslat znovu.
3: Ano, snažíme se právě díky těm kontaktům okamžitě obvolávat, psát maily, aby se stihlo třeba poslat náhradní vzorek.
2: Tak ještě připomeňme na závěr krátkou rekapitulaci. Teďka termín přihlášek a dodání je 15.
3: Ano, 15. ve čtvrtek končí, nebo je uzávěrka soutěže a slavnostní vyhlášení plánujeme na 7. listopadu od 15 hodin v kulturním domě v Kunraticích.
2: Tak džem paráda 2026 v plném běhu, tak pošlete do Kunratic svoje vzorečky. Pochlupte se, co umíte.
1: Tak zatím, jak jsme slyšeli, bylo zasláno 211 vzorků, ale jak také jsme ještě zaslechli, tak určitě mnoho vzorků ještě přijde. Tolik náš regionální stopař Jaroslav Hoření, který se nám přihlásil z Kunratic na Frýdlansku. Tak děkujeme a přejeme krásný den. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou odpoledne z Vysokého nad Jizerou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Pondělní dopoledne pod ještědem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec pokračuje a já jsem moc ráda, že jste s námi i v tento čas. Určitě jste už slyšeli o mobilních nebo také domácích hospicech. Je to druh péče, který umožní nevyléčitelně nemocným dožít doma. Doma je zkrátka doma a nevyléčitelně nemocný Vlastimil z Kolína je rád, že po dlouhých pobytech v nemocnici může být díky zdravotníkům mobilního hospicu ve svém. A právě o službě, která pomáhá lidem dožít v domácím prostředí, je náš nový seriál týdne. Pojmenovali jsme ho Poslední přání a souvisí s říjnovou kampaní Fóra mobilních hospiců. V Česku loni zemřelo přes 110 tisíc lidí. Doma s podporou takzvané mobilní hospicové péče to byl každý 12.
1: Péči mobilního hospice využívá v Kolíně rodina 59-letého Vlastimila. Vy jste středoškolský učitel, učil jste na gymnáziu?
2: Ano, dojížděl jsem do Prahy na gymnázium všeobecné a tam jsem učil fyziku.
1: Už je tady. Teď zazvonila vaše pečovatelka, je to zdravotní sestřička, takže ona vám pravděpodobně změří tlak, dá vám tlumící léky?
2: Ano, při těch provozních záležitostech se domlouváme průběžně, jak je potřeba.
1: Pan Vlastimil je ležící a zdravotní sestřičku přivítá jeho manželka Alena, která pečuje o manžela doma.
3: Je to někdy těžký, ale my jsme za to vděční, že můžeme být takhle spolu, že ta možnost je prostě. No.
1: Vy jste museli uspůsobit i ten pokoj, v kterém teď stojíme. Vy jste trošku přesouvala nábytek?
3: No ano, protože v nemocnici nám řekli, že manžela budou pouštět a že už bude potřebovat tuhle polohovací postel. No a v našem malém bytě opravdu dvou pokojáčku, tak se musel udělat přesuny. Prostě se to dalo.
1: Už mám jde zdravotní sestřička. Jmenuje se Kristýna Doubková a je z mobilního hospice Srdcem.
4: Dobrý den.
3: Tady ho máme.
4: Jaké pánovi? Dobrý den.
2: Dobrý den, zdraví pěkně.
4: Jak se daří?
2: No, teďka už je to dobrý, ale ráno to bylo trošku napínavé, takže nakonec jsme bolesti dořešili, překonali a teď už je to klidnější.
1: Vy si sundáváte zdravotnický batoh.
4: Ano. Tam mám všechno, co vlastně můžu potřebovat u pacientů. Teď asi tlakoměr budu potřebovat, saturační čidlo. Můžu změřit tlak teda?
2: Ano.
4: V pořádku. Jo, ještě vám navlíknu na prst. Čidlo.
1: Tak jste pod dohledem Vlastimile.
2: Je to v pořádku, to na tohle už jsem zvyklý.
4: Když to musí být, že?
1: Aha. A sestřička bude s manželkou řešit i dávky léku, které máte na bolest, užíváte pravidelně.
2: Z pravidla se to vždycky v nějakém čase vyřeší a jdeme zase dál.
1: Vy jste v domácím prostředí, teď ležíte, máte tady čaj, nějaký kompot.
2: Ano.
1: Tablet, máte tady mobilní telefon a dva počítačové monitory.
2: Komunikuji s lidmi. Dcera nám posílá fotky vnoučka, píšu maily.
1: Vidím, že tamhle máte Bible, hned ano. Několik, vy jste věřící.
2: Ano.
3: A máme ohromnou podporu lidí, co nás mají rádi. Jo. A dostáváme takhle sílu. No.
1: A já vím, že vám manželka večer čte pohádky.
2: No, je to takový pěkný závěr dne. Člověk nemusí příliš moc přemýšlet, ponoří se tak trošku do dětské fantazie. Manželka mi čte ať už o Křemílkovi a o Chomůrkovi nebo o Rákosníčkovi a hvězdách. Cítím se jako v dětství.
3: Mluvili jsme, že by došlo i na Cipíska a na Runcej, že máme tady ještě ty původní staré knížky. Říkáme, že si užíváme tu naše teď, dokud trvá. A za to jsme fakt rádi díky tomu hospicu, že bez toho by to možný nebylo.
1: Vy jste strávil v té nemocnici už měsíce. Doma je doma?
2: Určitě. Jsem ve svém prostředí, jsem mezi známými, blízkými lidmi. Stará se o mě milující, pečující manželka. Cítím se tu velmi dobře.
1: Říká 59-letý Vlastimil. O mobilní hospicové péči vysíláme celý týden. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Povídej Petr Novák ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Ano, je to výzva, tak nejenom, že se bude povídat, ale spíše odpovídat. Ve spotřebitelském servisu se totiž dnes ptáte na znalecký posudek a na konzultaci se soudním znalcem. Pokračuje Josef Černý.
1: Pan Ríša nebyl spokojen se zamítnutím reklamace obuvi, proto si chtěl nechat vyhotovit znalecký posudek. Znalec mu ale vysvětlil, že si vadu způsobil opravdu sám a tudíž posudek nemá smysl. Pan Ríša tedy žádá o radu, jak má postupovat, když mu znalec odmítá napsat posudek. Pane posluchači, pokud to správně chápu, znalec nic neodmítá, on vám jen radí a vězte, že dobře. Kdyby vám posudek napsal, vy za něj zaplatíte minimálně 2000 korun a nebude k ničemu, protože by nevyzněl ve váš prospěch. Smířte se tedy s tím, že boty jsou prostě na odpis.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7:45.
1: Počasí.
0: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Na hodinách máme 10 hodin 50 minut a je jasné, že v našem dopoledním vysílání Českého rozhlasu Liberec nemůžou chybět recepty našich babiček. Tak my dnes probereme využití jalovce v léčitelství i kuchyni. Vladimíra Jakoubějová a Jaroslav Hoření to doplní receptem na skopovou kýtu na divoko.
1: V našem vyprávění o dobrotách kuchyni našich babiček si dnes něco povíme o jalovci.
2: Jalovec, lidově také boleráz, patří po staletí ke známým dřevinám. Stále zelený jehličnatý keř s tmavomodrými plody, jalovčinkami, měl odedávna své místo v lidovém léčitelství, v tradiční kuchyni, náboženských obřadech i lidové magii.
1: Ve starověkém Egyptě se používal například při balzamování. V Řecku se podle historických pramenů používal při ošetřování ran. U nás byl ve středověku doporučován při plicních potížích, horečce a jako močopudný prostředek. V 19. století ho babky kořenářky používaly jako bylinu podporující trávení. Z jalovčinek připravovali také odvary, čaje nebo koupele při potížích z klouby. Důležitou úlohu sehrával jalovec v lidové věrouce. Pálením větviček jalovce se vykuřovaly domy i chlévy. O Velikonocích nebo na Den mláďátek se jalovcovými pruty také šlehalo. Lidé věřili, že jalovec dodává sílu a ochrání člověka i hospodářství před nemocí i zlem. V tradiční kuchyni měly důležité místo jeho plody. Výrazně aromatické jalovčinky byly oblíbeným kořením, především při přípravě zvěřiny, skopového a jehněčího masa, hub a tučnějších pokrmů. Používaly se také při výrobě různých likérů a pálenek. Jalovčinky jídlům dodávaly specifickou pryskyřičnou chůni a chuť, třeba skopovému.
2: Recept jsme vybrali z kuchařky Vlasty Štěpánové z roku 1903. Skopová kýta na divoko.
1: Skopová kýta zbaví se všech kůžiček a přebytečného loje, osolí a posype se jalovcem. Pak se pokryje prkénkem a zatíží. Za 2 nebo 3 dny vyjmi maso, otři jalovec, posol a slaninou prostrkej. Svař ocet s vodou, dohromady asi 1/3 litru, rozkrájej do toho cibuli, nakrájenou na koláčky, přidej dymián, bobkové listí, nové koření a pepř. Když se to povaří a vychladne, polij tím kýtu a v tom nech ležeti zasejí několik dní. V zimě déle, v létě méně. Potom maso vyndej na pekáč, omáčku na ně proceť a přidej bílé víno s citronovou kůrou. Když se kýta upekla, polije se tou šťávou a přidají se na koláčky citronu, jimiž se na míse okrášlí.

To byl vtipný text jednohubky Vladimír Mišík ve vysílání Českého rozhlasu Liberec 4 minuty před 11. hodinou. Možná, že i pro vás je každé pondělí takovým určitým začátkem a takového přesvědčení, že teď už konečně opravdu budu dbát na životosprávu a co více, třeba začnu i s nějakým posilováním a s cvičením. Ostatně každý by se chtěl dožít vyššího věku v dobré kondici, jak na to, jak můžou posilovat třeba i starší lidé. O tom všem si bude Filip Majsl povídat se naším dnešním hostem, se členem představenstva České komory fitness s Janem Reskem, tak si to určitě nenechte ujít.

0: Hledáš školu, stáž nebo práci snů? Přijď na Eduka Expo 2026. Největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí na severu Čech. Od 15. do 17. října v Liberci přímo v Home Credit Aréně. Eduka Expo. Buď tam, kde se rozhoduje o budoucnosti. Více na edukavik.cz.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Liberci se na koalici domluvili starostové pro Liberecký kraj, hnutí Lepší Liberec a uskupení Liberec otevřený lidem z Piráty. Jablonec nad Tisou spustil první fotovoltaické elektrárny. Komise schválila výsledky voleb a přes den bude oblačnost proměnlivá, přehánky budou jen slabé a na horách. Teploty vystoupí na 10 až 13 stupňů. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké dopoledne. V Liberci se na vytvoření koalice dohodli vítězní starostové pro Liberecký kraj s hnutím Lepší Liberec a s uskupením Liberec otevřený lidem spojeným s Piráty. V 39 členem zastupitelstvu by měli 31 hlasů. V opozici pravděpodobně zůstane jen hnutí ANO. Pro vznik trojkoalice byla klíčová programová shoda a hledání stabilní většiny, řekl lídr starostů Lukáš Hájek. Jestli bude primátorem, zatím neřekl.
3: Tyhle věci jsme si aktuálně řekli, že komentovat nebudeme. Opravdu diskutujeme i vůbec to rozložení, ještě jak bude vypadat v radě, jaká bude třeba i velikost rady, takže spoustu variant je na stole a o tom se budeme skutečně bavit a rádi to pak představíme v tom komplexním obrázku.
1: Strany zatím podepsaly dohodu, kdy podepíšou koaliční smlouvu, zatím lídři neřekli. V Liberci uspěli z 11 kandidátek jen 4. Vítězní starostové pro Liberecký kraj získali 14 mandátů, druhý Lepší Liberec 11, třetí ANO 8 a LOL z Piráty 6. Hlasovalo více než 40% voličů. Společnost Jablonecká energetická zprovoznila fotovoltaickou elektrárnu na budově mateřské školy Kostička v Kokonině. Jde o první ze 63 městských budov, na kterých město solární panely buduje. Další už jsou osázené a čekají na připojení. Na některých stavba pokračuje. Součástí jsou i bateriová úložiště. Výstavba fotovoltaických elektráren má být hotová na konci roku 2028. Tvořit budou základ pro městskou komunitní energetiku, říká ředitel Jablonecké energetické Boris Pospíšil.
4: Město Jablonecká energetická a další organizace založili zapsaný spolek Planeta Jablonec právě za účelem sdílení elektřiny, takže doufáme, že to v letech 2028-2029 budeme nějakým způsobem dávat dohromady, tak aby to fungovalo pro kohokoliv, kdo se do toho společenství přihlásí.
1: Vyrobená elektřina bude přednostně sloužit budovám, na kterých jsou panely umístěné. Přebytky můžou ukládat do bateriových úložišť nebo je sdílet. V Česku bude tento týden podzimní počasí s ranními mlhami a odpoledním sluncem. Meteorologové očekávají teploty až kolem 18 stupňů. V polovině týdne se sice zatáhne a zaprší, do konce pracovního týdne ale bude opět jasno nebo polojasno. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Změna přijde až s víkendem, který přinese výrazné ochlazení a na hory sníh. Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních komunálních voleb. Ve sbírce zákonu je zveřejní pravděpodobně zítra. Současně tam vyjdou i jména 5 senátorů zvolených už v prvním kole. Od středy pak bude možné požádat soud o přezkoumání. Lidé na to budou mít 10 dní. Stížnosti na obecní volby budou řešit krajské soudy. Těmi na senátní volby se bude zabývat Nejvyšší správní soud.
2: Počasí.
1: A čekejme polojasno až oblačno, ojediněle především na horách se vyskytnou slabší přehánky, nad 1100 metrů můžou být i smíšené nebo sněhové. Odpoledne a večer bude oblačnost ubývat. Teploty vystoupí na 10 až 13, na horách na 5 až 8 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A pozor, se aktuálně dávíte v ulici u průmyslovky v České Lípě. Tam se srazila 2 osobní auta, na místě je policejní hlídka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jsem moc ráda, že vás můžu přivítat v další hodině pondělního dopoledne pod ještědem. Zdraví vás ještě jednou Iveta Kalátová a že bude tady co poslouchat, protože si dáme takzvaně do těla, nebo spíše tipy, jak na to. Správně pojatý silový trénink nabízí mnoho zdravotních benefitů. Je ale vhodný pro lidi v pokročilejším věku a pro lidi se zdravotními obtížemi. Co silový trénink přináší, jak začít se cvičením a čemu se v začátcích vyvarovat. Na to nám už za chvíli odpoví člen představenstva České komory fitness a bývalý instruktor Jan Rezek, kterého si do studia pozval náš kolega Filip Majsl. Také se vám hezky poslouchá.

0: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Liberec a my na našich vlnách dnes budeme sportovat, trochu si dáme do těla, protože naším hostem je člen představenstva České komory fitness a bývalý instruktor fitness Jan Rezek. Hezký den, hezké dopoledne.
1: Hezký den, zdravím posluchače.
0: Já musím říct, že vy také zastupujete Element Gyms a vy jste poměrně nedávno otevírali posilovnu v Liberci. Jak to jde?
1: Máte pravdu, vlastně portugalská síť Element Gyms působí nyní už i v Liberci a zatím, co vidíme z ohlasů, ať už návštěvníků nebo obecně veřejnosti, tak to byl dobrý krok, protože svým způsobem hýbat se je dneska trend. A proto vlastně na to reagujeme tím, že tady otevíráme další a další posilovny, nebo chcete-li kluby, fitness kluby, a snažíme se v podstatě zpřístupnit pohyb co nejširší části populace.
0: No já tady chodím okolo téměř každý den a všiml jsem si, nebo alespoň mám takový dojem, že tam chodí hlavně mladí lidé a to tak trošičku vlastně předesílá tu otázku, která nás uvede do dnešního rozhovoru. My se budeme bavit o posilování žen a starších lidí. Je opravdu ta posilovna jenom pro mladé?
1: Rozhodně není. To, co vidíme dneska u mladé generace, je svým způsobem také docela jako významný trend, kdy spousta mladých lidí si vlastně uvědomilo to, že pohyb by měl být nedílnou součástí jejich života. A toto vlastně by měl být i náš celkový cíl, to znamená i pro tu starší generaci, řekněme 40+, aby se prostě aktivně hýbala.
0: Tady se bavíme o pohybu obecně, ale pojďme se zaměřit na silový trénink, protože ten mají určitě s posilovnou téměř všichni spojený. Je ten silový trénink vůbec vhodný pro starší lidi a pro ženy?
1: V zásadě je nejen vhodný, ale dokonce i nutný, protože samozřejmě veškeré kardioaktivity jsou bezvadné, ale silový trénink právě ve vyšším věku, řekněme v těch 40+, začíná nabírat na významu především díky tomu, že samozřejmě naše fyziologie a to, jak nám v podstatě se mění svalová hmota, svalová struktura s ohledem na věk, tak začíná nabývat většího a většího významu, proto by ho více než doporučil.
0: No ale okolo toho silového tréninku panují různé mýty. Jaké nejčastější zaznamenáváte zrovna třeba u žen nebo u starších lidí?
1: No, takový nejčastější mýtus je, že si ženy myslí, že když budou cvičit s velkými váhami a budou cvičit silově, takže prostě narostou, budou mít velké svaly, což není úplně jako pravda.
0: A třeba u těch starších lidí bojí se hodně zranění?
1: Tam ta problematika zranění samozřejmě nabývá na významu. Vždycky je dobré si vyhodnotit v podstatě vlastně své možnosti a kondici a očekávání a ten silový trénink přizpůsobit. Silový trénink neznamená, že budu zvedat 200 kilo, znamená to, že můžu zvedat i méně, než je moje váha, ale v podstatě mám tam nějakou pravidelnost, mám tam nějaké sestavy cviků a věnuji se tomu pravidelně a v podstatě posiluji ať už rychlejší formou, to znamená třeba s vyšší váhou, nebo pomaleji, s menší váhou, svou svalovou hmotu.
0: Vy jste vlastně definoval, co to je silový trénink, tím jsme možná měli začít, ale jsem rád, že to zaznělo. No a za malou chvíli budeme pokračovat konkrétněji a v tom dalším bloku se zaměříme na posilování žen. Naším dnešním hostem je bývalý instruktor fitness a také člen představenstva České komory fitness Jan Rezek.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Dnes s námi sedí ve studiu Českého rozhlasu Liberec člen představenstva České komory fitness a bývalý instruktor fitness Jan Rezek a společně probíráme silový trénink se zaměřením na ženy a obecně lidi staršího věku. Teď se pojďme věnovat konkrétně ženám. Co se vlastně stane s takovým ženským tělem, když, dá se říct, vymění kardiotrénink za silový trénink, když měnit se asi nemusí?
1: Měnit se rozhodně nemusí, spíš záleží na tom poměru, to znamená, kolik se věnuje kardiotréninku, kolik věnuje silovému tréninku a zejména v tom vyšším věku, o kterém se nyní bavíme, to znamená řekněme 40-50+, tak tam rozhodně je doporučení spíše přejít k tomu silovějšímu tréninku. A podívejme se na to z pohledu toho, co je dneska obecně známé, že řekněme kolem toho věku těch 40 let nám už začíná lehce ubývat svalová hmota tempem 1-2% za rok. A celým cílem vlastně toho silového tréninku není zvrátit ten proces, protože to biologicky nelze, ale buď to oddálit, anebo zpomalit. To znamená, že silový trénink mi v podstatě pomáhá k zachování svalové hmoty.
0: Mě teď ještě tak napadlo, že bychom alespoň stručně mohli objasnit, co se rozumí pojmem kardiotrénink, protože ne asi každému je to úplně jasné.
1: Pod pojmem kardiotrénink si můžu představit v podstatě cokoliv, kde se mi zvedá tepová frekvence, samozřejmě individuálně na určitou úroveň, a kdy v podstatě není cílem kardiotréninku budovat svalovou hmotu, ale naopak spíše zlepšovat vitální kapacitu plic, srdeční činnost. A tam ale v podstatě už nedochází jakoby k přímé podpoře té svalové hmoty. Naopak v případě kardiotréninku ještě si mohu způsobit to, že mi vlastně svalová hmota může i ještě ubývat.
0: Konkrétně bychom asi mohli zmínit třeba svižnější chůzi, běh, jízdu na kole. Tím bychom tedy téma kardio uzavřeli, protože my se dnes zaměřujeme na ten silový trénink. V tomto bloku konkrétně se zaměřujeme na ženy. Mnoho žen se bojí, že jim při tom silovém tréninku narostou obří svaly. Narostou?
1: Nenarostou. To, čeho mohou dosáhnout, je to, že vlastně zpevní svaly, samozřejmě ten objem se může zvětšit lehce, ale určitě nelze očekávat, že se z nich stanou kulturistky.
0: Tak to je jistě dobrá zpráva. Jak vůbec pomáhá takový silový trénink ženám v různých životních etapách, třeba v těhotenství, pokud se vůbec dá silově v těhotenství posilovat, nebo třeba v období menopauzy?
1: Tak zejména v těhotenství tam je potřeba být, aby ženy byly velmi opatrné, protože samozřejmě záleží na jejich zdravotní situaci. A pokud už budou trénovat, tak samozřejmě ten trénink by měl být, řekněme, pod vedením trenéra, který má zkušenosti s tímto typem tréninku a zároveň by měly být opatrné na sebe, protože zrovna tato životní situace vyžaduje velmi, velmi komplexní a velmi specifický přístup. Pokud se budeme bavit o té druhé variantě, to znamená menopauze, tak tam zase naopak ten ať už silový trénink, nebo částečně i ten kardiotrénink může pomoct zmírňovat určité příznaky té menopauzy a minimálně z toho pohledu, že na fitness se nedíváme jenom na, jako na fyzickou stránku, ale i na tu duševní stránku, protože tyhle ty dvě věci se potkávají. Když se na to podíváme, tak můžu mít lepší náladu a nebo v podstatě moje celkové životní nastavení se může zlepšit tím, že pohyb v podstatě podporuje i duševní zdraví.
0: Tím jste vlastně odpověděl na moji poslední otázku, kterou jsem měl pro tento blok připravenou. Nicméně ještě jednoho tématu se lehce dotknu. Je tady trochu paradoxní, že o ženách se tady ve studiu baví dva muži, ale jak je to se silovým tréninkem u žen v době menstruace? Protože už jsem zaslechl, že by ženy během menstruace neměly zvedat činky.
1: Je to mýtus, asi zase záleží opět na tom, jak se žena cítí, protože obecně zase celé fitness je o tom, jak se cítím. Pokud se cítím dobře, není důvod trénink asi vynechávat. Pokud se dobře necítím a bez ohledu na to, v jakém období měsíce, a teď nemusíme mluvit jenom o ženách, ale i o mužích, se nacházím, tak podle toho si ten trénink přizpůsobím. To znamená, pokud se necítím dobře, samozřejmě trénovat nemusím, nemělo by to jít nikdy jakoby přes moc.
0: Tak jsme tedy probrali ženský silový trénink a za malou chvíli se zaměříme na nás starší ročníky.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes se tedy ve studiu Českého rozhlasu Liberec neozývá žádné funění a hekání, a to i navzdory tomu, že tady silově trénujeme. Tedy probíráme silový trénink s členem představenstva České komory fitness a bývalým fitness instruktorem Janem Reskem. Před malou chvílí jsme se bavili o silovém tréninku žen a teď se pojďme zaměřit na starší lidi. Proč je pro starší lidi vlastně budování svalů tak důležité? Já myslím, že už jste to tak trochu nakousl v jednom z předchozích vstupů, ale pojďme to rozvinout.
1: Tady bych se na to podíval z pohledu udržení svalové hmoty, případně nějakého rozvoje, protože samozřejmě naše tělo je náš chrám, jak se často říká, a většina z nás, nebo všichni chceme se dožít, řekněme, vyššího věku, ale to, že se dožiju vyššího věku, také znamená, že bych měl mít k tomu odpovídající kondici, abych ten život prožil, řekněme, abych ten život naplnil, protože pokud budu sice žít, ale nebudu mít k tomu dispozice takové, že se budu moc dobře pohybovat, že mě začnou bolet klouby, začnou mě bolet záda, začnou mě bolet kolena, tak samozřejmě ta kvalita toho života potom jde dolů. A cílem v podstatě cvičení ve vyšším věku je to, abych si tu kvalitu života udržel anebo i trochu zlepšil na co nejdelší dobu.
0: No v tomhle kontextu dá se říct, že silové cvičení pomáhá třeba předcházet i následkům pádů, zlomeninám ve vyšším věku?
1: Ve své podstatě může a dokonce i je vhodné právě pohyb neopomíjet a zařadit se ho jako každodenní rutinu. A v podstatě to, že budu aktivní, to, že budu zpevňovat své svaly, budu budovat svoji kondici, tak mě potom může ve spoustě situací ať už pomoct, anebo nějakým způsobem podpořit v tom, že prostě dokážu dojít, dokážu zabránit pádům, dokážu nějakým způsobem se aktivně hýbat.
0: Já jsem někde zaznamenal názor, že silový trénink prý dokáže zvrátit i projevy osteoporózy, tedy řídnutí kostí. Je na tom něco pravdy?
1: O této problematice vím, existují určité studie, které se tímto zabývaly. V tuto chvilku ale nejsem úplně schopný potvrdit nebo vyvrátit, zda je toto jako prokázané nebo není.
0: No ale teď se budeme bavit o tom, co vám je určitě blízké a co už určitě máte i prokázané vědecky. Platí u seniorů pravidlo, že na začátek s činkami není nikdy pozdě, nebo je nějaká hranice?
1: Na začátek s činkami není nikdy pozdě. Samozřejmě pokud chci být v kondici ve vyšším věku, tak se musíme bavit o tom, že všechno chce svůj čas. To znamená, pokud já chci mít dobrou kvalitu života, chci být mobilní, chci mít, řekněme, nějakou kondici, tak bych měl začít co nejdříve, protože nemůžu změnit své tělo během jednoho dne nebo jedné návštěvy fitka, to prostě nelze. Všechno je to o té dlouhodobosti a řekněme určité disciplíně, která mě vede potom k tomu, že pokud já začnu, řekněme, třeba i klidně v těch 40-50 letech, tak samozřejmě ten projev toho, a to znamená to, že to na sobě poznám a budu pozorovat, může být klidně i v těch 75 letech.
0: No a tím se vlastně dostáváme k poslednímu bloku a k posledním tématům našeho dnešního rozhovoru a tím je, jak začít silově trénovat, jestli je potřeba chodit přímo do posilovny nebo stačí trénovat s vlastním tělem a s vlastní váhou. A o tom si i dál budeme na vlnách Českého rozhlasu Liberec povídat s členem představenstva České komory fitness, bývalým instruktorem fitness a také zástupcem Element Gyms Janem Reskem.

0: My si dnes v Českém rozhlase Liberec opravdu dáváme do těla, protože naším hostem je člen představenstva České komory fitness a bývalý instruktor fitness Jan Rezek. Už jsme probrali silový trénink žen, už jsme probrali silový trénink starších lidí a benefity pro ně. Teď se pojďme podívat, jak vlastně začít. Je potřeba hned na začátku chodit do posilovny, nebo třeba člověk může začít cvičit doma s vlastní váhou?
1: Tohle je hodně individuální, můžu samozřejmě začít cvičit doma a pak později třeba začít chodit do fitness centra nebo fitness klubu. Samozřejmě záleží, jaká mám očekávání, to znamená, čeho chci dosáhnout, protože samozřejmě domácím tréninkem mohu dosáhnout nějakých výsledků a musíme se dneska i podívat na fitness prostředí nejenom jako na prostředí, kde cvičím, ale svým způsobem to může být i prostor pro socializaci dneska, protože to, že cvičím doma, tak tam jsem většinou sám, ale ta motivace může přijít s tím, že přijdu více mezi lidi, přijdu přesně do toho, do té posilovny, kde vidím ostatní, nebo se můžu nějakým způsobem s nimi dát do řeči. A pro některé z nás, nebo pro některé lidi, to může být naopak poměrně jako velký impuls k tomu potom začít cvičit pravidelně.
0: No ale pak je spousta lidí, pro které je to vlastně traumatizující představa, že by, dejme tomu se svojí postavou, měli přijít do té posilovny nebo do toho fitness centra a tam se odhalit. Tam se svléknout do trenýrek a do trička. Má se tím člověk vůbec zabývat?
1: Tahle ta doba už je v podstatě pryč. Dneska už bych se předsudků a odsuzování rozhodně nebál, protože samozřejmě úroveň fitness center obecně se hodně změnila. A jdu tam kvůli sobě, nejdu tam kvůli okolí, to znamená věnuji se tam sám sobě a soustředím se sám na sebe, takže z toho potom mi vyplývá, že určitě bych neměl mít obavu tam jít, nebo neměla bych mít obavu tam jít. Neočekávám a nepředpokládám, že by vás dneska někdo ve fitness centru soudil.
0: Když už člověk do té posilovny přijde, měl by si opatřit nějakého fitness trenéra, nebo stačí zkouknout třeba Instagram a YouTube a nechat se inspirovat tam?
1: Pokud budu úplný začátečník, tak bych se spíše přikláněl k tomu si trenéra na začátek vzít, protože samozřejmě víme, že sociální sítě a prostředí internetu je plné nejrůznějších návodů, ale vždycky je to o mně jako o individualitě, kdy bych doporučil toho trenéra už jenom z toho pohledu, že vás posoudí, že se podívá, co bude pro vás nejlepší z hlediska jakoby toho, čeho chcete dosáhnout, v jaké jste fyzické kondici, jaká máte případná omezení. A tohle vám žádný Instagram ani nic nenastaví.
0: No a vy vzhledem k tomu, že jste člen představenstva České komory fitness, tak asi máte představu o tom, na jaké úrovni jsou tuzemští fitness trenéři?
1: Tuzemští fitness trenéři z tohoto pohledu jsou na velmi slušné úrovni, ale samozřejmě je to o nějakém dalším vzdělávání nebo kvalifikaci s tím, že i na půdě České komory fitness samozřejmě usilujeme o osvětu vůči veřejnosti, ale samozřejmě i o osvětu a vzdělávání fitness trenérů. Příkladem může být to, že se samozřejmě věnujeme i problematice toho, jak pracovat třeba s lidmi se zdravotním omezením nebo jak pracovat s dětmi a nějakým způsobem nastavit určité normy toho, co by ten trenér měl znát a jak by měl, čím by měl projít z hlediska třeba kvalifikace nebo profesní zkoušky, aby vlastně mohl pracovat i řekněme s těmito okrajovějšími skupinami lidí.
0: Takže když to řeknu jednoduše, když přijdu do posilovny a mám cukrovku, nebo jsem třeba po operaci křížových vazů v koleni, tak moderní, dobře vzdělaný fitness trenér by měl vědět, jak se mnou má cvičit, aby mi ještě nepřitížil.
1: Ano, je to tak. A je to vždycky přesně o tom konkrétním posouzení zdravotního stavu a toho, co vlastně může se mnou ten trenér cvičit a jaká doporučení mi dá k tomu, abych si neublížil.
0: Říká náš dnešní host, člen představenstva České komory fitness a bývalý instruktor fitness a také zástupce Element Gyms Jan Rezek. Já vám moc krát děkuju za návštěvu, za vaše postřehy, za vaše rady. Přeju sportu zdar a budu se těšit zase někdy příště v Českém rozhlase Liberec naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání a naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Tak doufám, že i vás, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, Filip Majsl, náš kolega, který zdatně posiluje se svým hostem, že vás také pořádně namotivovali. Zítřejší host bude také hodně zajímavý a určitě i užitečný, protože v podzimních měsících si hledají hraboši, hryzci i kuny cestu k nám do lidských obydlí. Jaké jsou proti nim v současné době nejúčinnější prostředky, jak se proti nim zabezpečit? Nejenom to probereme už v pravidelném čase hodinu předpolednem s odborníkem Pavlem Soukupem, deratizérem a majitelem Lidezin. Tak nezapomeňte poslouchat.

0: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Videa vytvořená umělou inteligencí jsou stále zábavnější. Na Instagramu nás určitě baví kočky hrající na kytaru nebo pes, který před policií prchá na kole. Redaktorka Bára Kvapilová ovšem narazila i na uměle vytvořené profily, které působí jako skuteční lidé.
2: Na sociálních sítích můžeme narazit na obsah generovaný umělou inteligencí. Nemusí jít vždycky o podvod, jako v případě falešných investičních bankéřů, ale často to pro nás může být matoucí.
3: Taky se ti zdá, že dřív byl ten svět tak nějak jednodušší? Dřív si lidi věci říkali do očí, dneska si o sobě píšou.
2: Takhle k lidem promlouvá babička Libuška. Její facebookový profil má více než 150 tisíc sledujících. Z komentářů je ale patrné, že někteří z nich netuší, že babička Libuška ve skutečnosti neexistuje.
4: Těch zkušeností je celá řada v současné době, protože velkou měrou narůstá ten počet toho generovaného obsahu na těch sítích.
2: Vysvětluje lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín.
4: Mohou to být opravdu nějaké persony, které k nám promlouvají, které nám předávají nějaké životní moudro, nebo uvidíme nějakého dědečka, který na videu řekne, že mu nikdo nepopřál k narozeninám, jestli vy přejete svým blízkým a podobně. A vlastně to může být obsah, který nás vede k nějakému zamyšlení, možná někdy se snaží zatahat za ty emocionální nitky. Popřípadě je to něco, co nás chce jenom pobavit nebo nám dát nějaký zajímavý obsah.
2: Znamená to tedy, že když si občas chceme popovídat s umělou inteligencí, nemusí to být vždycky špatně?
4: Nemusí to být vždycky špatně, ale je důležité vnímat to, že to je ta umělá inteligence. A mělo by to být i přiznané z té druhé strany, což se ne vždycky děje, ale my si tímhletím způsobem prostě zvykáme na komunikaci, která nemá ten lidský základ a nedokážeme ošetřit, jestli to v nějaké chvíli se neodkloní k nějaké třeba manipulaci nebo k nějaké možná reklamě na něco, byť to není primárně podvod jako takový.
2: Často se můžeme setkat například s fitness trenéry nebo s dámami vyššího věku, které jsou korpulentní a ta umělá inteligence najednou předvede, jak ta dáma skvěle vypadá po půl roce. Na to bývají navázané třeba doporučení na doplňky stravy a podobně.
4: Můžeme se setkat například s ověřenými investičními radami, kdy vám veřejně známá osobnost předává informace o tom, jak snadno do něčeho investovat s obrovským výnosem, snadno, bez rizika, a je to vlastně obsah, za který samozřejmě ta osoba absolutně nezodpovídá, protože je to vygenerovaný obsah a vede to k možným finančním problémům.
2: Já už jsem se setkala s obrázky z různých krásných míst naší zeměkoule, například z Itálie a podobně, ale ta místa ve skutečnosti neexistují. Znamená to, že bychom mohli se snažit vypravit na dovolenou někam, kam to vlastně nejde.
4: Ano, mohlo by to být takové hledání země, nezemě. Každopádně, pokud to jsou obrázky, které se nám líbí, tak na tom vlastně nic špatného není, ale v momentě, kdybych si na základě toho sestavil nějaký itinerář výletu a pak zjišťoval, že ta místa neexistují nebo vypadají jinak, tak to už by mě asi moc nepotěšilo.
2: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: No a zítra se v naší rubrice ve vysílání Českého rozhlasu Liberec povíme o potravinářských chytácích.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové.

Kate Rogers, jen dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: Dopoledne pod Ještědem jde pomalu do finále, ovšem nás teď čeká jedno setkání. Český Harrison Ford, Michael Douglas i Steven Seagal. Těm všem propůjčil svůj podmanivý hlas herec Jiří Štěpnička, který včera v 79 letech zemřel. Jiří Štěpnička byl jedním z nejdéle účinkujících herců v Národním divadle. Od roku 1974 tam vytvořil téměř 100 rolí. Jeho hereckým kolegou byl i Jiří Sovák, na kterého v jednom rozhlasovém zábavném pořadu přidal úsměvnou vzpomínku.
1: Jirka vlastně anekdoty moc nevykládal, on je spíš tvořil. On je vymýšlel, snad se držel té zásady, kterou kdysi dávno prosazoval pan Werich, když říkal, no blbý věděj, ty mají časy pamatovat, chytrý to musí vymýšlet. Ale přitom musím říct, že Jirka anekdoty velice miloval, třeba navážu na ty Lurdy, miloval takovou tu, jak přijde hluchej v Lurdech, ke studánce namočí prstíčky, promne uši a zařve zázrak, já slyším. Pak přivedou slepce, ten namočí prstíčky, promne oči a zařve zázrak, já vidím. V tom přijede, jede na vozejčku, teď kouká, co s tím. Tak do té studánky si jede i s tím vozejčkem, vyjede ven, kouká. Ježíši Kriste, já mám nový gumy. A Jirka Sovák uměl svý kolegy strašně tak jako vždycky popíchnout a dýnstovat. Paní Klenová, která vždycky byla už dávno, dlouho před představením připravená na roli, babičky v šátku, tu sukni širokou, ošatku s kukuřicí, kterou jako loupala. A přijeli jsme tenkrát z nějakého natáčení Frimlovy operety Rozmery. A ona přijela taková rozespívaná, seděla už v tom babičkovském v portále a zpívala, že no za šaty se ráda slečej ze šatu. A v tom my se Sovákem jsme šli si pro kafe nebo pro něco. Ten Jirka se zarazil, okamžitě se zaposlouchal, pak se naklonil z té vejšky, ještě si udělal takhle mušli u ucha, aby jako líp slyšel a pak povídá, to není špatný, Evičko, s tím hlasem by se dalo něco dělat. A ona mu na to naskočila a říká, co Jiříčku, co? No léčit a okamžitě.
0: Tak to byla vzpomínka na Jiřího Štěpničku, který také přidal vzpomínky na Jiřího Sováka a více už se nám nevejde. Pouze ještě písnička Slunce Jamajky a ve 12 hodin už polední zprávy s Ivetou Bláhovou a to celé odpoledne se ponese ve znamení mého kolegy Pavla Kudrny, který vás bude provázet až do 18. hodiny. Mějte se hezky. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Stare at my iron man and Rambo, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: V Semilech tento týden jednají tři vítězná uskupení o možné široké koalici. S likvidací staré ekologické zátěže v pasekách nad Jizerou mu pomůže i Liberecký kraj. V Národním parku České Švýcarsko se díky dešti snížilo riziko vzniku požáru na minimum. Odpoledne bude oblačno až polojasno s teplotami do 13 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké poledne. Tři vítězná uskupení v Semilech aktuálně jednají o možné koalici. Podle zástupců jednotlivých subjektů by mohlo jít o širokou koalici 18 až 20 zastupitelů. K detailu vyjednávání se nikdo z lídrů vyjádřit nechtěl. Pro Český rozhlas ale uvedli, že další jednání je naplánované až na neděli 18. října.
5: Největší počet hlasů získalo hnutí Moje Semily v čele se Sebastianem Kuršelem, obdrželo 6 mandátů. Stejný počet získala i druhá volba pro Semily s lídrem Tomášem Sáblem a třetí hnutí ANO, které vede David Pražák. Do zastupitelstva se ještě dostalo nezávislé sdružení Společně pro Semily, které získalo 2 mandáty a ODS s 1 mandátem. Ze Semil Adéla Jindrová, Český rozhlas.
4: 3 miliony korun dá Liberecký kraj společnosti Embas pasek nad Jizerou na Semilsku. Peníze jsou určené na likvidaci staré ekologické zátěže, která v areálu firmy vznikla za působení státního podniku Krkonošské papírny. Ten ale po revoluci zanikl a ze zákona neměl nikdo povinnost tisíce tun ropných kalů a toxických látek odstranit. Náklady na likvidaci jsou přes 47,5 milionu korun. 85% z nich teď pokryje evropská dotace a polovinu zbylé částky uhradí kraj. Znečištěná lokalita totiž leží na hranici Krkonošského národního parku, říká náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09.
6: Kde se tam vlastně vyskytují v historickém náhonu nebezpečné kaly, kde jsou ropné látky, nikl, kadmium, olovo nebo polycyklické aromatické uhlovodíky. Takže jak oceníme každého, kdo přijde a chce toto znečištění bez původce zasanovat, aby se potenciálně neznečistila řeka Jizera.
4: V Národním parku České Švýcarsko se díky deštivému počasí snížilo riziko vzniku požárů. To je tak na nejnižším stupni ze tří. Na území Národního parku tak platí běžná pravidla chování podle návštěvního řádu. Rozdělávání ohně, kouření v lese nebo používání vařečů v přírodním prostředí je zakázáno za všech okolností. Ministři zahraničí zemí Evropské unie schválili zatím největší rozšíření sankčního seznamu proti Rusku. Na síti X to oznámila šéfka unijní diplomacie Kaja Kalasová. Na seznam podle ní přibylo téměř 1600 ruských občanů a firem. Více než polovina z nich se podílí na výrobě balistických raket.
3: Počasí.
4: Odpoledne bude oblačno až polojasno, zpočátku se ojediněle na horách vyskytnou slabší přehánky, později odpoledne a večer bude oblačnost postupně ubývat a nejvyšší odpolední teploty je 10 až 13. Na horách naměříme 5 až 8 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: V České Lípě v ulici Průmyslovky u Průmyslovky havarovala dvě osobní vozidla. Na místě probíhá vyšetřování nehody, projíždějte tam opatrně. A ve Frýdlantu je kvůli stavebním prasím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka potrvá až do 20. října.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Přeji vám krásný den. Chce se říct, tak máme po volbách, tedy skoro máme po volbách, po těch komunálních určitě. U některých senátů je také jasné, takže nás čeká ještě nějaký ten příští víkend, pátek, sobota. Ale my tady u nás volíme stále, a to každý všední den mezi 12. a 13. hodinou, o víkendu pak i v podvečer. Takže pokud chcete zvolit tu kterou písničku, tak nemusíte hlasovat písemně, pokud nám nechcete napsat, stačí zavolat, my vám ji zařadíme a žádné koaliční písničky nebo opoziční písničky hrát nemusíme, prostě budeme hrát jen tu vaši. Dobrý den a pohodové pondělní odpoledne s Pavlem Kudrnou může začít.

Ano, přísný porotce v Superstar Pavel Habera, jinak také skupina Tým, reklama na ticho, tak ticho u nás nemůže být, byť někteří naši technici říkají, že v rozhlase ticho je ten nejlepší zvuk, rozhodně ne, jakmile z vysílání chvilku slyšíte pauzu. A to můžete jet autem, to můžete pracovat na zahrádce, tak co by rozhlasák, okamžitě nadskočíte a říkáte si, co pak se v tom studiu asi děje. Tak teď nic, za chvilinku budeme, tedy věřím, že plnit písničky na přání. Už telefon tady problikl, tak jsem jenom požádal o chvilku strpení, abych mohl připomenout spojení sem k nám do studia. Telefon 22 155 37 22, myslím, že našim skalním už není třeba vůbec připomínat, snad jenom kdybyste chtěli zavolat vy nový, a to bych byl moc rád, tak 22 155 37 22. A nebo jednoduchá cesta, e-mailem zahrajte.liberec@rozhlas.cz, textovky ty jsou spoplatněné, přeci jenom taky raději řeknu zahrajte Liberec, je to úplně stejné, ale bez tečky, mezera, pak napíšete vaše přání a odešlete na telefon 90 011 04. Pravdou je, trošku fantazie by to chtělo, trošku popis, ne jenom chci písničku tu a tu, samozřejmě na to máte nárok, není problém, ale rádi bychom trochu delší přání s popisem, komu, za co, třeba proč ho máte rádi, proč mu chcete nechat zahrát. U některých těch přání mám pocit, že tam je CTRL, tak trošku fantazie to chce. Helena Vondráčková, Valdemar Matuška, to se nikdo nedoví.

0: Krásná, zamilovaná melodie, ale taková uspávačka. Chtělo by to, abychom neusnuli pěkně v poledne. Co nám vybere Eva Sturnová? Dobrý den, paní Evo.
1: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače i vás do rádia. Písnička bude pro všechny posluchače, kteří mají tuto písničku rádi, a vám také do rádia. A děkuji.
0: Vybrala jste, povídejte.
1: No, já jsem vybrala od Zmoška Nadělína.
0: Od Zmošků. Marcel i Jiří i otec.
1: Od Zmošků,
0: a jinak
1: ano,
0: Marcel dneska má svátek, který spolu s Edvinem. Znám Marceli, ale neznám žádné Edviny. Znáte nějakého Edvina?
1: No, to... Jo, vedle máme souseda pana doktora Marcela Nesvadbu.
0: No, a Edvin? A Edvina?
1: Tak to bych mohla... Prosím?
0: Edvina neznáte žádného.
1: Ne,
0: Tak i vašemu panu doktorovi Marcelovi taky budeme hrát, jestli chcete. No, trošku to osvěžíme, jak jsem říkal, že abychom neusnuli, tak já myslím, že Zmoškové se do toho krásně teď obují. Paní Evo, hezký den, ať se daří, naslyšenou.
1: Taky, naschledanou, děkuji.

0: Tak to bylo pro paní Evu a od paní Evy. No a teď už další telefon. Šárka z Liberce. Dobrý den, Šárko, i vám.
1: Dobrý den, Pavle, zdravím vás, přeju krásný den. Tak teda jako musím se přiznat, že s tou dietou je to bídný.
0: Ale... Opravdě.
1: Hlásím, že teda zatím bez úspěchu.
0: Jako nula dole?
1: No, tak jako to, co se týče 2 kg, to já neberu jako zhubnutí, protože to je jedna ventilace, že jo, takže to neberu jako úspěch, no.
0: Dobře, já zatím... jsem docela jako se snažím, musím říct, taky jsem se dal na zdravý životní styl, takže i takové ty čaje očišťovací, tak taky samozřejmě, a zastavilo se mi to asi na 3 dny, tak jsem teď během voleb, jak jsme tady v sobotu byli, tak jsem trošku debužíroval, což zase přispěje k tomu, že to tělo si řekne, a on mi zase dává do těla, tak zase něco povolí, takže už zase pokračuju, tak doufám, že vás trumfnu, no, tak uvidíme.
1: Dobře, a jinak písnička, kterou jsme spolu připravili, bude pro Boženku z Liberce, pro Janču z Technické univerzity,
0: všechny,
1: která měla narozeniny.
0: Já myslím, že budete jmenovat tu rodinku rozhlasovou zase.
1: Ne,
0: tak to jo, tak to beru.
1: Ještě já jenom pozdravím pana Lučka a všem, co si hrajem,
0: tak
1: to zkrátím.
0: Výborně.
1: A vrátky teda ještě do České Lípy.
0: Tak a já jsem Karla Gotta zařadil a písnička se vám bude líbit. Mějte se hezky a prosím vás, pochlapte se, jo, děvče, pochlapte
1: jo.
0: se, jo?
1: Určitě, díky.
0: Mějte se hezky, naschledanou.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

to byla skupina Berlin. No a mám tady písemné přání. Hezké pondělí, dnes má svátek Marcel, ano, říkali jsme, a moje maminka Jaroslava si vzpomněla na boxera Marcela Cerdaina, někdejší lásku francouzské zpěvačky Edith Piaf, a od Edith budeme teď také hrát. Tady je i návrh od Holiny Vondráčkové, převzanou písničku, ale já tady nabídnu originál Edith Piaf, no a je to píseň, kterou, abych vám ji přiblížil, Edith Piaf, to už je nějaký ten pátek, co ji naspívala, no a na letních olympijských hrách v Paříži z Eiffelovky zpívala i Céline Dion. Tady je originál.

to byla Edith Piaf. No, když už jsem se zmínil o Céline Dion, tak jsem taky vybral jednu z jejich úspěšných písní. Mimochodem, po 6 letech se vrátila na koncertní pódia, má velkou nemoc, nějaké tuhnutí svalu nebo něco takového. Nevím, dávali i v televizi dokument o té její nemoci. Obdivoval se mi, že nechala všechno točit, dokonce v tom jednom záběru měla obrovskou křeč, lékaři kolem ní skákali. No a veliký úspěch, hodně koncertů teď má za sebou a musím říct velmi úspěšných, snaží se, jednou dokonce upadla na pódiu, okamžitě se zvedla tak pověstně ten palec nahoru, jakože v pohodě zpívala dál. No veliké uznání, obrovská umělkyně. A co se mi líbí, když jde do hotelu nebo z hotelu do auta, tak tam stojí davy fanoušků, kteří tam hodiny čekají a věnuje se jim jako žádná jiná hvězda. Zpívá s nimi, tancuje s nimi, prostě opravdu profík.

0: Titaniku sedí na dně, jeho hlavní protagonista, tedy jeden z těch dvou hlavních, už nežije, tedy naštěstí jenom ve filmu. A jinak se objevují ukázky právě z natáčení Titaniku a je to kouzelné, jak on se tam topí, tak jak tam jsou všichni ti umrzlí, tak vždycky režisér dá povel, musí se to trochu zapářit, trošku se tam nadělá nějaký ten umělý led, umělá kra, všichni jsou v tu chvíli mrtví. Ta, nevím, jak se jmenovala ta hlavní představitelka, píská zoufale na píšťalku, aby ji zachránili. Režisér řekne stop a všichni jsou zase veselí. Prostě paráda. No, mám tady přání, dobrý den, prosím o zahrání od Harley, až tady jednou nebudu, jen tak pro dobrou náladu do práce, děkuji, Roman z Liberce.
1: Až tady jednou s váma nebudu, nechám vám dole svoji ostudu, budu jen valit voči.

0: Přeji hezký den. Dovolte mi dotaz. Posloucháte rádi naší stanici? Chtěli byste se podílet na vysílání a přidat se do našeho týmu? Právě teď hledáme moderátora na víkendová vysílání. Pokud máte svoje zaměstnání a chtěli byste občas o víkendech moderovat, dejte nám vědět. Důležitá je alespoň minimální praxe, bezchybný hlasový projev, nebýt technický analfabet a mít smysl pro týmovou práci. Samozřejmě vás vyzkoušíme, za to nic nedáte. Napište nám motivační dopis na liberec@rozhlas.cz a přidejte životopis. Těšíme se na vás.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Tarzan Boje Baltimora v Českém rozhlase Liberec. Dobrý den, chtěla bych popřát hezký den mým kamarádkám do domova seniorů ve Škvorci a ve Vestci Košík, ale myslím, že písničku si zaslouží všichni, kteří v podobných domovech jsou. Výběr optimistické písničky nechám na vás, děkuji a posílám pozdrav z Poděbrad. Tak já doufám, že mandraže jsou dost optimističtí.

0: Tak to byla jedna optimistická od skupiny Mandraže, Šrouby a Matice. No a samozřejmě, co vás čeká dál, tak za chvíli už budeme mít povídání s další osobností a pak se opět sejdeme po 14. hodině.
1: Tak ještě tenhle flakon.

počtu kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku placatou jak stín a plnou jak ten kufr, tak spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději.

si zohrál. Na víčka od plechovek, na hřeben,

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Liberci je ode dneška posunutá zastávka školní. Lidové sady v Liberci mají novou vizuální identitu, ponesou název Liďáky. Definitivní nové složení senátu bude jasné na konci týdne. Odpoledne bude oblačno až polojasno s teplotami do 13 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Cestující městskou dopravou v Liberci musí ode dneška počítat s omezením v části Králův háj. Podle informací liberského dopravního podniku je posunutá zastávka školní. Obsluhují ji linky číslo 21 a 56. Zastávku dopravce posunul ve směru do centra o necelých 100 metrů. Důvodem je oprava zálivu původní zastávky. Omezení potrvá přibližně 2 měsíce. Liberské hudební a kulturní centrum Lidové sady se nově jmenuje Liďáky. Centrum v loňském roce prošlo celkovou opravou. Podle vedoucího střediska Michala Kadlece bylo potřeba vylepšit taky název centra a vizuální identitu. Liďáky nově nabídnou nahrávací studia pro studenty hudebních škol, moderní malý sál i experimentální studio, doplňuje Kadlec.
2: Na velkém sále, kromě toho, že se výrazně zlepšila akustika, tak došlo k tomu, že tam máme výsuvnou elevaci.
3: Máme to všechno na motorech, to znamená, že zajede do takové velké komody, která je naproti pódiu. Z toho sálu nám zabere pouhý 1,5 metru.
0: Lidé v Rokytnici nad Jizerou na Semelsku chtějí, aby město postavilo nové hřiště pro mladé. Rozhodli o tom v letošním participativním rozpočtu. Návrh na nové sportoviště získal nejvíc hlasů veřejnosti. Město teď začne projekt připravovat a příští rok ho postaví.
4: Zóna pro teenagery získala 81 pozitivních hlasů. Má vzniknout v lokalitě u sportovního areálu u Pěvína. Projekt tak stávající sportoviště rozšíří o potřeby pro starší děti. Bude tam například pingpongový betonový stůl a parkurová sestava. Celkové náklady vyjdou dle prvního odhadu na 300 tisíc korun. Z Rokytnice nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Nové složení senátu bude známé na konci týdne. V pátek a v sobotu budou voliči ve 22 obvodech vybírat mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z prvního kola. Rovnou v prvním kole získalo senátorské křeslo 5 kandidátů. Svého senátora už teď znají třeba lidé na Rychnovsku nebo Děčínsku. V okrese Vyškov v prvním kole rovnou zvítězil Jan Grelich z KDU-ČSL. Volební místnosti budou znovu otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14. Voliči lístky dostanou až na místě.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude oblačno až polojasno, zpočátku se ojedinělé na horách vyskytnou slabší přehánky, později odpoledne a večer bude oblačnosti postupně ubývat. A nejvyšší odpolední teploty 10 až 13, na horách naměříme 5 až 8 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci v nákladní ulici havarovala dvě osobní vozidla. Na místě probíhá vyšetřování nehody, projíždějte opatrně. V Jablonce nad Nisou v části Rýnovice v Belgické ulici probíhají stavební práce, jsou tam zúžené jízdní pruhy, mohou se tam tvořit kolony. A ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do 20. října. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Kateřina Tučková.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj, Kateřino.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já si dovolím tykat, poněvadž se s Kateřinou známe osobně z natáčení filmu Gerty Schnierch a z divadla. Kdyby snad někdo nevěděl, Kateřina Tučková je spisovatelka, dramatička, publicistka, historička umění a kurátorka výstav. Je nositelkou cen Magnesia Litera, ceny Josefa Škvoreckého a Český bestseller. V roce 2017 jí byla Ústavem pro studium totalitních režimů udělena cena za svobodu, demokracii a lidská práva. Její knihy se překládají do 22 jazyků. Je autorkou úspěšných románů Vyhnání Gerty Schnierch, Žitkovské bohyně a Bílá voda, za který získala státní cenu za literaturu. Její knihy se dočkaly divadelních adaptací i úspěšného filmového zpracování.
2: Tak to bylo kompletní, myslím.
1: Wow, je tam všechno.
2: Děkuju za hezké antré teda. Když to tak slyším, tak si říkám, že to už jsem teda jako pokročilého věku, myslím.
1: A, ne, a to tam vůbec zdaleka nemám všechno, Kateřino. Ty jsi vystudovaná historička umění a kurátorka. A mě zajímá, jak dlouhá a trnitá byla cesta k tomu, než se stala tím, kým seš dnes. To znamená, dalo by se říct, profesionální autorkou.
2: Mm-hmm. No, byla to cesta docela spletitá, protože ten jaksi stav, ve kterém jsem dneska, jsem se na počátku ani představovat nedokázala, protože stát se nebo představovat si kolem těch 20 let, že budu spisovatelkou, tak to bylo prostě v mém kontextu, ve kterém jsem žila, něco jak stát se, já nevím, kosmonautkou nebo něco prostě hrozně nedosažitelného. Takže jsem byla především čtenářka, opravdu ráda a od dětství jsem četla, tuhle radost jsme sdíleli v rodině. Pak jsem se rozhodla studovat po gymnáziu literaturu, protože čeština mě prostě bavila, víc tedy literatura než čeština, s tou jsem bojovala, takové zkoušky ze staroslovenštiny nebo historické mluvnici, to bylo dost peklo. No a protože jsem kulturu měla ráda obecně, tak k tomu přibyly ty dějiny umění. Ale vždycky jsem si potom říkala, že budu pracovat někde v tom umění. Kurátorka to byla taková opravdu vysněná meta, kurátorka současného výtvarného umění. Abych byla ve styku i se současnými umělci, což mě bavilo, zajímalo i proto, jaké to byly osobnosti, nejen vlastně díky tomu, co dělali, celý ten živý svět toho výtvarného umění mě velmi lákal, ale zároveň umístit se v nějakých muzeích, galeriích, to není úplně jednoduché. Absolventů historie umění je hodně, takže takový záložní plán byl, že budu učitelkou češtiny a dějin umění. No, nejdřív se stalo teda naštěstí to, že se nějak podařilo mi se jako dostat na tu současnou výtvarnou scénu. Seznámila jsem se s autory své generace a společně jsme udělali spoustu výstav a během toho jsem psala, začala publikovat a když jsem knihy začala vydávat a měla jsem to štěstí, že si našli i své čtenáře, tak pak jsem musela vlastně přemýšlet nad tím, jak to všechno skloubit a protože už to začalo kipovat čas jednoho člověka, tak jsem bohužel musela opustit právě tu dráhu historičky umění a kurátorky a dnes se věnuju tedy opravdu jenom psaní a organizaci nějakých věcí. Ona i organizace jenom jako literárních výjezdů na festivaly a různá čtení jako zabírá dost času, takže všechno se to dá zhrnout pod škatulku autorka, spisovatelka.
1: Ano, profesionálně autorka, tak. Spisovatelka dneska už. Já než se dostanu k tvé první knize, u které se na chvilku zastavím, tak se chci zeptat, tobě prý dědeček dělal takovou malou knihovničku, vlastně ti přečítal a tím v tobě budoval ten vztah k tomu čtení a ke knihám obecně. Jaké byly tvoje oblíbené knížky a jaké máš oblíbené autory a knihy dnes?
2: My jsme měli prarodiče oba velké čtenáře, ale dědeček opravdu nám svým vnoučatům všem kupoval všechny knihy 4x, aby nás spravedlivě podělil, takže každému z nás budoval knihovničku sestávající z Foglarovek, potom i kreslených komiksů, Rychlých šípů, Májovky, Verneovky, dobrodružné knihy typu Zengriovky. Tak to bylo to, co jsme čítávali s dědečkem a potom taky společně vždycky na prázdninách s bratranci a sestrou, to byly dobrodružné večery. No a posléze, když už jsem si mohla vybírat sama, tak jsem přes nějaké jako období třeba těch dívčích románů, ale poměrně chytrých, tam si pamatuju na takové klíčové dílo od Lucy Maud Montgomeryové Anna ze Zeleného domu, které vypráví o jako sice takový jako romantický příběh o chudé dívce, ale jejíž cílem v 19. století bylo vzdělání a samostatnost, takže to jsem si začala poprvé uvědomovat třeba při čtení téhle knížky, že věci v tom ženském světě nebyly vždycky tak jako v uvázovkách jednoduché, oni nejsou jednoduché ani dnes, ale že ta cesta k tomu vzdělání samostatnosti a seberealizaci byla opravdu spletitá, takže bych to spíš dala tuhle knihu na počátek nějaké téma jako emancipační dráhy a zaměření na ta feministická témata. No a potom, když jsem začala literaturu vážněji jako nahlížet na gymnáziu a potom studovat na univerzitě, tak už jsem vlastně sahala po seriózních literárních dílech, klasiků, to bylo na gymnázium především, abych si udělala rozhled a pak ty moje preference sahaly nebo šly čím dál víc tím směrem historického románu nebo společenského románu, který píšu dnes.
1: Mm. Tvoje první knížka Montes Paniada vyšla v roce 2006 a mě by zajímalo, jak moc se liší od toho, co píšeš dnes a jestli, protože často mluvíš o tom, že s těma postavama ve svých knihách žiješ dlouhou dobu, tak jestli jsi žila i s Karin a jestli taky vychází z tebe ta postava původně. Protože se často bavíme často v těch rozhovorech se baví spíš o Gertě, o Bílé vodě a tak dále a mě zajímá právě tahle ta první knížka.
2: Mm-hmm. No, to je debit, který já dnes už téměř vůbec nezmiňuji, protože myslím, že to byl takový trenažér, na kterém jsem si na tomhle textu vyzkoušela to, že vůbec dokážu jako napsat nějaký jako dlouhý text, to možná, jestli to má 120-150 stránek, ale už je to rozsáhlejší novela, a že dokážu jako nějak uchopit postavy a samozřejmě se do nich promítalo to, co jsem v době univerzity žila, takže mezilidské vztahy, různé střety generací, zájmy tehdejší jako mládeže, ono to už je pár let se to vyšlo, takže to byl vlastně takový jako zkušební můj text, který měl svou důležitost v tom, že pokud by nevyšel, tak bych možná jako neměla tolik odvahy pustit se do nějakých závažnějších témat. To byl určitý jako doklad toho, nebo důkaz toho, že jsem schopná nějaký jako velký text uchopit a nějak to dovést do konce, projít si celým tím procesem od psaní textu přes editaci, přes korektury až k tomu vydání a prezentaci. No a potom, to už jsem vlastně byla na konci univerzity, jsem se tedy pustila do psaní Gerty Schnirch proto, protože jsem v tom kontextu taky žila. Já jsem se v Brně nastěhovala do míst, odkud byli brněnští Němci vyhnáni a tam najednou na mě začala promlouvat ta historie, která
1: ten
2: tam stále
1: Bronx.
2: Byla. Je to ten brněnský Bronx, která tam byla stále patrná a dodnes trochu je, ale dnes už je to tedy čtvrť, kde se staví nové domy a už člověk musí trochu pátrat, ale pořád to tam určitou patinu tady toho té poloviny 20. století válečných a poválečných let má.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková. Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno. Diváci budou moc shlédnout na České televizi. Co tě na té Gertě zasáhlo natolik, že jsi se rozhodla, že ten příběh zpracuješ, že s ním budeš nějakou dobu žít?
2: No, určitě mě na tom nejvíc zasáhlo to, že jsem se jako trochu lekla nebo vyděsila, jak to, že tady byly takovéhle příběhy, příběhy lidí ze smíšených rodin nebo německých Brňanů, kteří tady po generace žili s námi a najednou tedy to skončilo rokem 1945 a začala úplně jiná, velmi jako nepřátelská, nebo 40. roky a potom další kapitola, ta poválečná po odsunu. Tak jak to, že vlastně o téhle genezi vůbec nic nevím, to mě tedy jako zaskočilo, protože historie umění a historie vůbec prostě byl můj obor, ale vysvětlení je vlastně jednoduché. Byla to ta vlastně moderní poválečná doba, o které se jako dost těžko vyučovalo v těch 90. letech ve škole, protože po změně režimu pořád ještě byla jakási obezřetnost, panovala obezřetnost o tom, jak vyučovat ty moderní dějiny. Takže tohle byla prostě kapitola, ke které jsme se na gymnáziu nedostali, do toho obecného přehledu, tedy odsud Němců prostě nepatřil a já jsem si ho takhle objevovala díky tomu, že jsem na něho narazila v místech, kam jsem se přestěhovala. Takže to bylo jako prvotní, že mě to opravdu nějak jako šokovalo, že to nevíme, ve společnosti o tom nemluvíme. No a potom ten příběh, který jsem při takovém prvním propátrávání těch reálií začala zjišťovat, nebo který jsem našla, byl příběh tedy česko-německé dívky ze smíšené rodiny, jak bylo pro Brno typické, a dívky, které bylo v době, kdy byla odsunuta, zhruba tak jako mě, v době, kdy jsem se do těch míst nastěhovala, takže jsem ji vnímala jako nějakou svou
1: vrstevnici
2: tehdy, ale v té době už tedy, ale jo, jako představovala jsem si jako vrstevnici a navíc matku půlročního dítěte, takže ženu, která se ocitla v úplně jako obtížné situaci, samotnou matku s dítětem, takže obtížná situace už jenom bez toho politického a společenského kontextu, takže ta dvojí zátěž mě úplně fascinovala a nějak jsem prostě na ní začala myslet natolik, že jsem s ní pak žila ty 3 roky a neupouští mě vlastně dodnes.
1: Když si Gertu napsala a posledně, když vyšla, tak si čelila poměrně velkým nepřátelským reakcím. Psali ti věci, jako že seš zrádkyní národa a podobné nesmysly. Ale já mám pocit, že vlastně díky tobě a díky Gertě se daří české společnosti o tématu odsunu mnohem lépe komunikovat, diskutovat. Daří se nám vést nějaký dialog. Mám správný pocit, že se to sune dobrým směrem, nebo žiju v nějaký pražský malý mylný bublině?
2: No já myslím, že původně to byla bublina, která ale jako obrovsky narůstá.
1: Díky
2: že
1: tobě.
2: Myslím, no a díky dalším lidem, protože tady skutečně jako představitelé kultury, ať už jde o spisovatele, nesmíme zapomenout na Jaromíra 99 a Járu Rudiše, kteří udělali společně komiks a pak film Alois Nebel, který se té tematiky také dotýká, Radku Denemarkovou, prostě další řadu autorů, kteří se do toho tématu pouštěli literárně jako jedni z prvních a taky potom spoustu toho udělal film. Pamatuju si na Habermanův mlýn, který měl podle mě jako velký dopad taky na širokou veřejnost, na filmové fanoušky a dokumenty. A ono toho prostě postupem času nejprve jako v nějakých jako historických debatách, politických debatách a v tom umění jako se objevuje tolik, že lidé té době začali rozumět jinak, než prostě do toho roku 89, kdy to pojetí těch poválečných nebo poválečných a poválečných let bylo jako velmi schematické a černobílé a hodil se prostě narrativ jako každý Němec špatný Němec a kolektivní vina byla neoddiskutovatelná, ale ve chvíli, kdy vlastně umění nabídlo jako vhled do jednotlivých příběhů, jednotlivých osob, do jejich prostě životních zákrut a nutností volby, tak se to najednou všechno skrz to umění stává mnohem plastičtější, lidé prostě chápou ty niance a najednou mám taky pocit, že jako kolektivní vina není věc, kterou by chtěli masy akceptovat, že prostě vědí, že jsou tady lidé, kteří se provinili, lidé, kteří neměli na těch válečných, na tom válečném konfliktu žádný podíl, takže na ně dopadla ta odplata neoprávněně. a že to dnes chápe mnohem víc lidí. Myslím, že dokladem toho byl i vlastně nedávný na jaře sudetoněmecký sjezd v Brně, kam přijeli tedy potomci našich někdejších krajanů nebo naši krajané a přišlo je přivítat obrovské množství lidí. Byli tam samozřejmě protestující, stále tady jsou lidé, ve kterých téma zbližování a nějaká nová kapitola našich společných dějin s těmi vysídlenými Němci vzbuzuje obavy, ale úplně je přečíslili vlastně lidé, kteří se přišli podívat na to, kdo to ti naši Němci vlastně jsou a měli chuť se prostě bavit a sdílet spolu jeden prostor a nějaké kulturní pořady a tak. Takže to byla taková jako vizitka toho, že se ty vztahy opravdu výrazně posunuly.
1: Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno a já se tě chci zeptat, jak se cítila poprvé, když jsi viděla svoji hrdinku na plátně? Svoji Gertu.
2: Aha.
1: Nebo jinou vlastně Gertu, jinou Gertu než tu, kterou si vysněla nebo napsala.
2: Mm-hmm. No, tomu už vlastně předcházela řada kroků, takže bylo to takové jako zjevení, když jsem to viděla na plátně, byl to důležitý moment, ale ten první důležitý moment třeba přišel ve chvíli, kdy jsem četla scénář a tam vlastně jsem mohla mít nějaké jako pochyby, nebo už jsem mohla se aspoň představovat, co z té knihy bude na plátně a jak to vlastně bude povyprávěno. A ve chvíli, kdy jsem četla scénář, tak jsem si říkala, jo, tak to funguje, i když z té knihy tam samozřejmě nemohlo přejít všechno, ten rozsah, sice je to dvoudílná série, ale rozsah stále jako filmu nemůže pojmout všechny epizodické příběhy, které se odehrály v té knize, ale ve scénáři to fungovalo. Bylo to intimnější, ale kompaktní, charaktery se tam víc vlastně jako profilovaly, něco přibylo, aby ty oslí můstky byly jednoznačnější, ale fungovalo to, takže vlastně na základě scénáře, který psal Tomáš Masišin s Ondřejem Gabrielem, na základě tedy toho, co kdysi udělala Alice Nellis, tak jsem si říkala, To bude dobrý. Hlavně jsem měla velkou důvěru v Tomáše Mašína, který s historickým materiálem má zkušenost a velmi citlivě to umí zpracovat. A takže jsem si říkala, mají to v rukou profíci, to musí nějak dopadnout.
1: On říkal, že když točil ten film Gerta Schnierch, tak psal vlastně milostný dopis té tvé knížce. Mm-hmm. To se mi moc líbilo tenkrát, když
2: to je
1: říkal.
2: Krásný, no, to měl krásný příměr.
1: Pojďme společně nahlédnout do tvé spisovatelské kuchyně. Kdy jsou pro tebe ideální podmínky psát? Kolik hodin denně píšeš a jsou dny, kdy to opravdu jako fakt nejde? A jak se ti kloubí tvoje práce s tím, že jsi dvojnásobná máma?
2: Já bych tak chtěla mít ideální podmínky, ale to prostě vlastně. Jeden čas jsem si je dokázala udělat, ale to bylo přesně v okamžiku, když jsem věděla, že už nemůžu utáhnout kurátorskou práci a zastavila jsem tedy organizaci výstav. Soustředila jsem se na dopsání Bílé vody a bylo to předtím, než jsem měla děti. Takže zažila jsem několik měsíců, kdy jsem si mohla udělat ideální podmínky, ale vlastně ty ideální podmínky jinak prostě, když se člověk žít normálním životem, tak udělat nejde. Prostě buď studium, nebo práce, nebo děti, taky výjezdy na akce. Vlastně to samotné psaní jako velmi narušují, protože než se vrátí z nějaké akce hlava, tak to taky trvá. Ten druhý den je většinou, prostě nejde jako si sednout k počítači, skoncentrovat se a začít. Takže moje ideální podmínky by byly vždycky jako několik nerušených dní úplně jenom za sebou, kdybych se do toho mohla ponořit a to bych určitě psala mnohem rychleji, než píšu teď, ale realita je prostě jiná, takže se snažím si najít třeba aspoň 6 hodin v tahu, abych měla čas se nějak uklidnit, naladit na nějaký moment, na kterém pracuji, přečíst, co se už mu předchází, číst taky k tomu nějaké texty, protože mě taky jako podstatnou část toho psaní trvá jako načíst si vlastně k tomu literaturu, o kterou se potom ten beletristický text opírá. Takže že když píšu třeba knihu 3 nebo 10 let, tak dobrou třetinu času z toho trvá nějaký výzkum a načítání, které potom vlastně pokračuje až úplně do posledního momentu, ale řekněme, že teprve ta poslední třetina je skutečně o tom koncentrovaném psaní a potom výměnu s redaktorkou a editaci, o editaci toho textu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková.
2: Ty jsi v předchozích rozhovorech mluvila o tom, že se neměla úplně jako dobrý vztah s tatínkem, že teď tatínek byl takový, jakoby, jak to říct, jako násilnický, trošku vlastně alkoholik, když to takhle řeknu.
3: Ano, to se neboj, to takhle jo, pojmenovávat. To já jsem si to dlouho jsem vlastně nevěděla, aha, jak to mám pojmenovat, ale když jsem mohla o tom mluvit v těch faktických, těmi faktickými termíny, tak mi to vlastně mnoho věcí zjednodušilo a pomohlo, na rozdíl třeba od mé maminky, která dodnes není úplně stotu z naší životní kapitolu zpracovat, ale tak to je přesně tak. Můj biologický otec bohužel byl násilník a alkoholik.
2: Já proč se na to ptám? Protože mě zajímá, jakou spojitost ty vnímáš mezi tím, co jsi prožila vlastně s tatínkem a to, o čem píšeš teď. A druhá otázka je, jak osobně vnímáš téma přenosu rodinného traumatu? Protože já jsem tady měl předtím Tomáše Šepka, který vlastně mám pocit, že to je jeho takový životní poslání, že opravdu nechce to rodinný trauma přenést na svoje děti. Je možný ho plně zrehabilitovat?
3: Zrehabilitovat, myslíš mého otce, nebo vůbec
2: ten
3: jako
2: vztah, nebo to, aby se
3: uzdravit to trauma.
2: A, tak asi myslím, ano, uzdravit trauma a to, aby se vlastně to trauma neposílalo dál na ty další generace, na ty děti.
3: Jo. No, vlastně jsem tímhletím tématem žila desítky let. Gerta je toho taky důkazem, protože ona sama má teda se svým otcem velmi komplikovaný vztah. Pro ty, kteří neví, tak to nebudu spojovat, to uvidí nebo si případně přečtou. Ale je to moje téma a myslím, že se to promítá i do dalších věcí, do dalších textů, nejen do Gerty. A zpracovat to, protože jsem právě si sama kladla otázku, jakého třeba já si budu hledat partnera, nebo jak se to prostě odrazí v mém životě, a aby se to neodrazilo i v životech mých dětí. Zpracovat to mi trvalo řadu let a asi bych to ani nezvládla bez terapii. Myslím, že bych se prostě v tom mohla nějak sama utopit a ta pomoc, že jsem o tom mohla s někým otevřeně mluvit, protože o tom se těžko mluví i s těmi nejbližšími. Každý to nahlíží nějak jinak a to, co se dělo právě u nás během toho mého raného dětství do 6 zhruba půl let, jsme právě žili tady s mým biologickým otcem, tak celých těchhle, tuhle jako část našeho společného života třeba každá z nás, moje máma, já i moje sestra, které toho všeho byli, jsme účastní, tak to vnímáme nějak jinak. Takže i mluvit o tom je vlastně trochu obtížné najít tu společnou perspektivu na události, které si každý pamatuje nějak jinak, vlastně nešlo. Takže mě potom velmi pomohlo, že jsem o tom mohla otevřeně mluvit s terapeutkou a taky jsem se vlastně díky tomu, že jsem nějaké věci pojmenovala, někam dál posunula, zjistila jsem si k tomu mnohem víc věcí. Vlastně mám pocit, že tady ten proces terapie mě obrovsky obohatil a taky mi tak otevřel oči vůči jiným lidem a jejich potížím. Takže myslím, snad doufám, že se mi podařilo tady to předávání těch předávání tohohle našeho traumatu zastavit a doufám, že to moje děti vlastně vůbec ani nepocítí. Oni to asi nějak pocítí. Ono vlastně
2: se tomu zase úplně asi vyhnout, přesně, jako nelze úplně vyhnout.
3: Ono i to, když se teďka ptají vlastně na to, protože po mém biologickém otci, když jsme se od něho odstěhovali, tak maminka se vdala za muže tatínka, který mě vychoval a to je ten dědeček, takže moje děti už jsou dostatečně vlastně velké na to, aby se začaly ptát, proč jsem se nikdy nemenovala jako tady ten náš dědeček, takže vlastně přicházíme k těm věcem, kdy jim budu muset vysvětlit něco z našeho teda rodinné, z naší rodinné minulosti, takže nějak se to promítne, ale doufám, že se to promítne nějak zdravě.
2: Já tuším, že ty teďkon něco píšeš, na něčem pracuješ, nemůžeš to ještě prozradit, to mi je jasný, ale určitě si nedáváš pauzu, můžeš aspoň prozradit, jestli na jaké téma to bude? Nebo taky nemůžeš prozrazovat? Nebo už si to neřekla?
3: No, ne, snažila jsem se o tom nemluvit, protože Bílou vodu jsem hodně diskutovala. Já jsem ji psala na 3x a pokaždé, když jsem se blížila k té jako cílové pásce.
2: Pak zahodila ten rukopis,
3: no,
2: jo?
3: A mluvila jsem o tom a myslela jsem si, že už to mám, že už jako spěju k tomu závěru, tak se ukázalo, že jsem vlastně mluvila předčasně a měla jsem na sebe i takovou jakoby zlost, že jsem ze sebe vypouštěla to takové jako jak papiňák prostě, jak to v něm všecko jako kypí, jo, tak ono to potřeba, aby to v něm všechno prostě se dobře provařilo a rozložilo se správně ty chutě a tak. Takže jsem měla pak pocit, že ze sebe vypouštím tu páru, která je pořád potřebná, jako aby byla věnovaná jako dovnitř. Takže jsem si to trochu zakázala. No a pracuju na další knize. Jednu jsem tady odsunula, protože jsem měla pocit, že téma nedokážu uchopit beletristicky úplně dobře, takže teď pracuji na druhé a snad se tady, řekněme, na za nějakou dobu ukáže, že o tom můžu mluvit. Ale o čem můžu mluvit, tak to je kniha, na které jsme pracovali teď s kolegy Standou Billerem a Michalem Konečným a je to kniha určená dětem a ta vyjde už teď na podzim, takže ta už je v takové fázi, že už se to snad nezastaví a nikde.
2: To jsou ta brněnská strašidla.
3: Ano, to jsou ta brněnská strašidla, kterých jsme díky historikovi Michalovi Konečnému objevili neuvěřitelné množství, takže Brno je prostě plné nějakých takovýchhle podivných a mytických a děsivých bytostí, až jsem sama koukala, co se tam v tom Brně jako dělo a zjevuje.
2: Moje poslední otázka zní, kde tě můžou posluchači a diváci potkat, vidět?
3: No já pravidelně jezdím na autorská čtení do knihoven. Teď nás tedy čeká takový jako velmi nabitý říjen a velmi důležitý pro českou literaturu. My jsme vlastně po asi víc než dvou dekádách hlavními hosty Frankfurtského literárního festivalu, což je největší festival vůbec na světě a taky nejstarší. A skrze tady tu německou jazykovou skupinu se potom třeba překlady autorů, většinou těch, kteří teda tam hostují, rozšiřují zase do dalších jazyků, takže je to taková trampolína pro to, aby třeba českou literaturu zaznamenali a potom v překladech si přečetli i čtenáři v mnoha jiných státech a jazykových oblastech. A tam nás čeká všechny české autory, jede nás tam asi 70 řada vystoupení a s tím se pak pojí také další turné po dalších třeba německých městech, takže podzim mám vlastně takhle hodně rozježděný a jsem sama velmi zvědavá, jak se vlastně tam čeští autoři představí, nebo jak se představíme.
2: Kateřino, já ti moc krát děkuju za to, že jsi našla čas a dorazila sem ke mně do studia. Moc krát díky.
3: Já moc děkuju za pozvání. Naschledanou.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Liberec,

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Výsledky víkendových voleb by od zítřka měly být ve sbírce zákonů. Dnes je schválila státní volební komise. Přednáškami a vzdělávacími programy začíná v Liberském kraji Edukavík. Na Sněžce napadl první sníh. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne bude přibývat oblačnosti a místy se přidá déšť a teploty vystoupí na 15 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Státní volební komise dnes schválila výsledky komunálních voleb. Ve sbírce zákonů by měly vyjít zítra. Stížnosti na případné chyby ve sčítání hlasů budou moct lidé krajským správním soudům podávat od středy po dobu 10 dní. Pokračuje ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jírovec.
2: Jsou to volby nejsložitější, a to jak v případě distribuce hlasovacích lístků, tak potom i následného zjišťování výsledků voleb. Takže v tomto ohledu je jasné, že se najde řada podnětů ke zlepšení nebo stížností. Ty jsme se snažili operativně řešit, ale hodnotím to tak, že nebyly žádné stížnosti systémového charakteru.
0: V Libereckém kraji dnes začíná týden vzdělávání a pracovních příležitostí Edukavík. Po celém regionu se budou konat přednášky, workshopy a jiné vzdělávací programy. Součástí jsou i organizované návštěvy různých firem v kraji. Můžou tam nahlédnout žáci nebo studenti, aby měli lepší představu o svém budoucím povolání. Například do autoparku ČSAD Liberec, říká ředitel veletrhu Lukáš Přinda.
3: Vás asi jen tak nenahradí AI, že můžete být i docela dobře zaplacen a že to není jenom o práci, že držíte v ruce klíč a jste od vazelíny, ale že i tady ta práce má nějaký vývoj.
0: Na Sněžce se poprvé v letošní zimní sezóně vytvořila sněhová pokrývka. Podle meteorologů tam začalo sněžit už v neděli. Dnes poledne se tam teplota pohybovala kolem nuly. První vločky se na nejvyšší České hoře objevily už koncem září, sníh se ale tehdy neudržel. Loni se souvislá vrstva vytvořila o 10 dní dřív, před 2 lety dokonce o měsíc dřív. České ministerstvo zahraničí doporučilo omezit cesty do Saúdské Arábie jen na nezbytné. Varovalo také před návštěvami oblastí, které sousedí s Jemenem. Česká diplomacie tak reaguje na 2 víkendové útoky na letiště v saúdsko-arabském hlavním městě Riádu, které nepřežilo nejméně 14 lidí. Mezinárodní letiště v Riádu kvůli ostřelování zrušilo 100 letů. K jednomu z útoků se přihlásili jemenští Iránem podporovaní povstalci Husíové, kteří oblast ostřelují opakovaně.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, ve druhé polovině noci se začnou tvořit místy mlhy. Nejnižší noční teploty 4 až 1, ojedinělé zejména v údolích až minus 2, na horách plus 1 až minus 2 a v mrazových kotlinách naměříme kolem minus 5 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne se místy vyskytnou mlhy, které se postupně budou rozpouštět. Odpoledne začne od západu přibývat oblačnost a později večer se místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 12 až 15. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti naměříme 9 až 12 a na horách 7 až 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Doxech na Českolipsku je kvůli nevyhovujícímu stavu vozovky uzavřená Nerudova ulice. Rezidentům je vjezd povolen, uzavírka platí až do konce roku. Jděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A my to známe, nebo řekněme, víme mnohem víc než lepší cestu, i když pravdou je, někdy si nedokážeme poradit ani s tou lepší cestou, což takový průtah Libercem po té 35. Kudy to vzít, abychom nestáli v kolonách, ale to už je zase jiná kapitola. Co víme, je třeba, že v Libereckém kraji pokračují povolební vyjednávání, ostatně máme za sebou volební víkend, média toho byla plná, řeči mezi námi rovněž, takže budeme se opět tomuto tématu věnovat a pak to začneme postupně v průběhu týdne sklidnit. ovlivňovat až k těm druhým kolům senátních duelů. No a Český rozhlas se už v neděli na několik dní obrazně řečeno přestěhuje do Olomouce. Začne tam 42. ročník festivalu Prý Bohemia Radio a to je přehlídka toho nejlepšího od nás i ze světa, co v rozhlasové a podcastové tvorbě můžeme slyšet. A pak tady jedno téma, myslím, velmi kuriozní, co v učebnicích nebylo, protože přišla kolegyně a říká, opravdu tam dáme toto téma. No jistě, protože i pánové mají bradavky. To je téma pro nás. Dobrý den přeji.

0: Ano, volby, žili jsme jimi v pátek, žili jsme jimi v sobotu, to jsme aktivně volili. Včera samozřejmě probíhaly i na televizní obrazovce nejrůznější besedy. My už jsme se chystali na ten senátní duel, který vám nabídneme ve čtvrtek večer, nebo spíš v podvečer po 17. hodině. Koalici v Liberci budou tvořit vítězní Starostové pro liberecký kraj s hnutím Lepší Liberec a uskupením Liberec otevřený lidem s Piráty. V 39 členem zastupitelstvu budou mít 31 křesel, tedy pohodlnou většinu. Podrobnosti k povolebnímu vyjednávání v krajském městě teď rozebereme s redaktorkou Kateřinou Kubíčkovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. V Liberci uspěli z 11 kandidátek pouze 4. Vítězní Starostové pro liberecký kraj získali 14 mandátů, druhý Lepší Liberec 11, třetí Hnutí ANO 8 a Liberec otevřený lidem spojený s Piráty 6. Zástupci stran spolu začali jednat už v sobotu večer. Koaliční dohodu nakonec v neděli večer podepsali Starostové s Lepším Libercem a s Libercem otevřeným lidem ve spojení s Piráty. Klíčová byla programová shoda a stabilní většina, říká lídr uskupení Liberec otevřený lidem a Pirátů Jan Hruška z Pirátů.
2: Sesypeme vlastně tento týden všechny programové cíle, se kterými jsme šli do voleb, a budeme hledat programový průnik.
1: V opozici zůstane Hnutí ANO, které bylo součástí liberecké koalice posledních 12 let.
0: Je už jasné, jak bude vypadat složení rady?
1: Tak tyto informace zatím zástupci koalice nezdělili. Lídr Starostů Lukáš Hájek ani nechtěl uvádět, jestli bude primátorem.
3: Tyhle věci jsme si aktuálně řekli, že komentovat nebudeme. Opravdu diskutujeme i vůbec to rozložení, ještě jak bude vypadat v radě, jaká bude třeba i velikost rady, takže spoustu variant na stole.
1: Podle Hájka se o konkrétních pozicích v radě jedná, podle lídrině hnutí Lepší Liberec Martiny Teple zatím není jistý ani jejich počet.
4: Počet stávající, což je 11 členů rady, včetně pana primátora a uvolněných a neuvolněných náměstků, ten rozhodně překročit nemůžeme. Na diskuzi zda zůstane stejný, případně zda bude snižován.
1: Kdyby měly strany podepsat koaliční smlouvu, tak to zatím není jasné. Já ještě doplním, že v Liberci byla volební účast ve volbách 40,6%.
0: Už je domluvená koalice i v některých dalších okresních městech.
1: V Jablonci nad Nisou bychom měli mít podrobnosti ke koalici zítra dopoledne. V druhém největším městě v kraji vyhrálo hnutí ANO v čele s Milanem Kroupou. Druzí jsou Starostové pro liberecký kraj, kteří získali víc než dvojnásobek hlasů oproti minulým volbám. A třetí je ODS. Jednání o koalici je tam ale složité, protože podle lídrině Starostů Jany Hamplové je ve hře i varianta, že do vedení města se Starostové nedostanou. Mírně patová situace nastala i v Semilech. Tam sice vyhrálo uskupení Moje Semily, ale je těsně nad druhým ANO a třetí volbou pro Semily. Tyto dva subjekty spolu dosud tvořily na radnici koalici. Situace teď ale zkomplikovalo, že mají shodně po 6 mandátech, stejně jako vítězné Moje Semily. Podle zástupců jednotlivých uskupení by mohla ve městě vzniknout široká koalice. Další jednání je v Semilech podle lídrů naplánované až na neděli.
0: A jak to vypadá v České Lípě, kde vítězství neobhájilo hnutí ANO?
1: Je to tak, ANO vyhrálo v České Lípě předchozí dvoje volby, teď ale získalo prvenství uskupení Živá Lípa v čele s dosavadním místostarostou Jakubem Menclem. Dosud sice spolu oba subjekty byly v koalici, jestli to tak ale zůstane i nadále, to zatím není jasné.
0: A my všechno budeme sledovat. V tuto chvíli informace přinesla Kateřina Kubíčková. Děkuji za ně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Největší rozhlasový svátek je přede dveřmi. Nejlepší rozhlasové dokumenty, reportáže, podcasty a dramata budou opět po roce soutěžit o přízeň odborné a studentské poroty na Mezinárodním festivalu rozhlasové tvorby Prý Bohemia Radio. Jeho 42. ročník začne v Olomouci už v neděli.
1: Olomouc se promění na chvíli v to rozhlasové město, takže já se velmi rád sejdu se všemi, kteří Český rozhlas poslouchají, abychom sdíleli především tu posluchačskou lásku.
2: Moderátor hosta radiožurnálu Libor Bouček se s posluchači setká už v neděli v obchodním centru Galerie Šantovka na tradičním neoficiálním zahájení festivalu od 14 hodin. O 3 hodiny později uvede své hosty v kině Metropol.
1: S Janem Pokorným, Pavlem Horvátem a Monikou Valentovou se sejdeme v kině Metropol, kde nás čeká 90 minut živé diskuze mezi námi a pochopitelně i mezi diváky.
2: Vstupenky na tuto akci jsou stále k dispozici na webu festivalu. Hostem Libora Boučka bude i šéfrežisér Českého rozhlasu Aleš Vrzák, který se do kina Metropol přesune z nedalekého olomouckého Červeného kostela. Tam v 16 hodin začne diskuze o tajemstvích rozhlasového herectví nazvaná Neviditelný herec Olmerka. Připomene třídílnou sérii, která sleduje zpěvačku Evu Olmerovou od dětských let přes první výrazné úspěchy až po konflikty s režimem.
3: Kam pak, slečno?
4: Co je vám do toho?
3: Státní bezpečnost.
5: Ludka Polišenská, která se s Kateřinou Marií Fialovou dělila o tu roli z hlediska věku a hrála tu Evu Olmerovou starší, tak za ní získala rozhlasovou cenu Thálie. A tohleto připomenutí toho seriálu bude zároveň připomenutím té ceny.
2: Zdůrazňuje Aleš Vrzák. A i letos se bude udělovat cena Thálie za mimořádné rozhlasové výkony. Kdo ji převezme, říká ředitelka festivalu Kateřina Konopásková.
6: Rozhlasovou Thálii letos obdrží herečka Magdalena Borová a je to za výkon ve hře Ingmara Bergmana Scény z manželského života. A pokud můžu citovat z poroty, tak je to především za její neokázalý, autentický, přesvědčivý a technicky dokonalý výkon.
2: Do rozhlasové síně slávy uvede tentokrát generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral dvě dámy. Festival potrvá do 22. října. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Přeji hezký den. Dovolte mi dotaz. Posloucháte rádi naší stanici? Chtěli byste se podílet na vysílání a přidat se do našeho týmu? Právě teď hledáme moderátora na víkendová vysílání. Pokud máte svoje zaměstnání a chtěli byste občas o víkendech moderovat, dejte nám vědět. Důležitá je alespoň minimální praxe, bezchybný hlasový projev, nebýt technický analfabet a mít smysl pro týmovou práci. Samozřejmě vás vyzkoušíme, za to nic nedáte. Napište nám motivační dopis na liberec@rozhlas.cz a přidejte životopis. Těšíme se na vás.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
1: Počasí.
0: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: tím, co v učebnicích nebylo, nás tady u nás v Českém rozhlase Liberec seznamuje herec Martin Písařík. Mě by zajímalo, když dostal tohleto téma od odborníku, co na to říkal. Možná copak erotické vysílání, ale vůbec nedodáváme my tady třeba v Českém rozhlase Liberec na podobné dotazy, jen biologie člověka.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč mají muži prsní bradavky? Význam bradavek u žen je celkem jasný. Jejich prostřednictvím kojí novorozené děti. Jenže mužům dva tmavé ostrůvky na hrudi k ničemu nejsou, tak proč je tedy vůbec mají? Příčinu musíme hledat v nitroděložním vývoji každého jedince. V prvních 4 týdnech po početí se totiž embryo vyvíjí bezpohlavně a zakládají se v něm všechny důležité tkáňové vrstvy a systémy. Mezi nimi i buňky, ze kterých později vzniknou bradavky. Teprve po 4. týdnu nastupuje účinek chromozomu Y a v 8. týdnu už je jasné, jestli se narodí kluk nebo holka. Po narození vypadají prsní bradavky u obou pohlaví stejně a u chlapců se už nijak dál nevyvíjejí. U dívek nastanou změny během puberty, kdy v důsledku působení hormonů jejich prsa vyplní tuková tkáň a mléčné žlázy. Další změny se pak dějí během těhotenství a po porodu. Mužské bradavky už během života žádnou změnou neprocházejí. Maximálně obrůstají chloupky a když je větší zima, tak se scvrknou.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Nevím, kolik měřil Frankie Louhan, ale já jsem pátral po sochách, protože to bude téma pro naše nejmenší, nechci říct posluchače, ale pro děti. Tak největší a nejvyšší socha na světě se jmenuje Socha jednoty, je v Indii ve státě Gujarat a samotná postava měří 182 metrů s podstavcem 240, je to tedy, jak jsem říkal, Socha jednoty a představuje Sardára Patela, indického politika, bojovníka za nezávislost. A víte, že přesně před 95 lety byla nahoře Corcovado nad brazilským Rio de Janeirem slavnostně odhalená 30 metrů vysoká socha Krista. Jinak je to taky, musím říct, vděčné téma pro katastrofické filmy, jak nějaké zemětřesení, voda, lámou se ruce, spadne. No, drží tam pevně. Děti se ptáme, jestli vůbec tuší. Redaktorka Tereza Brázdová.
1: Děti, víte, co je socha?
2: Socha je něco kamennýho, třeba šnák, nebo medvěd, nebo drákula, nebo netopír, nebo socha.
1: A jak je taková socha velká?
2: 300 metrů.
3: Já vím.
4: Třeba socha je vysoká 3 metry.
5: 8 metrů.
6: Třeba může být socha hora.
1: A víte, z čeho socha může být?
7: Z toho, z kameniště.
8: Z ledu.
9: Ze sněhu.
10: Třeba z knížek nebo z plišáku nebo omalovánek nebo hraškama.
11: Z gumy.
12: Z kamenu, z ledu, ze sněhu a ze dřeva.
1: A jak se taková socha vyrábí?
13: S nějakýma nástrojima, který můžou postavit tu sochu.
1: S jakými nástroji?
13: Nevím, jak se jmenuje, ale vím, jak vypadají.
1: A jak vypadají?
13: Taková platka, která takhle dělá tak

0: Kovej ten beton a on pak ten beton stvrdne a pak takový ty nástroje, který to jako dloubnout nějak.
1: Socha se vyrábí, že máš takový špičatý nástroj a kolem toho máš takovou dřevěný držátko a takhle s tím tlučeš do té sochy.
2: A pak to bude hotový a pak můžou si to odvíšt.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Ivan Trojan alias major Holina vyšetřuje vraždu úspěšného politika. Kriminální seriál Vraždy v kruhu. ČT2. Jejich láska zamíchá kartami celého starověkého světa. Hvězdně obsazený film Šalamoun a královna ze Sáby. A ČT Art uvede v premiéře palet na motivy příběhu Tisíce a jedné noci na hudbu Nikolaje Rimského-Korsakova Šeherezáda. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: V Liberci se na koalici domluvili starostové pro Liberecký kraj, hnutí Lepší Liberec a uskupení Liberec otevřený lidem z Piráty. Nové výluky autobusů začínají dnes na Semelsku i Liberecku. Maximální povolné ceny pohonných hmot zítra vzrostou. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne bude přibývat oblačnost a místy se přidá déšť. Teploty vystoupí na 15 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. V Liberci se na vytvoření koalice dohodli vítězní starostové pro Liberecký kraj s hnutím Lepší Liberec a s uskupením Liberec otevřený lidem spojeným s Piráty. V zastupitelstvu by měli 31 hlasů. V opozici pravděpodobně zůstane jen hnutí ANO. Pro vznik trojkoalice byla klíčová programová shoda a hledání stabilní většiny, řekl lídr starostů Lukáš Hájek. Jestli bude primátorem, zatím neřekl.
3: Tyhle věci jsme si aktuálně řekli, že komentovat nebudeme. Opravdu diskutujeme i vůbec to rozložení, ještě jak bude vypadat v radě, jaká bude třeba i velikost rady, takže spoustu variant na stole a o tom se budeme skutečně bavit a rádi to pak představíme v tom komplexním obrázku.
2: Strany zatím podepsaly dohodu, kdy podepíšou koaliční smlouvu, zatím lídři neřekli. Cestující veřejnou dopravou v Liberském kraji musí ode dneška počítat s novými omezeními. Kvůli uzavírkám pojedou některé autobusy podle výlukových jízdních řádů, oznámil to krajský dopravní koordinátor společnost Korit LK. Změny se týkají Vysokého nad Jizerou na Semelsku a Radoňovic na Liberecku.
4: Ve Vysokém nad Jizerou bude dnes celý den plně uzavřená ulice doktora Karla Farského. Linky 951, 952 a 953 budou během dne jezdit v omezeném provozu. V obci Radoňovice u Hodkovic nad Mohelkou trvá uzavírka ode dneška do 19. října. Uzavírka omezí linku 81 z Nových Hodkovic a zpět. Výlukový jízdní řád najdou cestující na stránkách iidol.cz. Adéla Jindrová, Český rozhlas.
2: Vodní nádrž ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku je od loňského října stále kompletně vypuštěná. Důvodem jsou stavební práce. Dělníci během posledních týdnů instalovali ovládací prvky na pravé straně výpusti a natřeli kovové části nádrže ochranou proti korozi. Opravy by měly být hotové příští rok, jak informovala mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty zdraží oproti dnešku o 69 haléřů na 48 korun a 36 haléřů za litr. Benzín budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 46 korun a 85 haléřů za litr, tady o 37 haléřů víc než dnes. Vláda ceny pohonných hmot reguluje od října. Opatření má platit do konce měsíce.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, ve druhé polovině noci se začnou tvořit místy mlhy. Nejnižší noční teploty 4 až 1 stupeň, ojediněle zejména v údolích až minus 2, na horách plus 1 až minus 2 a v mrazových kotlinách namíříme kolem minus 5. Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne se místy vyskytnou mlhy, které se postupně budou rozpouštět. Odpoledne začne od západu přibývat oblačnost a později večer se místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 12 až 15 při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti 9 až 12 a na horách naměříme 7 až 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci v Husově ulici se střetlo osobní vozidlo s autobusem. Na místě probíhá vyšetřování nehody. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: No, Vsadím se, že pokud projíždíte tunelem na té 35 v Liberci, že tam z některé strany zase ta kolona bude krásně narůstat, tak opatrně. No, když se dívám z okna, tak musím říct sluníčko, hned člověk má veselější náladu, než když je venku chladno a poprchává, i když to k podzimu pochopitelně patří. Krásně se nám to probarvuje. Jinak meteorologové slibují i 18 stupňů Celsia, takže babí léto, nebabí léto. A vidíte, přesto všechno už třeba hezké areály v Libereckém kraji začaly vyrábět sníh na zimu. My máme pár informací, teď jsme zrovna zkoumali, z čeho se vlastně takový sníh, který vydrží i vyšší teploty, vyrábí. Téma za chvíli pro naše pohodové odpoledne. No a pak se vydáme na Krakonošův divadelní podzim. Pavel Kudrna vám přeje příjemný den.

0: Teď by to chtělo nějakého dobrého chemika, protože řeč bude o umělém sněhu, který vydrží i vyšší teploty, prý až do 15 stupňů Celsia, tak jsme sami za pomoci, rovnou říkám, umělé inteligence, tak doufám, že to mohu říct ve vysílání, tak to se vyrábí z čisté vody nebo výhradně z čisté vody bez jakýchkoliv chemických přísad. Jde o extrémní odolnost vůči tání a není dána chemickým složením, ale speciální mechanickou technologií chlazení vysokou hustotou výsledného ledu. Jsou tam nějaké šupinky mají jádro asi minus 5 stupňů, vydrží to do 15 stupňů, ale to je, teď nechci vzít, jak se říká, vítr z plachet naší kolegyni, která už je nachystána, protože některé krkonošské ski areály začaly vyrábět technický sníh, většinou ho budou rozmístěvat do dolních stanicích sjezdovky, zasněžovat začaly třeba v Harachově, v Rokytnici nad Jizerou a pozadu není ani ještě a tam už se s lyžemi na nohách připravuje Johana Tománková. Dobrý den.
1: Dobrý den, ještě začal vyrábět sníh zrovna dneska ráno. Za mnou můžete slyšet, jak se vyrobené šupiny foukají kousíček nade mě na dolní část sjezdovky. Hromady jsou ještě poměrně malé, takže teď v tuhle chvíli určitě lyžovat nemůžu, ale třeba za 2 týdny už budou ty hromady několikanásobné, tak potom už samozřejmě naskočím.
0: Tak zatím ty lyže doma
1: tedy. Ano, zatím doma. Sníh, tady ten technický, který se tady vyrábí, tak bude rozmístěný právě na dolní části sjezdovky, protože nahoře je většinou sněhu dost.
0: Vzhledem k tomu, že Česko sužuje velké sucho, mají vůbec lyžařská střediska dostatek vody na výrobu sněhu?
1: Třeba ski areál na Ještědu vede vodu na zasněžování z akumulační nádrže pod Bucharkou, v zatáčce pod parkovištěm. Podle ředitele Radka Chalupy není vody nikdy dost. Sucho vnímá, ale nepředpokládá, že by měla chybět. Také mi řekl, že pokud by nádrž vyschla, tak by museli omezit zasněžování. Nedostatek vody výrazně nepociťují ani jiná lyžařská střediska v kraji, ale v Rokytnici nad Jizerou příští rok začne stavba obrovské podzemní akumulační vodní nádrže, aby měli jistotu, že vody bude dost nehledě na počasí.
0: Tam jsme říkali, že podzemí bude voda nad tím, že bude parkoviště, že se postaví nějaké nadzemní parkoviště. No, ledva jsme uklidili plavky, tak někteří už netrpělivě právě voskují lyže. Kdyby provozovatelé ski areálů v Libereckém kraji mohli zahájit provoz?
1: Třeba tady na Ještědu to plánují na 12. prosince. Ředitel mi řekl, že je možné, že ještě před tím grand openingem upraví sjezdovky večer předtím, aby na nečisto vyzkoušeli provoz a, jak říká, vychytali mouchy. Letos se lidé můžou těšit samozřejmě na denní lyžování, potom 3x v týdnu večerní a také velmi oblíbené fresh tracky. To je lyžování brzy ráno ještě před oficiální provozní dobou. Sníh je ráno upravený a hezky vymrzlý po noci. Nově je letos také lepší nástup a výstup z lanovky. Ski areál totiž nechal snížit podlahu, protože se stávalo, že se někomu zapříčili lyže, teď už by se to dít nemělo. A ostatní ski areály v kraji by taky měly otevřít zhruba v polovině prosince.
0: Já nevím, jak se to přesně říká, jestli chceš rozesmát pána Boha, řekni mu své plány. Datum začátku tedy máme. Otázkou je, jak to všechno bude, jaké bude počasí, protože ono je v posledních letech takové nevyzpytatelné. Z Ještědu se přihlásila Johana Tománková. Děkuji a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Také v Jizerských horách máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Musím říct, že mě kolegyně Johana Tománková poopravila, že Ještěd není v Jizerských horách, ale učili jsme se vždycky ve škole, no leží přímo na hranici s Jizerskými horami, vzdušnou čarou, je jejich okraj vzdálený asi 5 kilometrů, odhaduji, jinak samozřejmě to Ještěcko-Kozákovský hřbet, tak to jenom pro úplnost. No a teď pro úplnost budeme péct.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: živá nahrávka opět a Radeček a Moravská filharmonie, píseň s názvem Praha. Už jsem slíbil návštěvu ve Vysokém nad Jizerou na divadelním podzimu a máme vzácného hosta. Je jim český divadelní, filmový, televizní a rozhlasový a dabingový herec, pedagog, dlouholetý člen hereckého souboru Pražského divadla na Vinohradech, držitel ceny Thálie z roku 2021 za celoživotní mistrovství oboru činohra Jaroslav Satoranský. Stopař, náš regionální stopař Jaroslav Hoření je u telefonu a má právě tam svého hosta. Dobrý den, Jaroslave.
1: Hezké odpoledne z Vysokého nad Jizerou, kde proběhlo další slavnostní vítání, další slavnostní zahájení. Myslím si, že to už je 4. dne 57. ročníku Krakonošova divadelního podzimu. Dne, kdy je tady vzácným hostem Jaroslav Satoranský, kterého jsem teď tady musel vysvobodit z obležení nadšenců, kteří se s ním fotili, a krásné scénky vlastně, kterou mu tady přichystali. Pane Satoranský, jak se vám tady na Vysokém líbí?
2: Líbí se mi moc, já jsem věděl, že tyhle slavnosti tady probíhají, ale že to je takhle veliký a takový příjemný, tak to jsem zažil teďko na vlastní kůži.
1: Sehráli tady pro vás, nebo hlavně i s vámi, scénku z Krakonošových pohádek, takže vlastně vy to tady musíte dobře znát.
2: Trošku mě to překvapilo, ale jsem rád, že si se mnou zapomínali na to moje mládí. No.
1: Ano, Jaroslav Satoranský, Kuba z Večerníčku o Krakonošově a Trautenbergovi. Jaký je váš vztah k ochotnickému divadlu? Pokud vím, jste vlastně začínal u ochotníků.
2: Já jsem začínal jako ochotník a taky na to rád vzpomínám, bylo to hrozně fajn. No a pak se ten můj život vykloubal trošku tím správným směrem. No.
1: Vy jste se původně vyučil Ritzen, pokud jsem správně zaslechl, tak ve znaku Malá Skála.
2: Ne. Ve znaku Praha.
1: Aha,
2: jo,
1: tak
2: já jsem Pražák, takže, ale vyučil jsem se to řemeslo je krásný, umělecký řemeslo, ale to divadlo zvítězilo.
1: Zvítězilo na plné čáře a vy už jste vlastně 60 let věrný jednomu divadlu na Mihu.
2: Ano, a předtím jsem byl 3 roky v Kladně a předtím 2 roky na Vojně, takže takhle ten můj život probíhal.
1: U nás v Libereckém kraji máte i chalupu?
2: Ne,
1: už ne.
2: Jo, vlastně jo, je to Liberecký kraj, na Česko-Lipsko, ano.
1: Ano, tam je těch významných chalupářů celá spousta.
2: Ano.
1: Podíváte se někdy i na ochotnické představení?
2: Tak zatím jsem dlouhou dobu neměl tu příležitost. Dneska by byla, ale musím bohužel brzy do Prahy, abych zase ráno mohl plnit jiné povinnosti. A tak jsem tomu souboru, který tady hostuje, jsem popřál, aby zlámali vás.
1: No, pokud si budete chtít dozvědět něco zajímavého ze života Jaroslava Satoranského, nemáte to do Vysokého nad Jizerou daleko, tak pospěšte, od 16 hodin tady má besedu. Já děkuju, že jste si na nás udělal čas.
2: Já vám děkuju taky.
0: No já pana Jaroslava Satoranského možná překvapím. Hledal jsem v archivu tady u nás miliony věcí literárních a humor tady máme a tak dále, ale já jsem ho našel jako zpěváka dokonce. Je tady Vyrostla malá jedlička a já s písničkou jdu jako ptáček, tak jsem si vybral tu takovou veselější, pohádkovou, a vlastně jsou pohádkové obě, takže tu teď posluchačům Českého rozhlasu Liberec můžeme i nabídnout. Jaroslave, vlastně Hoření i Satoranský, pánové Jaroslave, zdravím vás, naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Volá vám Český rozhlas Liberec.
1: A volá do centra Amélie v Liberci koordinátorce a sociální pracovnici centra Amélie paní Renatě Kotůčkové. Přeji vám hezké odpoledne.
2: Děkuji za zavolání a něco si povíme o naší akci.
1: Rozhodně, protože sbírá se cokoliv, sbírá se nábytek, ošacení, sbírá se, teď nemyslím jaksi, co by sběratelské kuriozity, ale spíše sociální pomoc. Ale že se sbírají vánoční ozdoby, tak to se přiznám, jsem zatím neslyšel. Ten nápad vznikl teď poprvé, anebo už se opakoval?
2: Letos už máme 8. ročník a když spolu takhle mluvíme, tak bych hrozně ráda zmínila, že tuhle krásnou akci vlastně začala Petra Kuntošová, která byla koordinátorkou přede mnou a bohužel už mezi námi není. Takže při této akci si vždycky vzpomeneme, jak to vedla, co vymyslela. A já se snažím pokračovat v jejich lépějích.
1: Vidíte, na mém příkladě platí opakování matkou moudrosti, vy říkáte 8. ročník a já jsem se jaksi sebekriticky přiznal, že jsem neslyšel o té akci a možná řada posluchačů, tak já jenom řeknu, že lidé mohou přinést zachovalé vánoční ozdoby, dekorace a další vánoční výzdobu na sběrná místa v některých městech, stejně tak k vám. Proč?
2: Je to akce, která vlastně díky které pomáháme nebo máme možnost vlastně ty naše služby pro klienty dělat zcela zdarma. A ať je to sociální poradenství nebo aktivity centra, ale máme i nutriční terapeutku a spoustu dalších věcí a naším krédem je, že je to zcela zdarma. Takže tato akce nám pomůže pokrýt.
1: Ta akce začíná dneska, bude trvat do kdy?
2: Akce začíná 12.10. a trvá do 30.11. To je sbírka. Přinést ozdoby můžete jednak do centra v Liberci, potom do knihovny v Liberci, potom Chrastava infocentrum a nově, kdo nás se podpoří v Praze, tak do centra Amélie Praha.
1: No a co s těmi ozdobami bude?
2: Ty ozdoby my přebereme, připravíme na prodej, uděláme hezký stánek, ozdobíme stromeček a budeme se těšit na to, že přijdou lidi a ozdoby si od nás koupí, ozdobí si stromeček krásnými ozdobami, které už jednou někde visely. A vlastně je to takové to poselství, že to pomáhá dvakrát.
1: No a výtěžek z té sbírky pak pomůže zajistit služby pro onkologicky nemocné, jejich blízké. Ta prodejní akce, já tu mám poznámku, když tak mě opravte, od 11. do 17. prosince v obchodním centru Fórum u stánku Amélie. Platí to?
2: To platí a budeme tam přibližně od těch 9 do 19 hodin a budeme se na všechny těšit.
1: Tak já jenom připomenu ta sběrná místa. Centrum Amélie Liberec, to je v krajské nemocnici v Husově ulici, krajská vědecká knihovna v Liberci, to je Rumjancevova, informační centrum Chrastava, náměstí 1. máje a centrum Amélie Praha, Šaldova, a to už je z ruky trošku, takže pokud jste tady odtud, tak proč jezdit do Prahy, když to můžete dát tady. Tak já vám držím palce, vlastně celý Český rozhlas vám drží palce, ať vám to klapne, ať se naši posluchači také zapojí. Povídal jsem si s paní Renatou Kotůčkovou, koordinátorkou a sociální pracovnicí centra Amélie v Liberci. Děkuji za rozhovor a za nápad dobrý. Naschledanou.
2: Moc krát děkuji, naschledanou.

0: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Videa vytvořená umělou inteligencí jsou stále zábavnější. Na Instagramu nás třeba baví kočky, které hrají na kytaru, pes, který prchá před policií na kole. Redaktorka Bára Kvapilová narazila i na uměle vytvořené profily, které působí jako skuteční lidé.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
2: Na sociálních sítích můžeme narazit na obsah generovaný umělou inteligencí. Nemusí jít vždycky o podvod, jako v případě falešných investičních bankéřů, ale často to pro nás může být matoucí.
3: Taky se ti zdá, že dřív byl ten svět tak nějak jednodušší? Dřív si lidi věci říkali do očí, dneska si o sobě píšou.
2: Takhle k lidem promlouvá babička Libuška. Její facebookový profil má více než 150 tisíc sledujících. Z komentářů je ale patrné, že někteří z nich netuší, že babička Libuška ve skutečnosti neexistuje.
4: Těch zkušeností je celá řada v současné době, protože velkou měrou narůstá ten počet toho generovaného obsahu na těch sítích.
2: Vysvětluje lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín.
4: Mohou to být opravdu nějaké persony, které k nám promlouvají, které nám předávají nějaké životní moudro, nebo uvidíme nějakého dědečka, který na videu řekne, že mu nikdo nepopřál k narozeninám, jestli vy přejete svým blízkým a podobně. A vlastně to může být obsah, který nás vede k nějakému zamyšlení, možná někdy se snaží zatahat za ty emocionální nitky. Popřípadě je to něco, co nás chce jenom pobavit nebo nám dát nějaký zajímavý obsah.
2: Znamená to tedy, že když si občas chceme popovídat s umělou inteligencí, nemusí to být vždycky špatně?
4: Nemusí to být vždycky špatně, ale je důležité vnímat to, že to je ta umělá inteligence. A mělo by to být i přiznané z té druhé strany, což se ne vždycky děje, ale my si tímhletím způsobem prostě zvykáme na komunikaci, která nemá ten lidský základ a nedokážeme ošetřit, jestli to v nějaké chvíli se neodkloní k nějaké třeba manipulaci nebo k nějaké možná reklamě na něco, byť to není primárně podvod jako takový.
2: Často se můžeme setkat například s fitness trenéry nebo s dámami vyššího věku, které jsou korpulentní a ta umělá inteligence najednou předvede, jak ta dáma skvěle vypadá po půl roce. Na to bývají navázané třeba doporučení na doplňky stravy a podobně.
4: Můžeme se setkat například s ověřenými investičními radami, kdy vám veřejně známá osobnost předává informace o tom, jak snadno do něčeho investovat s obrovským výnosem, snadno, bez rizika, a je to vlastně obsah, za který samozřejmě ta osoba absolutně nezodpovídá, protože je to vygenerovaný obsah a vede to k možným finančním problémům.
2: Já už jsem se setkala s obrázky z různých krásných míst naší zeměkoule, například z Itálie a podobně, ale ta místa ve skutečnosti neexistují. Znamená to, že bychom mohli se snažit vypravit na dovolenou někam, kam to vlastně nejde.
4: Ano, mohlo by to být takové hledání země, nezemě. Každopádně, pokud to jsou obrázky, které se nám líbí, tak na tom vlastně nic špatného není, ale v momentě, kdybych si na základě toho sestavil nějaký itinerář výletu a pak zjišťoval, že ta místa neexistují nebo vypadají jinak, tak to už by mě asi moc nepotěšilo.
2: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
0: Taky jsem naletěl, protože moderní jsou teď takové dvouminutové seriály na Facebooku nebo jiných sítích, tak jsem sledoval střední školu, americký fotbal, jak tam dva mladí muži proti sobě bojovali, jak se nesnášeli, ve finále se ukázalo, že se měli rádi. No, říkal jsem si, už nechci vypadat jako Brad Pitt, už chci vypadat jako tady ten herec. Pak jsem si našel, co to je za herce, vytvořeno umělou inteligencí bezpohlavní, takže taky jsem se nachytal. Vy se nenachytáte, když budete poslouchat Humoriádu po 16. hodině. Hostem bude Petr Jančařík. Užijte si to.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Semilech tento týden jednají tři vítězná uskupení o možné široké koalici. Jablonec a Dnisou spustil provoz první fotovoltaické elektrárny. V Národním parku České Švýcarsko se díky dešti snížilo riziko vzniku požáru na minimum. Zítra bude jasno až polojasno odpoledne. Více oblačnosti, přidá se déšť a teploty do 15 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Tři vítězná uskupení v Semilech aktuálně jednají o možné koalici. Podle zástupců jednotlivých subjektů by mohlo jít o širokou koalici 18 až 20 zastupitelů. K detailům vyjednávání se nikdo z lídrů vyjádřit nechtěl. Pro Český rozhlas ale uvedli, že další jednání je naplánované až na neděli.
2: Největší počet hlasů získalo hnutí Moje Semily v čele se Sebastianem Kuršelem. Obdrželo 6 mandátů. Stejný počet získala i druhá volba pro Semily s lídrem Tomášem Sáblem a třetí hnutí ANO, které vede David Pražák. Do zastupitelstva se ještě dostalo nezávislé sdružení Společně pro Semily, které získalo 2 mandáty, a ODS s 1 mandátem. Ze Semil Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Společnost Jablonecká energetická zprovoznila fotovoltaickou elektrárnu na budově mateřské školy Kostička v Kokoníně. Jde o první z 63 městských budov, na kterých město solární panely buduje. Další už jsou osazené a čekají na připojení, na některých stavba pokračuje. Součástí jsou i bateriová úložiště. Výstavba fotovoltaických elektráren má být hotová na konci roku 2028. Tvořit budou základ pro městskou komunitní energetiku, říká ředitel Jablonecké energetické Boris Pospíšil.
3: Město, Jablonecká energetická a další organizace založili zapsaný spolek Planeta Jablonec právě za účelem sdílení elektřiny, takže doufáme, že to v letech 2028-2029 budeme nějakým způsobem dávat dohromady tak, aby to fungovalo pro kohokoliv, kdo se do toho společenství přihlásí.
0: V Národním parku České Švýcarsko se díky deštivému počasí snížilo riziko vzniku požáru. To je tak na nejnižším stupni ze tří. Na území Národního parku tak platí běžná pravidla chování podle návštěvního řádu. Rozdělávání ohně, kouření v lese nebo používání vařičů v přírodním prostředí je zakázáno za všech okolností. Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních komunálních voleb. Ve sbírce zákonů je zveřejní pravděpodobně zítra. Současně tam vyjdou jména 5 senátorů zvolených už v prvním kole. Od středy pak bude možné požádat soud o přezkoumání. Lidé na to budou mít 10 dní.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, ve druhé polovině noci se začnou tvořit místy mlhy. Nejnižší noční teploty 4 až 1 stupeň, ojedinělé v údolích až minus 2, na horách plus 1 až minus 2 a v mrazových kotlinách kolem minus 5. Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne se místy vyskytnou mlhy, které se budou postupně rozpouštět. Odpoledne začne od západu přibývat oblačnost a později večer se místy vyskytne déšť. Teploty 12 až 15, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti naměříme 9 až 12 stupňů a na horách 7 až 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená Jiráskova ulice. Uzavírka potrvá až do 20. října. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jsme rádi, že posloucháte, že jste si udělali čas a možná se i zapojíte, protože naši posluchači rozhodují o tom, co budou poslouchat a čemu by se chtěli smát. Pomáhat dnes bude Petr Jančařík, který už odkládá vodu, mají na celou hodinu zásobu, aby měl hezký hlas. Ahoj Petře.
3: Ahoj, já tě zdravím. Ano, já piju, jak vidíš,
2: piješ,
3: ale vodou režim. Samozřejmě.
2: Jo, jo, jo.
3: No tak pohoštění je slaboučké tedy, ale co se dá dělat. No.
2: My budeme vybírat lahůdky z archivu, ty zmluveného slova, o toho jsme tady, víš?
3: Aha, no tak dobře, já se spokojím s točenou vodou, no.
1: Humoriáda.

0: Začínáme z Humoriáru. Zdraví vás, je Patrik Rozehnal. Ještě jednou připomínám, Petr Jančařík se mnou ve studiu a on si vybírá první ukázku.
1: Dobrý den. Já tady mám takovou možnost vybrat si buď Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou, nebo teda spolu s nimi ještě Rudy Linka.
0: Ano.
1: A nebo Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou a k ním ještě Rudy Linka.
0: Tak co vybereš?
1: Já bych začal od začátku, protože jsou to čtyři výborná, krásná jména a já si je rád poslechnu.
0: Dobře, jak to bylo, když se sešli v Bolkovinách?
2: A teď přivítám moje vzácné hosty.
3: A já mám nápad teďka, počkej, já ti musím říct, že by místo u obrazovek bychom měli lidi zdravit u obrozovek, aby docházelo k tomu obrození těch diváků.
2: Obrazovky.
3: Obrazovky. Já bych začal dneska používat slovo televizní obrazovka, aby lidé...
2: To nebyly obrazoborky potom. To byl obrazoborek.
3: Ty tomu nerozumíš. Rudy Linka žije dlouho v New Yorku. Já ho už představuju, sleduj.
2: No tak ho představuji, je to tvůj spolužák taky. Už. Představ si ho.
3: Já si, když si představím Rudyho Linku, tak si představím svého spolužáka z gymnázia. On chodil do Ačka, já jsem chodil do Fka. Já jsem šel na gymnázium z 8. třídy, Rudy Linka z 9. On je o rok starší, i když vypadá samozřejmě mladší než já, který vypadá velice sešle. Rudy Linka hned po gymnáziu se sebral a odjel do Švédska. Tak říkalo se, emigroval tehdy. Dnes bychom řekli, odjel, přestěhoval se. Tehdy se říkalo, emigroval, prašivě emigroval.
2: A řekni, co dělá, on je v Americe.
3: No ne, já k tomu dojdu samozřejmě, no, já jako na to najíždím.
2: Jdi
3: k tomu. Drobnými kroky, nemáme žádný spěch, je večer, máme čas a já drobnými kroky vám představím Rudyho Linku a to budu dělat vlastně celých těch 40 minut. To je můj dnešní úkol, že vám představím pana Rudyho Linku a Bolek bude představovat Jitku Molavcovou.
4: Prostě příštím programu.
3: A Rudy Linka potom byl 5 let ve Švédsku, tam poznal svoji ženu. Všechny tvoje historky teďka řeknu, Rudy, a máš smůlu. Prostě po 3 měsících potkal svoji ženu, tu si vzal, nebo vzali se, a pak se přestěhovali do New Yorku, kde žije dodnes.
2: Takže je co dělá, taky bys měl říct.
3: A to je nezajímavé. Je to
4: v televizi.
3: Jeden z nejlepších jazzových kytaristů na světě.
2: No kolikátý?
3: Je to pravda.
2: Kolikátý? 10. byl jsi tam. V tom Downbeatu, že jo? To je důležitý prestižní časopis. Downbeat.
4: Důležitý časopis. Ale jak řekla moje dcera, tati, příště to bude lepší.
2: Já zase, kamarády, já jsem byl 8. byl jsem někdy v té... Já jsem byl osmý, jako nejpřitažlivější muž v časopisu Spy.
3: Magnetismus.
2: Cože, feministický časopis Spy? Feministický časopis Spy? Ve Spy jsem byl 8. První byl Hanák.
3: Počkej, jak se to
2: měří? Bartoška vůbec se nezúčastnil. Já jsem 8, ale já se utěšil myšlenkou, že Zvizovi nad 50 jsou první.
3: Hele, a jak se to měří, ta přitažlivost?
2: Představ, cože?
3: Jak se to měří,
2: no to
3: ta přitažlivost?
2: To není, to čtenářky, jako mají,
4: že jo? Zajímavé je, že spí švédsky znamená vyblejce.
3: No, ale to odpovídá tomu časopisu.
2: Časopis.
4: Je to v pořádku. On je to švédský časopis, možná je to švédský.
3: To bude zřejmě švédský časopis.
2: Tak já jsem... Zvizovic první nad 50 v časopisu Bluj.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Bolek Polívka, 8. místo, největší sympaťák. Taky si obsadil nějakou hitparádu sexy symbolu mužů nebo sympaťáku nebo něco takového. Umístil se v nějaké žebříčku něčeho?
1: No, Petře? Překvapivě, budeš se teda divit, jo. Já jsem se taky divil. Protože, hele, existuje ještě časopis Vlasta?
0: Já myslím, že v internetové probě určitě, nevím, jestli v tištěné.
1: Já vím, že kdysi to byl velmi jako kupovaný časopis.
0: No to byly stovky tisíc snák. Marie Formáčková, která s tebou spolupracuje, nám chodí, tam dělala šéfredaktorku.
1: Já jsem, oni tam měli takovou rubriku Švihák asi měsícem, nebo to. A k mému úděsu a překvapení jsem tam jednou vyšel na titulu jako Švihák měsíce. A já jsem si říkal, ale jak to, že to nevyšlo třeba na Silvestra, jako že by, nebo 1. dubna, tak to bych chápal, Švihák měsíce já tam.
0: A měli že... někoho jistějšího.
1: A oni asi jim tam někdo vypadl, nebo co. Máte rychle nějakou fotku, tak to můžou pli mě. Já jsem skutečně byl Švihák měsíce, no, chlapče.
0: No. Tak jo, máš to schovaný, to vydání?
1: Nemám.
0: To důkazní materiál, že by byl. Ano. Prosím tě, jak moc těžký je úvod do pořadu? Tady se ho zhostili hosté, že přebrali tu úlohu od Bolka Polívky tedy a pomohli mu. Nechal jsi to někdy na své hosty, že by uvedli tvůj pořad, že bys to tak jako na ně přehrál?
1: A víš, že jsem to asi nikdy neudělal, že to není špatný nápad tohle, to ti ukradnu, asi to se mě docela líbí, ale nikdy, myslím si, že jsem to asi nikdy neudělal. Udělal jsem třeba to, že jsem měl hosta na jevišti a věděl jsem v zákulisí je další host, že jsem nechal toho hosta, který byl na jevišti, uvést toho, který měl přítel. Že by to byl úplně jako úvod, to jsem neudělal. A stejně, když jsem požádal někoho na tom jevišti, máme dalšího hosta připraveného a ty ho znáš velmi dobře, pojď, co by si o něm řekl, dá se o něm říct něco slušného, nebo tak, jo. Ale víš, proč jsem to udělal? Protože jsem zapomněl jméno toho, který měl přijít na jeviště, víš?
0: Ale že jsi zpamatoval, že se zná, já zpamatoval.
1: Tady v tom cirkusu se všichni známe.
0: To je pravda. Petr Jančařík je náš dnešní host, vybral tedy uvítání z pořadu Bolkoviny s Jaroslavem Duškem, Jitkou Mlavcovou, Rudelinkou a dalšími. Můžeme pokračovat další veselé vyprávění a příhody hned z úvodu tohoto pořadu, a nebo se nám jako houslový virtuos předvede Vlasta Burian. Nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku do prvního dnešního souboje. Začínáme teď na telefonním čísle 731 800 900. Psát SMSky a posílat je tedy můžete na číslo 90 01 04. Jenom doplním, že ve tvaru humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: S Petrem Jančaříkem vysíláme dnešní humoriádu. Vybíráte mezi ukázkami, kde v jedné je Jaroslav Dušek, Bolek Polívka, Jitka Mlovcová, Rudy Linka, v té druhé Vlasta Burian jako houslový virtuos a vy se vyjadřujete na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo třeba teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jirka.
4: Dobrý den.
3: Bych si dal Bčko pana Buriana a zdravím vašeho hosta a zeptal by se ho, když jsme u té hudby, u toho houslového virtuóze, jak reaguje a jak se mu líbí moderování festivalu Karel Vladov v Trhových svinech.
4: Děkuju za připomenutí. Tam jsem byl několikrát. Trhové sviny jsou krásné městečko a je to městečko, které má taky svoje slavné rodáky, ale to bych teď dlouho o tom mluvil. Já jsem už v posledním roce nebo dvou tam vlastně nebyl, ale vždycky mě udivilo, ale v tom dobrém, kolik lidí rádo poslouchá dobrou dechovou muziku. Dva dny opravdu nabité dechovkou a lidi přitom tančili, zpívali, popíjeli samozřejmě, měli se fajn, takže krásná atmosféra s dechovkou. Moc se mi tam vždycky líbilo.
2: Tak děkujeme za vzpomínku na tohle místo a tohle setkání. Kdo další na telefonu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás oba, panové do rádia.
4: Dobrý den.
2: Děkujem.
5: Hlasuji pro Bčko. Hezký den.
2: I vám, ať se vydaří jeho zbytek, ať může přiřadit k pěkné první části. Kdo další a odkud?
6: Honza, dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Já vás zdravím taky do studia a volám kousíček za Brnem a přál bych si Ačko.
2: Mhm. Šu. A děkuji, ať se daří. Zdravím, jak Brno tedy. Ano, i vám. A ještě někdo přidá hlas někomu. Dobrý den.
7: Dobrý den, Patryku, Božena z Dežace, zdravím vás i pana Jančaříka a byla bych pro Ačko a přeju vám krásný den a krásný týden a hodně zdraví a štěstí a pohody.
2: Dobře, děkujeme za to, možná zklamu trochu v téhle chvíli, že Ačko to nevyhrálo, ten poslední přiřazený bod nepomohl k vítězství variantě A, uděláme změnu, víc hlasů, 2/3 získal Vlasta Burian jako houslový virtuos, tak tady je se svým kolegou.
8: Co děláte?
9: No, jestli máte dobře naladěné A.
8: Aha.
9: A. No já to vím už. No. No, to... A vy máte naladěno?
8: Já mám naladěno, ano.
9: No tak dobře. No já bych počkal, kdybyste si to chtěl naladit.
8: Co budeme hrát, prosím?
9: No to já nevím. A hra, už jste na to někdy hrál, na tohle?
8: Ano, na piano jsem hrál.
9: Ano?
8: Ano.
9: Ale, jak dlouho jste se učil?
8: Já jsem se učil 10 roků.
9: Kruci. To je hodně. A toto musíte ale hrát.
8: No.
9: A teďka jsem se vás chtěl zeptat, umíte hrát na 4 ruce?
8: No ano, taky umím na 4 ruce.
9: No, takže bychom si to dali na 4 ruce.
8: To musí mít partnera, víte? Partnera, který bude...
9: A jo, no já samozřejmě to, vy byste nemohl sám, poněvadž to je, vy jste musel vypít nějaký rum, abyste se viděl víckrát. No, tak dobře. A co kdybych já vám pomohl tam?
8: A umíte hrát na piano?
9: No nevím, já to ještě neskoušel. Možná, že jo?
8: A to, koukajte, to bude lépe, když vás budu doprovázet sám.
9: Jo.
8: Já vás sám doprovodím.
9: No tak dobře. A co budem hrát?
8: No já tady mám.
9: Co?
8: Já tady mám to. Od Schumana. Tady mám jo. Snění.
9: Jo. Koho?
8: Snění.
9: Snění?
8: Ano.
9: No neznám.
8: A pak...
9: No, no, zkusíme to, no. Já vás dohoním, víte?
8: Paganini.
9: Kdo?
8: Paganini tady mám taky. Ďáblův trilek.
9: To já jsem jednou hrál,
8: no?
9: Tak to, jak se to jmenuje, takový to tempo, hrozně.
8: Ohnivý, no, ohnivý je stará, ne?
9: Ohnivý, až mě chytli housle.
8: Jaký vy máte ty housle? Jaké jsou ty housle?
9: Co je tohle za klavír?
8: Tohle to je klavír, to je fortepiano.
9: Já vím, ale značka.
8: No Petrov.
9: Jaký?
8: Petrov.
9: Petrov. Mhm. No jo, to je to. Já mám taky takový nějaký.
8: Jaký ty housle, jaký vy máte, jakou značku máte ty housle?
9: No podívejte.
8: No to budou, mají celou zadní desku.
9: Ano.
8: Tak to budou nějaké originál italské kremonky, ne?
9: Kremonky jaký?
8: Kremonky.
9: A kremonky, to neznám.
8: A nebo to budou Stradivárky. Možná. Podívejte se, značka bude napsaná vevnitř.
9: Jo. Dřevona.
2: Vlasta Burian, král komiků, v našem pořadu. Vybrali jste si ho, to je hezké, že takhle, když to člověk počítá, jde zpátky tou historií, tak já bych řekl, tak kolem 80 let už se blížíme k dataci téhle scénky zpátky v čase teda. To je
4: ano, ano, to je docela možné. Vlasta Burian opravdu, já snad ani nechci říkat, jedna z největších postav české komiky, možná největší, opravdu největší. A to byl tak jako vzácný člověk a tak mě mrzí, že vlastně po válce došlo k tomu, že byl vyřazen ze hry a jezdil už, když už mu konečně zase povolili jezdit aspoň trošku s divadlem, tak mimo Prahu a tak. A prý trpěl velikou trémou, měl strach, jestli přijdou lidi, jestli na něj ještě někdo přijde. Tak jako to si vůbec neumím představit. On, který byl plnil milován sály. Národem, plnil sály.
2: Kasovní trháky točil.
4: Ano, ano, ano. Mm. A nakonec, no, to by bylo smutný povídání.
2: Ale nezapomněli jsme na ně. I po letech máme ho tady. A o to silnější je nominace do Humoriády, že si ho vybrali posluchači, že jsme ho nevybrali my. Ale z té nabídky ho zvolili oni. Možná zvolí i po druhé, kdo ví. Když už jsme u těch oblíbených věcí a osvědčených a u komiků, tak chci připomenout, vlastně to říkám poprvé vůbec letos, že i letos budou Humoriády na cestách. Mm-hmm. A můžu slavnostně oznámit, vážení, vy, co byste chtěli vyrazit, tak už na dvě takové štace ode dneška zahajujeme předprodej vstupenek, můžete si je rezervovat. Na stránkách humoriada.cz jsou ty zastávky vyjmenované. Ta první bude ve středu 4. listopadu v divadle Radost v Brně, kde se s námi přijede podívat na vás a pobavit vás Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat bude Bohuš Matuš, Jana Chládková a vstupenky v sále si můžete rezervovat tedy už teď v téhle chvíli na stránkách humoriada.cz. V den konání akce pak k tomu dostanete ke vstupence ještě knížku z edice Humoriada. A stejně tak je ještě další týden v prodeji zastávka v Havířově, kde budeme ve středu 12. listopadu v kulturním domě Petra Bezruče s Naďou Konvalinkovou, Uršlou Klukovou, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou a dalšími. I tam už je možné koupit vstupenky. Dopředu jenom prozrazu, že zastávky budou třeba letos i v Pelhřimově, v Plzni nebo v Mariánských Lázních. Tak se těšíme a ať si zajistíte místo rychle na stránky humoriada.cz, středa 4. listopadu divadlo Radost v Brně a středa 12. listopadu od 18 hodin kulturní dům Petra Bezruče v Havířově už teď v prodeji. No a my musíme dát něco do placu zase. Tak Vlasta Burian je varianta A, když chcete si vybírat, a Bčko, jestli Petře souhlasíš, dal bych Miloslava Šimka a Jiřího Krampola.
4: Ano, jo? Vyberte si.
2: Tak jo, mezi těmito dvěmi ukázkami na telefonu 731 800 900 volat můžete už teď a psát SMSky, když se nedovoláte na číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda s Petrem Jančaříkem, Patrikem Rozehnalem s vámi na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
2: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a jenom stručně Ačko, Vlasta Burian.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: Když Karviné, přijedete za námi do Havířova 12. listopadu.
2: No, budu se snažit.
1: Snažte se, těšíme se na vás a děkujeme za telefon, mějte se. Další hovor, další hlas pro někoho v Humoriádě.
4: Dobrý den, Karel Zbojkovic.
3: Dobrý den.
4: Zdravím vás, Patriku, i pana Jančaříka.
1: Ano.
3: Díky.
4: Já bych si přál, je to sice těžký výběr, ale nechal by toho Vlasto Buriana.
1: Dobře, tak jo, děkuji za to. Naslyšenou, těšíme se u dalšího hlasování. Kdo je tam teď?
5: Dobrý den, neboli tady vás zdraví Jižní Morava Dalibor.
1: Ano.
5: A my bychom brali toho Buriana taky.
1: Taky.
5: Tak vás tam zdravíme a je to dobré pořád, když to jsou tam dobrý komedie.
1: Tak dobře. No tak my za vámi přijedeme na tu Jižní Moravu do Brna 4. listopadu, tak se třeba potkáme.
5: Jo.
1: Dobře.
5: Já si budu muset vzít nějaké velocipet, abych tam dojel, to víte, to je dálka, 30 kilometrů do Brna.
3: To zvládnete.
1: Máte to blíž než do Mariánských lázní. Mějte se, naslyšenou. Ještě někdo se přidá. Dobrý den po telefonu.
6: Dobrý den, tady David. Zdravím pana Petra Jančaříka a dávám Bčko.
3: Děkujeme, Davide.
1: Ale zklamu, Bčko nevyhrálo, zůstáváme s Vlastou Burianem v éteru. Vybrali ho posluchači ve valném množství těch hlasů. Houslový virtuos pokračuje.
7: Podívejte se lépe, to tam bude jistě napsáno, to jste špatně četl.
8: No dřevo, ne. Langmajer, František, Královské Vinohrady.
7: Tak.
8: A co budeme hrát?
7: No teda, nejlépe, kdybyste zahrál tu kavatínu. Tu komponoval Joachim Raff.
8: Cože?
7: Kavatína, Joachim Raff.
8: A koho?
7: Podívejte. Ne, koho?
8: No koho Raff, já to nevím, to víte.
7: Ne, ten komponista, ten, co komponoval tu skladbu, houslovou skladbu,
8: ano.
7: Se jmenuje Joachim Raff.
8: Aha. To neznám. A vy neznáte něco od Melantricha?
7: Melantrich ten nekomponoval hudbu.
8: A jo, to je pravda.
7: Ne, to byl Knihtiska.
8: Jo.
7: Tak jak začneme hrát, jenom máte tu kobylku nějak nakřivo.
8: Který to je?
7: To je kobylka to. Tak prosím tu kavatínu, jo?
8: Koho?
7: Kavatínu budeme hrát.
8: Jo, kavatínu. No. A co jsem chtěl říct? Už nic.
7: A kavatinu, jo? To začíná hned bez předehry, prosím. Hned musím...
8: Ne, to já bych vás prosil předehru. Protože to já se musím rozpálit.
7: Tady žádná předehra. To je taková skladba jaksi náladová a tady žádná předehra není. To bych vám musel tu předehru udělat, zahrát.
8: Tím byste byl tak laskav.
7: No ale jaký chcete dlouhou?
8: No to, já nevím, já jsem ještě předehry neměřil, no tak.
7: Ne? Takhle to nemůžete ukazovat na nějaký centimetry, to no. Musíte říct. Prostě jak chcete, abych vám to, jak dlouhou předehru mám zahrát?
8: No, jak to tam máte?
7: No to je...
8: No tak to hrajte přes celý až tadyhle k ty pelesti, no.
7: Podívejte, to mě musíte říct, kolik taktů předehry, víte? Já bych vám to řekl takový... Jestli 4 takty, jako například, řekněme, když se hraje valčík, tak říká se, že se udělají 4 kila předehry.
8: No já to bych chtěl, tak já bych to, myslím, potřeboval tak čtvrt metrálku, jestli by to šlo. No, počkejte. Jo, a ještě, mohu do toho nahlédnout?
7: No, můžete, prosím. D-dur je to.
8: Co říkáte?
7: D-dur.
8: Aha.
7: No, to je D-dur.
8: No, je tak dobře.
7: To je tvrdá tónina.
8: Jaká?
7: Tvrdá. Dur.
8: Dur. Já hraju rád. A ještě znám jednu tvrdou.
7: Jo? Jakou?
8: Plzeňská 12. Tak my jsme se do toho mohli pustit, ne?
7: Ano.

0: tak hrajte.
1: Co?
0: Hrajte.
1: Já to neznám, jak to můžu hrát?
0: Jste říkal, že budeme hrát kavatínu.
1: Vy jste říkal kavatínu, já to neznám, já chtěl od Melantrika něco.
0: Já předpokládám, že to znáte.
1: Neznám, kdepa bych k tomu přišel.
0: No, tak zahrajte něco jiného.
1: No jo?
0: Já mám podezření, že na to neumíte vůbec hrát.
1: A víte, že jste to uhod?
2: Humoriáda. Tak co ty a housle, Petře?
3: Housle. Já tak obdivuju každého, kdo umí na něco hrát, na cokoliv. A na housle, no. To je tak nádherný nástroj. Opravdu, jako, to je pro mě něco božského, ale já bych je ani do ruky nevzal, jo, jak si jich vážím. A já jsem tak jako občas si zahraju na kytaru a něco si zaspívám a tak. Teď dokonce hraju v jednom muzikálu a mám tam asi dvě písničky, jmenuje se to Jedna noc na Karlštejně, ale není to ta, je to samozřejmě podle Vrchlického, ale ano. Není to to zpracování, to slavné zpracování Karla Svobody. Tady k tomu dělal písničky Zdeněk Barták. Zdeněk, výborně. Ale jako když umí kdokoliv hrát na cokoliv, tak je to nádherný, ale musí to umět. A to já na tu kytaru to tak šmrdlám, jako to není úplně ono. Ale tak bych to chtěl, tak bych chtěl umět. Třeba jsem nikdy nepochopil, hraješ na klavír třeba?
2: Ne.
3: No jak se dá hrát levou rukou jinak než pravou rukou a ještě si k tomu šlapat jako ty šlapky, že jo, tam a tohle to, jako
2: tak já to
3: pedály, teda ne šlapky.
2: Ale já to nechci schazovat, jo, ale otázka zvyku, říká se 160krát, co něco zopakuješ, už to děláš automaticky a když auto řídíš, tak taky jako šlapeš nohama různě a točíš rukama jinak, ne?
3: Možná, že máš pravdu, ale když už bych chtěl jako něco, tak bych to chtěl dělat virtuózně.
2: Jo,
3: a to vím, to předem vzdávám teda. To předevzdávám, ale když to znáš, když někdo něco umí, pozveš, já nevím, Pavla Šporcla a on přijede a chová se normálně a pak vezme ty housle a vidí, že před tebou stojí opravdu virtuos a hraje skvěle a celý sál ho nábožně poslouchá. To je tak hezký.
2: Zdravíme všechny umělce, co umí na něco hrát oproti nám. A vybíráme za malou chvíli další ukázku. Pro dnešek jsme vyčerpali tedy Vlastu Buriana. Jsme rádi, že se objevila zase ve vysílání. Co dalšího to budu se dozvíte za malou chvíli po písnice od skupiny Katapult. Je tu jejich blues a vy posloucháte Humoriádu.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Vybírejme, zásobujme posluchače dobrým humorem a vyprávěním. Co to bude, ptám se Petra Jenčeříka.
2: Jestli bych mohl doporučit já, tak bych doporučil Antonína Procházku, protože jestli můžu, teda já nevím.
1: No od toho tu jsi, mimo jiné.
2: já si dovoluji, ale protože jednak to mám rád a já si pamatuju jeho skvělé věci, které před, a já nevím, to musí být snad 20 let nebo jak dlouho, v Plzeňském divadle, když byl členem činohry DJKT, divadle Josefa Kajetána, teda v Plzni, tak on tam svého času tvořil takovou dvojici s Pavlem Kikinčukem a to bylo tak hezký se na ty kluky dívat. To bylo opravdu, ty sršeli humorem a byli prostě mladí a nabitý temperamentem a Tonda byl velmi osobitý, takže já si myslím, Antonín Procházka nikdy nesklame.
3: A dobrý večer. Mám pocit, že už jsem tady jednou byl. No, třeba tak, co se týče teda těch starých pověstí českých, že od dětství nám bylo vkloukáno do hlavy, že na řípu stanul praotec Čech. Moje výzkumy však nezvratně dokázaly, že ten, kdo přivedl Čechy na říp, nebyl praotec Čech, ale jeho tchýně. Bo dnes už bezpečně vím, že bílá paní byla Černoška. Černá Černoška. A nebo Krok neměl tři dcery, přátelé, že Krok a jeho tři dcery. Libuše byla jedináček. Kníže neměl na výchovu Libuše čas, takže malou Líbu vychovávala její stará teta, která si neustále stěžovala na bolesti zubů. Dnes už nikdo neví, jak se tato teta jmenovala. Pouze v muzeu zůstal její vadný chrup s nápisem Kazy tety Libuše. To se ještě nadivíte. Alois Jirásek přečetl špatně dost omšelý nápis a začal tvrdit onu známou volovinu. Nebo třeba ten Jánošík, slovenský národní hrdina, že staré pověsti české, podle nich Jánošík bohatým bral a chudým dával. Přesně naopak, přátelé. Bohatým bral a chudým dával. Ne, teď jsem to řekl. Takhle, bohatým bral a chudým bral taky. Já doufám, že si... Když už jsme u toho Jánošíka, do školy nechodil dlouho, když na školním výletě navštívili hrad čachtické paní, která mimo jiné založila první transfuzní stanici na Slovensku. Stala se tato nemilá příhoda. Já budu přímo citovat z Jánošíkovy žákovské knížky. Při exkurzi vypustil vanu z krví vzácné skupiny s poznámkou rád bych viděl ty dárce. Pochopitelně byl vyloučen ze školy, prchl do jedné slovenské doliny, kde se stal horním chlapcem. No také neuklouzil na hrachu, normálně ho dopadli tak, že v brněnské vinárně neměl na zaplacení útraty, poslední lup totiž, jímž byly peníze z brněnského chudobince, daroval hraběti Kinskému. No, na Špilberku dlouho nepobyl, seznámil se tam na skřipci s Babinským a spolu uprchli, velmi rafinovaně převlečeni, Jánošík se přes

0: Ondu Procházku samozřejmě za ta léta, co to dělal, měl v pořadu. A dokonce to ještě byl v manželském svazku se Zorkou Kostkovou.
1: Ano.
0: A to byla taky výborná herečka. A musím říct, taky výborná kamarádka. Už jsem jí dlouho vlastně neviděl, teď si uvědomuju. A ten Tonda, to jako, mě to vždycky tak udivovalo. On působil jako když je z Plzně, když tenkrát hrál v Plzni. A všichni ho tam měli rádi, ale on je odnikat, já nevím, Skroměříž,
1: ano.
0: No. A mně se zdá, že kam přijde, tam je doma. Jo. Prostě je to takový ten týpek dobrý. A mám ho opravdu rád. A teď jsi mi připomněl, že bych se ho vlastně měl jako pozvat zase někdy do pořadu, protože, a kdo ví, on má dneska tolik práce. Režíruje, píše, hraje.
1: No, on říká, že to hraní už moc ne, tak maximálně seriál, ale jinak jako spíš to režírování. To je pravda, že on už má ten diář, jak ty operní divy na 3 roky dopředu.
0: Tak uvidíme, uvidíme. No.
1: Ale že byste třeba, každý máte svůj rozhlasový pořad, je reálné, taky jsem to párkrát zažil u některých, že se ty pořady na jednu chvíli spojí a stanou se jedním pro tu jednu chvíli, pro ten jeden díl třeba.
0: Je to možné, samozřejmě.
1: Že byste jako moderovali oba, každý si tam pozval ty svoje hosty a tak nějak.
0: Bylo by to možné, ale mě to trošičku evokuje, jako že já budu vařit gulášovou polívku a ty nudličkovou a pak je dáme dohromady. Jo? Jako, tak pak...
1: To se dneska dělá běžně.
0: Tak do toho podniku mě nedostaneš teda.
1: Petr Jančařík, náš dnešní host, tak Tonda Procházka. Na jeho přání v první části dokončíme tohle povídání z Šance o historii a těch historických konotacích, anebo si popovídáme o sportu s Petrem Novotným za účasti Eduarda Hrubeše. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko Antonín Procházka, Bčko Petr Novotný, Eduard Hrubeš. Vyberte si. Telefonní číslo 731 800 900 je vám zase k dispozici. Už můžete hlasovat nebo poslat SMSku s číslem 90 011 04 sem k nám a taky s heslem Humor mezera A nebo B, ať víme, pro co hlasujete.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Rychlé hlasování, pro koho, ptáme se po telefonu v Humoriádě, Tonda Procházka nebo Petr Novotný. Kdo pak tam je a kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás oba chlapy a hlasuji pro pana Procházku.
1: Dobře, děkujeme. No tak jo, to jste se i dobře trefil na tu stranu vítěznou. Pustíme si, ať to stihneme. Povídání o historii pokračuje.
3: To ještě bude možná. Já od příštího měsíce, prosím vás, pořádám takové přednáškové turné po republice a já bych vám teď přečetl, kdy kde budu. 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Kouřim, 19. Chrást, 20. Humpolec, 21. Humpolec, 22. Humpolec, 23. Uherské Hradiště, 24. nic, mám volno, 25. Kroměříž, 26. Horní Počernice, 27. Dolní Počernice, 28. Choceradi, Choceň, Cheb, 29. Buštěhrad, 30. Horažďovice, 31. Až a... Budete si to pamatovat? Já to radši vezmu ještě jednou, ano? Tak, 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Nechcete si to radši psát? Já jsem, že to bylo lepší. Pište si to, ano? Tak, pište si. Už si píšu, to už jsem někde slyšel. Už si píšu. Takže pište si, prosím vás. 15. Tábor, 16. Vy to nepíšete? Vlašim, to je krát. Víte co, domluvme se takhle. Kdo bude mít zájem, tak přijďte za mnou potom do šatny po představení. Já vám dám harmonogram, kdy kde budu, plus autobusové spojení. Tam na šatně napsaný Antonín Procházka. To jsem já. A televizní diváci, jestli budete mít zájem, napište mi, já vám taky napíšu, kdy kde budu, harmonogram, časové spojení, autobusové. Takže já ještě jednou děkuji televizi a my jsme teda domluveni, popřed tam jsou schody, bach, nespadněte potom, jo? Takže já vám děkuji za pozornost a já jsem rád, že se zase uvidíme tady v šatně a naschranou. Já jsem rád, že jste mě slyšel.
1: Ta dnešní je u konce, tak rychle to zase uteklo. Za chvíli zprávy a další pořady, tak a tím dáme prostor rozloučení s Petrem Jenčuříkem. Petře, děkuju.
4: Já děkuju, protože to bylo zase skvělý a těším se na příští humoriádu a někdy s vámi musím vyjet na tu humoriádu.
1: Na cestách. Výborně, ano. V prodeji už dvě první zastávky, 4. listopadu v Brně a 12. listopadu v Havířově, humoriáda.cz a zítra setkání s Ivou Hitnerovou. Těšíme se.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Soudy budou muset při rozvodech víc zohledňovat zájmy dítěte. Novelu schválila vláda. Nové výluky autobusů začínají dnes na Semlsku i Liberecku. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra vzrostou. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne bude přibývat oblačnost a místy se přidá déšť. Teploty vystoupí na 15 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký podvečer. Soudy nejspíš budou muset při rozvodech víc zohledňovat bezpečí a názor dítěte. Počítá s tím vládní novela zákona, kterou schválila vláda. V případě domácího násilí budou soudy taky moct odebrat jednomu z rodičů právo rozhodovat o životě dítěte a nechá mu jen vyživovací povinnost. Novela zároveň jasně říká, co jsou zájmy dítěte. Jednotná definice totiž doteď chyběla, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
4: Soudy a jiné státní orgány budou mít jasná vodítka v zákoně, co je zájmem dítěte. Kromě samozřejmě té stránky ekonomické a tím nejzásadnějším musí být i bezpečí dítěte. Mezi ta kritéria toho nejlepšího zájmu dítěte řadíme i názor dítěte a ten by měl být vnímán velmi podstatně.
3: Cestující veřejnou dopravou v Libereckém kraji musí ode dneška počítat s novými omezeními. Kvůli uzavírkám pojedou některé autobusy podle výlukových jízdních řádů, oznámil to krajský dopravní koordinátor společnost Korit LK. Změny se týkají Vysokého nad Jizerou na Semlsku a Radoňovic na Liberecku.
5: Ve Vysokém nad Jizerou bude dnes celý den plně uzavřená ulice doktora Karla Farského. Linky 951, 952 a 953 budou během dne jezdit v omezeném provozu. V obci Radoňovice u Hodkovic nad Mohelkou trvá uzavírka ode dneška do 19. října. Uzavírka omezí linku 81 z Nových Hodkovic a zpět. Výlukový jízdní řád najdou cestující na stránkách iidol.cz. Adéla Jindrová, Český rozhlas.
3: Na Sněžce se poprvé v letošní zimní sezóně vytvořila sněhová pokrývka. Podle meteorologů tam začalo sněžit už v neděli. Dnes poledne se tam teplota pohybovala kolem nuly. První vločky se na nejvyšší České hoře objevily už koncem září. Sníh se tam ale tehdy neudržel. Loni se souvislá vrstva vytvořila o 10 dní dřív, před 2 lety dokonce o měsíc dřív. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty zdraží oproti dnešku o 69 haléřů na 48 korun a 36 haléřů za litr. Benzín budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 46 korun a 85 haléřů, tedy o 37 haléřů více než dnes. Vláda ceny pohonných hmot reguluje od října. Opatření má platit do konce měsíce.
0: Počasí.
3: V noci bude jasno nebo skoro jasno, ve druhé polovině noci se začnou tvořit místy mlhy. Nejnižší noční teploty 4 až 1, ojediněle zejména v údolích až minus 2, na horách plus 1 až minus 2 a v mrazových kotlinách naměříme kolem minus 5 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne se místy vyskytnou mlhy, které se postupně budou rozpouštět. Odpoledne začne od západu přibývat oblačnost a později večer se místy vyskytne déšť. Teploty 12 až 15, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti 9 až 12 a na horách 7 až 10 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
6: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: U obce Čtveřín na Liberecku havarovalo nákladní vozidlo. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Asistuje tam policie. Projíždějte tudy opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
2: Přeji vám příjemný podvečer, od mikrofonu se opět hlásí Pavel Kudrna. Den v kraji, to je přehled důležitých událostí, které se v našem kraji odehrály. Co vás čeká? Samozřejmě začneme volbami. V Libereckém kraji dnes pokračovaly a pokračují povolební vyjednávání. Jak to vypadá v Liberci nebo v dalších okresech, tak to probereme už za malou chvíli. Lidové sady slavnostně otevřely nové prostory, vydáme se tam. A některé ski areály v Česku začaly vyrábět sníh. I o tom si něco povíme. No a závěr, tak pro závěr se vypravíme do Vysokého nad Jizerou na Krakonošův divadelní podzim. Máme exkluzivního hosta. Pavel Kudrna přeje dobrý poslech.
0: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Společnost Jablonecká energetická zprovoznila fotovoltaickou elektrárnu na budově mateřské školy Kostička v Kokonině. Jde o první z 63 městských budov, na kterých město solární panely buduje. Další už jsou osazené a čekají na připojení, na některých stavba pokračuje. Výstavba fotovoltaických elektráren má být hotová na konci roku 2028. Tvořit budou základ pro městskou komunitní energetiku, říká ředitel Jablonecké energetické Boris Pospíšil.
2: Město Jablonecká energetická další organizace založili zapsaný spolek Planeta Jablonec právě za účelem sdílení elektřiny.
1: 3 miliony korun dá Liberecký kraj společnosti Embas pasek nad Jizerou na Semelsku. Peníze jsou určené na likvidaci staré ekologické zátěže, která v areálu firmy vznikla za působení státního podniku Krkonošské papírny. Ten ale po revoluci zanikl a ze zákona neměl nikdo povinnost tisíce tun ropných kalů a toxických látek odstranit. Znečištěná lokalita totiž leží na hranici Krkonošského národního parku, říká náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09.
3: Vlastně vyskytují v historickém náhonu nebezpečné kaly, kde jsou ropné látky, nikl, kadmium, olovo nebo polycyklické aromatické uhlovodíky.
1: Cestující městskou dopravou v Liberci musí ode dneška počítat s omezením v části Králův háj. Podle informací Libereckého dopravního podniku je posunutá zastávka Školní. Obsluhují linky číslo 21 a 56. Zastávku dopravce posunul ve směru do centra o necelých 100 metrů. Důvodem je oprava zálivu původní zastávky. Omezení potrvá přibližně 2 měsíce. Liberecké hudební a kulturní centrum Lidové sady se nově jmenuje Lidáky. Koncem centrum v loňském roce prošlo celkovou opravou. Podle vedoucího střediska Michala Kadlece bylo potřeba vylepšit taky název centra a vizuální identitu. Lidáky nově nabídnou nahrávací studia pro studenty hudebních škol, moderní malý sál i experimentální studio. Více se dozvíte už za chvíli. V Libereckém kraji dnes začíná týden vzdělávání a pracovních příležitostí EdukaVík. Po celém regionu se budou konat přednášky, workshopy a jiné vzdělávací programy. Součástí jsou i organizované návštěvy různých firem v kraji. Můžou tam nahlédnout žáci i studenti, aby měli lepší představu o svém budoucím povolání.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Tak zatímco Věra Martinová dala řekám hlásku, tak já myslím, že řeky by přivítaly spíše více vody. Zdali dostanou vodu, tak to se dovíme za malou chvíli. Budeme si povídat s Polinou Matyuninou, která je v Českém hydrometeorologickém ústavu v Ústí nad Labem. Přeji vám dobré teď jsem mluvil jako moravský moderátor. Dobrý podvečer.
2: Hezké odpoledne.
1: Povězte venku, jak je teď, prší nebo...
2: Tak v současné chvíli na území Libereckého kraje máme převážně oblačnou oblohu. Co se týče deště, tak vyskytují se nám slabé přehánky v západní části Libereckého kraje. Co se týče teplot, tak teďka pohybujeme většinou mezi 9 až 12 stupni Celsia. Na horách většinou měříme kolem 6 stupňů.
1: Nevím, jak v dalších místech, ale tady v Liberci odpoledne dokonce sluníčko, vypadalo to i na vyšší teploty. Kolik jste naměřili takové nejvyšší v Libereckém kraji?
2: Tak dneska nejvyšší v Libereckém kraji jsme naměřili 13,3 stupňů. Celsia, bylo to naměřené ve stanice Turnov.
1: No a noc bude jaká?
2: Tak dnešní noc očekáváme jasnou neboť oblačnost, která v současné chvíli se nám vyskytuje nad územím Libereckého kraje, bude postupně ubývat. Takže opravdu v první polovině noci očekáváme jasnou oblohu, v druhé polovině se nám začnou místy tvořit mlhy. Co se týče teplot, tak očekáváme, že naměříme 4 až 1 stupeň Celsia. Dokonce v údolích můžeme ojediněle i jít pod nulu a tam naměřit až minus 2 stupňů.
1: Dokonce, no a den bude teplý, chladnější?
2: A den bude o něco teplejší, ale bude to záviset na tom, jak rychle se v jakých místech budou se nám rozpouštět mlhy. Většinou očekáváme jasno až polojasno. Samozřejmě v ranních a dopoledních hodinách se nám budou vyskytovat mlhy nebo i nízká oblačnost, ale odpoledne postupně od západu budeme čekat přibývání oblačnosti a později večer do konce i ojediněle se nám vyskytne déšť. Co se týče teplot, jak už jsem zmiňovala, na sluníčku budeme mít 12 až 15 stupňů, když budeme mít deltrvající mlhu, tak naměříme jen 9 až 12 stupňů Celsia.
1: Tak baví léto je za námi, ale někdo od vás, od odborníků, propašoval informaci, že nás čekají prý ještě nějaké osmnáctky. Kdy se jí dočkáme?
2: Osmnáctku dočkáme se v podstatě jak ve středu, tak i během konce pracovního týdne, což znamená středa, čtvrtek a pátek, na území Libereckého kraje naměříme 17 i 18 stupňů Celsia.
1: Tak paráda, budeme se těšit. Tolik předpověď, kterou nabídla Polina Matyunina, meteoroložka z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji za předpověď a nashledanou.
2: Mějte se hezky.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: No, chtělo by to, když už jsme měli to počasí, nějakou tu vláhu, jinak se objevují také už první předpovědi na letošní zimu, ale zatím jsou takové, řekl bych, rozhárané. Některé říkají, že bude hodně sněhu, třeba v únoru, některé říkají, že bude teplá zima, že bude nadlimitní množství srážek, pak zase, že bude teplotně nadprůměrné všechno. No, já bych to zatím nechal určitě být. Teď je 17 hodin 24 minut. Koalici v Liberci budou tvořit vítězní Starostové pro liberecký kraj s hnutím Lepší Liberec a uskupením Liberec Otevření lidem s Piráty. V 39 členem zastupitelstvu budou mít 31 křesel, tedy pohodlnou většinu. Podrobnosti k povolebnímu vyjednávání v krajském městě zjišťovala redaktorka Kateřina Kubíčková.
1: V Liberci uspěli z 11 kandidátek pouze 4. Vítězní Starostové pro liberecký kraj získali 14 mandátů, druhý Lepší Liberec 11, třetí Hnutí ANO 8 a Liberec Otevřený lidem spojený s Piráty 6. Zástupci stran spolu začali jednat už v sobotu večer. Koaliční dohodu nakonec v neděli večer podepsali Starostové s Lepším Libercem a s Libercem Otevřeným lidem ve spojení s Piráty. Klíčová byla programová shoda a stabilní většina, říká lídr uskupení Liberec Otevřený lidem a Pirátů Jan Hruška z Pirátů.
2: Sesypeme vlastně tento týden všechny programové cíle, se kterými jsme šli do voleb, a budeme hledat programový průnik.
1: V opozici zůstane Hnutí ANO, které bylo součástí liberecké koalice posledních 12 let.
0: Je už jasné, jak bude vypadat složení rady?
1: Tak tyto informace zatím zástupci koalice nezdělili. Lídr Starostů Lukáš Hájek ani nechtěl uvádět, jestli bude primátorem.
3: Tyhle věci jsme si aktuálně řekli, že komentovat nebudeme. Opravdu diskutujeme i vůbec to rozložení, ještě jak bude vypadat v radě, jaká bude třeba i velikost rady, takže spoustu variant je na stole.
1: Podle Hájka se o konkrétních pozicích v radě jedná. Podle lídrině hnutí Lepší Liberec Martiny Teplé zatím není jistý ani jejich počet.
4: Počet stávající, což je 11 členů rady, včetně pana primátora a uvolněných a neuvolněných náměstků, ten rozhodně překročit nemůžeme. Na diskuzi zda zůstane stejný, případně zda bude snižován.
1: Kdyby měly strany podepsat koaliční smlouvu, tak to zatím není jasné. Já ještě doplním, že v Liberci byla volební účast ve volbách 40,6%.
0: Už je domluvená koalice i v některých dalších okresních městech.
1: V Jablonci nad Nisou bychom měli mít podrobnosti ke koalici zítra dopoledne. V druhém největším městě v kraji vyhrálo hnutí ANO v čele s Milanem Kroupou. Druzí jsou Starostové pro liberecký kraj, kteří získali víc než dvojnásobek hlasů oproti minulým volbám. A třetí je ODS. Jednání o koalici je tam ale složité, protože podle lídrině Starostů Jany Hamplové je ve hře i varianta, že do vedení města se Starostové nedostanou. Mírně patová situace nastala i v Semilech. Tam sice vyhrálo uskupení Moje Semily, ale je těsně nad druhým ANO a třetí volbou pro Semily. Tyto dva subjekty spolu dosud tvořily na radnici koalici. Situace teď ale zkomplikovalo, že mají shodně po 6 mandátech, stejně jako vítězné Moje Semily. Podle zástupců jednotlivých uskupení by mohla ve městě vzniknout široká koalice. Další jednání je v Semilech podle lídrů naplánované až na neděli.
0: A jak to vypadá v České Lípě, kde vítězství neobhájilo hnutí ANO?
1: Je to tak, ANO vyhrálo v České Lípě předchozí dvoje volby, teď ale získalo prvenství uskupení Živá Lípa v čele s dosavadním místostarostou Jakubem Menclem. Dosud sice spolu oba subjekty byly v koalici, jestli to tak ale zůstane i nadále, to zatím není jasné.
5: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Kulturní centrum Lidové sady v Liberci má novou vizuální identitu. Ponese název Liďáky. O víkendu ji představili organizátoři při příležitosti slavnostního otevření Lidových sadů po rok a půl dlouhé rekonstrukci. Ta skončila na konci minulého roku. Její součástí byla například oprava venkovní terasy nebo vybudování nového experimentálního studia.
1: Rekonstrukce proběhla na původním půdorysu domu, to znamená, nejsou tady žádné rozšíření v podobě nějakých nových sálů nebo nových prostor, které by tady dřív nebyly.
2: Říká vedoucí kulturního centra Michal Kadlec.
1: Na velkém sále nám, kromě toho, že se výrazně zlepšila akustika, tak došlo k tomu, že tam máme výsuvnou elevaci.
2: My se teď nacházíme v takzvané galerii, tady v Nových Liďákách. Člověk si to může představit jako balkon nad velkým sálem. My tady teď vidíme tu elevaci. Jak to ale funguje, pokud budou chtít návštěvníci využít celý ten prostor?
1: Je to úplně prosté, elevace zajede. Máme to všechno na motorech, to znamená, že zajede do takové velké komody, která je naproti pódiu. Z toho sálu nám zabere pouhý metr a půl. Je vysoká sice 5 metrů, ale to nikoho většinou netrápí.
2: Kolik lidí se díky elevaci do velkého sálu vejde na sezení?
1: Na elevaci se vejde 241 lidí. Ještě máme možnost přistavit 3 řady před elevaci, plus teda máme tu galerii a balkon. A je to vlastně druhá největší tribuna v ČR, první je v Mladé Boleslavi.
2: Obnovy se dočkal taky malý sál s novým pódiem a LED světelnou stěnou. Současně se do něj vejde až 400 diváků.
1: Přibyly studia, my máme úmluvu se Zuškama, ať už Frýdlanskou nebo Jabloňovkou. K tomu, že žáci, ale zároveň to platí i pro základní školy, které mají nějakým způsobem rozšířenou hudební výuku, by se měli přijít a měli by si natočit nějakou skladbu a my je vlastně máme provádět procesem, aby dokázali ten zvuk zpracovat.
2: V jednom z těch nahrávacích studií nacházíme. Vidíme tady moderní technologii, co se týká nahrávací soupravy celkově, ale vidíme tady i hudební nástroje. Ty jsou tady erární, můžou si je návštěvníci vypůjčit.
1: Jsou erární. Za prvé teda máme hudební školu. A druhá, tam byla taková vize, že do budoucna my jsme chtěli, když dítě doma říká, já bych chtěl hrát na elektrickou kytaru, tak prostě pojďte si to vyzkoušet. Ale tohle to úplně dotažený není.
2: Doplňuje vedoucí centra Michal Kadlec. Podrobný program lidé najdou na novém webu Liďáky Liberec. CZ. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: Některé krkonošské ski areály už začaly vyrábět technický sníh. Většinu ho budou rozmístovat na dolních stanicích. Sjezdovky zasněžovat začaly už třeba v Harachově nebo v Rokytnici nad Jizerou. Pozadu není ani ještět. Odtamtud nám dopoledne detaily přinesla reportérka Johana Tománková. Samozřejmě jsme se jí ptali na to, jestli už má obuté lyže.
1: Ještě začal vyrábět sníh zrovna dneska ráno. Za mnou můžete slyšet, jak se vyrobené šupiny foukají kousíček nade mě na dolní část sjezdovky. Hromady jsou ještě poměrně malé, takže teď v tuhle chvíli určitě lyžovat nemůžu, ale třeba za 2 týdny už budou ty hromady několikanásobné, tak potom už samozřejmě naskočím.
0: Tak zatím ty lyže doma tedy.
1: Tady. Ano, zatím doma. Sníh, tady ten technický, který se tady vyrábí, tak bude rozmístěný právě na dolní části sjezdovky, protože nahoře je většinou sněhu dost.
0: Vzhledem k tomu, že Česko sužuje velké sucho, mají vůbec lyžařská střediska dostatek vody na výrobu sněhu?
1: Třeba ski areál na Ještědu vede vodu na zasněžování z akumulační nádrže pod Bucharkou, v zatáčce pod parkovištěm. Podle ředitele Radka Chalupy není vody nikdy dost. Sucho vnímá, ale nepředpokládá, že by měla chybět. Také mi řekl, že pokud by nádrž vyschla, tak by museli omezit zasněžování. Nedostatek vody výrazně nepociťují ani jiná lyžařská střediska v kraji, ale v Rokytnici nad Jizerou příští rok začne stavba obrovské podzemní akumulační vodní nádrže, aby měli jistotu, že vody bude dost nehledě na počasí.
0: Tam jsme říkali, že podzemí bude voda, nad tím, že bude parkoviště, že se postaví nějaké nadzemní parkoviště. No, ledva jsme uklidili plavky, tak někteří už netrpělivě právě voskují lyže. Kdyby provozovatelé ski areálů v Libereckém kraji mohli zahájit provoz?
1: Třeba tady na Ještědu to plánují na 12. prosince. Ředitel mi řekl, že je možné, že ještě před tím grand openingem upraví sjezdovky večer před tím, aby na nečisto vyzkoušeli provoz a, jak říká, vychytali mouchy. Letos se lidé můžou těšit samozřejmě na denní lyžování, potom 3x v týdnu večerní a také velmi oblíbené fresh tracky. To je lyžování brzy ráno ještě před oficiální provozní dobou. Sníh je ráno upravený a hezky vymrzlý po noci. Nově je letos také lepší nástup a výstup z lanovky. Ski areál totiž nechal snížit podlahu, protože se stávalo, že se někomu zapříčili lyže, teď už by si to dít nemělo. A ostatní ski areály v kraji by taky měly otevřít zhruba v polovině prosince. Den v kraji.

0: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 7:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Na Krakonošově divadelním podzimu ve Vysokém nad Jizerou přivítali dnes vzácného hosta, herce Jaroslava Satoranského. No a stopař Jaroslav Hoření si jeho přítomnost nemohl nechat ujít.
1: Hezké odpoledne z Vysokého nad Jizerou, kde proběhlo další slavnostní uvítání, další slavnostní zahájení. Myslím si, že to už je 4. dne 57. ročníku Krakonošova divadelního podzimu. Dne, kdy je tady vzácným hostem Jaroslav Satoranský, kterého jsem teďka tady musel vysvobodit z obležení nadšenců, kteří se s ním fotili, a krásné scénky vlastně, kterou mu tady přichystali. Pane Satoranský, jak se vám tady ve Vysokém líbí?
2: Líbí se mi moc, já jsem věděl, že tyhle slavnosti tady probíhají, ale že to je takhle veliký a takový příjemný, tak to jsem zažil teďko na vlastní kůži.
1: Sehráli tady pro vás, nebo hlavně i s vámi, scénku z Krakonošových pohádek, takže vlastně vy to tady musíte dobře znát.
2: Trošku mě to překvapilo, ale jsem rád, že si se mnou zapomínali na to moje mládí. No.
1: Ano, Jaroslav Satoranský, Kuba z Večerníčku o Krakonošově a Trautenbergovi. Jaký je váš vztah k ochotnickému divadlu? Pokud vím, jste vlastně začínal u ochotníků.
2: Já jsem začínal jako ochotník a taky na to rád vzpomínám, bylo to hrozně fajn. No a pak se ten můj život vykloubal trošku tím správným směrem. No.
1: Vy jste se původně vyučil Ritzem, pokud jsem správně zaslechl, tak ve znaku Malá Skála.
2: Ne. Ve znaku Praha.
1: Aha,
2: jo,
1: tak
2: já jsem Pražák, takže, ale vyučil jsem se to řemeslo je krásný, umělecký řemeslo, ale to divadlo zvítězilo.
1: Zvítězilo na plné čáře a vy už jste vlastně 60 let věrný jednomu divadlu, divadlu na Mihu.
2: Ano, a předtím jsem byl 3 roky v Kladně a předtím 2 roky na Vojně, takže takhle ten můj život probíhá.
1: U nás v Libereckém kraji máte i chalupu?
2: Ne,
1: už
2: jo,
1: ne.
2: Vlastně jo, je to Liberecký kraj, na Českolipsku, ano.
1: Tam je těch významných chalupářů celá spousta.
2: Ano.
1: Podíváte se někdy i na ochotnické představení?
2: Tak zatím jsem dlouhou dobu neměl tu příležitost. Dneska by byla, ale musím bohužel brzy do Prahy, abych zase ráno mohl plnit jiné povinnosti. A tak jsem tomu souboru, který tady hostuje, jsem popřál, aby zlámali vás.
3: Český rozhlas Liberec, den v kraji.
0: Jaroslav Satoranský, vzácný host. Omluvte technickou kvalitu, selhala nám technika, ale nechtěli jsme vás o takového hosta připravit, tak jsme použili klasický telefon. No a to už je všechno z dnešního dne v kraji v pondělním vydání. Pavelku, dne vám děkuji za pozornost. Předává slovo Ivetě Bláhové a zprávám, no a hned potom se ho ujme Lada Klokočníková a její šarm. Hezký večer přeji.
4: Když jeme...

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Friedland už má po volbách novou trojkoalici. Některé ské areály na severu Čech začaly vyrábět technický sníh. Sbírky architektury Severočeského muzea v Liberci se rozrostly o archiv Zdeňka Zavřela. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne bude přibývat oblačnost a místy se přidá déšť. Teploty vystoupí na 15 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Město Friedland na Libercku povede v následujících 4 letech vítězné uskupení Friedland pro všechny. Trojkoalici s ním budou tvořit ještě místní se starosty pro Liberecký kraj a nezávislí pro Friedland. Informoval o tom Jiří Stodulka, lídr uskupení Friedland pro všechny, jinak dosavadní místostarosta města. Původně byl Stodulka dlouholetým členem ODS, na jaře ale ze strany vystoupil. Podle něj teď budou probíhat jednání na koaliční smlouvě a programových prioritách. ODS, která v čele Friedlandu stála od roku 1994, se do rady města nedostala. V opozici bude mít 3 zastupitele. Nižší teploty umožnily v některých ski areálech výrobu technického sněhu. Zasněžovat začaly v Krkonošském Harachově, Rokytnici nad Jizerou, ve středních Čechách na Monínci a také na Ještědu.
4: Ještě začal s výrobou sněhu právě dnes. Výrobníky foukají sněhové hobliny na dolní část sjezdovky, říká ředitelský areálu Radek Chalupa.
5: Začali jsme dnešním dnem, 12.10. Co se týče spuštění sezóny tento rok, tak počítáme, že bychom brány areálu otevřeli 12. prosince.
4: Zařízení umí vyrobit sníh, který vydrží až při 15 stupních nad nulou. Přesto se s výrobou musí začít co nejdřív.
5: 80 až 90 kubíků spotřebované vody, to znamená, toho ledu to bude ještě o trošku víc. Pokud by se nám třeba podařilo spotřebovat 5000 kubíků vody, tak si myslím, že by to na ten základ mohlo stačit.
4: Ski areál předělal nástup a výstup lanovky, aby byl pro návštěvníky pohodlnější. Z Ještědu Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Severočeské muzeum v Liberci získalo archiv architekta Zdeňka Zavřela. Ten v Liberci působil v 60. a 70. letech v ateliéru Sial pod vedením Karla Hubáčka, autora Horského hotelu a vysílače Ještěd. Po emigraci pracoval Zavřel převážně v Nizozemí. Je autorem například Českého kulturního centra v Paříži, vrcholové stanice a české boudy na Sněžce nebo přestavby nizozemské ambasády v Praze. 14 let vedl také fakultu architektury na ČVUT v Praze. Zájem muzea o zdokumentování archivu Zavřela potěšil.
6: Protože archivování vlastní práce je taková zvláštní věc. Člověk k tomu má sentimentální vztah, protože v těch pracech je ukrytý jeho profesní život, který v mém případě rozhodně nebyl jednoduchý. A jsem rád, když v tom někdo jiný než já se udělá trochu pořádku.
3: Rusko za dnešek zaútočilo na 6 ukrajinských energetických zařízení. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Údery podle něj zranili 33 lidí. Podle něj je tak jasné, že Moskva nechce přistoupit na energetické příměří, které včera ohlásil americký prezident Donald Trump. Ukrajinský prezident také navrhl 60-denní příměří, během kterého by se na Ukrajině mohly konat volby. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes v reakci na to prohlásil, že Ukrajina si zaslouží oddech, který by klid zbraní přinesl.
2: Počasí.
3: noci bude jasno nebo skoro jasno, ve druhé polovině noci se začnou tvořit místy mlhy. Nejnižší noční teploty 4 až 1 stupeň, ojediněle zejména v údolích až minus 2, na horách plus 1 až minus 2 a v mrazových kotlinách kolem minus 5. Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne se místy vyskytnou mlhy, které se postupně budou rozpouštět. Odpoledne začne od západu přibývat oblačnost a později večer se místy vyskytne déšť. Teploty 12 až 15, při déle trvající mlze 9 až 12 a na horách 7 až 10 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Na silnici 35 na trase Turnov Liberec u Jeřmanic dejte pozor, stojí tam u krajnice poruchané osobní vozidlo. Jeden jízdní pruh je uzavřen, počítejte se zdržením.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Šarm.
7: Po týdnu hezký den od Lady Klokočníkové. Po babím létě nastoupil podzim se vším všudy a tak je nejvyšší čas vyměnit oblečení nejen v šatníku, ale i obuv v botníku. A taky probereme v dnešních módních trendech. V kosmetickém rádci upozorníme na některá nebezpečí, která nás mohou potkat na sociálních sítích, ale taky si představíme novinky v estetické medicíně. Jsme v době, kdy se zveřejňují laureáti na Nobelovy ceny. Tak si jednu za lékařství připomeneme a chybět nebudou ani další pravidla etikety. Za malou chvíli pak se zeptáme na podzimní plány úřadující šarmantní osobnosti herečky a zpěvačky Jitky Molavcové. Příjemný poslech.

0: Dnešní osobností šarmu je úřadující šarmantní osobnost Jitka Molavcová. Dobrý den, Jitko.
1: Dobrý den.
0: Ráda slyším váš krásný smích, protože ten nás bavil právě před rokem, kdy jste tady přebírala Zlaté slunce. No a je to rok, tak jaký byl ten rok v tom křesle šarmantní osobnosti?
1: Byl to rok plný radosti už z toho, že jsem prožila tak nádherný večer v Hradci Králové. Nikdy na to nezapomenu.
0: No a co ty poslední dny, teď prázdninové dny, jak jste je prožila?
1: 22. července jsme s Alfredem oslavili už 3leté výročí od naší svatby. A navštívili jsme také v červenci Velehrad. Při slavnostní poutní mši udělila Česká biskupská konference řád svatých Cyrila a Metoděje Alfrédovi. To bylo nádherný, akorát, že zapršelo, ale jinak to bylo nádherný. No a v září jsem začala svoji 57. sezónu v divadle Semafor. 57. sezónu, myslím, nikdo nezapočal tedy. Jiří Suchý začíná 67. jako zakladatel. No a čeká nás tisící repríza Kytice.
0: To je neuvěřitelné, to je asi také rekord.
1: No, tak to je opravdu rekord, který se ale týká vlastně pouze nás dvou, Jiřího Suchého a mě. Jinak soubor kolem nás je už nový, nové, mladé tváře. A ještě bych si zavzpomínala, no to bylo v březnu, jsem byla pozvána na Mezinárodní festival Smetanovské dny do Plzně se svým recitálem. Láska, to nejsou jen písmena. A na klavír mě doprovázel pozoruhodný klavírista Petr Ožana. Tak to byl velký zážitek. A letos jsme opět pozváni, ale s Alfrédem. A budeme účinkovat na tom mezinárodním festivalu Smetanovské dny. Meditace o lásce a naději. No tak se na to taky těším.
0: No tak jak se zdá, tak té práce je opravdu hodně. Jak se člověk udržuje v kondici? My jsme magazín o životním stylu. Vím o vás, že ráda plavete, takže stále tedy to plavání. No a je ještě něco, čím si člověk trošičku navozuje tu dobrou náladu, tu sílu, aby vlastně všechno zvládl, protože ono ne vždycky všechno jde úplně jednoduše.
1: No, náladu mi navozují hodní lidi. To jsou šarmantní lidi, kteří se dokážou na druhého usmát a dávat druhým lidem naději. Dokážou pomoci a setkání s takovými lidmi mě přináší vlastně dobrý pocit a velké štěstí. No a s tím plaváním, ano, chodím plavat nejenom pro radost, ale nutně potřebuju udržovat svoje tělo v kondici a je výborné otužování.
0: Takže recept pro zdraví i radost jsme tedy v tuto chvíli dostali, ale rozlučme se tedy tou vaší charakteristikou, krásnou charakteristikou šarmu, kterou jste nám také vlastně předala na gala večeru minulý rok, protože vy jste řekla, že jsou to ti hodní lidé.
1: Jsou to lidi, kteří dávají druhým naději, kteří pomáhají a nedělají to okázale. Mně se stává, že jdu po ulici a nedávno proti mně šla taková babička a říká, Jituško, já vás mám moc ráda, vždyť vy jste moje dětství.
0: To je krásný.
1: Ano, ano. A tak to mě vždycky potěší a rozveselí.
0: Ano, i ten humor patří k šarmu. Jitka Molavcová ho má požehnaně. Pozdravujte Alfréda.
1: Alfrédovi vyřídím a mám vyřídit také pozdrav od Alfréda.
0: Předám určitě, děkujeme moc, mějte se moc krásně a loučím se s úřadující šarmantní osobností Jitkou Molavcovou. Mějte se hezky, naschledanou a krásný
1: den. Děkuju, naschledanou, děkuju.

0: na dnešní módní trendy se velice těším, protože s módní návrhářkou Jitkou Šedovou. Vítej, Jitko, v Šarmu, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Probereme podzimní botník, jak jsme slíbili minulý týden, takže pojďme na to. Někde jsem zaznamenala, že velmi oblíbené mokasíny budou vévodit podzimu.
1: Přesně tak, mokasíny ve všech barvách, hlavně v barvách podzimu a zároveň v kvalitě semišové kůže. To bylo opravdu ty nejvíc trendy. Můžeme si je představit, že to jsou takové ty nazouváky, můžou být zdobené na vršku nebo jednoduše vlastně jenom tou broušenou kůží krásné. A jsou to boty, které jsou na rovné platformě, které nemají žádný podpatek, takže milovnice rovných bot si přijdou tentokrát na své a nebudou to jenom tenisky.
0: Jsou velice pohodlné ty mokasíny, řekla bych.
1: Jsou pohodlné, přesně tak, protože především pokud jsou opravdu z kůže, tak zkrátka užité ke kalhotům, ale i k sukním, k šatům, zkrátka opravdu ke všemu. Modní trendy tam vsazují i ponožky, vypadá to extravagantně, milovnice tohoto trendu si přijdou taky podle mě na své, ale když to dáme jako klasiku na nožku v punčošce nebo holou nožku, nic s tím nepokazíme a naopak bude to vypadat svěže.
0: Takže do botníku mokasíny. No, dočetla jsem se také, že červené Mary Jane budou výrazným bodem outfitu.
1: Červená jde určitě. A co to je to Mary Jane? Mary Jane jsou totiž baleríny. Balerínky, které mají ať už vlastně kulatou špičku nebo lehce useknutou, ale je důležité, tam je pásek přes nárt. Vypadají trošičku jak od panenek, mají takový ten ženský nebo dívčí šmrnc a zase vypadají velice pěkně i ke kalhotům, i k džínům, pokud chceme trošičku tak jako odlehčit, tak zase to doplníme tady těmhle balerínkama. Prostě Mary Jane můžou mít krásnou špičku, ale ten pásek je tam důležitý.
0: Ano, ano, takže budeme už vědět, co je to obuv Mary Jane. Pojďme se zastavit tedy ještě u dalších bod teď na podzim, protože já nevím, kozačky už vzít také, nebo si je ještě pošetřit?
1: Můžeme vzít kozačky, protože jsou i, tak jak jsou letní, tak jsou i ty podzimní, jsou bez počívky, jsou dejme tomu bez té perforace a jsou široké takové ty mušketýrky až jako nad to koleno spíš. Takže tam to nosíme zase k něčemu krátkému, nosíme to, dejme tomu, ke zkráceným kalhotám, takovým těm šortkám, ale k délce vyloženě k té kozačce, možná by se dalo říct, jsou to vlastně jako k bermudám. A potom klasické kozačky, trošku takové ty jakoby nazouváky, ale má to podpatek kačenky. Vůbec ten podpatek je lehkej, ta výška 3-4 cm a tvar kačenky, tak vlastně se nám vrací a objevuje se to na střevíčkách klasických, i ty Mary Jane některé mají podpatek kačenky a zkrátka i na těch kozačkách. Ale vlastně tam je to důležité, že jsou širší v oblasti kotníku, nejsou to kozačky, které by těsně přiléhaly k lýtku, ale jsou takové prostě jakoby volnější.
0: Teď jsme se zmínili o těch podpatcích, takže je to hlavně ten podpatek kačenka, ještě nějaké tedy pro milovnice podpatku, dáme nějaké rady.
1: Jehlový podpatek, ten nevíde nikdy z mody, je to zase klasika, jsou zdobné, objevují se i střevíčky, že každý podpatek vypadá trošičku jinak, ale jinak ty střevíčky jsou stejné a je to jeden pár. Zdobí se to hodně květinami, zdobí se to hodně třeba peřím, pokud jsme minimalističtí, tak můžeme klidně sáhnout po výrazných střevíčkách. Může tam být i ražba kůže, jsou ty zvířecí vzory, používá se i na boty kožešina s krátkým chlupem, většinou to bývá hovězina. A ta může být i potištěná vlastně právě tím zvířecím vzorem.
0: Znamená to tedy, že když budu mít výrazné boty, chce to jednoduché oblečení, aby ty boty vynikly a byly skutečným šperkem?
1: Přesně tak. I když takový ten styl eklektika, kdy trošičku smixujeme zdánlivě neladící oděv, ale furt tam prolíná se nějaká spojitá linka, tak může být klidně i ta obuv k tomu výrazně jinačí, ale musí to i při prvním pohledu najednou ladit.
0: Takže my mnohokrát děkujeme za rady, jaké boty dát do botníku teď na podzim, no a těšíme se na další módní trendy s Jitkou Šedovou. Naschledanou.
1: Děkuju a naschledanou.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: posloucháte Charm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Další díl našeho seriálu o etiketě je tady. Je tady také expert na etiketu Daniel Šmíd. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Už jsme v době, kdy nosíme kabáty a někdy si nevíme rady, kam je odložit, pokud přijdeme do místnosti nebo na nějakou společenskou událost. Takže poradíme.
2: Kabát nám pochopitelně dotváří ten náš vzhled, to je taky ještě pořád nutné zmiňovat, že ne každý kabát se hodí k tomu, co máme oblečeno. Tím bych s dovolením začal mít minimálně 2-3 možnosti, kdy mám trošku sportovnější outfit na sobě, tak si vezmu kabát, který je sportovnějšího střihu, třeba trench coat, a když mám formálnější oděv, sukni, šaty, tak si můžu vzít formálnější kabát, který je buď s převázáním a tak dále. Takže na úvod není kabát jako kabát, není plášť jako plášť, i tam jsou různé formální rozdíly. Co se však dá říci, že je stejné, je povinnost si náš kabát odložit, když se dostáváme do místnosti, kde se budeme zdržovat déle než jenom na jednu otázku a na jednu odpověď. Tím mám na mysli, když jdeme třeba na úřad a chceme zjistit nějakou informaci, nemusíme si sundávat kabát. Ale pokud už jdeme na nějaké jednání, třeba do banky, nebo jdeme do nějakého obchodního prostoru, kde budeme něco nakupovat, už je lepší si kabát sundat. Tam je dobré jej nechat přehozený přes ruku, protože často vůbec věšáky nejsou. A jsme-li v páru, tak postarat se o kabát má ten, který není společensky významnější toho páru, to znamená muž s ženou nebo mladší se starším. Měl by to ten starší nebo žena vědět, že je ten, komu bude pomáháno z toho kabátu? Měli bychom to mít i natrénováno s našimi partnery. Prostě jednoduše, pojďme si to zkusit, jak to vlastně vypadá. Jde nám to. Většinou jsou muži, nechci se dotknout vysokých žen, ale většinou jsou muži většího vzrůstu a zapomínají, že vytáhnout ruce z kabátu znamená, musím ten kabát spustit dolů.
1: Přesně tak. Někdy nám dělá hodně problém ruce vytáhnout z kabátu.
2: A vlastně musím dostat ten límec až na úroveň, dá se říct, skoro pasu té konkrétní osoby, které chci pomáhat, aby ona mohla navléci ty ruce do těch rukávů. Nebo vysléci také, sundávat ten kabát směrem dolů, ne do strany.
1: Když jde větší společnost a jsou tam dvě dámy, takže které dámě dříve pomáhám s kabátem? Je tam nějaké pravidlo?
2: Je tam jedno pravidlo, které se mnohým ženám nelíbí a já to na jednu stranu chápu, ale pomáháme té, která nám není tak blízká jako první, a potom pomáháme té, která nám je bližší. A to proto, abychom jí dali najevo, pokud seš tady už s námi a my jsme v páru a bereme tě sebou, nebo si tady jednoduše s námi, tak máš tu pozornost, protože vlastně si vzdálená, takže ten muž by měl pomáhat třeba ku příkladu, řeknu to, když půjdou dvě přítelkyně a s nimi půjde jeden muž, nevím, jestli si ten večer popovídá, ale budiš, tak vlastně nejprve pomáhá té přítelkyni a potom té své ženě. A pozor, je to tak, že muž má vždy na sobě kabát, když pomáhá ženě. Takže nevyslékáme nejprve svůj kabát a potom ženě, ale máme ho na sobě, pomáháme. A obráceně, když, a tam se to také velmi často plete, když odcházíme z té místnosti nebo z té šatny, tak bychom měli nejprve si obléci my muži ten svůj kabát a potom teprve pomoci té ženě.
1: No tak tohle si budeme pamatovat, protože to je také asi velice častý prohřešek, o kterém jsme ani nevěděli, že děláme chybu. Děkujeme. Daniel Šmíd byl naším hostem. Za týden nashledanou.
2: Nashledanou a děkuji.

0: Určitě jste zaznamenali, že říjen je měsíc, kdy se vyhlašují Nobelovy ceny. Jsou udělovány v celkem 6 kategoriích a tento týden byli oznámeni i 3 laureáti Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství. Výbor ocenil jejich objevy vedoucí ke vzniku optogenetiky, která umožňuje pomocí světla ovládat aktivitu jednotlivých nervových buněk v živém mozku. Optogenetika tak pomohla vytvořit metodu, která ukazuje, jak nervové buňky utvářejí vzpomínky, pocity a chování v živém mozku. Laureáti tímto objevem položili základy nové éry v neurovědách, tak uvidíme, co se o sobě ještě dozvíme. V této souvislosti bych ráda připomněla ještě jednu Nobelovu cenu za lékařství. My z učebnic víme, že na rozdělení do 4 krevních skupin měl velkou mírou zásluhu i náš lékař Jan Jánský, ale byl to i rakouský biolog Karl Landsteiner, který za objev 3 skupin získal v roce 1930 Nobelovu cenu za lékařství. V současné době jsou krevní skupiny fascinujícím biologickým fenoménem, který v sobě ukrývá mnohem víc než jen pravidla pro bezpečné transfuze. Nakonec víte, jakou máte krevní skupinu a jak vaše krevní skupina souvisí například s dědičností? Na to, proč jsou krevní skupiny pro nás tak důležité, jsem se proto zeptala děkanky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové Aleny Myslivcové Fučíkové.
1: Velice důležité, zejména v případě, kdy je potřebujeme. To znamená, že když dojde k nějakému život ohrožujícímu stavu nebo nějakému onemocnění, kde je potřeba tu krev hradit, dodat, tak potom samozřejmě je potřeba zjistit, jakou mám já krevní skupinu a jakou mohu dostat. Protože známe 4 základní, když se tady bavíme o systému AB0 a těch systémů je víc, tak mezi sebou některé ty skupiny nejsou takzvaně kompatibilní. Může se stát, že dostanu krev od dárce a ty krvinky v mém těle začnou mezi sebou bojovat. Oni se začnou zhlukovat, začnou vlastně dělat takové drtky, říká se tomu koagulace, a to je život ohrožující stav, protože ta krev potom, zejména v těch malých cévách, protože to vzniká na periferii, nemůže protékat naším cévním systémem a je to vážný, velice vážný stav.
2: Kdybychom se podívali, jaké jsou ty nejčastější skupiny, a liší se to nějak třeba u nás a ve světě?
1: Liší. V České republice je nejčastější krevní skupina A. Budu si teď trošku vymýšlet procenta, je to okolo 42% podpůlku. Potom je krevní skupina 0, to je okolo 39%, a následuje krevní skupina B a AB, to má nejnižší zastoupení, to se uvádí od 4 do 8%. V té České republice je to velice podobné jako v celé střední Evropě. Když se posouváme potom víc jako na západ, tak přibývá v zastoupení té krevní skupiny 0. Naopak, když se posouváme potom na východ, tak potom roste zastoupení více krevní skupiny B. A je to dané prostě evolučně, je to dané migrací, různými selekčními tlaky a různými jako genetickými mechanismy.
2: Kdybychom se podívali tady konkrétně do rodiny, znamená to, že v rodině, když někdo bude mít krevní skupinu A, druhý bude mít maminka A, tatínek B, tak pokud se narodí syn nebo dcera, tak mohou mít tedy krevní skupinu A, nebo B, anebo AB. Chápu to dobře?
1: Je a
2: to
1: ještě tak? Nula.
2: A ještě nula.
1: To je zrovna ideální varianta. Tam může mít i nula. Já to lehce zkusím vysvětlit. Každý z nás, to už jste naznačila, máme v sobě část genetické informace, nebo jednu půlku od maminky, jednu od tatínka. Jo? Takže já mám v sobě 2 geny. Pro tu krevní skupinu. Já můžu mít jeden gen, který je Ačkový, protože třeba maminka měla Ačko, krevní skupinu A, a otec mohl mít nulu. Jo, a já v tu chvíli mám v sobě 2 geny. Mezi nimi jsou určité vztahy, konkrétně mezi Ačkem a nulou je takzvaný vztah dominance, kdy ta Ačková skupina vlastně překryje výraz té nulky. Takže v tomhle případě já bych měla Ačko. Vy jste řekla ideální případ, ale ne všechny kombinace jsou v rodině možné. Dřív tato informace přispívala třeba při určování otcovství. Dneska se ty věci dělají úplně jinak, jo? Protože nemůžeme říct, že když otec má krevní skupinu A a dítě má krevní skupinu A, je to jeho otec. To už dneska se dělá molekulárně genetickými metodami.
2: Když třeba jdu na transfuzi, jak se postupuje tam? Když nevím třeba, jakou mám krevní skupinu, musím to vědět vlastně?
1: Ne, vůbec ne. Všechny výjezdové týmy záchranáři nebo pak i úlůžka, všichni mají k dispozici takové rychlé testy. My ty testy děláme třeba se studenty, kdy si ukazujeme, jaký je princip. V podstatě jde o takové 2 vodičky. My máme koupenou žlutou a modrou. A přidáte si k tomu kapku svojí krve A vlastně vidíte, v které vodičce, která obsahuje vlastně protilátky speciálně, v které vodičce ta krev začne tvořit takové tečky, drtky, sráží se. A na základě kombinací toho, kde se srazila nebo nesrazila, jaká tabulka, a z ní určíte, jakou máte krevní skupinu. To jsou rychlé takzvané křížové testy u lůžka. Mm-hmm. Nemusíte mít stres.
2: Ano. A dá se říct, že třeba ta nulka je dobrá, protože tu můžeme dát každému?
1: Obecně a zjednodušeně se říká, že univerzální dárce je v podstatě člověk, který má krevní skupinu 0 RH negativní. Naopak univerzální příjemce je člověk, který má skupinu AB RH pozitivní. Ale je to opravdu určité zjednodušení celé té situace. Mm-hmm. Můžou se dovyšetřovat jiné krevní systémy. U opakovaných transfuzí se to dělá, u masivních transfuzí třeba také se dovyšetřují jiné další antigeny.

tradiční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: Podzim je doba, kdy víc než kdy jindy vyhledáváme kosmetické salony a možná i uvažujeme o některém estetickém vylepšení těla. Sociální sítě nabízejí nepřeberné množství podařených, ale i nepodařených zákroků. A tak na co si dát pozor a jaké jsou trendy v estetické medicíně? Na to jsem se zeptala doktorky Zuzany Polákové, vedoucí lékařky kliniky preventivní a estetické medicíny v Hradci Králové.
1: Novinka v estetické medicíně je jedna hlavní. Zásada je, že zachováváme přirozenost. Přirozenost znamená, že ten obličejíček, který máme, chceme mít stále, ale chceme ho mít stejný, ne-li mladší. Nechceme být přefouklé, nechceme být překorigované, nechceme vypadat jinak. Nechceme měnit občanku, jak já vždy říkám ve vašich výstupech. Novinkou jsou polynukleotidy a exozomy. Polynukleotidy jsou sperma z lososu a ty fungují v pleti tak, že korigujou a reparujou náš stávající kolagen. Shodou okolností DNA lososu je velmi podobná lidské DNA, proto si můžeme dovolit aplikovat lososa hlavně pod oči, ale do celé pleti. A nastává regenerace kolagenu, doporučuje se opakování minimálně 3x, jednou za měsíc a skutečně ten kolagen se zlepší, ale musíme počkat aspoň měsíc, protože ten kolagen potřebuje 4 až 8 týdnů, než začne produkovat nové řetězce.
0: Je to tedy jedna z nejžádanějších věcí, které po vás ženy teď chtějí?
1: Řekla bych určitě ano, já aplikuju polynukleotidy asi 5. rokem. Klientky se o to začínají zajímat, protože influencerky, všechny módní časopisy mluví o tom, jak je sperma z lososu důležité a skvělé.
0: Vy jste se zmínila o influencerkách, není to někdy trochu nebezpečné, protože v současné době se pohybujeme vlastně v prostoru, kde je obrovské množství influencerů, kteří nabízejí právě různé zákroky a někdy možná můžeme udělat chybu.
1: Je to tak, protože někdy to může být placená reklama, my to nepoznáme, ale pravdou je, že některé influencerky na sítích vypadají lépe než naživo. Skutečně tam ta přirozenost je velmi důležitá a my zachováváme ten vzhled takový, jak ta klientka prostě si přeje a je velmi špatné koukat na tu překorigovanost na těch sítích, protože to není to pravé, co v životě chceme potkávat na ulici. Já mám hodně klientek, který přichází třeba na výplně rtu v momentě, kdy manžel není doma. Proč? Protože manželi zakazuje rty, protože manžel si všímá na ulici jenom ty velké rty, ty přefouklé, ty kačery. On ty krásně vyplněné rty nepozná, že jsou vyplněné, protože jsou udělané tak decentně, že nepozná, že jsou píchlé, aplikované. Takže ty klientky často přicházejí, prosím, udělejte mi ty vaše přirozené rty, ale manžel nesouhlasí se žádnýma, tak já si to musím teď odbít ty 3 dny, když manžel je na služebce, abych ty modřínky zahojila.

0: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavka a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dejlem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu šarmantníosobnost.cz.
1: A dnes padl los na paní Janu Novákovou z Pardubic, takže blahopřejeme, posíláme vstupenky na gala večer Šarmantní osobnost roku a také knížku, kterou jsem vám slíbila. No těch šarmantních osobností bude tentokrát opravdu hodně. Připomeňme si Petr Kostka, Jan Přeučil, profesor Pavel Pavko, profesor Jan Pirk, Simona Stašová, také David Dale, ale i nominovaný Daniel Stach, Jaroslav Svěcený, Saskia Burešová, Naďa Konvalinková, František Kinský, Lucie Výborná. Bude jich opravdu hodně, budou to ti, pro které jste hlasovali po celý rok, takže by byla škoda se s nimi nesetkat. No a já už jsem vás prosila, abyste posílali otázky na vaše šarmantní osobnosti, využijte toho, že budou na našem gala večeru a že jim můžete prostřednictvím rozhlasu položit otázku. Stačí, když nám otázku napíšete na adresu sarm@rozhlas.cz do 20. října. Otázku rozhodně s Mirkem Vaňurou, moderátorem večera, zařadíme a nominovaných a nebo i těch bývalých osobností se velice rádi zeptáme a věřím, že i ta vaše otázka přispěje k pěknému večeru, který 23. října tady v kongresovém centru Aldis společně prožijeme. Takže pište otázky, vy už je posíláte, my za to děkujeme a já už jsem také slíbila, že třem z vás pošleme za tu vtipnou nebo zajímavou otázku pěknou cenu, tak těšíme se moc. No a tímto konstatováním se i dnes loučím s přáním, abyste mysleli na druhé, nezapomínali ani na sebe a prožili další krásný týden. S přáním mějte se pěkně, se opět za 7 dní na vás těší Lada Klokočníková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Lidové sady v Liberci mají novou vizuální identitu, ponesou název Lidáky. Přednáškami a vzdělávacími programy začal v Libereckém kraji Edukavík. V Liberci je ode dneška posunutá zastávka školní. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, místy se přidá déšť a teploty vystoupí na 15 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Liberecké hudební a kulturní centrum Lidové sady se nově jmenuje Lidáky. Centrum v loňském roce prošlo celkovou opravou. Podle vedoucího střediska Michala Kadlece bylo potřeba vylepšit taky název centra a vizuální identitu. Lidáky nově nabídnou nahrávací studia pro studenty hudebních škol, moderní malý sál a experimentální studio, doplňuje Kadlec.
2: V velkém sále, kromě toho, že se výrazně zlepšila akustika, tak došlo k tomu, že tam máme výsevnou elevaci.
3: Máme to všechno na motorech, to znamená, že zajede do takové velké komody, která je naproti pódiu. Z toho sálu nám zabere pouhý metr a půl.
0: V Libereckém kraji dnes začíná týden vzdělávání a pracovních příležitostí Edukavík. Po celém regionu se budou konat přednášky, workshopy a jiné vzdělávací programy. Součástí jsou i organizované návštěvy různých firem v kraji. Můžou tam nahlédnout žáci nebo studenti, aby měli lepší představu o svém budoucím povolání. Například do autoparku ČSAD Liberec, říká ředitel veletrhu Lukáš Přinda.
4: Vás asi jen tak nenahradí AI, že můžete být i docela dobře zaplacen a že to není jenom o práci, že držíte v ruce klíč a jste od vazelíny, ale že i tady ta práce má nějaký vývoj.
0: Cestující městskou dopravou v Liberci musí ode dneška počítat s omezením v části Králův háj. Podle informací libereckého dopravního podniku je posunutá zastávka školní. Obsluhují ji linky číslo 21 a 56. Zastávku dopravce posunul ve směru do centra o necelých 100 metrů. Důvodem je oprava zálivu původní zastávky. Omezení potrvá přibližně 2 měsíce. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty zdraží oproti dnešku o 69 haléřů na 48 korun a 36 haléřů za litr. Benzín budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 46 korun a 85 haléřů, tedy o 37 haléřů víc než dnes. Vláda ceny pohonných hmot reguluje od října. Opatření má platit do konce měsíce.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, v druhé polovině noci se začnou tvořit místy mlhy. Nejnižší noční teploty 4 až 1 stupeň, ojediněle až minus 2, na horách plus 1 až minus 2 a mrazových kotlinách bude kolem minus 5. Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne se místy vyskytnou mlhy, které se postupně budou rozpouštět. Odpoledne začne od západu přibývat oblačnost a později večer se místy vyskytne déšť. A nejvyšší denní teploty 12 až 15, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti 9 až 12 a na horách naměříme 7 až 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: U obce Čtveřín na Liberecku havarovalo nákladní vozidlo, na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce, asistuje tam policie, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Jazyková poradkyně Dagmar Magincová dělá také korektury. To znamená, že kontroluje texty v různých publikacích, knížkách. No a tak přichází s takovou porcí toho, co objevila za chyby. Tak kde začnem? Co třeba slovy jak to že a jak to že? A teď to musíme popsat, protože to posluchači nevidí.
2: No ano, ono se to složitěji říká, protože napsané je to jasné. No často se ku podivu objevuje spojení jak to že psáno jako jediné slovo.
1: Což je špatně?
2: No, je to špatně, i když je to úsporné. Bohužel to jsou tři slova a navíc, že tam funguje stále jako spojka, takže ještě mezi ně patří čárka.
1: Takže špatně je napsáno i jak to čárka, že? Přitom to, jak to je taky psáno dohromady, to je taky chyba.
2: Taky chyba. Stále to ještě není žádná spřeška.
1: Takže musíme psát jak to čárka, že?
2: Přesně tak.
1: Další chyba.
2: No, ta je přesně opačná. To mě na tom zaujalo. Když chceme říct v tu chvíli, právě v tu chvíli nebo najednou, tak můžeme říct synonymně v tom. No a ku podivu, tohle spřeška je, je to jedno slovo a ku podivu na něj narážím dost často, že se píše zvlášť v tom, což má úplně jiný význam.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč mají muži prsní bradavky? Význam bradavek u žen je celkem jasný. Jejich prostřednictvím kojí novorozené děti. Jenže mužům dva tmavé ostrůvky na hrudi k ničemu nejsou, tak proč je tedy vůbec mají? Příčinu musíme hledat v nitroděložním vývoji každého jedince. V prvních 4 týdnech po početí se totiž embryo vyvíjí bezpohlavně a zakládají se v něm všechny důležité tkáňové vrstvy a systémy. Mezi nimi i buňky, ze kterých později vzniknou bradavky. Teprve po 4. týdnu nastupuje účinek chromozomu Y a v 8. týdnu už je jasné, jestli se narodí kluk nebo holka. Po narození vypadají prsní bradavky u obou pohlaví stejně a u chlapců se už nijak dál nevyvíjejí. U dívek nastanou změny během puberty, kdy v důsledku působení hormonů jejich prsa vyplní tuková tkáň a mléčné žlázy. Další změny se pak dějí během těhotenství a po porodu. Mužské bradavky už během života žádnou změnou neprocházejí, maximálně obrůstají chloupky a když je větší zima, tak se scvrknou.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: růstu.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekří.

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

Ozvený univerza a hudba svetla. To je názov výstavy v Slovenskom inštitúte v Prahe, ktorá je venovaná tvorbe umeleckého sklára a rodáka zo Spišského Ždiaru Jána Zoričáka. Výstava v galérii Slovenského inštitútu prebieha až do 15. novembra. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šustáková.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Sněmovní rozpočtový výbor doporučil poslancům schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Na prvním koaličním jednání v Praze se sešli zástupci hnutí STAN a Spolu. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Poslanci rozpočtového výboru doporučili sněmovně schválit návrh státního rozpočtu na rok 2027. Vládní předloha počítá se schodkem 386 miliard korun. Poslanci mají první čtení naplánované na příští středu. Při něm by měli schvalovat příjmy, výdaje a schodek rozpočtu. Opozice rozpočet a hlavně výši deficitu kritizuje. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Povolební vyjednávání pokračují. V Praze se poprvé sešli zástupci vítězného hnutí STAN a druhé koalice Spolu pro Prahu. Ujistili se v tom, že chtějí spolupracovat. Řešili taky to, jestli do případné koalice přizvou i třetí uskupení. Podle lídra Starostů Petra Hlaváčka budou jednání se zástupci Spolu pokračovat zase ve čtvrtek.
2: Bavili jsme se o nějakém jako rámci spolupráce, nedošlo na gesce. Ty budeme probírat v dalším kole.
0: Starostové i koalice Spolu budou zítra jednotlivě jednat taky s Prahou sobě a s Piráty. Sejít se taky chtějí se zástupci hnutí ANO. Koaliční spolupráci s ním ale obě uskupení vyloučila. Děti a dospívající z poradní skupiny dětského ombudsmana dnes v Brně diskutovali o zákazu mobilních telefonů na školách. Návrh novely školského zákona, který počítá s plošným zákazem používání mobilů na základních školách a nižších stupních víceletých gymnázií i o přestávkách, teď v prvním čtení projednává poslanecká sněmovna. Podle dětí by se mobily měly ve vyučování rozumně používat. Tlumočí jejich názor dětský ombudsman Martin Beneš.
3: Protože digitální technologie jsou i klíčem ke vzdělávání a může být docela zvláštní ve škole tento nástroj nepoužívat a nepracovat s ním. Sport.
0: Střelec Jiří Přívracký vyhrál závod ve vzduchové pušce na světovém poháru v Káhiře. V dramatickém finále triumfoval před Švédem Madsenem a Francouzem Ditendasem. Pro Přívrackého je to celkově 8. vítězství v seriálu, ale vůbec první v této sezóně.
4: Nevím, jestli se mi přímo ulevilo, ale moc mě to potěšilo, protože ten letošní rok byl trošku nešťastný pro mě. Na prvním světáku v Granadě jsem skončil 9., tedy první, který nepostupuje do finále. Potom v Mnichově na 4. místě, v Číně jsem skončil znovu na 4. místě, takže teďka to zlato, myslím, že jsem se na něho počkal dost dlouho a že bylo docela zasloužené. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami. Odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat oblačnost. Později večer pak v Čechách místy i zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na nehodu dejte pozor na dálnici D5 na 18. kilometru směrem do Prahy. A na D1 na 73. kilometru směrem do Prahy blokuje jízdní pruh pro pomalá vozidla osobní auto bez paliva. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Kateřina Tučková.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj, Kateřino.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já si dovolím tykat, poněvadž se s Kateřinou známe osobně z natáčení filmu Gerty Šnierch a z divadla. Kdyby snad někdo nevěděl, Kateřina Tučková je spisovatelka, dramatička, publicistka, historička umění a kurátorka výstav. Je nositelkou cen Magnesia Litera, ceny Josefa Škvoreckého a český bestseller. V roce 2017 jí byla Ústavem pro studium totalitních režimů udělena cena za svobodu, demokracii a lidská práva. Její knihy se překládají do 22 jazyků. Je autorkou úspěšných románů Vyhnání Gerty Šnierch, Žitkovské bohyně a Bílá voda, za který získala státní cenu za literaturu. Její knihy se dočkaly divadelních adaptací i úspěšného filmového zpracování.
2: Tak to bylo kompletní, myslím.
1: Je tam všechno.
2: Děkuju za hezké antré teda. Když to tak slyším, tak si říkám, že to už jsem teda jako pokročilého věku, myslím.
1: A to tam vůbec zdaleka nemám všechno, Kateřino. Ty jsi vystudovaná historička umění a kurátorka. A mě zajímá, jak dlouhá a trnitá byla cesta k tomu, než se stala tím, kým seš dnes. To znamená, dalo by se říct, profesionální autorkou.
2: Mm-hmm. No, byla to cesta docela spletitá, protože ten jaksi stav, ve kterém jsem dneska, jsem se na počátku ani představovat nedokázala, protože stát se nebo představovat si kolem těch 20 let, že budu spisovatelkou, tak to bylo prostě v mém kontextu, ve kterém jsem žila, něco jak stát se, já nevím, kosmonautkou nebo něco prostě hrozně nedosažitelného. Takže jsem byla především čtenářka, opravdu ráda a od dětství jsem četla, tuhle radost jsme sdíleli v rodině. Pak jsem se rozhodla studovat po gymnáziu literaturu, protože čeština mě prostě bavila, víc tedy literatura než čeština, s tou jsem bojovala, takové zkoušky ze staroslovinštiny nebo historické mluvnici, to bylo dost peklo. No a protože jsem kulturu měla ráda obecně, tak k tomu přibyly ty dějiny umění. Ale vždycky jsem si potom říkala, že budu pracovat někde v tom umění. Kurátorka to byla taková opravdu vysněná meta, kurátorka současného výtvarného umění. Abych byla ve styku i se současnými umělci, což mě bavilo, zajímalo i proto, jaké to byly osobnosti, nejen vlastně díky tomu, co dělali, celý ten živý svět toho výtvarného umění mě velmi lákal, ale zároveň umístit se v nějakých muzeích, galeriích, to není úplně jednoduché. Absolventů historie umění je hodně, takže takový záložní plán byl, že budu učitelkou češtiny a dějin umění. No, nejdřív se stalo teda naštěstí to, že se nějak podařilo mi se jako dostat na tu současnou výtvarnou scénu. Seznámila jsem se s autory své generace a společně jsme udělali spoustu výstav a během toho jsem psala, začala publikovat a když jsem knihy začala vydávat a měla jsem to štěstí, že si našli i své čtenáře, tak pak jsem musela vlastně propřemýšlet nebo přemýšlet nad tím, jak to všechno skloubit a protože už to začalo překvapit čas jednoho člověka, tak jsem bohužel musela opustit právě tu dráhu historičky umění a kurátorky a dnes se věnuju tedy opravdu jenom psaní a organizaci nějakých věcí. Ona i organizace jenom jako literárních výjezdů na festivaly a různá čtení jako zabírá dost času, takže všechno se to dá shrnout pod škatulku. Autorka, spisovatelka.
1: Ano, profesionálně autorka, tak. Spisovatelka dneska už. Já než se dostanu k tvé první knize, u které se na chvilku zastavím, tak se chci zeptat, tobě prý dědeček dělal takovou malou knihovničku, vlastně ti přečítal a tím v tobě budoval ten vztah k tomu čtení a ke knihám obecně. A jaké byly tvoje oblíbené knížky a jaké máš oblíbené autory a knihy dnes?
2: My jsme měli prarodiče oba velké čtenáře, ale dědeček opravdu nám svým vnoučatům všem kupoval všechny knihy čtyřikrát, aby nás spravedlivě podělil, takže každému z nás budoval knihovničku sestávající z foglarovek, potom i kreslených komiksů, rychlých šípů, májovky, verneovky, dobrodružné knihy typu zengriovky. Tak to bylo to, co jsme čítávali s dědečkem a potom taky společně vždycky na prázdninách s bratranci a sestrou, to byly dobrodružné večery. No a posléze, když už jsem si mohla vybírat sama, tak jsem přes nějaké jako období třeba těch dívčích románů, ale poměrně chytrých, tam si pamatuju na takové klíčové dílo od Lucy Maud Montgomeryové Anna ze Zeleného domu, které vypráví o jako sice takový jako romantický příběh o chudé dívce, ale jejíž cílem v 19. století bylo vzdělání a samostatnost, takže to jsem si začala poprvé uvědomovat třeba při čtení téhle knížky, že věci v tom ženském světě nebyly vždycky tak jako v uvázovkách jednoduché, oni nejsou jednoduché ani dnes, ale že ta cesta k tomu vzdělání samostatnosti a seberealizaci byla opravdu spletitá, takže bych to spíš dala tuhle knihu na počátek nějaké téme jako emancipační dráhy a zaměření na ta feministická témata. No a potom, když jsem začala literaturu vážněji jako nahlížet na gymnáziu a potom studovat na univerzitě, tak už jsem vlastně sahala po seriózních literárních dílech, klasiků, to bylo na gymnázium především, abych si udělala rozhled a pak ty moje preference sahaly nebo šly čím dál víc tím směrem historického románu nebo společenského románu, který píšu dnes.
1: Mm-hmm. Tvoje první knížka Montes Paniada vyšla v roce 2006 a mě by zajímalo, jak moc se liší od toho, co píšeš dnes a jestli protože často mluvíš o tom, že s těma postavama ve svých knihách žiješ dlouhou dobu, tak jestli jsi žila i s Karin? A jestli taky vychází z tebe ta postava původně? Protože se často bavíme často v těch rozhovorech se baví spíš o Gertě, o Bílé vodě a tak dále. Mm-hmm. A mě zajímá právě ta první knížka.
2: Mm-hmm. No, to je debit, který já dnes už téměř vůbec nezmiňuji, protože myslím, že to byl takový trenažér, na kterém jsem si na tomhle textu vyzkoušela to, že vůbec dokážu jako napsat nějaký jako dlouhý text, to možná, jestli to má 120-150 stránek, ale už je to rozsáhlejší novela. A že dokážu jako nějak uchopit postavy a samozřejmě se do nich promítalo to, co jsem v době univerzity žila, takže mezilidské vztahy, různé střety generací, zájmy tehdejší jako mládeže, ono to už pár let se to vyšlo, takže to byl vlastně takový jako zkušební můj text, který měl svou důležitost v tom, že pokud by nevyšel, tak bych možná jako neměla tolik odvahy pustit se do nějakých závažnějších témat. To byl určitý jako doklad toho, nebo důkaz toho, že jsem schopná nějaký jako velký text uchopit a nějak to dovést do konce, projít si celým tím procesem od psaní textu přes editaci, přes korektury až k tomu vydání a prezentaci. No a potom, to už jsem vlastně byla na konci univerzity, jsem se tedy pustila do psaní Gerty Schnirch protože jsem v tom kontextu taky žila. Já jsem se v Brně nastěhovala do míst, odkud byli brněnští Němci vyhnáni a tam najednou na mě začala promlouvat ta historie, která
1: ten
2: tam stále
1: Bronx.
2: Byla. Je to ten brněnský Bronx, která tam byla stále patrná a dodnes trochu je, ale dnes už je to tedy čtvrť, kde se staví nové domy a už člověk musí trochu pátrat, ale pořád to tam určitou patinu tady toho té poloviny 20. století válečných a poválečných let má.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková. Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno. Diváci budou moc shlédnout na České televizi. Co tě na té Gertě zasáhlo natolik, že jsi se rozhodla, že ten příběh zpracuješ, že s ním budeš nějakou dobu žít?
2: No, určitě mě na tom nejvíc zasáhlo to, že jsem se jako trochu lekla nebo vyděsila, jak to, že tady byly takovéhle příběhy, příběhy lidí ze smíšených rodin nebo německých Brňanů, kteří tady po generace žili s námi a najednou tedy to skončilo rokem 1945 a začala úplně jiná, velmi jako nepřátelská nebo 40. roky a potom další kapitola, ta poválečná po odsunu. Tak jak to, že vlastně o téhle genezi vůbec nic nevím, to mě tedy jako zaskočilo, protože historie umění a historie vůbec prostě byl můj obor, ale vysvětlení je vlastně jednoduché. Byla to ta vlastně moderní poválečná doba, o které se jako dost těžko vyučovalo v těch 90. letech ve škole, protože po změně režimu pořád ještě byla jakási obezřetnost, panovala obezřetnost o tom, jak vyučovat ty moderní dějiny. Takže tohle byla prostě kapitola, ke které jsme se na gymnáziu nedostali. Do toho obecného přehledu tedy odsud Němců prostě nepatřil. A já jsem si ho takhle objevovala díky tomu, že jsem na něho narazila v místech, kam jsem se přestěhovala. Takže to bylo jako prvotní, že mě to opravdu nějak jako šokovalo, že to nevíme, ve společnosti o tom nemluvíme. No a potom ten příběh, který jsem při takovém prvním propátrávání těch reálií začala zjišťovat, nebo který jsem našla, byl příběh tedy česko-německé dívky ze smíšené rodiny, jak bylo pro Brno typické, a dívky, které bylo v době, kdy byla odsunuta, zhruba tak jako mě, v době, kdy jsem se do těch míst nastěhovala, takže jsem ji vnímala jako nějakou svou vrstevnici tehdy, ale v té době už tedy, ale jo, jako představovala jsem si jako vrstevnici a navíc matku půlročního dítěte, takže ženu, která se ocitla v úplně jako obtížné situaci, samotnou matku s dítětem, takže obtížná situace už jenom bez toho politického a společenského kontextu, takže ta dvojí zátěž mě úplně fascinovala a nějak jsem prostě na ní začala myslet natolik, že jsem s ní pak žila ty 3 roky a neupouští mě vlastně dodnes.
1: Když si Gertu napsala a posledně, když vyšla, tak si čelila poměrně velkým nepřátelským reakcím. Vzali ti věci, jako že seš zrádkyní národa a podobné nesmysly. Ale já mám pocit, že vlastně díky tobě a díky Gertě se daří české společnosti o tématu odsunu mnohem lépe komunikovat, diskutovat. Daří se nám vést nějaký dialog. Mám správný pocit, že se to sune dobrým směrem, nebo žiju v nějaký pražský malý mylný bublině?
2: No já myslím, že původně to byla bublina, která ale jako obrovsky narůstá.
1: Díky
2: že
1: tobě.
2: Myslím, no a díky dalším lidem, protože tady skutečně jako představitelé kultury, ať už jde o spisovatele, nesmíme zapomenout na Jaromíra 99 a Járu Rudiše, kteří udělali společně komiks a pak film Alois Nebel, který se té tematiky také dotýká, Radku Denemarkovou, prostě další řadu autorů, kteří se do toho tématu pouštěli literárně jako jedni z prvních a taky potom spoustu toho udělal film. Pamatuju si na Habermanův mlýn, který měl podle mě jako velký dopad taky na širokou veřejnost, na filmové fanoušky a dokumenty. A ono toho prostě postupem času nejprve jako v nějakých jako historických debatách, politických debatách a v tom umění jako se objevuje tolik, že lidé té době začali rozumět jinak než prostě do toho roku 89, kdy to pojetí těch poválečných nebo poválečných a poválečných let bylo jako velmi schematické a černobílé a hodil se prostě narrativ jako každý Němec špatný Němec a kolektivní vina byla neoddiskutovatelná, ale ve chvíli, kdy vlastně umění nabídlo jako vhled do jednotlivých příběhů, jednotlivých osob, do jejich prostě životních zákrut a nutností volby, tak se to najednou všechno skrz to umění stává mnohem plastičtější, lidé prostě chápou ty niance a najednou mám taky pocit, že jako kolektivní vina není věc, kterou by chtěli masy akceptovat, že prostě vědí, že jsou tady lidé, kteří se provinili, lidé, kteří neměli na těch válečných, na tom válečném konfliktu žádný podíl, takže na ně dopadla ta odplata neoprávněně. a že to dnes chápe mnohem víc lidí. Myslím, že dokladem toho byl i vlastně nedávný na jaře sudetoněmecký sjezd v Brně, kam přijeli tedy potomci našich někdejších krajanů nebo naši krajané a přišlo je přivítat obrovské množství lidí. Byli tam samozřejmě protestující, stále tady jsou lidé, ve kterých téma zbližování a nějaká nová kapitola našich společných dějin s těmi vysídlenými Němci vzbuzuje obavy, ale úplně je přečíslili vlastně lidé, kteří si přišli podívat na to, kdo to ti naši Němci vlastně jsou a měli chuť se prostě bavit a sdílet spolu jeden prostor a nějaké kulturní pořady a tak. Takže to byla taková jako vizitka toho, že se ty vztahy opravdu výrazně posunuly.
1: Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno a já se tě chci zeptat, jak se cítila poprvé, když jsi viděla svoji hrdinku na plátně? Svoji Gertu.
2: Aha.
1: Nebo jinou vlastně Gertu, jinou Gertu než tu, kterou si vysněla nebo napsala.
2: Mm-hmm. No, tomu už vlastně předcházela řada kroků, takže bylo to takové jako zjevení, když jsem to viděla na plátně, byl to důležitý moment, ale ten první důležitý moment třeba přišel ve chvíli, kdy jsem četla scénář a tam vlastně jsem mohla mít nějaké jako pochyby, nebo už jsem mohla se aspoň představovat, co z té knihy bude na plátně a jak to vlastně bude povyprávěno. A ve chvíli, kdy jsem četla scénář, tak jsem si říkala, jo, tak to funguje, i když z té knihy tam samozřejmě nemohlo přejít všechno, ten rozsah, sice je to dvoudílná série, ale rozsah stále jako filmu nemůže pojmout všechny epizodické příběhy, které se odehrály v té knize, ale ve scénáři to fungovalo. Bylo to intimnější, ale kompaktní, charaktery se tam víc vlastně jako profilovaly, něco přibylo, aby ty oslí můstky byly jednoznačnější, ale fungovalo to, takže vlastně na základě scénáře, který psal Tomáš Masišín s Ondřejem Gabrielem, na základě tedy toho, co kdysi udělala Alice Nellis, tak jsem si říkala, To bude dobrý. Hlavně jsem měla velkou důvěru v Tomáše Mašína, který s historickým materiálem má zkušenost a velmi citlivě to umí zpracovat. A takže jsem si říkala, mají to v rukou profíci, to musí nějak dopadnout.
1: On říkal, že když točil ten film Gerta Schnierch, tak psal vlastně milostný dopis té tvé knížce. Mm-hmm. To se mi moc líbilo tenkrát, když
2: to je
1: říkal.
2: Krásný, no, to měl krásný příměr.
1: Pojďme společně nahlédnout do tvé spisovatelské kuchyně. Kdy jsou pro tebe ideální podmínky psát? Kolik hodin denně píšeš a jsou dny, kdy to opravdu jako fakt nejde? A jak se ti kloubí tvoje práce s tím, že jsi dvojnásobná máma?
2: Já bych tak chtěla mít ideální podmínky, ale to prostě vlastně. Jeden čas jsem si je dokázala udělat, ale to bylo přesně v okamžiku, když jsem věděla, že už nemůžu utáhnout kurátorskou práci a zastavila jsem tedy organizaci výstav. Soustředila jsem se na dopsání Bílé vody a bylo to předtím, než jsem měla děti. Takže zažila jsem několik měsíců, kdy jsem si mohla udělat ideální podmínky, ale vlastně ty ideální podmínky jinak prostě, když se člověk žít normálním životem, tak udělat nejde. Prostě buď studium, nebo práce, nebo děti, taky výjezdy na akce. Vlastně to samotné psaní jako velmi narušují, protože než se vrátí z nějaké akce hlava, tak to taky trvá. Ten druhý den je většinou, prostě nejde jako si sednout k počítači, skoncentrovat se a začít. Takže moje ideální podmínky by byly vždycky jako několik nerušených dní úplně jenom za sebou, kdybych se do toho mohla ponořit a to bych určitě psala mnohem rychleji, než píšu teď, ale realita je prostě jiná, takže se snažím si najít třeba aspoň 6 hodin v tahu, abych měla čas se nějak uklidnit, naladit na nějaký moment, na kterém pracuji, přečíst, co se už mu předchází, číst taky k tomu nějaké texty, protože mě taky jako podstatnou část toho psaní trvá jako načíst si vlastně k tomu literaturu, o kterou se potom ten beletristický text opírá. Takže když píšu třeba knihu 3 nebo 10 let, tak dobrou třetinu času z toho trvá nějaký výzkum a načítání, které potom vlastně pokračuje až úplně do posledního momentu, ale řekněme, že teprve ta poslední třetina je skutečně o tom koncentrovaném psaní a potom výměnu s redaktorkou a editaci, o editaci toho textu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková.
2: Ty jsi v předchozích rozhovorech mluvila o tom, že jsi neměla úplně jako dobrý vztah s tatínkem, že teď tatínek byl takový, jakoby, jak to říct, jako násilnický, trošku vlastně alkoholik, když to takhle řeknu.
3: Ano, to se neboj, to takhle pojmenovávat. To já jsem si to dlouho jsem vlastně nevěděla, aha, jak to mám pojmenovat, ale když jsem mohla o tom mluvit v těch faktických, těmi faktickými termíny, tak mi to vlastně mnoho věcí zjednodušilo a pomohlo. Na rozdíl třeba od mé maminky, která dodnes není úplně stotu naši životní kapitolu zpracovat, ale tak to je přesně tak. Můj biologický otec bohužel byl násilník a alkoholik.
2: Já proč se na to ptám? Protože mě zajímá, jakou spojitost ty vnímáš mezi tím, co jsi prožila vlastně s tatínkem a to, o čem píšeš teď. A druhá otázka je, jak osobně vnímáš téma přenosu rodinného traumatu? Protože já jsem tady měl předtím Tomáše Šepka, který vlastně mám pocit, že to je jeho takový životní poslání, že opravdu nechce to rodinný trauma přenést na svoje děti. Je možný ho plně zrehabilitovat?
3: Zrehabilitovat, myslíš mého otce, nebo vůbec
2: ten
3: jako
2: vztah, nebo to,
3: aby se uzdravit to trauma.
2: A tak asi myslím, ano, uzdravit trauma a to, aby se vlastně to trauma neposílalo dál na ty další generace, na ty děti.
3: Jo. No, vlastně jsem tímhletím tématem žila desítky let. Gerta je toho taky důkazem, protože ona sama má teda se svým otcem velmi komplikovaný vztah. Pro ty, kteří neví, tak to nebudu spoilovat, to uvidí nebo si případně přečtou. Ale je to moje téma a myslím, že se to promítá i do dalších věcí, do dalších textů, nejen do Gerty. A zpracovat to, protože jsem právě si sama kladla otázku, jakého třeba já si budu hledat partnera, nebo jak se to prostě odrazí v mém životě a aby se to neodrazilo i v životech mých dětí. Zpracovat to mi trvalo řadu let a asi bych to ani nezvládla bez terapii. Myslím, že bych se prostě v tom mohla nějak sama utopit a ta pomoc, že jsem o tom mohla s někým otevřeně mluvit, protože o tom se těžko mluví i s těmi nejbližšími. Každý to nahlíží nějak jinak a to, co se dělo právě u nás během toho mého raného dětství do 6 zhruba půl let, jsme právě žili tady s mým biologickým otcem, tak celých těchhle tuhle jako část našeho společného života třeba každá z nás, moje máma, já i moje sestra, které toho všeho byli, jsme účastní, tak to vnímáme nějak jinak. Takže i mluvit o tom je vlastně trochu obtížné najít tu společnou perspektivu na události, které si každý pamatuje nějak jinak, vlastně nešlo. Takže mě potom velmi pomohlo, že jsem o tom mohla otevřeně mluvit s terapeutkou a taky jsem se vlastně díky tomu, že jsem nějaké věci pojmenovala, někam dál posunula, zjistila jsem si k tomu mnohem víc věcí. Vlastně mám pocit, že tady ten proces terapie mě obrovsky obohatil a taky mi tak otevřel oči vůči jiným lidem a jejich potížím. Takže myslím snad, doufám, že se mi podařilo tady to předávání tohohle našeho traumatu zastavit a doufám, že to moje děti vlastně vůbec ani nepocítí. Oni to vlastně nějak pocítí. Ono
2: vlastně se tomu zase úplně asi vyhnout, přesně, jako nelze úplně vyhnout.
3: Ono i to, když se teďka ptají vlastně na to, protože po mém biologickém otci, když jsme se od něho odstěhovali, tak maminka se vdala za muže tatínka, který mě vychoval a to je ten dědeček, takže moje děti už jsou dostatečně vlastně velké na to, aby se začaly ptát, proč jsem se nikdy nemenovala jako tady ten náš dědeček, takže vlastně přicházíme k těm věcem, kdy jim budu muset vysvětlit něco z našeho teda rodinné, z naší rodinné minulosti, takže nějak se to promítne, ale doufám, že se to promítne nějak zdravě.
2: Já tuším, že ty teďkon něco píšeš, na něčem pracuješ, nemůžeš to ještě prozradit, to mi je jasný, ale určitě si nedáváš pauzu. Můžeš aspoň prozradit, jestli na jaké téma to bude? Nebo taky nemůžeš prozrazovat? Nebo už si to někdy řekla?
3: No, ne, snažila jsem se o tom nemluvit, protože Bílou vodu jsem hodně diskutovala. Já jsem ji psala na 3x a pokaždé, když jsem se blížila k té jako cílové pásce.
2: Pak zahodila ten rukopis.
3: No, a mluvila jsem o tom a myslela jsem si, že už to mám, že už jako spěju k tomu závěru, tak se ukázalo, že jsem vlastně mluvila předčasně a měla jsem na sebe i takovou jakoby zlost, že jsem ze sebe vypouštěla to takové jako jak papiňák prostě, jak to v něm všechno jako kypí, jo, tak ono to potřeba, aby to v něm všechno prostě se dobře provařilo a rozložilo se správně ty chutě a tak. Takže jsem měla pak pocit, že ze sebe vypouštím tu páru, která je pořád potřebná, jako aby byla věnovaná jako dovnitř. Takže jsem si to trochu zakázala. No a pracuju na další knize. Jednu jsem tady odsunula, protože jsem měla pocit, že téma nedokážu uchopit beletristicky úplně dobře, takže teď pracuji na druhé a snad se tady, řekněme, za nějakou dobu ukáže, že o tom můžu mluvit. Ale o čem můžu mluvit, tak to je kniha, na které jsme pracovali teď s kolegy Standou Billerem a Michalem Konečným a je to kniha určená dětem a ta vyjde už teď na podzim, takže ta už je v takové fázi, že už se to snad nezastaví a nikde.
2: To jsou ta brněnská strašidla.
3: Ano, to jsou ta brněnská strašidla, kterých jsme díky historikovi Michalovi Konečnému objevili neuvěřitelné množství, takže Brno je prostě plné nějakých takových podivných a mytických a děsivých bytostí, až jsem sama koukala, co se tam v tom Brně jako dělo a zjevuje.
2: Moje poslední otázka zní, kde tě můžou posluchači a diváci potkat, vidět?
3: No, já pravidelně jezdím na autorská čtení do knihoven. Teď nás tedy čeká takový jako velmi nabitý říjen a velmi důležitý pro českou literaturu. My jsme vlastně po asi víc než dvou dekádách hlavními hosty Frankfurtského literárního festivalu, což je největší festival vůbec na světě a taky nejstarší. A skrze tady tu německou jazykovou skupinu se potom třeba překlady autorů, většinou těch, kteří teda tam hostují, rozšiřují zase do dalších jazyků, takže je to taková trampolína pro to, aby třeba českou literaturu zaznamenali a potom v překladech si přečetli i čtenáři v mnoha jiných státech a jazykových oblastech. A tam nás čeká všechny české autory, jede nás tam asi 70 řada vystoupení a s tím se pak pojí také další turné po dalších třeba německých městech, takže podzim mám vlastně takhle hodně rozježděný a jsem sama velmi zvědavá, jak se vlastně tam čeští autoři představí, nebo jak se představíme.
2: Kateřino, já ti moc krát děkuju za to, že jsi našla čas a dorazila sem ke mně do studia. Moc krát díky.
3: Já moc děkuju za pozvání. Naschledanou.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Bezpečnostní sbory dostanou příští rok přidáno o 2400 korun. U Českých Budějovic najel vlak do nastraženého kamení, nikdo se nezranil. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policisté, hasiči a další příslušníci bezpečnostních sborů dostanou od příštího roku přidáno v tarifech o 2400 korun. Dohodli se na tom zástupci odborů a vlády. Odboráři původně požadovali navýšení vyšší. Podle ministra vnitra z ANO Lubomíra Metnara je výsledná částka nejlepším možným kompromisem. Vláda taky odborům garantovala navyšování platů bezpečnostních sborů v dalších 3 letech. Podle Tomáše Machoviče z nezávislého odborového svazu policie o tom budou odbory s vládní koalicí vyjednávat od ledna.
2: Příští rok otevřeme hned na začátku diskuzi o tom, jak by ta struktura měla vypadat tak, aby bylo dodrženo programové prohlášení vlády. To znamená, aby nastupující policista dostal 50 tisíc, ale aby i adekvátně dostali ten policista, který slouží tady roky.
0: U Českých Budějovic najel dnes večer vlak do nastraženého kamení na kolejích. Souprava nevykolejila a nikdo nebyl zraněn. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Provoz na trati je zastavený a podle webu Českých drah potrvá omezení do 22 hodin. Zavedená je náhradní autobusová doprava. Nehoda se stala po 19. hodině mezi stanicemi České Budějovice a Nová Ves u Českých Budějovic. Policie pátrá v okolí a žádá veřejnost o informace a pomoc. Zajímá je především čas kolem 18. hodiny, uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Macner. Podobná událost se stala před týdnem v České Lípě. Ani tam nebyl nikdo zraněn. Karvinská SPD podá zítra ke krajskému soudu v Ostravě návrh na přepočítání hlasů. V Karviné přesvědčivě zvítězilo sdružení dosavadního primátora Jana Wolfa ze sdružení Žijeme pro Karvinou. Kandidáti SPD se do zastupitelstva nedostali. K zisku mandátu jim chyběly 2 hlasy. Lídr SPD Ladislav Hammer tvrdí, že v některých okrscích si členové volebních komisí nevěděli rady se složitějším sčítáním hlasů. Proto chce, aby výsledky voleb přes koumal soud.
3: Prostě ať to nezdržujeme, protože vím, že na tom nejspíš bude i závislé ustanovující zastupitelstvo nové. Prostě první zastupitelstvo by asi nemělo proběhnout bez toho, kdyby náhodou ten soud to teda začal zkoumat. Sport.
0: Fotbalisté Dukly Praha v dohrávce 10. kola 2. ligy porazili doma rezervu Baníku Ostrava 3-2. Pražané tak využili zaváhání Ústí nad Labem, které v pátek podlehlo 2-3 Opavě a posunuli se na 2. místo tabulky o bod za Karvinou. Baník je 12. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami. Odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat oblačnost. Později večer pak v Čechách místy i zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Ostravy do Brna čekejte kolonu za Vyškovem. Brzdit se začíná na 212. kilometru a popojíždět budete až za Brno na kilometr 196. Zdržení čekejte okolo 15 minut. A na Pražském okruhu ve směru na letiště opatrně před vjezdem do Lochkovského tunelu. Na 12. kilometru je v odstavném pruhu porouchané auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Třeboňský kapr. Kapr obecný, odchovaný v prostředí třeboňských rybníků.
1: Co vám říká značka Třeboňský kapr, jestli vám něco říká?
2: Jo.
1: A máte s ním zkušenosti?
2: Nemám, protože já většinou jezdím na Dobříš nasádky a to je tady z Hluťáku.
3: Nevím, jestli kapr, který ho kupuju na Vánoce, je zrovna třeboňský nebo od někud jinuť, to nevím.
4: Kapr je u nás tradičně a většinou kupujeme ten třeboňský.
5: Já jsem možná tak naposled jedla kapra, když mi bylo třeba 10. Asi je to už taky taková tradice v Čechách, že spousta lidí si pořídí třeboňskýho kapra, protože v Třeboni jsou velký rybníky, tak se ti kapři asi mají.
6: No já to moc nejím, ale každý štědrý den ho prostě máme, no.
0: Považujete kapra za tradiční pokrm, bez kterého se neobejde štědrovečerní večeře? Máte pravdu. Možná ale nevíte, že tato tradice je mnohem mladší, než by se mohlo zdát. Třeboňský kapr byl v bývalém Československu zaregistrován jako obrazová ochranná známka s logem Kapr z Třeboně je chloubou kuchyně v roce 1939. Od roku 1974 je ochranná známka Třeboňský kapr používána jako české označení původu. Vztahuje se tedy pouze na ryby, které jsou chované ve vymezené oblasti Třeboňské pánve. Mezinárodně je třeboňský kapr chráněn od roku 1967 v rámci takzvané Lisabonské dohody. O 40 let později Evropská komise schválila chráněné zeměpisné označení Třeboňský kapr.
7: Třeboňští kapři chloubou jižních Čech. Poněvadž vynikající vlastnosti byly spotřebitelské veřejnosti dostatečně známy, dobře to vystihli příležitostní obchodníci rybami, kteří hlavně o Vánocích pod označením Třeboňský kapr prodávali ryby jiného původu a nevalné kvality. Aby se tomu předešlo, rozhodlo se Ústřední ředitelství státních lesů a statků zavést ochrannou značku Třeboňský kapr, které nyní mohou užívat i k reklamním účelům jen ti obchodníci, kteří prodávají výhradně kapry, jimž byla přiznána tato zákonná ochrana jejich výborné jakosti. Venkov, 28. října 1937.
0: Třeboňský kapr je produktem společnosti rybářství Třeboň. Tento největší rybníkářský podnik nejen u nás, ale i v Evropě, hospodaří na bezmála 500 rybníků, jejichž rozloha tvoří přes 8000 hektarů. Ročně v nich vyprodukuje víc než 3000 tun ryb. A nejsou to jen kapři. Přidejme i další druhy ryb. Amur, tolstolobik, sumec, štika, lín, candát. Kapr má ale přece jen, dalo by se říct, výsadní postavení. Je nejznámější, nejpopulárnější a má nejdelší historii chovu. První zmínky o chovu kaprů v českých zemích pocházejí z 11. století a najdeme je v Kosmově kronice. V souvislosti se založením sázavského kláštera se můžeme dočíst o rybníku a slupu klovu ryb. Klášteru je daroval kníže Břetislav I. České rybníkářství se začalo rozmáhat už za vlády Jana Lucemburského a hlavně pak v době panování jeho syna Karla IV. Jak víme, tento moudrý císař a král velmi pečoval o hospodářskou prosperitu svých zemí, proto šlechtě a městům ukládal zřizovat rybníky. Nejstarší rybníky na Třeboňsku pochází právě z jeho doby. A už tehdy je v nich nejčastěji chovanou rybou kapr obecný. Zlatá éra třeboňského rybníkářství nastává na počátku 16. století, v době, kdy byl na třeboňském panství ve službách Rožmberků Štěpánek Netolický. Byl to vynikající rybníkář a právě on začal v Třeboňské pánvi systematicky budovat rybniční soustavu. A také zlatou stoku. Umělý kanál, dlouhý skoro 50 kilometrů, jehož úkolem bylo napájet rybníky vodou z řeky Lužnice. Kromě toho zavedl řadu inovací v chovu kaprů. Za jeho působení se už rybníky trvale dělily na třecí, výtažné a hlavní a byly zavedeny komorové rybníky k přezimování ryb. Netolického štafetu úspěšně přebral regent třeboňského panství, slavný stavitel rybníků Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. Dovedl k dokonalosti velkorysé plány svého předchůdce a přidal k nim řadu dalších. Například stavbu rybníka Rožmberg a umělého kanálu Nová řeka, který ho chrání před přívalovými vodami.
2: Třeboňský kapr. Jak se liší od toho běžného kapra? Jak poznám, že tenhle šupináč je třeboňský a tenhle šupináč, že je třeba z východních Čech?
8: Jako laik to člověk nepozná. Na prodejních stánkách, potom na Vánoce nebo na ostatních, visí certifikát, který deklaruje, že se jedná o třeboňského kapra s chráněným zeměpisným označením, který určuje, že ten kapr je opravdu třeboňský a že má nějakou historii a vlastně tak říkáme kapr s rodokmenem.
7: Světlana Lavičková si povídala s vedoucím technikem chovu ryb u rybářství Třeboň Zdeňkem Eisertem.
2: To znamená, že jeho specifikou je právě ten rodokmen?
8: Jeho specifikou ano, je ten rodokmen. Jsou to ryby, aby my jsme mohli říkat, že to je třeboňský kapr, tak ten kapr musí splňovat určitá kritéria. Těmto rybám, ty jsou geneticky sledovaný, patří do genových rezerv. Tyto ryby jsou čipovaný, mají odebranou krev, když děláme to nové hejno, tak se bere ta krev, očipují se a zjišťuje se, jestli on splňuje tak, jak má procenticky toho třeboňského kapra.
2: Možná si člověk řekne ano, tady v okolí všude jsou chovné rybníky, teď je čas výlovu třeba, no tak v tom rybníku se kapři vytřou a tak máte tu novou generaci, jenomže ono to tak vůbec není.
8: Určitě se ryby samovolně vytírají v rybnících, tím nemůžeme nějak zakázat, to se vytírá, ale to přežití je tak kolem 1% v tom rybníce a samozřejmě dochází k samovolnému výtěru, kdy se můžou šupinatý listci mezi sebou samozřejmě křížit, tak co my nechceme. Ale to přežití je tam tak minimální, že nás to ani jako nějak neohrožuje nebo že by nám to nějak namíchalo tu populaci, ale my máme vlastní dvě rybí líhně, máme vlastní generačky a ty si na tyhle rybí líhně vytíráme. Takže u těch čipovaných čistých liní třeboňského kapra sleduje se vždycky ten čip, sleduje se, kolik ta jikrnačka vytře jikr, jaký má mlíčák oplození. Víme, jaký, řeknu, čistý linie na sebe pasujeme. Všechny ryby takhle nejsou úplně čistý linie. Samozřejmě se používají dneska někteří kříženci, protože těch liní kapra máme několik, není jenom třeboňský, samozřejmě maďarský lisec, ropšín, tataj a těch linie je spousta, já řeknu cirka asi 50 jich může být. A každá ta linie je představitelem té své linie nějakým tělesným rácem. Jsou meristické a plastické znaky a ta ryba to musí splňovat.
2: Co musí splňovat ten pravý třeboňský kapr?
8: Je to vždycky šupináč samozřejmě. My máme ty čisté linie, ty se nikam dál do světa, jak jsem říkal, nepouští, aby jsme je mohli dál vytírat a rozmnožovat na té rybí líhni, kde si to pohlídáme všechno tu čistotu. Takže je to šupináč a samozřejmě ještě máme to chráněné zeměpisné označení od roku 2007 zaregistrovaný. Tak tato ryba ještě má tam takové podmínky, že musí splňovat určitý hodnoty tuku, bílkoviny a sušiny.
2: Od chuti třeba poznám třeboňského kapra od toho, dejme tomu maďarského. Tam se vždycky říká, že Maďaři krmí kukuřicí.
8: Maďaři to jsou listci, takže ten bývá trošku tučnější, hlavně ty břišní části, kde on nemá ty šupiny jako krycí, takže musí mít silnější kůži a trošku toho tuku je tam více. Nedokážu říct, že by to člověk úplně poznal, ale někdo může říct, ano, je zvyklý na to třeboňského kapra. Ten kapr samozřejmě je dán i ta chuť jeho podmínkama, v jakých rybnicích žije, jsou tu písčitý rybníky, velký prohřátý, tak je tu i dřív stavěli naši přeci a tam se tomu kaprovi daří a ten písek funguje jako přírodní filtr vlastně v těch rybnících, takže ta ryba není nějak zabahněná, není cítit bahněm. Hodně těch lidí si kupuje toho třeboňského kapra pro tu jejich chuť a konzistenci masa.
9: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Slibně se rozvíjející rybníkářství nejen na Třeboňsku, ale i po celých Čechách nadlouho zpřetrhala 30letá válka. Mnoho rybníků bylo poškozeno, spustlo nebo bylo zrušeno kvůli nedostatku zemědělské půdy. Obrat k lepšímu nastává až v druhé polovině 19. století. Dík za to patří Josefu Šustovi, řediteli Třeboňského panství. S plnou chutí se vrhl do studia historických poznatků o rybníkářství na Třeboňsku a také do výzkumu, v němž se zaměřil na výživu ryb, především kaprů. Podařilo se mu zdvojnásobit dosavadní produkci a také vyšlechtit plemeno třeboňského kapra, které začalo brzy platit za velmi kvalitní rybu nejen u nás, ale i v zahraničí. Mnohé metody chovu kaprů, které Šusta zavedl, se využívají dodnes. Označení třeboňský kapr má tedy původ právě v Šustově éře.

0: Kapr obecný byl pravděpodobně první domestikovanou rybou v historii. Je to největší česká kaprovitá ryba a jeho chov má pro Českou republiku velký hospodářský význam. Přesto je u nás kapr nepůvodním druhem. Odkud k nám tedy vlastně připlul? Původní sazan pochází ze střední Asie. Už v prvním tisíciletí před naším letopočtem zdomácnil v Číně. Je všežeravý, rychle přibývá na váze, dobře snáší transport a to jsou příznivé vlastnosti pro chov, kterých si povšimli i staří Římané a začali po celé říši budovat rybníky. Ve středověku se kapr rozšířil po celé Evropě i do českých zemí. Domestikovaný kapr původního sazana prakticky vytlačil. Dnes žije sazan jen vzácně ve veletocích východní Evropy.
1: My se teď tady díváme na ty kapry a je zajímavé, že tady v tom místě těsně u schodů přitéká čerstvá voda nebo voda se čeří a většina těch ryb stojí nebo tedy plave hlavou právě k tomu místu, kde se voda čeří. Je to náhoda anebo to má nějaký důvod?
2: Ne, není to náhoda, protože každá ryba většinou se staví proti té čerstvé vodě a proti proudu, takže jakákoliv ryba, když cítí nějaký čerstvý tok vody nebo nějaký proud, nebo tady, jak zde vidíme, běží ten areátor, který jim to ještě okysličuje. Pro ně to není ani tak jako to plavání zase namáhavý. Říkám, oni se pěkně postaví do toho proudu, lehce si tam jenom vlní. Omývá jim to ten žaberní aparát a tohle se jim líbí.
1: Říkáte, že tady vytíráte samozřejmě uměle ty kapry. Jak velké jsou ty mateční ryby?
2: Samozřejmě tohle ty generačky, to jsou speciálně chovaný v rybnici, jak jsme řekli, už zvlášť se o ně stará. Musíme se, jak říkám, jako o maminky o ně starat, protože tu budoucí populaci nám dávají. Jsou to ryby většinou kolem 10-12 kilo.
1: To znamená, když má ta jikrnačka těch 10-12 kilo, tak je jak stará?
2: Do té produkce ty ryby nasazujeme u toho kapra, řeknu přibližně 5-6 letý třeba. Jo, můžou i ve 4 letech, kdy dosáhnou ty pohlavní zralosti, kdy už mají ty pohlavní produkty, jo, ve těch 4 letech začínají. Většinou je lepší tu rybu ještě třeba nechat ten rok, aby opravdu nabrala, dala to, co má. Takže od těch 5-6 let se ta ryba může používat a zase používá se do té doby, dokud je, řeknu, nějak produktivní. Nejlepší je ten střední věk, jako i u lidí, říkám. Tyto ryby se vlastně vyřazujou, nezabíjí se, my je vyřadíme, dáme někam do rybníka jako na dožití. A zase z těch remontů, co jsme si udělali předtím, se doplní. Ideálně ta ryba, řeknu, od nějakých třeba 5 let, když je v pořádku všechno, tak do těch 10 let, myslím, bez problému se může používat k tomu výtěru.
1: A potom je v důchodcovském rybníku.
2: Přesně tak.
1: A jak je to s tím mlíčňákem? Ten také dorůstá do této velikosti, anebo naopak spíše dravé mládí vpřed?
2: Ty mlíčáci jsou o něco dřív, dá se říct, jako třeba o rok, mají jako tu pohlavní zralost dřív, ale ta velikost je stejná.
1: Vytřete ryby, narodí se plůdek, embryo, plůdek a tak dále. Jak často je musíte přelovovat? Jinak řečeno, kolik rybníků nebo kolik vod takový běžný kapr navštíví, než se dostane zpátky sem na sádky a potom na trh?
2: My když toho kapra vytřeme, po 3 dnech se vykulí, 3 dny je v aparátu, celkem 6 dní a pak jde do rybníka. 6denní stará rybička jde do rybníka ve velikosti kolem centimetru. Dává se do vyhřátých malých plůdkových nějakých výtažníků, malinký rybník vyhnojených, aby tam byl jemný plankton pro ně. Tam ona tráví ten rok. Pokud ten rybník splňuje funkci komorového rybníka, že se tam ta ryba může nechat přes zimu, má, jak říkáme, vodu v ruce a má dostatečnou hloubku, tak tam ta ryba zůstane přes zimu a sloví se na jaře. Když ne, tak se loví už na podzim. Když takhle řeknu, splní ten rybník komorovýho, tak se loví na jaře. Dá se do druhého takového podobného rybníka už o něco většího. A zase se sloví na jaře třeba nebo na podzim a pak jde do hlavního rybníka a tam už je 2 roky a loví se jako tržní. Takže buď mění 2x nebo 3x tu vodu, záleží jak ten rybník, jaký to je a jakou funkci splňuje.
0: Proč se právě kapr u nás stal tradičním štědrovečerním pokrmem? Ryba byla symbolem křesťanství už v jeho počátcích. V církevním pojetí není považována za maso a je tedy povoleným postním jídlem. Štědrý večer, co by doba půstu a přípravy na nadcházející boží narození, si rybu na talíři přímo žádá. Ke štědrovečerní hostině patřilo ve středověku a raném novověku množství chodů symbolizující hojnost. Ale zároveň to byla většinou jídla velmi prostá. Zelná polévka, houbový kuba, pučálka, tedy naklíčený a opražený hrách, muzika, jinak též chamula, kaše ze sušeného ovoce, vánočka. V bohatších rodinách jedli vinou klobásu nebo dokonce hlemíždě. Ryba bývala na stole zastoupená symbolicky, pečivem ve tvaru ryby. Kapří čas přichází teprve v 19. století. Nejstarším dochovaným receptem na kapří lahůdku je kapr na černo. Ryba se připravovala 2 až 3 dny předem v husté sladkokyselé omáčce, do níž patřily sušené švestky, mandle, rozinky, mrkev, celer, smetana, strouhaný perník a černé pivo. Podávala se s knedlíkem nebo s chlebem. Oblíbený byl i kapr na modro, vařený v octě nebo bílém víně. Recept nasmaženého kapra pochází z Rakouska a uvádí ho už Magdalena Dobromila Rettigová ve své Kuchařce. Od jejich dob se prakticky nezměnil. Kapr se zbaví hlavy a ocasu, z těch se uvaří rybí polévka podávaná v poledne či jako první chod večerní hostiny. A nakrájí se příčně na podkůvky, které se obalí v trojobalu, tedy v mouce, vejci a strouhance, a pak se usmaží v oleji nebo sádle. Hotové řízky se ubrouskem zbaví přebytečného tuku a servírují se s citrónem. Přílohou je tradičně studený bramborový salát z vařených brambor nakrájených na kostky, z majonézy a nakládané zeleniny. Zapíjí se pivem nebo bílým vínem. Pokud po Vánocích zbydou usmažené kapří řízky, je nejlepší je spolu s cibulí naložit do sladkokyselého nálevu. Po několika dnech z kapra vznikne obdoba pečenáčů a jeho drobné svalové kůstky v octě změknou. Smažený kapr s bramborovým salátem však byl dlouhá léta pouze jednou z variant přípravy štědrovečerní večeře. Kapr na modro nebo na černo stále vítězil. Definitivně se na vánočních talířích usadil teprve v 50. letech minulého století. Smažení se dostávalo víc a víc do módy, státní rybářství začalo v poválečné době na rybnících intenzivně hospodařit, potřebovalo odbyt pro svoje produkty a tak byly kapři cenově dostupní. Vzniku nové tradice tedy nic nestálo v cestě.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Když takhle popojdeme blíž, tady už vidíme hřbety těch letos vylovených kapříků. To jsou kapříci tak zhruba mezi 2,5–3 kily. To je ideální hmotnost toho kapra ke konzumaci.
2: Z našich rybníků není problém, jestli si vezmete 2-kilovou rybu nebo 5-kilovou. Někdo by řekl ano, může tam být něco cítit, ale už jsem vyzkoušel těch ryb, myslím, hodně. I různé velikosti a nikdy se mi nestalo, že by tady z našich byl problém nějak s pachutí nebo s bahnem. Je to zase na tom každém odběrateli, který jak má tu rybu rád. Já třeba upřednostňuji rybu 2,5-3 kg, protože takovou rybu já dokážu zpracovat, zkonzumovat. Nemám ji, říkám, na týden, ryba by měla být čerstvá, takže takovouhle rybu ideálně. Jsou lidi, kteří upřednostňují rybu, že chtějí 7, 6 kilovou, 8. Jo, prostě takováhle velká ryba se jim líbí, ta jim chutná, tu vyžadujou.
1: No jo, oni si právě řeknou, větší ryba, větší kosti, méně vybírám.
2: No tak už pak se říká, má kosti jak u vepřovýho, ale dneska zpracování té ryby už jsou metody, kdy se dělají buď filety prořezaný, nebo se to dá sfiletovat. Už dneska je spousta videí a pouček v knížkách všude, jak si tu filetu nebo toho kapra, tu rybu jakoukoliv dokáže zpracovat, aby ty kosti neměla.
1: Spousta lidí také říká, kapr, no toho přece musím stáhnout, abych si ho alespoň jednou ročně mohl dát. Co vy, stahujete kapra?
2: Určitě nestahuju, je to jako byste stahoval kachnu nebo kuře, ta kůžička je na tom to nejlepší a chuť, takže já určitě rybu nestahuju, kromě pokud by někdo měl sumce, tak tam ta kůže jako se nedá jíst, ten se samozřejmě stahuje, ale normálně u jakéhokoliv kapra i šupinatého i u toho hladáka, který má tuší tu kůži, tak pokud je ta ryba čerstvá, pěkně udělaná všechno, tak určitě nestahuju.
1: Další možná pověra okolo kapra je, že když vařím rybí polévku, měla bych vyndat žábry, protože jinak bude polévka hořká.
2: Tak takhle, ty žábry, já je třeba taky vyndávám, protože samozřejmě ty žábry jsou plný krve, je to prokrvený orgán a samozřejmě ta krev o sobě bývá hořká. Takže pak může se stát, že ta polívka někomu za prvý zčervená víc třeba, může i třeba zhořknout, pokud to dobře nevymeje. Takže já osobně ty hlavy ty žábra vyndávám před vařením, hlavu omeju a pak vařím a samozřejmě oberu.
1: Kapr, třeboňský kapr, samozřejmě na Vánoce obalovaný, ale je to ta nejlepší jeho úprava?
2: Nevím, jestli nejlepší, je to ta asi nejstarší nebo taková ta nejvíce tradiční smažený obalovaný kapr. Nemusí se zůstávat jenom u osmaženého kapra, samozřejmě kapr se může dělat i na přírodno, jenom v zelenině, marinovaný kapří hřbet, může se dělat tatarák, můžou se dělat teriny, paštiky, klobásy se z toho dělají dneska. Cokoliv se z toho kapřího masa, neříkám kapřího, ale jakýhokoliv rybího masa dá udělat. Jenom je škoda zůstat jenom u toho smaženého, ale zkusit prostě spousta jiných receptů a zkusit tu rybu, jakoukoliv naší rybu, že jsou všechny výborný, nejenom třeboňský kapr, takže zkusit jakoukoliv a upravit si ji taky jinak.
1: Prodávají se různá koření na kapry nebo na ryby obecně. Když si procítím o koření, tak vlastně máte chuť toho koření a ne té ryby. Co vy byste doporučoval?
2: Když někdo chce vědět opravdu, jaká chuť má ta ryba, sůl, pepř, nakonec pokapat citronem. Bohatě stačí třeba, jo? Že ta ryba sama o sobě má svoji chuť. Pokud ano, tam někdo napere spoustu koření, můžete si dát cokoliv a když to přebijete tím kořením, tak prostě ta chuť se tím zkazí.
3: Přestože patříme k rybníkářským velmocím, spotřeba rybího masa u nás tomu ani zdaleka neodpovídá. Průměrná roční celosvětová spotřeba ryb, sladkovodních i mořských, je zhruba 16 kilo na hlavu. V Evropské unii je to méně, asi 11 kilo. Ovšem u nás sníme sladkovodních ryb s bídou sotva desetinu, a to většinou pouze o Vánocích. Je to škoda, protože rybí maso je zdrojem lehce stravitelné živočišné bílkoviny, zdraví prospěšné nenasycené mastné kyseliny, má vysoký obsah vitaminů i minerálních látek. Dietologové radí zařazovat kapří maso na jídelníček co možná nejčastěji, minimálně jednou týdně, i když raději ne smažené, protože přispívá k prevenci kardiovaskulárních chorob. Nad osudem vánočních kaprů si stýská řada ochránců zvířat. Vězte, že přechovávání živého kapra ve vaně, které v některých domácnostech dosud patří ke koloritu Vánoc, není vůbec dobrý nápad. Pro kapra je pobyt v chlorované vodě velmi stresující. Pokud si už domů přinesete živou rybu, je nejlépe ji dalšího strádání rychle ušetřit. Ani zdánlivě dobrý úmysl zakoupeného vánočního kapra na Štědrý den pustit na svobodu do rybníka či do řeky rybě dobře neposlouží. V rybníce kapr zimu přečkává u dna v nehybném stavu. Pokud je na podzim uloven a sádkován, je neustále v pohybu, ztrácí zásobní látky a není na přezimování připravený. Navíc vystavíte ho teplotnímu šoku. Dosáhnete tím jediného. S největší pravděpodobností ryba zahyne.
2: Třeboňský kapr, to je chráněné zeměpisné označení, které máme od roku 2007 platné. Máme ochranné známky, jako vidíte tady na vlajce, třeboňský kapr a v různých provedeních. Máme jich 9 těch ochranných takhle označení nebo těch značek. Ta nejstarší je z roku 1939, kdy to bylo třeboňští kapři do kuchyně patří, přímo taková značka. Pak jsou tady, jak vidíte, různé takové logy, třeboňský rybářství Třeboň nebo zdraví a tradice. A ta nejmladší, co máme, myslím asi od roku 2014, to je kapr od třeboňských baštířek, kdy naše baštířky, třeboňský ženy baštířů, potom vždycky z těch našich třeboňských kaprů smaží řízky, takže máme řízky od třeboňských baštířek. My si to nechali jako ochrannou známku taky zaevidovat, takže vždycky na těch akcích, jako jsou rybářské slavnosti, výlov Rožumberka nebo tyto nějaké akce, tam nám vždycky ženy našich baštířů dělají kapra od třeboňských baštířek.
3: Ať už na vašem slavnostním stole bude ryba nebo ne, připomeňme si, že s vánočním kaprem je spojena řada lidových zvyků. Kapří šupiny se dávají tradičně o štědrovečerní večeři pod talíř a taky do peněženky, jsou totiž symbolem bohatství. Na venkově se pak kosti zakopávají pod ovocné stromy, aby po celý následující rok dobře rodili. Mnoho lidí od toho, aby si na kaprovi smlsli, odrazuje spousta kostí, které mohou uvíznout v krku. U drobnějších kostí pomáhá zajíst je měkkým chlebem, který byste měli mít raději hned při ruce. Možná vás ale překvapí, že kapr je co do kostnatosti zhruba v polovině tabulky sladkovodních ryb, které mohou skončit na našem talíři. Má jich v těle 99.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Národní koalice pro boj se suchem se sešla po druhé. Upouštění Vltavské kaskády má pokračovat do jara. O možné pražské koalici budou dál jednat zástupci hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Sucho v Česku trvá a povodí Vltavy bude pokračovat s upouštěním Vltavské kaskády. Po zasedání Národní koalice pro boj se suchem to řekli její zástupci. Hydrometeorologický ústav taky vydá mapu tisícovky nejohroženějších obcí v Česku.
2: Koalice pro boj se suchem se sešla podruhé, aby vyhodnotila zavedená opatření. Upouštění vody z nádrží bude podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD pokračovat.
3: Máme dostatek vody, aby jsme tento stav nadlepšování minimálně do příštího roku, řekněme, duben až pololetí udržovali v tomto stavu.
2: Koalice taky zopakovala priority. Zadržovat vodu v krajině nebo propojovat vodohospodářské soustavy. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL jsou ale kroky nedostatečné.
4: Já nevidím ani zásadní vlastně jako podklady toho, co by se mělo dít.
2: Ministerstva teď podle premiéra Andreje Babiše z ANO připravují konkrétní projekty nebo taky zákon na rychlejší výstavbu nádrží. Jakub Vejk, Český rozhlas.
0: Pokračují povolební vyjednávání. V Praze o možné koalici budou dál jednat zástupci hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Shodli se na tom při dnešním úvodním setkání. Oproti původním plánům nezačali řešit rozdělení gescí v radě hlavního města. Znovu se chtějí starostové a Spolu setkat ve čtvrtek, říká předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženija.
5: My už jsme připraveni nějakým způsobem se začít bavit o programových prioritách, ať to jednání dopadne jakkoliv, protože to je pro nás velmi důležité. My jsme si jako Spolu už určili programový tým, tak právě až se uvidíme koncem tohoto týdne, tak vlastně bychom měli začít se bavit o téhle z těch věcech.
0: Zítra se koalice Spolu i hnutí STAN jednotlivě setkají taky s Prahou sobě a s Piráty. V nemocnici v Chomutově otevřelo interní oddělení novou ambulanci gastroenterologie. Uvedla to mluvčí krajské zdravotní Miloslava Kučerová. Pracoviště cílí především na pacienty s potvrzenou diagnózou IBD, neboli s potížemi v oblasti trávicího traktu. Jedná se například o Crohnovu chorobu nebo kolitidu. Lidem z Chomutovska a okolí tím přináší možnost biologické léčby přímo v jejich regionu.
6: Na rozdíl od klasické léčby používá podle primáře Stanislava Adamce biologická léčba protilátky blokující účinek těch bílkovin, které mohou střevní záněty spouštět. Klesá přitom taky riziko chirurgického zákroku. Ambulance se nachází ve druhém patře budovy D Chomutovské nemocnice. Lukáš Mucha, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami. Odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat oblačnost. Později večer pak v Čechách místy i zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D4 na 44. kilometru směrem na Písek stojí auto s defektem pneumatiky. A na silnici 35 u Podolí na Šumpersku došlo k nehodě osobního auta s kamionem. Probíhá tam její vyšetřování a doprava je odkloněná po objízdné trase. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Slavné herecké dynastie. To je přece téma pro naše rozhlasové jeviště jako dělané. Co říkáte? Rozhlasové archivy totiž mohou vydat svědectví o tom, jak si pánové a dámy, když se to povede, ve svých rodinách dědí, rozvíjejí a hlavně předávají talent a herecké umění. Dynastie hereckého rodu Vidrů bude mít slovo právě dnes.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A začněme hezky po pořádku. Václav Vidra, ten nejstarší, totiž doajen Pražského národního divadla, jak se na zakladatele herecké dynastie sluší, se oženil s dcerou ředitele kočovné divadelní společnosti Františka Cölnera, paní Eliškou. A tenhle Václav Vidra nám bude číst z Nerudova fejetonu o malostraňácích. Jeho syn, Václav Vidra mladší, někdy taky označovaný jako Václav Vidra druhý, tatínek toho dnešního Vaška Vidry, se pak v zápětí představí, co by kapitán Billy Bones ze slavného Stevensonova Ostrova pokladů.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví, oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podívá se přece jednou, tedy zase na staré město. A vskutku, předsevzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a malostraňák jde. Sestoupí až k hranicím tvé čtvrti, přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený, ale když vstoupí malostraňák konečně už na kamenný most, stává se krok náhle rychlejším, pružným, oko se oživuje, tvář lehínce jasní. Snad malostraňák ledaco osobně nespatří, ale on najisto ovšem ví. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Aby, kdyby si mne pámu jednou k sobě povolati ráčil, nezůstala žádná důležitá věc v nejistotách trapných a žádná pravda v šerých mlhách. Že děje se jízda dnes po železnici mezi Prahou a Vídní, to čtenář ví. Že ta jízda někdy započala, čtenář alespoň tuší. No, já jsem pamětníkem také toho. Započala. Zcela jistě započala. A sice na podzim roku 1845, což je ale ovšem už věc vedlejší. Pamatuji se na to jako dnes, totiž ne na první jízdu, ale na rozprávku o ní. Sešli se k nám natáčky každodenní milí navštěvovatelé naši. Předně pán Hartmann, bývalý patrimoniální úředník, diurnista pak v Landhause pražském. To byl ten, který nosil Rubšova palečka k nám a vzal mě kdysi v neděli poprvé sebou do Českého divadla. Pán Bůh radšiš muži tomu takto dobráku milostivě odpustit, že zasil do mé duše to české síně. Pán Hartmann vypravoval dle dostlechu o včerejší první jízdě z Vídně do Prahy. Jak prý bylo všude kolem nádraží lidstva až černo, k umačkání. Jak přihučel vlak s dvěma mašinami napřed a shromáždění křičeli houch, houch, vivat. Jak pak zase kdosi vstoupil na mašinu, zatočil kloboukem, zvolal: za 10 hodin uvidím zase Vídeň. A mašina si prskla a už lítla, aby dala ve Vídni zprávu, že první vlak šťastně sem dojel. Telegrafů totiž nebylo ještě tenkrát.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Jsme na místě, pane.
4: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
3: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
4: Je z té vaší hospody vidět na moře?
3: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
4: Mohl bys být od rodiny plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
3: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
4: No, na to se musím napít.
5: Maminko, vedu ti hosta.
4: Kluku, ty se máš k světu.
6: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Livesayem?
3: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
6: Děkuju ti.
3: Představ si, že tento pán...
4: Vy jste hostinská?
6: Dobrý den, pane, k vašim službám. Pán chce přespat?
4: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
6: Jako v ráji.
4: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. Hledám klid, rozumíte?
3: Říkal jsem pánovi.
4: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
6: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž. Běž, tady máš klíče, tak běž.
3: Hned jsem zpátky, pane.
4: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
6: 4 zlaťáky.
4: No až je projím, řeknete si o další.
6: Děkuju vám, pane. Hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
3: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
4: No uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
3: Budete si ještě něco přát?
4: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli, víš, co je tohle?
3: Stříbrná 4 pence, pane.
4: Tak. A chtěl bys si vydělat?
3: To bych musel hodně dlouho pracovat.
4: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
3: Myslím, že ano, pane.
4: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
3: Po jednonohém námořníkovi?
4: No snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdyby jsi ho uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit: kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
4: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
3: Děkuju vám, pane.
4: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
3: Budete večeřet, pane?
7: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
3: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
7: Proč pak, hochu, mně se to líbí.
3: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
7: Kapitán, no samozřejmě náš Bill, to bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
3: Vy ho znáte?
7: No, to bych řekl, je takový vysoký, silný, má náušnici a dvě jizvy na tváři.
3: Přesně on, pane.
7: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
3: Jak to víte, pane?
7: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
3: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Tamhle jde po pěšině naproti na stráni.
7: Na mou duši. Tiše, skrtku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko, nebo...
8: Dobrý večer.
7: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
8: Co? Ať mě hrum černý pes.
7: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
8: Nech toho. No dobrá. Vyčeníchali jste mě. Co chceš?
7: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
8: Nežvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
3: Mám přinést polévku, kapitáne?
8: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
3: Ano, pane.
7: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
8: Nejsem. A zmizni odtud.
3: Jak si přejete, pane?
8: Pamatuj si. Svou kůži nedám, lacino. Můžeš to vyřídit rytířů.
7: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
8: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly flintové.
7: Patří nám všem.
8: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
7: Pamatuj na Bengana.
8: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mně svěřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli, kudy kam.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A o slovo už se teď hlásí nejmladší z rodu Vidrů, totiž Václav Vidra. Zatím poslední pokračovatel herecké dynastie, tak jak ho samozřejmě známe. V jeho podání jsem vybral povídku Jaroslava Haška Šťastný domov. Ale pojďme si nejprve Václava poslechnout nebo připomenout ještě v době, kdy se talentem svého 12-letého Vašíka tatínek v rozhlase pouze chlubil v očekávání, že se tedy teprve uvidí a rozhodne, jak to s jeho synkem v životě jednou dopadne.
2: Je to zase na první pohled Vašík Vidra. Celý táta, ale i děda. A podle mnohých také celá Dana. A každý zase prorokuje, že bude hercem. Vybral si v tyto dny báseň, která se mu nejvíce líbila a naučil se jí. Poslechni sám první a poslední sloku, jaký říká a jestli má pravdu.
3: Svatopluk Čech, nevěřme nikomu. Nevěřme nikomu na světě širém. Nemáme jednoho přítele tam. Starý boj za každým skrývá se mírem. Soucit a přízeň jsou šalebný klam. Nevěřme radě, ni chvále, ni haně. Nevěřme pucelu, stisknutí dlaně. Nevěřme ničemu, všechno je mám. Věřme jen sobě, své práci a píli. Věřme jen svatému nadšení v nás. Věřme jen vítězství slovanské síly, která si podepře krajní tu hráz. Věřme, že národ náš, veliká sláva, skorou hví lidskosti, zaštítem práva, dobude korunu velebných krás.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Manželka svěřila mi týden po svatbě sladké tajemství, že odebírá Šťastný domov. Právě přišlo dnes číslo, jsou tam velice důležité pokyny. Uvidíš, že mnoho získáme, budeme-li se řídit podle něho. Když jsem se vrátil domů, panoval v kuchyni zvláštní ruch. Žena s očima zářícíma štěstím vyšla mi vstříc a volala. Podařilo se to. Vzala mne za ruku a vedla do kuchyně. Udělala jsem to přesně, jak je to psáno ve Šťastném domově. Polila jsem brazilské ořechy vařící vodou a ponechala v ní 15 minut, pak se dají jádra lehce vyloupnout. Měla nehoráznou radost.
5: Ale drahoušku, co ti to napadlo kupovat brazilské ořechy? Kdo pak je jí? Co pak je potřebujeme?
4: Ty hlupáčku, pravila žena, tady stojí černé na bílém. Polejou-li se brazilské ořechy vařící vodou. Můžeme je také máčet po 5 až 6 dnů suché ve vodě. Pojď dál a uvidíš, že tvoje žena nezahálela. V ložnici byl cítit kafr. Vyleštila jsem podle pokynů ve Šťastném domově postele kafrovým olejem. Spozoroval jsem, že bílé postele z javorového dřeva touto procedurou zčernaly. Ale vždyť jsou černé, namítl jsem. To nevadí, pravila sladce. Ve Šťastném domově je rubrika Hovorna pro odběratelky časopisu, kde dostane tazatelka odpověď z kteréhokoliv oboru práce a vědění. Optám se, jak lze zčernalý nábytek opravit. Dnes už mi odpověděli v té rubrice na můj dotaz o původu prstenu. To ti přečtu. Prsten sloužil mnohem dříve k přikrývání lidského těla, nežli oděv.
5: Udělalo se mi špatně a lehl jsem si na otoman. Zatím drahá žena nelenila. Podle pokynů obsažených v posledním došlém čísle Šťastného domova, voskem a solí se snažila vyčistit na cihličce rez, kterého tam nebylo. Namočila mi suché boty do petroleje, aby změkly, polila si ruce inkoustem, aby mohla šťávou ze zralých hroznů tyto inkoustové skvrny odstranit a scháněla se po červeném víně, poněvadž chtěla zkusit, zdali opravdu zmizí skvrny po červeném víně z prádla, když se namočí na den do kyselého mléka a pak vypere vodou. Konečně přinesla služka červené víno a drahá, neúnavná ženuška polila mou košili červeným vínem a máčela ji v kyselém mléce. Pak vyvařila kartáčky na zuby, poněvadž mezi různými pokyny stálo. Vyvaříš-li nový kartáček na zuby, udržíš jej delší dobu. Bohužel vrátila se s holým držátkem. To nejdůležitější, štětinky, vypadaly ve vařící vodě. Samo sebou se rozumí, že mi vytkla, proč kupuji padělané zubní kartáčky. Pak počala manipulovat s budíkem přesně podle pokynů ve šťastném domově, kde bylo vysvětleno, že vaří-li se vejce, má se natáhnout budík na určitou minutu, když spustí, jsou vejce uvařena. Bavila se tak hodinu. Pak mi začala vytýkat, že jsem do domácnosti nepřinesl žádná držátka na zboží, že mohla z nich zhotovit kozlíčky na příbory, slánky a podobné pěkné věci, jak už to udělalo mnoho odběratelek šťastného domova, čímž se zajisté dosáhne, že v takové domácnosti, kde využitkují tak krásným způsobem držátka na zboží, panuje naprostá spokojenost a blaženost. A tohle také zavedu, pravila a podala mi zatrhnutý článeček v novém čísle. Jak učím kuřátka spořiti? Můj muž kupuje doutníky v krabici po 100 kusech. Kdykoliv takovou krabici koupí, vezmu je mu nepozorovaně z každé vrstvy 3 až 4 doutníky, které uschovám. Když pak mu doutníků v krabici ubývá, tu mu z uschovaných 1 až 2 naspět do krabice přidám. Tím způsobem vydrží bednička doutníků mnohem déle. Samo sebou se rozumí, že celý večer věnovala šťastnému domovu. Vyrobila prkénko na krájení salámu, dřevěný rámek na sušení vlněných punčoch a konečně věšák na princesový úbor. Poněvadž však princesový úbor neměla, chtěla, abych jej koupil. Na to natřela koš na prádlo bílou fermežovou barvou a nesla ho kolem mých černých šatů a plná radosti se vrátila se zprávou, že ihned napíše dotaz na redakci Šťastného domova, jakým způsobem zmizí bílá fermežová barva z černých šatů. My, odběratelky, pravila, pracujeme jedna pro druhou. Každý zodpovězený dotaz jest pro všechny čtenářky nenahraditelným prostředkem, jak učinit domácnost šťastnou. A my musíme být hodně šťastní. Zítra mi pomůžeš vyzdobit záchod, jak je v tomto čísle navrženo. Polepíme stěny černými a bílými čtverci z tvrdého papíru. Na noc jsem pak musel obléci vestu, poněvadž v článku Pravá míra otužení stálo, že veliký anglický hygienik Herbert Spencer spával ve vestě. Ve 3 ráno mě probudil budík. Musíme vstávat, pravila žena. Četla jsem, že nejlépe se duševně pracuje od 3 hodin ráno do 7. Šťastný domov vypsal cenu 300 korun pro tu odběratelku, která podá nejlepší recept, jak využitkovat zbytky z kapounu a slepic. Pomoz mi přemýšlet. V 6 hodin mi řekla, že jsem blbec, poněvadž koukám už 3 hodiny do prázdna a nic mi nenapadá. Od 6 až do 7:30 mi vykládala, že celé folianty trestní vypravují o morální bídě a nejhorších zločinech mužů. Žena inteligentní, s mravní silou, nikdy není tak darebná a bídná jako muži a přece si muž stále osobuje právo být neomezeným vládcem, jehož vůli třeba nespravedlivé, musí se žena podrobit a žena taková ubohá. Mluvila 30 minut, že cítí jasně, jak se na ženě prohřešuje celá lidská společnost. Ukládá jí mlčet a trpět. Sama jí soud volila by raději smrt než takový život, ale pomyšlení na děti brání jí zbavit se rázem svého trápení. Ale vždyť nemáš děti.
6: To je jedno a do toho ti nic není, odpověděla rozhodně. Vy muži neumíte než nás ženy sužovat. Ženy nemají nikde zastání, žádný zákon je nechrání a jsou vydány zcela v plen svým trýznitelům. Ach, jak budu ráda, až budeš pryč. Překážíš mi, musím vybrat ze šťastného domova, co mám dnes zvláštního uvařit.
5: Ale, drahušku, řekl jsem nesměle, nemuselo by to být snad zvláštní, třeba jen něco neobyčejného. Ani neodpověděla. Celé dopoledne vyvstávaly před mým zrakem hrůzné obrazy prapodivných kombinovaných jídel. Zaraženě jsem v poledne vstoupil do dveří našeho bytu. Ženuška mě upřímně políbila a z tváří, z níž vyzařovalo štěstí, pravila vítězoslavně. Dnes máme řízky skopové z hovězího napodobené, nadívané napodobenou vlašskou pikantní zavařeninou zeleninovou. To je z nových předpisů z minulého čísla. Bylo to dobře napsáno, ale nebylo to k jídlu. Svou porci jsem dal do misky pro našeho psa. Čichl k tomu, svěsil ohon, zalezl pod skříň a vrčel. Drahé ženušce bylo též špatně a poslala mě pryč, že si lehne. Když jsem se večer vrátil, nalezl jsem v jídelně 3 bedny, v předním pokoji 2 a v kuchyni 1, u níž stála má drahá žena a řezala pilkou prkna z jiné bedny.
4: Čekám na tebe, pravila vlídně. Ve šťastném domově jsem objevila, jak každá šetrná hospodyně může ze starých beden sama zhotovit si postel pro služku. Když si odešel, prodala jsem služčinu postel truhláři a zakoupila za to bedny a truhlářské nástroje. Ach, bože. Bože. Toto píši z turecké Soluně, kam jsem utekl před šťastným domovem, jenž má za účel každou domácnost učinit šťastnou a spokojenou. Uprchnuv tedy před šťastným domovem, který přináší domovům štěstí do tohoto města, byl jsem úplně šťasten a blažen, ačkoliv tam právě vraždili křesťany. Šestkrát jsem s námahou utekl před krvelačnými Mohamedány, ale to se mi zdálo rozkoší proti tomu být bezprostředním svědkem ničivé působnosti šťastného domova. Šest neděl jsem tak žil v úplné blaženosti, když v tom jsem dostal psaní od své ženy. Bylo zářící, plné laskavosti. Psala mi, že zatímco jsem se odebral do Turecka, seznala, že bez šťastného domova by byl život holou pouští. Vím-li, co jest Nurso? Nurso toť samovařící přístroj v kruhu rodinném, který dostane jedna z předplatitelek úplně zadarmo, pak nepotřebuje kuchyň a tak již dala předem zbořit kamna v kuchyni, poněvadž když vyhraje Nurso, bude tam stát ten přístroj. Nurso je víc než kamna. Nurso znamená štěstí. Představuje si, jak já budu v Nurso vařit a jak budeme mít uprostřed sebe ten samovařící přístroj, takže budeme úplně šťastní. O mém náhlém odjezdu spravila hned redakci šťastného domova a oni jí ze soucitu zaslali 20 druhů semen na zeleninu a 20 druhů na květiny a v listárně redakce jí odpověděli, aby si koupila časopis Šimáčku v čtverlístek. Dopis byl psán velice něžně a v druhé půli byla vyslovena prosba, abych vypátral a jí zaslal nějaký recept na přípravu pravého tureckého pilafu, který ona uveřejní v šťastném domovu, aby i ostatní čtenářky byly hodně šťastny. To bylo první přání. Druhé bylo, abych vypátral turecký jídelní lístek na 365 dnů v roce pro skromnou rodinu tureckou. Pak byla třetí prosba, abych jí poslal nějaké zbytky tureckých látek, že si z nich chce podle návodu v posledním čísle šťastného domova udělat hadry na utírání zrcadel. Čtvrtá a poslední její žádost dýchala onou upřímností, která mne zahnala až sem do Turecka. Psala, abych prostřednictvím rakousko-uherského konzula v Soluni se pokusil vymoci na turecké vládě, aby tureckým ženám bylo dovoleno vydávat pro sebe list na způsob šťastného domova. Ona sama, že se pokusí sdělit tyto své myšlenky na konzulát písemně a doufá ve veliký úspěch. Psaní skončilo sdělením, že podle rady poskytnuté jí v listárně upotřebila velice prakticky mé nové letní šaty, které jsem měl dvakrát na sobě. Rozpárala je, rozstříhala a ušila z nich tři páry dětských kalhot, které zaslala do redakce šťastného domova s prosbou, aby byly dány tomu hodnému hošíkovi, který svým vlivem přiměje otce, aby mamince předplatil šťastný domov. Na konci stály verše. O šťastný domove, nás pod ochranu svojí vem, jak matka dítě v loktech chová vždy znova, buď lásky šťastným domovem. Po přečtení toho jsem plakal dlouho do noci. Za 14 dní na to jsem byl zavolán na rakouský konzulát. Konzul, velice příjemný pán, ukázal mi předně na konzulát zaslanou petici podepsanou 150 předplatitelkami šťastného domova, aby turecká vláda nebránila tureckým ženám číst šťastný domov. Pak přišel, pravil velice smutně, jeden ročník na ukázku. Má paní má kuchařku Češku, ta se zabrala předevčírem do čtení a dnes je z ní úplný vrták. Pojďte se na ní podívat, co vyvádí. Šli jsme. Vchod do kuchyně byl ověnčen růžemi a v této girlandě byl neumělou rukou zhotoven na tvrdém papíru tento nápis. Šťastný domov přináší konzulátům štěstí. Uprostřed mnoha beden seděla má krajanka, která chtěla i zde vybudovat štěstí od základů a štípala právě nějakou lavici. Pšš, pravila, kladouc si prst na rty. Jen tiše, aby se šťastný domov nezlobil, že ho rušíte v práci.
6: Z těchto beden udělám, jak to chce šťastný domov, moderní a vkusný kuchyňský nábytek. Chcete vidět mou hlínu? Ukázala na velký kopec hlíny v rohu. Z toho budu zhotovovat podle šťastného domova pro tento dům hrnce a jiné kuchyňské nářadí. Chytila mě za ruku a volala blízkajíc očima vášnivě. A vidíte, že pak budeme šťastní, hodně šťastní. A držíc mě za ruce, deklamovala ta dobrá popletená duše. Chtěl byste, aby vaše štěstí bylo trvale zabezpečeno, aby nikdy ničím nebylo skaleno, naopak, aby stále a do budoucnosti čím dál tím více ve vás se rozlévala záře štěstí a spokojenosti v plném jasu. Odebírejte šťastný domov.
5: Utekl jsem odtamtud. Druhého dne sotva jsem se probudil, nalezl jsem svoji krajanku za svými dveřmi. Vlekla sebou kus stromu.
6: Přináším vám, pravila, to dřevo. Z tohoto dřeva si můžete udělat věšák, jak to stojí v 16. čísle šťastného domova. Koupíte si věšák někde u obchodníka a podle toho sám si zhotovíte druhý a první prodáte nebo z něho zhotovíte vkusné podstavce pod nohy ke skříním.
5: V tom okamžiku uzrál ve mně pevný úmysl, že otrávím celou redakci šťastného domova a orientálním vlakem vracel jsem se ještě téhož dne do Prahy.

0: Shit and lack.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: No a v případě vidrovské herecké dynastie dnes nemůžeme samozřejmě opomenout ani maminku toho posledního Václava Vidry, totiž herečku paní Danu Medřickou. Jak pak by ne? Její charakteristický hlas patřil mnoha rozhlasovým nahrávkám a kolika pohádkám. A právě tam se stala pro několik generací nadotek blízkou vypravěčkou kouzelných příběhů. Jako třeba v pohádce Aleny Riegerové Kamínek z lásky, kde byla Rusalkou Izerínou. Poslechněte si výběr z jejich společných dialogů s Martinem Růžkem, vládcem Bukové hory, kde si v Jizerských horách. A snad mi dáte za pravdu, že ta síla a magie hlasu Dany Medřické působí i po letech.
3: Letní noc na horách, vodička průzračná s hvězdami na hladině. V takových nocích rozkvítá svým čarodějným květem mech moudřínek. Probuď se k motře.
4: Dej pokoj, Rusalko.
3: Je úplněk. Vidíš, co krásy je kolem. I oči studánek pod velkou jizerskou loukou se dívají.
4: Nech mě spát.
3: To si říkáš, vládce Bukové hory? Vzpomínej trochu. Co se zamlada narozvíhal světýlek ve slatích a jenom pro nás si čaroval, pro horské rusalky. Jako lucerničky nás tvoje světýlka vodívala močálem za sladkou vodou studánek.
4: Kde je dnes jizerským rusalkám konec?
3: Ach, pravda. Jak roky šly, bylo nás míň a míň. K motříčku, seběhni starou bučinou a rozsviť plamínky země. Sednem si do mechu a v jeho vůni se nám zase vrátí moudrost i krása mladých let.
4: Izerino, pamatuj se. Co pak se sluší na vládce hor hopsat o půlnoci hvozdem?
3: Ale kouska citu v tobě nezbylo.
4: Tobě to tvý světýlko už taky nějak divně plápolá, jako by tloustlo.
3: Styď se.
4: Co bych se styděl? Já ještě pamatuju rusalky z jizerských slatí a mívali krev těkavou, modrou, zrovna safírovou. Mohl bych vyprávět.
3: Leda balvanům na pytláckých kamenech. Všecky krásy si do česta pozapomínal.
4: Pravda, někdy se mi to v hlavě nějak pomotá.
3: Koukej, ať nepropaseš mech moudřínek. Kvete jen za úplňku, potřebuješ ho jako sůl.
4: Už aby rozkvet, dech se po něm dlouží, myšlenky mládnou.
3: Neloupe v kolenou. A mizí po něm pleš.
4: Hleď si svých potoků a mě nech na pokoj.
3: Kšc. Nepůjdu. Leda za kamínek. Maličký, blízkavý.
4: Nedám. Nemám.
3: I máš. Bez tak nic jiného neděláš, než sedáš celé noci na vrcholku své Bukové hory a lovíš blízkavice do sítí mraků.
4: Blízkavice patří Bukové hoře.
3: I vodám patří, když k ním najdou cestu.
4: Všecky je ukryju hluboko v zemi.
3: Lakoto.
4: Lidská cházka mi brousí po horách, oči zabodnuté k zemi a teď začneš i ty.
3: Dříve si rozhazoval blízkavé kamínky po slatích plnými hrstěmi.
4: Noc bude krátká a nebe samý drahokam je čas chystat si sítě.
3: Jen hamižnost v tobě k stáru zbyla.
4: Lídejte, blízkavice, kamínky moje strakaté, zelené, bílé, žluté i modravé, patříte zemi. Uzamknu vás do Bukové hory a nikdo vás nenajde.
3: Kéž by ti vítr potrhal sítě.
4: Co je zas, Izerino?
3: Prober se, dělej něco. Brodí se vzhůru mými potoky. Hledají pod břehy, slídí ve studánkách.
4: A jak tě dostihnou, nepustí tě dřív, dokud z tebe nevymámí tajemství tvých vod, viď. Jen pěkně utíkej z čerstva, rusalko.
3: Nemůžu. Bolí mě nohy. Močál se pode mnou propadá.
4: Podvedla jsi mě, trapse.
3: K motříčku. Můj pane z nejmilejší.
4: Med si nech na jindy. Teď si pěkně sklízej, co si zasela.
3: Jeden jediný kamínek. Jen pro lásku jsem ho darovala.
4: Dáš jeden a už chtějí další. Já je znám.
3: Zažeň je do rovin, zamkni svou horu na 7 kamenných západů.
4: Ale, najednou je z rusalky hospodyňka. Plné hrstě jim nasypu. Ať se tím kamením třeba zalknou.
3: Nelido, posed tě děs.
4: Teď mlč, schovej se do slatí a starej se, aby tě nenašli. Jen pojďte, stoupejte po cestách i necestách. Po balvanech, co kloužou jako led. Až pod horou jsou studánky, které hledáte.
3: Vždy tě pobiješ.
4: Ticho jsem řekl. Teď dokončím, co si svou hloupostí zašmodrchala. Utálejte se, kamínky moje strakaté. Zelené, modré, červené. Utálejte se po močálech.
0: Adame!
5: Pojďte zpátky! Země uhýbá pod nohama.
0: Našel jsem studánku.
5: To není ta pravá. Vraťme se.
0: Žlutá světýlka vyskakují po slatí.
5: Studeně blikají. To bludičky nás táhnou do močálu.
0: Bludičky, blázne. Vždyť to jsou pravé jaspisy. Sbírej, sbírej přece.
5: Pán Bukové hory se probouzí.
0: To se jen blízká na časy, pospěš si.
4: Jen víš. A ještě víš. Přebroďte ledové vody potoků, co pramení v klečových lukách.
0: Druhá studánka.
5: Modrá se v ní nebe.
0: A modré ohýnky. Studeně svítí všude mezi klečí.
5: Safíry.
0: Zbírej a rychle dál.
4: Ještě nemáte dost. Holenkové, to budete muset až na pytlácké kameny.
0: Studánka červená jako krev.
5: A světýlka? Ne, ne, rubíny.
0: Země se rozhořila jako by plamenem. Snad nám ty rubíny sama hází do náručí.
5: Ta krása. Pane, vždy jsme boháči.
0: Teprve budeme, až je vymrousíš.
5: Teď rychle odtud, než přijdeme o kameny i o život.
3: Co tě to popadlo, dětku bláznivá? Po nocích lovíš blízkavice a teď je rozhazuješ plnými hrstěmi.
4: Viděla jsi, rusalko, jak mi to kouzlení šlo dneska od ruky?
3: Kameny patří přece zemi.
4: No jednou. A podívejme, jeden tu zapomněli.
3: A zrovna ten nejvzácnější, z lásky darovaný.
4: Z lásky. Na tu si ani nevzpomněli, když hrabali mé drahokamy.
3: Třeba ten maličký rubín, lidskou rukou broušený, má víc kouzla, než všecko tvé drahé kamení. Dej mi ho.
4: Abys ho zase zašantročila. Jen ho nech pěkně ležet, kde leží.
3: K motříčku.
4: Nedám.
3: Nachytáš si za něj 100 jiných.
4: Nechci. A nech mě spát.

0: brečí a brečí. Už kolikátou noc jsem oka nezamouřil.
1: Dobře ti tak. Jen se dívej, co je na světě žalosti.
0: Chci spát.
1: Co pak nemáš kouska srdce? Podívej na ní. Kámen by se ustrnul.
0: Pěkná, ale ubrečená.
1: Trápí se. A kvůli tobě.

0: jachty. Kdybych se aspoň uměla ve zlatích utopit. To neumím.
1: Přestaň, nebo se na tebe už ani nepodívám.
0: Stejně se nedíváš.
1: Dívám.
0: Kdo ví, jaké schvály ti zase táhnou hlavou, dětku.
1: Tak se mi Izerino zdá, že dnes má být úplněk. Mech moudřínek nasazuje na květ.
0: Radši jdi lovit nové blízkavice.
1: Blízkavice? Na ty si počkám u studánek.
0: Už se nám nikdy nevrátí.
1: Všechno se vrací. I úplňky. Mech moudřínek zas vykvete svým čarodějným květem a zmoudří rusalky i lidi. Uvidíš.
2: Tudy utíkal. Jeho stopa je čerstvá.
1: A bude mela. Už to začíná.
3: Kam běžíš, Adame?
2: Jdi, sestry rusalko. Mé poklady jsou pryč.
3: Co se to s tebou děje, chlapče? Co tě žene? Zas hledáš kameny? Ještě nemáš dost?
2: Kameny zmizely. A on s nimi. Ten podvodník a lhář.
3: Pamatuj se, Adame.
2: Musím ho najít. Poraď, Izerino, kterou cestou se dát?
3: Za štěstím vede jedna jediná. Hledej.
2: Nic nevidím. Všude jen mech. Mechové balvany, skály obrostlé mechem.
3: To je mech moudřínek. Dnes je úplněk. Rozkvítá zlatý květ.
2: Chci odtud.
3: Přivoň, jak sladký má dech. To sama země voní.
2: Co se to se mnou dělo, rusalko? Jako bych všecko viděl jinýma očima. Čeká ještě na mě? Víš, že čeká.
3: Ale nadarmo. Moudřínek zavonil pozdě. Tak bláznivě se znal za poklady, že si překročil bludný kořen, chlapče.
2: Všude jen les a polomy a les. Ale já se přece musím vrátit. Poprosit, aby mi odpustila.
4: Vracíš se?
2: Navždycky.
4: A kouzelný kamínek?
2: Vraťme ho zemi. Vybrousím ti jiný. A bude stejně krásný jako ten rubínový.
4: Krásnější. Ty přece, můj milý, dovedeš probudit krásu i v obyčejném křemínku. Otevři se, rubínová studánko. A vezmi si zpátky svůj drahokam.

0: Neříkal jsem to, všecko se vrací.
1: I letní úplňky.
0: Pojď, rusálko, rozházím znovu blízkavice po slatích. Světýlkama ti olemuju cestu, ať trefíš ke studánkám.
1: A jestli pak víš, že nám tam znova vykvetl mech moudřínek k motříčku, v měsíci zlátne čarodějný květ.
0: A voní. Cítíš, jak voní Izerino. Posaď se se mnou do mechu a v jeho vůni se k nám vrátí moudrost i krása mladých let.
1: Všecko se vrací. Zem zemi, voda vodě, lidi lidem.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdravím vás na Prahu noční linky Českého rozhlasu s datem 12. října. Pravda, během těch 2 hodin našeho povídání se ono datum změní. Až do zítřejší 1 hodiny jsem připraven v brněnském rozhlasovém studiu přijímat telefonáty na čísle 731 800 900 a podrobně prozkoumávat to, co napíšete na náš web. Jinými slovy, rozhlas.cz/linka, to je ta druhá možnost, jak zveřejnit svůj příběh. No a bez příběhů, bez vašich příběhů, by noční linka nebyla noční linkou. U mikrofonu je Borek Kapitánček. Už teď se těším na vaše telefonáty, na to, co zavoláte, na téma, které dnes bude spojovat, nebo mělo by spojovat vaše příběhy. Když se naše očekávání a skutečnost potkají, a je to setkání nepříjemné. Když jste náhle konfrontováni s následky lidského chování, nebo když jste nuceni přijmout to, že máte vlastní limity, že nejste neomylní, anebo vás okolnosti zbaví iluzí, ve kterých jste žili, tak to jsou ty chvíle, kdy se takzvaně srazíte s pravdou, s realitou. A pravda někdy bolí. Přijmout realitu bývá někdy těžké, až bolestné. A řekl bych, že šťastný je ten, kdo takovému okamžiku zatím nečelil. Bolela vás někdy pravda? Věřím, že máte svůj příběh, ale jedním dechem dodávám, že podle toho, jaké téma jsem zvolil pro dnešní vysílání, to budou asi příběhy hodně osobní. Takže tradičně zavolejte na 731 800 900 nebo napište na web rozhlas.cz/linka o tom, jak jste se srazili s pravdou a jak to bolelo.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Teď je 6 minut po 23. hodině, je čas noční linky Českého rozhlasu a tématem, které by mělo spojovat to, co vy zavoláte na 731 800 900 anebo napíšete na naši webovou stránku, je pravda někdy bolí. Prvním posluchačem, který se ozval na zmíněném telefonním čísle, je Karel. Dobrý večer, Karle.
1: Dobrý večer, to jsem nevěděl, že se dovolám, jako samozřejmě.
0: Vy máte puštěný rozhlasový přijímač a o toto pro vás možná bude těžší. Vy se uslyšíte s mírným zpožděním.
1: Já ho hned vypnu.
0: Mhm, děkuju. No a otázka
1: a je...
0: úplně. A otázka je jasná. Bolela vás někdy pravda? Sdělená? Zjištěná? Čelil jste někdy realitě?
1: Ano, hlavně když mě bývalá manželka řekla, že ty našla druhého a to bylo moc nechutné. Ale byla to pravda.
0: Zkuste popsat ten pocit, který jste měl, když to zaznělo z jejich úst.
1: Ten pocit byl takový, že bych asi tak sežral lokomotivu, nebo byl velmi špatně na tom. Hmm.
0: Uvědomil jste si, že jste delší dobu žil v nepravdě, respektive, že před vámi něco tajila? Asi to nebylo ze dne na den, asi k tomu něco vedlo, asi to trvalo delší dobu, nebo se pletu?
1: Ano, nepletete se, samozřejmě, že to nemohlo být ze dne na den. Ale třeba měsíc na měsíc.
0: Mm-hmm. Jak to pokračovalo, no, smím-li vědět?
1: Ale ve slušnosti. Rozvod.
0: Mm-hmm.
1: Jo, a ticho. Je.
0: Jak je to dávno?
1: Asi tak 20, 25 let.
0: A jste dnes rád, že jste se dozvěděl pravdu?
1: Samozřejmě. Než žít v nějakých pravidách, tak bylo dobré jako to ukončit a nechat to prostě, ať to jde tak, jak to život jde.
0: To si myslíte dnes, ale tipuju, že v ten okamžik jste si to nemyslel, že jo?
1: Ne, to bych obradil.
0: Hmm. Došlo k nějakému no, násilí, došlo k nějakým bouřím?
1: Ne, to bych já neudělal. Samozřejmě ne, nejsem takový člověk.
0: A poučil jste se z toho, co je za vámi? Třeba...
1: Ano, poučil jsem se z toho, že s ženskýma žádné drobné.
0: S ženskýma žádné drobné. To zní jako hezký bonmot. Karle, děkuju.
1: No, to nevím, vlastně je to bonmot, to nevím, co
0: s ženskýma žádné drobné. No.
1: Žádné drobné.
0: Mám tomu rozumět tak, že jste zanevřel na ženy?
1: Ano.
0: Zůstal jste sám?
1: Ano.
0: Já jsem zvědavý dneska, ale to je tím, že jsem vám chtěl dát prostor a jak tak cítím, spíš potřebujete otázky. Nicméně ta moje poslední otázka je, jestli se ještě se svojí bývalou stýkáte a jestli máte děti.
1: Nestýkám, nechtěl bych ji ani vidět.
0: A děti máte?
1: No, to nevím.
0: Myslím s vaší bývalou.
1: No samozřejmě říkám, to nevím.
0: Takže vy nevíte, jestli s vaší bývalou manželkou máte děti, ano?
1: Ano, to nevím, protože jsem nebyl informován.
0: No tak ono toho 3/4 roku se mohlo něco stát. No ale to už je věc zase třeba na další téma.
1: 3/4 roku, dobře, ale to je 20, 25 let.
0: Já vím, já myslel těch 9 měsíců případných. Karle, dnes už vás to nebolí?
1: No, už ne. Už je to dobrý.
0: Ono se někdy říká, je to takové okřídlené rčení, co vás nezabije, to vás posílí. Tak vám přeju hodně síly. Mějte se hezky.
1: Budu se snažit být silný.
0: Děkuji vám za telefonát a za důvěru, kterou jste mi právě tím telefonátem dal. Mějte se hezky a krásný podzim. Naslyšenou.
1: Dobře, naslyšenou. Vlastně.
0: Michal napsal na rozhlas.cz lomítko linka na téma Pravda někdy bolí následující. Bolí, když vám doktor třeba jenom naznačí, že na váš problém nemá současná medicína spolehlivé řešení a že si musíte zvyknout. Mně se to stalo dvakrát. U ušního šelestu a u sklivcových zákalků. To jsou ty protivné létající mušky v oku. Člověku nezbývá, než se kruté pravdě postavit čelem. Ono mu v podstatě ani nic jiného nezbývá. A po třetí jsem čelil kruté pravdě, když jsem si vyslechl výsledky lumbální punkce. Ač to bylo oproti předchozím dvěma případům nejzávažnější, přijal jsem to statečně, protože už jsem byl připraven. Původně jsem se ale té pravdě dlouho vyhýbal. Když mi pak na evokovaných potenciálech zjistili nález na zrakovém nervu, neváhal jsem a na tu lumbálku přece jenom šel a udělal jsem dobře. Schválili mi biologickou léčbu a progrese nemoci by měla být pozastavena, napsal Michal z Myšlína. Mohly to být různé situace, různé životní zápletky, nespočet životních dramat, kdy jste náhle byli vystaveni pravdě, realitě. Ona pravda někdy bolí. Možná o tom povykládáte po písničce Hany Zagorové.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Říká se, že co se zdá, to může být taky jenom sen. Ale taky se vám někdy může zdát, že žijete život tak, jak jste si ho naplánovali a najednou přijde ten okamžik, kdy jste přímo postaveni před pravdu. Někdy krutou. A právě proto říkám, že tématem dnešní noční linky je pravda někdy bolí a čekám na vaše příběhy na tohle téma. S tím dalším je na telefonu 731 800 900 připraven Martin. Zdravím vás do vašeho vozu. Takhle pozdě vy musíte být buď to taxikář nebo kamioňák. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer. Ano, kamionák, jsem na cestě do Německa.
0: Tak v tom případě, ať vám dobře utíká, žádné komplikace na cestě. A teď poslouchám váš příběh na téma Pravda někdy bolí.
1: Moc krát děkuji za přání. No, onehda měl váš kolega téma na co vás žere, nebo co vás žírá. Mm-hmm. Tak jsem onehda volal a sdělal jsem, že tenkrát bývalá přítelkyně mi nepřiznala otcovství její dcery. A teďkon v září jsem přes ní nechal přát všechno nejlepší k narozeninám té dcery, domněle naší společné. No a nechtěně jsem se dozvěděl, že opravdu to, že mi to nepřizná tenkrát, tak že opravdu moje není. Což je bylo opravdu nepříjemné, pravda bohužel opravdu bolí. Do teďka, do té doby, vlastně do letošního září se doufal, že mám jakoby potomka a díky tady tomu se ukázalo teda, že ho vlastně nemám a tím to celý skončilo. Byli jsme do té doby občas v kontaktu, jak říkám, je to už 18 let. S tou mojí bývalou přítelkyní a kontakt přímo na tu dceru nemám, takže jsem přes ní každý rok blahopřál k svátku a k narozeninám a teďkon se bohužel teda potvrdilo, že ne, že nejsem otec. Je to nemilé.
0: Já budu zvědavý a doufám, že se vás to nějak nedotkne, respektive, že nebudu šťourat v ránách, které ještě pořád bolí. Jak jste se to dozvěděl, že tedy opravdu nejste otcem? Ona vám přímo řekla, přítelkyně, není tvoje, jo?
1: Teďkon jsem jí napsal po tom blahopřání, jestli mi už konečně dá vědět, jestli jo nebo ne. Mm-hmm. No a sdělila mi, že tady v jejich 7 letech se nechávali dělat testy otcovství, a což jsem nevěděl do té doby a potvrdilo se, že jí bejvalej vlastně je otcem týho holky.
0: Mám ještě jednu otázku a trošku se zdráhá mi položit. To znamená, že ona měla společně s vámi ještě někoho dalšího. Tedy paralelní vztah?
1: Bohužel, to je pravda, to je realita. Takže uvědomění toho, že vlastně 18 let si myslíte, že máte dceru, a potom se dozvíte teda, že nemáte a ještě k tomu vlastně mi dojde potom, že mě vlastně v tu dobu podváděla. Hmm.
0: Jak jste se cítil, když jste se dozvěděl tu pravdu? Nemyslím o podvádění, ale o tom, že ta dcera, o které jste doufal, že je vaše není.
1: Tak samozřejmě mě to mrzelo a mrzí mě to i teď, jo. I po měsíci prostě to jsem se to dozvěděl, leží mi to v hlavě, ale s tím prostě člověk bohužel nic neudělá.
0: Namísto toho, abych se vás zeptal, jestli vás ten okamžik poučil, tak se zeptám, kdyby teď zatelefonovala vaše bývalá a řekla, chci se k tobě vrátit, co byste udělal?
1: To je hodně těžká otázka.
0: Tak já ještě stížím. Chci se k tobě vrátit i s dcerou, která sice není tvoje, ale mohla by. Mohl by si dělat tatínka. Co byste, jak byste reagoval?
1: Kdybych nevěděl, že má dvě další děti s někým dalším, tak bych ještě hodně, hodně uvažoval. A vlastně do té doby, než mi to sdělila, tady tu pravdu, tak jsem si zahrával i s tou myšlenkou, že kdyby se ozval, že ano, tak asi bych možná změnil i svůj život a podřídil bych ho jakoby svojí nový rodině. Jo, když to tak řekl. No ale potom s tom zjištění tam už není co řešit. To je prostě tečka, konec a není co řešit.
0: Martine, já si teď tipnu a je to pravděpodobnost 1:12, že se netrefím. Tedy, že se trefím, tak. Vy jste znamením rak?
1: Ne.
0: Netrefil jsem se, protože pro raka je rodina nejdůležitější. Myslel jsem si, že jste, ale to je samozřejmě věc, řekl bych, spíše taková efemérní, není ani tak podstatná. Martine, moc krát vám děkuju za upřímnost, se kterou jste nám svěřil část svého životního příběhu a přeju vám šťastnou cestu.
1: Když jste to zná pravdu, tak jsem na přelomu blížence a býka.
0: No, tak aspoň to mám trošku přesněji. A hned se jdu podívat, jak to mají blíženci a býci s rodinou a věrností a oddaností rodině. Mějte se pěkně a šťastnou cestu.
1: Jestli byste mi povolil, chtěl bych pozdravit moji milovanou babičku Helenku Bujnovskou do Teplic. Moc krát děkuju.
0: Zdravím do Teplic a na cesty naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Pravda někdy bolí. Téma noční linky, kterou právě posloucháte. Možná, že po písničce Dua Verona přispějete i vy svým příběhem na tohle téma.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když tak teď přemýšlím o tom, co všechno mohla být ta krutá pravda, která někdy bolí, tedy v jakých oblastech se odehrálo to vaše prozření, když jste byli postaveni před krutou realitu, tak mě napadá, že těch příběhů, které dnes odezní, bude oproti těm, které neodezní, jen velmi málo. Jeden z nich jsem si teď během písničky kapely Verona vyslechl s tím, že posluchačka nechce do vysílání a já to naprosto respektuju, protože taky jsem říkal, že to bude asi hodně upřímných příběhů a zpovědí, které nás čekají. A asi ne vždycky veselých. Tak jsem zvědavý, kdo další se ujme toho úkolu nelehkého říct svůj příběh na téma Pravda někdy bolí. Dobrý večer, tady je Borek, kapitánček Noční linka. Kdo je prosím na telefonu? No to už ani se nemusím ptát, je to paní Dana z Blatné. Tak vám přeju nerušený poslech a to i proto, abych vás dobře slyšel.
1: Já vám taky přeju to tež a všem posluchačům. A já se k tomu musím vyjádřit, protože mě úplně teď dostal tematicky směrem ke svému příběhu, teda ocitovanému pan Martin. A já se přiznám, že já teda snesu všechno celkem, jakoukoliv pravdu, pokud teda se přesvědčím o tom, že to pravda je, ať už je příjemná nebo nepříjemná, ale co nesnáším, jsou podvody, lži a klamstvo. Prostě to nesnáším. A protože jsem byla v životě klamaná a hodně klamaná, hodně klamaná v manželství, tak jsem prostě se zařekla, že radši zůstanu sama, než bych tohle to ještě podstupovala, protože jako víte co, když jste zklamán svým manželem a ještě se svojí vlastně kamarádkou, který on zničil život, mě zničil život, mému synovi zničil život a tak dále, tak prostě je to krutá pravda, která vlastně ona mi to přiznala. Ona mi to chtěla přiznat, ale pak málem spáchala sebevraždu. Jo. Takže to bylo krutý, ale on ji prostě bránil. A já se z toho nějak do dneška nemůžu zpamatovat. A to jsem docela upřímný a statečný člověk, si myslím, jako žena. Ale prostě bolí to do dneška. Jako. Je to prostě takový...
0: A jak je to dávno?
1: Taková rána do vazu. No, je to dávno, je už to dávno. Danielovi je 50 roků, takže to už je fakt dávno. Ale pořád mě to bolí, to se přiznám. Hmm. Protože si říkám, jemu se to vrátilo více než třikrát, trojnásobně, jo. Ale mě to prostě bolí a poznamenalo to můj život. A já, ačkoliv teda jsem... mámou tří dětí, tak už jsem se nikdy nevdávala vlastně, protože já jsem se prostě bála. Bála vstoupit zase do zklamání. Vstříc zklamání dalšímu. Takže mám tři dětičky, ale to je v pořádku, to je v pohodě, ale to, co zažil Martin, to bych teda zažít fakt nechtěla.
0: Martin je váš syn, ano?
1: Ne, Martin není můj syn. Martin není můj syn.
0: Jo, Martin předchozí posluchač. Tak, jo.
1: Přede mnou, ano, předchozí posluchač.
0: Já jsem se tak zaposlouchal.
1: Martin, vy máme společného pouze to, že já jsem teda na rozmezí blíženců a raka a pro mě rodina je vše. To je posvátnost prostě, jo? Ale do manželství už bych teda hnedka nastoupila. To fakt se bojím.
0: Bojíte se proto, že si myslíte, že byste to znovu případné zklamání neunesla? Rozumím tomu správně, ano?
1: To přesně tak rozumíte úplně přesně, Morku. Já prostě bych takovýhle další zklamání už neunesla.
0: Jak jste se v okamžiku, kdy došlo k tomu, no já nechci říkat prozření, zřejmě to bylo přiznání, jestli tedy se pletu, tak mě opravte. V tom okamžiku přiznání pravdy ze strany vašeho partnera a vaší kamarádky, jak jsem tomu rozuměl, jak jste se cítila? Vzpomínáte si na to dodnes?
1: Cítila jsem se příšerně, protože jí to málem stálo život. A pak jsem ho ještě nachytala, když jsem se už s ním definitivně rozhodla, že se rozvedu. Tak jsme s tatínkem za ní jeli jí navštívit, jí, protože já jsem o ní měla strach. Ona se pokusila o sebevraždu, pak teda přišla o to dítě, který jako s ním čekala údajně. A vlastně bylo to tak strašně krutý, když jsme jí tam našli v slzách a on tam byl s ní a mlátil jí a nalejval jim červeným vínem, aby prostě potratila, ale pak jí stejně k tomu dohnal, jo. No, bylo to příšerný a možná právě to zanechalo ten otisk věčný na mém dalším životě. Jestli mi rozumíte.
0: Myslím, že vám rozumím dobře, Dano.
1: No, je to smutný příběh možná. Já nerada takhle zdůrazňuji ty křivdy, kterými byly spáchány, napáchány. Říkám, na rovinu říkám, pravdu snesu i krutou, ale lež a podvádění a prostě takový to balamucení, takový to, říkám,
0: přetvářování a vytváření legend.
1: Já bych to možná
0: řekl ještě trošku vulgárněji. Ten pocit, že z vás někdo dělá blbce dlouhou dobu, protože ono se to nestane ze dne na den, ale něco k tomu vede, takže určitou dobu...
1: Ono to nebylo ze dne na den. Ono to trvalo a já jsem si všimla spoustu věcí a pominu i to, že to házel pak na jinýho úplně mužského, který v tom byl úplně nevinně, nastěhoval okna. Prostě víte co, když z vás někdo dělá dlouhodobě blbce, tak vás to poznamená fakt na celý život. A já se omlouvám posluchačům, jestli jsem zdržovala. A i vám se, Borku, omlouvám.
0: Nemáte se začít omlouvat. Ne.
1: Je mi to líto, že jsem se tak rozohněla trošku.
0: Takhle vypadá, když jste rozohněná. Tak to je ještě dobrý. Dano, ne, já vám děkuju.
1: Já jsem teď zažila takový tragický 2 týdny a není mi z toho dobře ještě pořád. Takže se omlouvám, že jsem se zapojila do vysílání, ale s vámi jsem se ráda viděla, slyšela vlastně, neviděla. Jestli vás můžu najít na kameře. Mějte se krásně, všichni posluchači, ať nezažijou takovéhle kruté pravdy a podvody hlavně.
0: Já vám na kameře mávám, Dano, stejně jako ostatním posluchačům a posluchačkám, a přeju dobrou noc.
1: Tu si zapnu za chviličku noc, teď jsem jenom na telefonu. Mějte se krásně.
0: I vy.
1: A krásnou noc všem a zdravíčko a tak dále, jo?
0: Děkuji a naslyšenou. Pravda někdy bolí. Možná máte příběh na tohle téma. V tom případě ještě jednou uslyšíte, no a není to naposledy, to telefonní číslo, které vás spojí se studiem Noční linky, kterou právě posloucháte. Ale nemusí to být jen příběhy, řekněme, partnerské, ale i příběhy typu, který teď zrovna přečtu, napsala jej Věra z Karviné. Zdraví všechny posluchače Noční linky a píše: po 12 letech manželství manžel onemocnil závažnou nemocí, avšak naučil se s ní žít. S jeho nemocí jsme se jako rodina smířili, ale po dalších 10 letech onemocnil stejnou nemocí i syn. Průběh nemoci má horší. Velmi nás to omezuje jako rodinu a jen proto, že jsem věřící, tak si říkám, že by mohlo být ještě hůře. Mějte se hezky, podepsána Věra. I tohle je srážka s realitou, která mnohdy bolí. Věro, držím vám pěsti. A ten nahoře, který neustále poslouchá, vězte, že je to v jeho rukou a že možná už zítra bude všechno jinak. A když ne zítra, tak možná pozítří. Na téma Pravda někdy bolí můžete vaše příběhy volat na tohle číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu na téma Pravda někdy bolí. A příliš veselé vaše příběhy dnes asi nebudou. Už podle toho, co jsme slyšeli od Karla, od Martina, od Dany, a jsem zvědavý, jestli tomu přítrž učiní Jiřina, jestli má trošku veselější příběh, ale netypoval bych. Jiřino, dobrý večer.
1: No, dobrý večer, já vás zdravím nemám. Mám hrozný příběh nebo hroznou pravdu. Když mě bylo 23 let a mému mužovi 30, byli jsme spolu krátce, tak jsem za ní měla na návštěvu do nemocnice, protože tam byl hospitalizovaný. No a tak byly návštěvy středa, neděle, tenkrát to bylo jako normální. Telefony nebyly, jenom ty státní linky, takže moc člověk nevěděl. No tak jsem tam měla s tím, že prostě na kontrole a to. No a chtěla jsem jít do pokoje a zastavila mě sestřička a říká, ještě tam nechoďte, musíte za panem primářem. Tak jsem šla za panem primářem a ten mě bez obalu prostě řekl, ani mě neřekl, posaďte se, nic. Řekl mě, no tak vám sděluju, že, že vašemu manželovi zbývají 2 měsíce života. A bylo vymalováno. A teď já jsem na něj koukala, já jsem říkala, no to prostě není pravda, tohle není pravda. Já v jiném stavu se třetím dítětem, no a on je a už se s tím nedá nic dělat. Tak já jsem ho prosila, jestli ještě třeba Praha, Hradec nebo něco takového, že jemu se lhaly ledviny, jo. Mm. A umělá ledvina ještě nebyla. Ta byla až v tom roce 66, ale tak jsme to potom, a teď já jsem měla za tím manželem jít na ten pokoj prostě a tvářit se, že nic nevím. A to prostě bylo hrozný, no ale překonala jsem to, že se mě ptal, co se stalo, a já říkám, no nic, jenom mě pan Brma říkal, že ti bylo špatně a že prostě už je to lepší. No a tak normálně jsem tu návštěvu přežila. Nevím, jak jsem se dostala domů zpátky, to jsem šla nějak na vlak, já nevím, prostě byla jsem doma, tak jsem to, jako bydleli jsme u našich, tak jsem jim to řekla, tak jsme hned volali jeho sestru, že ona měla známý v Praze, jestli by to prostě nešlo nějak. Tam byl strejda, který řekl, že on se nebude dívat na to, jak synovec umírá, tak nakonec jsme to jako sehnali v Hradci Králové, tam ta umělá ledvina začínala, tak prostě jsme ho tam vezli a ten pan primář byl tak zlej, že říkal, a on vám stejně po cestě umře. No ale neumřel nám, tam ještě byl na té dialýze, jednou mu to pomohlo, dokonce, když jsme tam za ní měli, nám přišel naproti, jenomže jak měl oslabené žíly, jak mu pořád měnili krev, takže neumřel za 2 měsíce, ale za 4. Takže takhle já jsem stála tyhle ty pravdě velmi mladá a můžu vám říct, že to bylo snad to nejhorší.
0: Jak to popisujete, je to, jestli tedy počítám správně, opravte mě, je to asi 50 let, co se to odehrálo, nebo ne?
1: No, to už je 60 skoro.
0: 60.
1: No. Ale to pořád, to nemůžete prostě na to zapomenout. To se vám pořád jako vrací.
0: No právě proto jsem teď tak hloupě počítal nahlas a říkám si, jak dlouho vlastně máte tu bolest v sobě.
1: No a já potom, že děti byly malí, že jo, já jsem byla mladá, sama jsem zůstat nechtěla, tak potom za rok a půl jsem se vdala, ale stejně pořád vám to z té hlavy nešlo, i když jsem měla šťastný manželství, vychovali jsme děti, ale to nezapomenete, nikdy to nezapomenete. A teď mě je to 6, byli jsme tím druhým mužem 51 let a teď je to 8 let, co zemřel. Ale to se vám všechno vrací a jak oni říkají, často vyhojí, nevyhojí, jen otupí. A to vám vám prostě nikdy z hlavy nezmizí tohle.
0: Teď řeknu něco, co by se dalo klidně označit jako kdyby, chyby a takové ty věci. Ale co myslíte, kdyby tenkrát pan primář byl aspoň o něco vstřícnější, protože tak, jak to popisujete, mi moc vstřícný nepřipadnul, a to ještě používám eufemismus, kdyby vám aspoň nějakou jinou formou sdělil tuhle hroznou zprávu.
1: No a to my jsme ještě, on bydlel kousek, my jsme věděli, kde bydlí tady ve Žďáře, tak jsme ho ještě šli prosit, jsem mu šla, jestli ho neotravujte, prostě nedá se nic dělat a hotovo, no, tak prostě takhle.
0: No tak to je pro mě nejvíc šokující z toho, co říká, z toho, co říkáte tedy.
1: No, je krom... to dlouho, pravdě. Ale stejně se vám tohle to pořád vrací a člověk pořád přemýšlí, proč mě se tohle muselo stát, proč to, ale nikdy nedostanete odpověď. Prostě tak to musí být, asi tak je to zařízený, tak to prostě asi je. No. Takže tohle to jsem vám jenom chtěla sdělit. Ale vím třeba, že si říkám, byl to osud hroznej, krutej, ale vyvázla jsem z něj ještě docela dobře a myslím si, že jsou třeba lidi, kteří jsou na tom ještě hůř, víte, třeba, tak si říkám, ještě někdo je třeba, nebo na tom byl ještě hůř než já, no ale nebyla to legrace, nebylo to prostě nic pěkného, no. Ale přežije se to. Musíte, pane Borku, přežít všechno. Hmm. Nedá se nic dělat. A kvůli těm dětem člověk musel žít dál, protože tomu nejmladšímu byly 4 měsíce, že jo.
0: Hádám, že právě, že právě děti byly těmi osobami, které vám nejvíc pomohly přenést se přes ten prvotní
1: šok. Musíte. Ale kolikrát třeba jsem říkala, manžel chodil na odpolní, že jo, tak bylo 10 hodin a já chystala večeři, že jo, prostě úplně zblblá a pořád jste nemohl pochopit, že prostě není, no. To byl takovej šok hroznej, no, ale musíte přežít všechno musíte přežít, nedá se nic dělat.
0: Abyste tady byla právě pro ty, kteří jsou zde s vámi, to je pravda.
1: No, Jiřino, musím a tak to. Teď mě ty děti taky drží, že jo, tak ale říkám, nikdy nezapomenete, jak oni říkají, že můžete zapomenout, není to pravda. Pořád se vám to vrací a vrací.
0: Děkuji za upřímnost, děkuji za váš telefonát.
1: Nemáte zač.
0: Jediné, co vám můžu popřát, je pevné zdraví.
1: No, to moc nemám, ale děkuju.
0: No, to s určitým věkem děkuju. Přichází na každého. Vím, o čem mluvím, jinak bych si nedovolil něco takového říct.
1: Já zrovna jsem přijela dneska nemocnice z operace,
0: jejda.
1: Ale bude to snad dobrý, takže pohodě. Já už to beru tak všechno, tak jako spíš s humorem, že to musí být, protože nejde být pesimista, to by člověk nemohl vydržet už.
0: To máte pravdu. Já jsem si zrovna dneska říkal, že už 8 let žiju nad plán po té operaci, kterou jsem podstoupil v roce 18. No, mějte se hezky, Jiřino.
1: Taky krásný podzim. A zdravím všechny posluchače a hlavně to zdravíčko, abyste všichni měli. To je nejdůležitější. Mějte se moc hezky, nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je dnes Pravda někdy bolí. Od toho se vlastně odvíjí i, no, řekněme, zabarvení vašich příběhů. Dnes asi moc veselosti neuslyšíme. A bohužel musím říct, že podobný je i příběh posluchačky Daniely z Prahy, která napsala na rozhlas.cz/linka to následující, co se teď budu snažit citovat. Pravda opravdu bolí a asi nepřekvapím, když přiznám, že největší psychickou a prakticky i fyzickou bolest jsem prožila před 8 lety, kdy mi zcela nečekaně při preventivním vyšetření na mamografii lékař oznámil tu nejhorší možnou diagnózu. Byla to pravda, ale mně se udělalo fyzicky špatně. Vyšla jsem s touto pravdou na nemocniční chodbu a asi naposledy jsem plakala tak, že se mi řinuly slzy jako z vodovodního kohoutku. Navíc jsem na tuto skutečnost, abych ji zpracovala, byla úplně sama. Byl to nejhorší okamžik po sdělení pravdy v mém životě. Tak jsem mnohokrát přemýšlela, zda by člověk neměl být na takovou informaci předem připraven, aby tehdy čekal na chodbě manžel nebo by mě zavolali za týden. Ale oni už mě za týden poslali na biopsii a do 14 dnů

0: Pavlo, děkuji za tenhle váš příběh. A ty vaše, které možná zavoláte i ve druhé části noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, tak ty směřujte na číslo 731 800 900. Tahle telefonní linka vás spojí v tomto případě s brněnským rozhlasovým studiem a já se vlastně můžu zeptat, kdo je teď na telefonu. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, noční linka.
1: Dobrý večer, tady František Kralupy nad Vltavou. Zdravím vás, pane Borku.
0: Zdravím vás, Františku. Myslím, že už jsme spolu párkrát mluvili. Podle hlasu si to tak říkám.
1: Ano, ano, mluvili. Velice rád vás poslouchám a jsou zajímavý příběhy.
0: Děkuju. Ale nejsou moje, já jsem jenom zprostředkovatel. Františku, vy máte příběh na téma Pravda někdy bolí?
1: Mám příběh a je podobnej tý paní, co tý posluchače, co teď mluvila.
0: Mm-hmm. Paní Jiřině.
1: Můžu mluvit?
0: Samozřejmě jsme ve vysílání a všichni vás posloucháme.
1: Maminka normálně najednou, že ji odvezli do nemocnice a pan Ježíš, co se děje. Tak jsme tam jeli za ní, už byla po výsledku, jako co měli, co zjistili a přišli jsme tam za panem doktorem a do té posluchárny a dáme se, jako, jak to vypadá, co dopovídá, má rakovinu střev. Ujda, jo, takhle. A já, jak to vypadá, bude operace nebo něco, no, něco s tím uděláme, ale čekáme, že to bude tak 3/4 roku a bude konec. Takhle, jo. No tak to víte, že jsme z toho byli, kdo by z toho nebyl vykulený, jak se říká, že jo. Tak jsme čekali prostě, máma normálně vypadala dobře, všecko, ty bolesti. Dostávala ty kapačky, tak ty bolesti jako jí ustaly, co jí bolelo to břicho. No a odvezli jsme jí domů, potom asi za 3 neděle jsme jí odvezli domů. No a chodila manželka hlavně teda, musím, já jsem byl v práci a manželka hlavně, ta se o to starala, o všecko. A babička normálně začala si vyvažovat, jo, ono to bylo nějak takhle na jaře, vyvažovat si, ona měla ráda takový hutní polivky a tohle. A já jsem říkal, že no a pán malé, člověče, to asi nějaký omyl, tohle, kdyby přeci měla, jak říká, rakovinu střev a tohle, tak to se by jí nechutnalo jíst a to přeci není možný, aby takhle, a ona vyvadlo, prostě bezvadný to bylo všecko. Jo, a přišel pan doktor, ten její ošetřující, co tady byl v Chalupech a dával jí vždycky nějakou injekci. Je, každý den injekci, až vám přijde to, jako kdyby měla bolesti maminka, tak zavolejte, je to tam zařízení na pohotovosti a i hned sem přijedou a dají tu injekci, jako proti té bolesti to. No a tak to šlo to nějak takhle všecko v pořádku a jednou měla opravdu, začaly asi po 3 měsících začaly bolesti a v noci to bylo. Já pám, ježišmarja, tak šup na pohotovost a přijdu tam, sestřička pá, co chcete, já pám, no, mám tady zařízeno, jako jméno, všecko to, kdyby byly bolesti, takže pan doktor tam hned zajede. No tak dobře, odjel jsem, ona hodina, 2 hodiny, máma se kroutila na posteli, víte, do, já pám, no, to není možný, tak tam jedu znova. A pana ty pohotovosti, já pám, sestří, prosím vás, tak co je? A co je, jako, co je? Já povídám, no, tady bylo dohodnuto, že když bude mít bolesti, že přijede pan doktor a dá jí to k injekci. No tak dobře, ale on tam přijede a taky se musí najíst. Já pám, tak jsem se s tím taky smířil a pám, no, lidi jsme, to se nedá nic dělat. Tak potom přijel, normálně maminka ještě z postele, dobrý večer, pane doktore, ještě jako to. On vůbec nemluvil, nepozdravil, naštvaný prostě, jo. Přijel, dal jí tu injekci a odjel, jo. Tak jsme ještě to, říkám, tak bude mít pokoj, ale on jí dal asi nějakou slabou nebo co, jak byl nějaký rozčílený, rozrušený, ne, jestli ho nějak vyvedli večír v noci, tohle. Takže slabší nějakou injekci a ona stejně chudák měla potom bolesti na chvilku. Tak potom druhý den jsme volali tomu jejímu ošetřujícímu doktorovi, a co jako jí měl na starosti, říkáme, pane doktore, takhle se věci mají. No tak on přijel, on byl bezvaný, on byl ochotný, takový přijel, hned si s mámou tady všecko vyříkali, dali injekci, ona usnula v pořádku, všecko. Pane Borku, Trvalo to

0: opravdu, a oni řekli v té nemocnici, že to tak trvá tři čtvrtě roku. Hmm. A přesně vám na těch tři čtvrtě roku maminka normálně odešla. Najednou tam žena přišla, jak se o ní starala, to přišla tam, a že maminka jako, jestli něco dělá, nebo tohle, ona spala. Tak nechtěla jí budit, říká, tak ještě nechám chvilku spát, a ona už usnula na to, na věky, jak se říká. Hmm. Takže to byla, to jsou nervy, prostě o tom se těžko mluví, jo.
1: Já vám rozumím, ale obdivuju, že jste to vydržel až do téhle chvíle, že se vám netřásl hlas.
0: Ale je to v lidech, pane Borku, je to v lidech. Nemůžu nařít, ale já mám teďko lékaře, měl jsem takovou lehčí vrtvičku už, je to asi 5-6 let to bude. Vynikající pan doktor, jo, prostě ochotnej, všecko, prášky mi dal, všecko v pohodě. Nemůžu říkat, že doktory, my si stěžujeme na doktory, nebo to je v lidech. Jako jsme lidi různý, tak jsou i ty doktory, víte. Někdo prostě to je poslání a má to prostě a někdo prostě, no, je to v lidech prostě. No,
1: líp bych to neřekl. Máte naprostou pravdu. Ano, všude jsou lidé dobří i lidé, kteří nejsou příliš kvalitní.
0: Přesně. Hmm. Ale měl jsem ještě, pane Borku, můžu ještě mluvit?
1: Poslouchám vás a myslím si, že nejenom já.
0: Měl jsem ještě případ takovej, normálně v noci bolesti. A já vám nebudu manželku budit, zalezu si na pohotovost, možná, že mám zaražený větry nebo něco tohle, půjdu na pohotovost, taky to bylo večer, už to bylo v noci vlastně, tak jdu na pohotovost, jenže ta pohotovost z Lobečku asi 3 kilometry a asi v půli cesty je nemocnice. A já pán dojdu na tu pohotovost a já vám už jsem nemohl prostě, posledním zbytkem jsem se došel rád k nemocnici, zaťukám na toho nadvratního, on odevřel, by se si nějaký obejda ožralej nebo něco, co tady chce. Tak já prostě poslední zbytkem sil mu říkám, že nejsem opilej nic, ale že mám hrozný bolesti a že jsem šel na pohotovost, už jsem tam nedošel. Jestli to, a tak on hned zavolal to, přijeli, a taky bezvadnej pan doktor, taky pan Felix, ale už chudák nežije. A přišli, vzali mě hned na pokoj, dali mi ty infuze a takový, a druhý den normálně do Slaného na operaci. Akutní zánět slepého střeva, zjela diagnóza. Mm-hmm. Tak mě přivezli do toho Slaného, sedím tam v té přijímačce a teď v té čekárně, teď přišel takový vysoký frajer, doktor, a pát, co seš, čím seš tady? Já povídám, no, akutní zánět slepého střeva. Co děláš? Já pánu na šachtě, to jsem dělal nakladně na šachtě. Páno, ale no, víte, noční šichty a tohle, tak člověk asi jak vypadá, víte, pobledlej takovej to. Pán, ale ty nemáš slepý střevo, ty máš prasklej vřet, takhle jo. Já pánu, valejte, co může člověk uvažovat v téhle chvíli. A odešel, přijeli pro mě, odvezli mě na pokoj a už nevím nic. Probudil jsem se a měl jsem zalepený celý břicho a ty chlapi, co tam se mnou byli na tom pokoji, říkali, čím seš tady, já pánu, slepý střevo. Povídá, ty vole, ty nemáš slepý střevo, ty máš rozpáraný celý břicho. Na slepý střevo jsou 4 štíčky tady na pravý straně a ty máš rozpáraný celý břicho. Přijel ten, byla vizita, přišli ten a tenhle ten doktor, já nevěděl, kdo to je, ale potom říkali, že to byl kapacita jako tohle. Přišel tenhle ten doktor a u mě se zastavil a povídá, no tak hele, jak to vypadá, já pám, no, máš bolesti, já pám, nemám ani to, ale to víš, hele, my jsme se museli posikrovat, ale ten břed to nebyl, ale bylo to střevo to bylo.
1: Yeah.
0: Slepý střevo to bylo.
1: No,
0: takže
1: teda.
0: To byl omyl prostě, jo. Takže já mám na rozpáraný břicho, ale pane Borku, ještě v rychlosti, ale to už je pryč za mnou, ale pak jsem jel se žlučníkem a dělal mi to ve vojenské nemocnici ve Střešovicích žlučník. A po té operaci přišli, ta zase byla vizita, takový frajeři, šikovní chlapi, doktoři to přišli a ten, co mě jako operoval, tak pán Hlíra, vy jste nám dál, a pán Ježíš, pane doktore, co se stalo? Povídal, vy jste to tam všechno srostlí, to už bylo pár let po tom slepáku.
1: Takže tím, že se posichrovali, vám zařídili srůsty a potom se to projevilo o něco později. Jo, Františku?
0: Tak, přesně, přesně, pane Borku. A my prý jsme se k tomu žlučíku nemohli ani dostat. Takže ono prostě, ale všecko to dobře dopadlo, všecko jsem to přežil, jo, ale říkám, prostě je to všecko v lidech. Přesně jsme, jak jsme...
1: Byla to sice trošku obsáhlejší ilustrace tohoto tvrzení. Ano, ale myslím si, že dokonala. Františku, moc krát děkuju a snad už nic takového nebude. Mějte se a hezký podzim.
0: A všem posluchačům hlavně zdravíčko přeju. Nic jiného na tom světě není dražšího než to zdraví. A mějte se moc hezky a díky, bezvadnej pořad je to.
1: Díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka.
1: Společně s Františkem a s vaší pozorností jsme překonali půlnoc, tedy vstoupili z jednoho dne do druhého. Teď už máme úterý 13. října 2026 a pokračuje noční linka Českého rozhlasu. Já se budu snažit co nejvíc vašich příběhů takzvaně vpustit do vysílání i v těch následujících necelých 60 minutách. K tomu slouží telefon 731 800 900, ale také web rozhlas.cz/linka. Z něj za malou chvilku budu citovat to, co napsala Monika z Prahy, ale teď už dávám prostor Věře Martinové, protože i já si musím z některých příběhů, no slušně řečeno, oddechnout.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: U mikrofonu je Borek Kapitánček, přeji vám nerušený poslech a znovu připomínám téma Pravda někdy bolí.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma Pravda někdy bolí. A já si říkám, a řeknu to i nahlas, kéž by vaše příběhy byly spíše v tom duchu, pokud znáte Cimrmany, tak si jistě vybavíte, jaká je to hra. Ne, jsem tvoje vzdálená snacha, ale v tom případě jsem tě obelhal, tatínku. Nedělej si výčitky, milý synu, já totiž nejsem tvůj otec, jsem tvůj syn. To je hrozné, jsem tady úplný sirotek, ale nevadí, hlavně, že jsem konečně poznal pravdu. No, musel jsem si otevřít, abych mohl citovat z této hry od Cimrmanů, ale znovu říkám, kéž by vaše příběhy byly v tomto spíše humornějším duchu, jenomže ona pravda někdy doopravdy bolí. A jsem zvědavý, co nám na tohle téma poví naše posluchačka Jana, která čeká na telefonu. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a vás taky. No, říkal jste to hezky, líbilo se mě to.
0: Děkuju. Ale teď k vašemu příběhu.
1: Ano, neřeknu vám nic veselýho. Já totiž, je to teďka, z dřívejška, stalo se mě to v červnu. Já jsem v 2000 roku jsem měla velkou havárku a byla jsem strašně potlučená, strašně. Já jsem v nemocnici 2,5 měsíce a ještě jsem prodělala 6 operací. Ale bolelo mě rameno a vždycky jsem říkala, pane primáři, bolí mě rameno. On mě říká, to máte otis nohou. Takhle mě to vymlouvali. No a ukázalo se, já jsem se pak, to bylo v Plzni a já jsem se tak z Plzně odstěhovala do Pardubic a že budu pokračovat v léčbě. Protože rameno bolelo, tak jsem šla na ortopedii a tam zjistili, že vlastně to rameno mám rozbité, špatně srostlé a proto mě bolí. Tak mě to odoperovali, dali mě tam vložku na vystužení, ale narušili mě nějaký nerv na ruce, teda v tom rameni a působilo to na ty prsty na ruce a ty mě začaly vystřelovat. No tak zase to dělal jiný lékař, udělal mě 2 prsty. No a 2 prsty ještě zůstaly. Po čase jsem zase šla tam a říkám, že ty 2 prsty bych chtěla ještě spravit. No, říkali, no jo, ale když to budeme spravovat, stejně vám zůstanou křivé. Říkám, to je jedno, jestli budou křivé, ale chci, aby byly funkční a prostě mě neboleli. No, tak jsem měla operaci 26.6. a spravili mi jako 2 prsty, ale jenom jeden. Takže už mám 3 prsty dobrý, ale ještě jeden mě zlobí. A když je dám spolem k sobě, jsou pěkně rovné, ale když pustím ten jeden, to je prstěníček, tak mě to zkazí všechny prsty. Jo?
0: Já se teď dívám na svoje prsty a já jsem rád, že něco takového nemusím podstupovat, tak je to trošku křivý, no, ale zase nejsem žádný klavírní virtuos. Paní Ano, ale já teď musím říct, bohužel, jednu věc, vy jste, tak jak jsme před malou chvilkou mluvili s Františkem poměrně dlouho na téma i zdravotní, vy jste zřejmě pojala dnešní noční linku na téma Pravda někdy bolí. Trošičku jinak chcete mluvit asi o tom, jaké zdravotní problémy vás provázejí. Pokud tedy máte příběh na téma Pravda někdy bolí, poslouchám.
1: No, ale když jsem šla z operačního sálu, tak jsem říkala, pane doktore, dáte mne sanitu, protože já, je mě 87 let, jsem slepá, špatně chodím, mám ortézu v koleně a chodím o francouzských holích. A pan doktor mě říká, kde pak, já vám nedám sanitu. Říkám, a proč, říkám, teď já nevidím, špatně chodím. A říká mě, kdybyste to měla na noze, tak vám to dám, ale máte to na ruce a to vám teda nedám.
0: To myslí vážně?
1: A mu říkám, pro Boha, říkám, teď já mám na dlaní, mám 6 pehů a když se opřu o tu hůl, říkám, teď to všechno zničím a nebo prostě to nezvládnu bolestí. A on mě říká, no nedá se nic dělat, nedá. Říkám, tak jo, tak já se budu muset asi naučit létat. No a takže když až jsem přijela domů, ono se nade mnou smiloval jeden řidič dole, jak čekal na manželku a říkal ještě, že to bude až za hodinu, tak já jsem měla 10 minut tak domů. Tak mě odvezl, pomohl mě a můžu vám říct, že když jsem došla na pokoj, že jsem měla plnou ruku krve, skoro to bylo takový, že za chvilku to začne kapat. A tak jsem přišla domů, rozstřihla jsem to, umyla, vydezinfikovala, zavázala a můžu vám říct, že už jsem tam nešla.
0: No,
1: ten
0: pravda.
1: Ten jeden prst byl ještě stuhlej, tak jsem to rozcvičila jakž tak, ale ještě ten jeden mě zlobí, ale už tam nemám vůbec chodit, protože takovou neuznalost, když pustí ženskou ze stolu a nedá jí ani sanitu, i když je slepá, jak to mám zvládat?
0: Naprosto rozumím a nechápu, jak něco takového je možné. Nicméně, musím se znovu vrátit k tématu. Pravda někdy bolí a uzavřu to tak, jak byste to možná ani nečekala. Vy jste se vlastně dozvěděla pravdu o lidech. Jací někteří můžou být. Ale taky ten muž, který vám pomohl, taky v tom pozitivním slova smyslu. Že jsou lidé, kteří ještě umí pomáhat a chtějí pomáhat.
1: Paní Jano,
0: já vám rozumím, ale nechci mluvit o lékařích a o problémech s lékaři, a taky je to úplně jiné téma. Paní Jano, já vám moc krát děkuju a snad už nikdy nic takového nezažijete. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Bolí to, rozumím. Opravdu. Děkuju, dobrou noc.
0: Dobrou noc. Slíbil jsem vám to, co napsala Monika na web rozhlas.cz/Kolinka. Opakuju na téma Pravda někdy bolí. Ono je to trošku jinak, než jste možná nabili dojmu. Ne, nemluvíme o problémech zdravotních, ale o tom, že někdy srážka s realitou může být hodně bolestná. Monika zdraví všechny linkaře, linkařky a linkařčata. I vás, pane kapitančiku, tady čtu. Myslím, že pravda je důležitá zejména tehdy, když vás někdo neopětovaně miluje. Myslím, že je lepší říci mu přímo, promiňte, nejste můj typ, než ho nechat trpět, zatímco k vám chová tajnou či platonickou lásku. Milovat někoho totiž znamená i pochopit to, že on vás nemiluje. Hodně opravdové lásky, dobré nálady, zdraví a snesitelné pravdy všem přeje Monika. Dovolím si jenom drobnou poznámku. Moniko, pokud je to tajná láska a ten druhý o tom ani neví, tak to je potom zaděláno na problém. Ale teď zase trošku vážně, protože to téma si vážnost zaslouží. Pravda někdy bolí. Můžete zavolat? Po písničce Václava Neckáře můžeme slyšet váš příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Písnička Václava Neskáře je za námi, byla to píseň pro mne a před námi, věřím, další příběh na téma Pravda někdy bolí. Emo, zabolela vás někdy pravda? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím posluchače hlavně z Valach, protože jsem z Valašska. A i vás zdravím.
0: Děkuju.
1: Jako pravda bolí někdy strašně, protože vezmu to v rychlosti. Já jsem po dětech onemocněla rakovinou, byla jsem 2 roky v nemocnici skoro a měla jsem výbornou kamarádku, která byla vdaná, měla dceru. A když jsem byla v nemocnici, tak pomáhala mému manželovi s dětma a všechno na to. A když jsem se vrátila z nemocnice, tak jsem slyšela takové různé, jako, že oni dva tam. A já jsem tomu prostě nevěřila, říkám, ona je Kapča je vdaná, má Romana, má dceru, jsou šťastní, jo, pomáhala mi tak, jak já jsem jí pomáhala s dcerou. No a už jsem byla jako z nemocnice doma, zase jsem se vrátila do svojí práce. Ona mi volala, že večer přijede na kafičko, a říkám, ale já jdu na 8 do baru jako sloužit. Jo, já to všechno stihnu. A říkala jsem manželovi, přijde Kapča. On začal lítat, sprchovat se ho lít. První moment mi to jako fakt nedošlo, jo. Tak přišla, dali jsme kafe, všechno to. Pokecali jsme o dětech a jak se cítíme, říkám, jo, dobrý, jako už jsem v pohodě, všechno to. Ještě mi říká, já tě odvezu do práce. Odvezla mě do práce. Jsme dělali do 6 do rána a ve 4 hodiny ráno přišel šéf a říká, Emčo, ty jsi nějaká nervně, říkám, ty, mě není dobře. Jo, jsi po ten emoci a potom všem, běž domů, já to odsloužím do tebe a napíšu ti 6 do 6, říkám, díky šéfe. A přišla jsem doma, první co bylo, že jsem šla do pokojička podívat se na syny, přikryla se mě, otevřu ložnici, a koho tam nevidím. Gabču s mým manželem. To byl šok. A ještě ta potvora měla na sobě moji noční košili, což mě nejvíc nasralo.
0: To, tomu věřím.
1: No, ale tak se si sedla.
0: Děkuju i za tohle zlehčení, protože to není lehká životní situace.
1: To byl pro mě totální šok. Jo, tak jsem si sedla v obýváku, dělala kafičko a čekala jsem. O půl šest se zazvonil, já jsem měla přijít o půl sedmé jako z práce, vše jsem končila. Zazvonil o půl šesté budík, vylezla Gábina, podívala se na mě, vrátila se do ložnice, vylezli s manželem mým, šli do sprchy, jako do koupelny. A já jsem měla v ložnici křeslo, takový ten velký ušák, protože já jsem měla děti po císaříš. Takže kvůli kojení jsem si ho pořídila, a se mi pohodlně sedí a všechno na to. Oni na to měli věci, tak jsem je chytla, vyjazila na chodbu. A oni říkají, kde máme věci, říkám na chodbě. Vypla jsem zvonek, aby se měli z druhé strany koulí. Takže oni vyšli ven a se zabuchla dveře a tím to pro mě skončilo. A řeknu vám, že jak jsem v životě nepila alkohol, opravdu ne, tak jsem si z ledničky vytáhla flašku a pila jsem to. To byl šok pro mě, to opravdu, toto jsem jako nečekala v životě, že toto já zažiju. Když jsem slyšela práci od kamarádek, říkám, toto se mě v životě nemůže stát a stalo se. No nakonec to skončilo rozvodem, oni se vzali, po 2 letech se rozvedli, že manžel vůbec o děti nebyl zájem, jako to pro ně, děti to je aušus. A řeknu vám, že jsem z 80 kg spadla na 50, což se mi jako líbí svým způsobem, ale opravdu, kdo tady to nezažil, tak nebude věřit, co to je za šok prostě, jo.
0: Něco podobného, a nebyla sama, vykládala i naše posluchačka Dana. A jí jsem se na to zeptal a zeptám se i vás, jak jste se z toho, no nechci říct, poučila, ale co jste si z toho vzala pro další život? Našla jste si dalšího partnera?
1: Zůstala jsem s dětma sama. To už jsem tady taky vykládala z rádiu, jak bylo na téma nový manžel nebo tak. Přestěhovali jsme se ze Zlatých hor na Jesenicku do Mikulovic. Já jsem chtěla prostě ze Zlatých vypadnout, protože jsem všude viděla manžela, Gabinu, jo, a to. A chodila ke mně poštěčka, kočená 25 let, taková pěkně utěle a to. A milovala moje buchty strašně. A jednoho dne mi řekla, že já strašně ráda peču, ale já to nejím. Já dělám dorty, zákusky, rolády. Jako, kdybych viděla kam, tak napeču a pošlu vám to do rádi, ať odchutnáte, jo?
0: No tak znám pár a takových, ona... kteří zase neradi pečou, ale rádi to jí. No, to je pravda. No. Ale to ne, nechme
1: já,
0: stranou.
1: Já ráda peču, ale nejím to. No a mi se pokazilo auto, tak jsme se bavili. On říká, ty, můj manžel přijde z Německa, on je automechanik, má dílnu zabrat, tak on ti to spraví, přijď patek tam a tam. A já jsem měla volno zrovna, a mi se tak nechtělo nikam jít. A synové říkali, mamko, proč sedíš doma, běž mezi lidi. Tak jsem, jako jsem hospodská, ale jako já radši, když mám volno, jsem venku, v přírodě, jo, bez lidí. Hmm. Tak jsem tam šla, počačka mi se známila se svým manželem, on říkal, jo, zítra mi dovez auto, a jsem ti na to podívám, to spravím. A ta Jaruška mi říká, a mimochodem, ať se za mým statníkem, který byl vdovec, to jsme si podali ruce, co není šli, dali jsme si pusu na tykaně a popraskali v hospodě žárovky a jeho sestřenice, která tam sloužila, říká, já jsem to viděla, že to je tutovka. Už jsme spolu, 10 let jsme spolu žili a 15 let jsme manžele.
0: Kéž by všechny příběhy dnešní noční linky končily takhle optimisticky a vesele. Emo, já vám vlastně musím pogratulovat. Vy jste sice překonala hodně těžký okamžik, kdy vás osud postavil před krutou pravdu. Pravda někdy bolí, no, ale ten závěr byl krásný. Mějte se hezky a moc krát vám děkuji za váš telefonát.
1: Já jsem nemohla mít opravdu a tátu pro moje kluky úžasného. Vychoval, dal jim vzdělání, všechno.
0: Ne nadarmo se říká, že když se jedny dveře zavřou, tak se druhé otevřou. Naslyšenou, Emo, a děkuju.
1: Já děkuji, že jste mě přijali, pozdravu všechny posluchače, vás a to a vaše linka je úžasná, boží. Když jdu večer z práce, tak si hned pustím rádio a jdu spát a poslouchám vaše linku. Tak jsem boží, fakt.
0: Budu se snažit. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu, kterou posloucháte a kterou dnes vysíláme na téma Pravda někdy bolí, má před sebou tu závěrečnou půl hodinu. Ale pořád ještě je šance, že se dovoláte a že uslyšíme vaše zajímavé příběhy a většinou to byly smutné příběhy, tak jsem zvědavý, jestli v tom nastoleném směru bude pokračovat i Pavel tím svým příběhem, anebo jestli se na té vyhýbce vydá někam jinam. Pavle, dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer a hezké ráno, nebo pěknou noc.
0: Nebo pěknou noc. Pravda
1: no,
0: někdy bolí.
1: Veselé to není. Vydal jsem se s kamarádkami na ples. A k jedné jsem cítil něco více, než by se mohl líbit, ale byla vdaná. A tančili jsme, byli jsme, užívali jsme si. A když začaly být polky, tak ona polky nechtěla tančit. A já jsem slíbil jiné kamarádce, maminky, že si s ní zatančím. A v okamžiku, když jsem s ní tančil, tak říká, no, mohl by si najít nějakou takovou šikovnou přesně s tou, s kterou si tančil. A tak to byla taková ta pravda, která bolí. Tak to je jenom takový krátký příběh.
0: No, počkejte, ale to já vás tak snadno ze spáru nepustím, Pavle. Jak to pokračovalo? Vy jste si tu radu vzal k srdci nebo ne? Pokračovalo to nějak s tou dotyčnou, se kterou jste tancoval? Já chápu, že...
1: Nemohlo to pokračovat, no, protože prostě to nešlo.
0: Protože je vdaná, já chápu, ale jestli jste... A někdy to pomůže. Někdy to pomůže, jestli jste jí o tom aspoň něco naznačil.
1: Ona to věděla.
0: Ona to věděla?
1: Mm-hmm.
0: Jak? Jak to, že to věděla?
1: Protože jsme to řešili.
0: Mm-hmm.
1: Ale prostě to nešlo.
0: Rozumím. Možná víc, než si myslíte. Něco takového jsem zažil. Takže, Pavle, jestli můžu poradit, i když tady je opět jednak každá rada drahá a navíc nevyžádané rady jsou ty nejhorší, jestli vám můžu aspoň trošku poradit, zachovejte si to jako hezkou vzpomínku a jděte od toho, protože byste se jenom trápil.
1: Tak, tak.
0: Takhle jsem to udělal já.
1: Tak, tak, tak by se člověk jenom trápil, přesně tak.
0: Ona pravda někdy bolí, ale taky to zaznělo před několika minutami, když se jedny dveře zavřou, otevřou se druhé.
1: Mm.
0: Moc vám držím pěsti, ať to přijde co nejdřív. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky, taky. Pěknou dobrou noc.
0: A děkuju za upřímnost. Díky.
1: A pěkný program.
0: Upřímnost, tak za tu vám musím vyseknout poklonu všem. Všem, kteří píšete, všem, kteří telefonujete. No a okamžik na další telefonát právě nastal. 731 800 900, to číslo ještě uslyšíte. A ještě se musím podívat na to, jestli na naší webové stránce náhodou něco nepřibylo. Jana Zírková píše. Ano, vím, o čem mluvím. Onu bolestivou pravdu často slýchám ohledně mé postavy a obyčejného vzhledu a také mého koníčku, sběratelství hraček, což se bohužel některým nelíbí. Potud vzkaz Jany Zírkova. Téma je Pravda někdy bolí a Jano, já musím říct, že s tím sběratelstvím, no tam, neříkám, nechci to zlehčovat, tam se s tím dá počítat, že totiž ne každému se to líbí nebo to každý tomu rozumí. Horší je to, co říkáte, ohledně mé postavy a obyčejného vzhledu. S tím se člověk vyrovnává trošku hůř, ale vězte, že to je opravdu jenom slupka, na které v podstatě nezáleží. No, někdy trošku, ale není to to podstatné. Volejte 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Jejím dnešním tématem je Pravda někdy bolí. A na telefonu s číslem 731 800 900 čeká paní Zita. Dobrý večer, hezké ráno. Dobrou noc možná tak, paní Zito.
1: No, dobrou noc i vám.
0: No a to by znamenalo, že odcházíte od telefonu a to já nechci. Já chci slyšet váš příběh na téma Pravda někdy bolí.
1: Já chci vám popřát dobrou noc a skončí noční linka, abyste se taky vyspal. A takže já, když jsem byla kdysi mladá, byla jsem vdaná už přes rok, no a pak najednou se stalo něco, nevěděla jsem, jestli je to pravda nebo ne, a tak ještě jsem nebyla ani na gynekologické prohlídce, jestli čekám dítě nebo ne. Pracovala jsem v jedné nemocnici na ústředně. Přišel za mnou jednou ráno jeden lékař, gynekolog, a já jsem si myslela, že chce objednat nějaký telefonický hovor. A tak jsem se optala, co potřebuje, a on mě říká, sestřinko, já se vás jdu zeptat, vy to děťátko nechcete? A já jsem se zděsila, jak to, že to může vědět, když jsem za ním ještě vůbec nebyla. A říkám, ale pane doktore, já jsem u vás ještě nebyla, já to ani nevím, já se teprve za vámi chystám. A proč mě dáváte takovou otázku? Byla jsem z toho velmi nešťastná a on mě říká, no ráno mě potkal váš Kája a povídá, že jste v jiném stavu a že to špatně snášíte, abych vám provedl interrupci. No já jsem se zděsila. Tak jsem mu říkal, že je mě velice špatně to, že on ten manžel byl velmi surový na mě a prožívala jsem hrozné věci, nepěkné, takže jsem zvracela. A tak on mě říkal, zítra se sestřínko, přijďte k nám na oddělení, my vám od toho pomůžeme. Tak jsem přijela potom z práce dom, chystala jsem si kabelu, říkám, zítra jdu na gindu ležet. A tak mě tam přijali, dostávala jsem infuze výživový a všechno možný, měla jsem se tam dobře a on si myslel, že já jsem šla na tu interrupci. Oni mě propustili, až už by to jako vůbec nebylo možné udělat tu interrupci, protože oni mě ji udělat ani nechtěli. A takže já jsem potom byla propuštěna, byla jsem doma a byla jsem potom asi už 5 měsíců těhotná. A najednou on zjistil, že jsem se převlékala, že mám to břicho nějaké větší. Tak se rozběhl a kopl mě vší silou do toho břicha. No, chvála Bohu, naštěstí se nic nestalo. No a tak je dítě na světě. A už je v důchodě. Takže to byla velká pravda, která mě velmi bolela. Ale pak jsem se s chlapem rozvedla a měla jsem svatý pokoj.
0: Nemám slov, paní Zito. Ten okamžik, kdy se něco takového stalo, to není ani chvíle, kdy pravda zabolí. To je něco nepředstavitelného.
1: Ano, a to kdybych vám ještě řekla další a jiné věci, tomu lidé nechtějí vůbec věřit. Strčil, když ta holčička měla ani ne půl roku, tak mě strčil do kapny 3 srčně. O tom jsem mluvila s paní doktorkou Tajhamrovou nedávno. Ptala jsem se jí, co by se nám stalo, kdyby nás ti 3 srční pozubali. Ona říká, byli byste obě mrtví, tak jak ten Kramný zavraždil manželku s tím děvčátkem. Takže jsou takoví vrahouni, kteří vymýšlejí vraždu, aby se na to nepřišlo. A řekla mě, že ten Kramný to je zavraždil, nechce se přiznat a oni mu to tady nemůžou dokázat, protože v tom Egyptě to prostě špatně vyšetřovali. Nedávno o tom byl přece každou neděli.
0: Vím, že za to je odsouzen, ale to je téma, které raději nechme bokem, protože
1: jasně.
0: To se netýká vašeho příběhu. Paní Zito, já děkuji za vaši upřímnost a jsem skoro konsternován.
1: No, já děkuju. Když o mluvím, tak já se potom začnu uvnitř třást a musím o tom přestat mluvit. Takže to mám stále v sobě.
0: Rozumím, ale já spavit. Přece jenom mám ještě jednu otázku. Poučila jste se nějak z toho, co jste zažila s tím tyranem?
1: No samozřejmě, jsem se poučila.
0: Našla jste si ještě nějakého dalšího partnera?
1: No, tak potom ano.
0: Ale už jste asi byla obezřetná, že?
1: No, zase to bylo jiný, ale až byl jaký byl, tak byl zlatý.
0: Děkuju za upřímnost, děkuju za váš příběh a přeju vám krásný podzim. Nebudu vás dál zdržovat ani trápit, paní Zito.
1: Já vám taky,
0: teď to musíte vydýchat stejně jako já.
1: Ano.
0: Jo. Mějte
1: se hezky. Jak to dopadlo na té vaší zahradě? Jak jste dneska povídal, že musíte, aby vám nezmrzla ta voda.
0: No, ještě kontroloval jsem to, ještě jsem polovinu dešťovky použil na zalévání a budu se jí zbavovat, protože už nás čekají i noční přízemní mrazíky. Tak, aby mi nezmrzl všechen obsah. Mějte se hezky a naslyšenou. Tématem noční linky, abych se k tomu vrátil a neodbíhal sám zbytečně, je pravda někdy bolí. Ještě jeden telefonát určitě stihneme. Možná, že budou i dva. Takže tady je telefonní číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je to samozřejmě jenom otázka pohledu, ale už vlastně máme zítra, o kterém o zítřku zpíval Petr Kotwald. Ale tím jsem chtěl říct, že už ne v té druhé části noční linky a že do jejího konce už zbývá jen nějakých 12 minut. Tak rychle k dalšímu telefonátu. Tady bude kapitánček noční linka. Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
1: Dobrý večer, pane kapitánčík.
0: Zdravím vás.
1: Já jsem Šárka Šolcová z Kralopole.
0: Zdravím vás do Kéniku, vlastně sousedku. Šárko, zabolela vás někdy pravda?
1: Ono, pravda bolí hodně. Já jsem dala příteli téma, že on šel někam, ale mě neodpověděl na to. Je postižený je na vozíku. On nedal mě ani to, že to nemůžu tak brát.
0: Teď vám nezcela rozumím. Zkuste mi to trošičku vysvětlit.
1: On je pobožný. Pobožňák. No a mě udělal to, že šel s nejlepším kamošem na nějakým festival rock. Já jsem to chtěla přijít s ním. Jako. Jo, miluju, ale nevím, co dál. A ta pravda není a ono nebude ani. Proč to bylo? Mě nechtěl odpovědět ani nechce odpovídat.
0: Ale na co by měl odpovědět? Já vím, že teď vypadám jako člověk, řekněme, se sníženými kognitivními schopnostmi, ale na co měl odpovědět a neodpověděl?
1: On odpověděl, chtěla jsem odpovědět, já jsem mu dala odpověď, že to nejde takhle dělat, jo, že kamaška mě říkala Jarka, že se to nedělá a dal mě to a nedal mě odpověď vůbec žádnou odpověď na to téma nechtěl, neodpověděl.
0: No, takové jsou prostě někdy noce. Jak říkal ten taxikář. Šárko, asi vám rozumět nebudu, nicméně děkuji aspoň za ten pokus a za to, že posloucháte noční linku. Tak doufám, že ten poslední telefonát si poslechnete taky. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naschledanou, hezký večer.
0: Nápodobně. Pokud možno nebolavý. Ale myslím si, že po takto krátkém telefonu by to chtělo ještě jeden s příběhem na téma pravda někdy bolí a já bych navrhoval rovnou teď. Teďka hnedka, jak se taky někdy říká. Takže ptám se. Dobrý večer, tady je Borek Kapitančík. Kdo je prosím na telefonu?
2: Dobrý večer, Borek.
0: Ani se nemusíte představovat. Vás si pamatuju, Ludmilo. Zabolela vás někdy, pravda?
2: Zabolela právě před 14 dnama.
0: A já vás teď poprosím, abyste vypnula rozhlasový přijímač, hlavně kvůli sobě, tam se slyšíte se zpožděním a to potom nemá zrovna hezký vliv na to, jak mluvíme. Tak, Ludmilo, před 14 dny jste čelila kruté pravdě?
2: No ano, protože jsem měla jít na sraz spolužáků, nebyla jsem 4 roky. Mm-hmm. Před mě nemohli sehnat, ale potom mě sehnal spolužák a říkal, že abych přišla určitě. A já jsem říkala, že se jako bojím, stydím se, protože já, jak mám problémy s tou páteří, tak já musím chodit jezdit s tím vozítkem, protože já ujdu tak 100 metrů a musím si sednout nebo se předchodit nebo tak. No jiné, ale tohle. A taky, že jsem přibrala, jo, za tu dobu, že ten point nemám. No a nakonec jsem si říkala, ale co, pak mi volala druhá kamarádka jako z ulice a říká mě, Lidu, no prosím tě, přijeď. A přijeď dřív, my jsme si strašně viděli, rádi viděli a dokud ještě můžeme. No a tak já jsem se teda rozhodla, že jo. Nechala jsem si udělat hlavu, účest novej a jela jsem teda taxíkem. Přijela jsem tam, holky mě vítali strašně moc, tak jsem seděla s nima 2 hodiny, to jsem se jako zvedla a pořád řeším tu váhu, A oni, prosím tě, ty jsi

0: Já nevím. Ježiš, tak to není možný. A jsem promluvila, tak mě poznal. A potom, takže to mě teda zabolelo. A jsem potom tam byla díl, tak potom za mnou přišel a pát, ty víš co, nezlob se, ale ty normálně máš jiný vlasy, byla tmavá, teď to máš. Já jsem chtěla vypadat jak ministryně financí.
1: Prosím nejmenovat.
0: No já nebudu jmenovat. A tak to tak mám. A že jsem omládla. Ale no potom, a potom se, tak se mě omlouval, jo. Tak jsem se trošku jako sklidila, ale pořád tu váhu.
1: Ale Ludmilo, já, protože už se nám blíží závěr noční linky, tak se pokusím do toho vstoupit. Vy jste mi připomněla krutou realitu, které neříkám, že jsem nějak čelil, ale na našich srazech tam se, a nebudu taky jmenovat, naše jedna spolužačka taky neobjevuje pravidelně kvůli váze. Prosím vás, jo? Co na tom vy ženský máte? Teď přece jedno kilečko hezčí než druhý. No.
0: Poslušíte, ale po co jsme se tam začali bavit a smát se, tak ten jeden za spolužák jim říká, dětka, Itálii, ona je furt, jak kdyby měla 22. Akurat nám trošku připravil.
1: No, a nějaký vozík nikdo neřešil, že jo?
0: No, já jsem si vozíkem tam nebyla.
1: Nebyla, no úplně nejlepší.
0: No. Víte co, já to mám jako pojistku, kdyby náhodou.
1: Rozumím. No tak, Ludmilo.
0: A teď jsem si potom jsem se teda sklidnila a když jsem jela taxíkem zpátky, tak ten taxíkář mě říká, paní, vy jste tak strašně příjemná ženská a zábavná, že s váma bych jel třeba i do pekla. A byl o tolik mladší.
1: No.
0: Měl 56.
1: No, ještě nakonec říká, balíte chlapa.
0: Až budete pro někde chcete, tak mě zavolejte a vás zavezu kamkoliv.
1: Paní Ludmilo, teď už je ale opravdu čas, abychom se rozloučili.
0: Končila takhle veselé.
1: Já vám moc krát děkuju a jsem rád, že posloucháte noční linku. Naslyšenou.
0: Já každý den.
1: No, to nepochybuju. A věřím, že to bude i při té další brněnské noční lince.
0: No,
1: bude to trvat sice, no, bude to sice chviličku trvat, než se ve středu zase prokopu k mixážnímu pultu, ale bude téma, které vás na rozdíl od toho dnešního možná i rozesměje. Moje taneční. Mějte se hezky a naslyšenou.
0: Dobrou noc, mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Vám přeju taky dobrou noc, vážení přátelé, loučím se s vámi. A jak zaznělo, ve středu začínáme ve 23 hodin, téma Moje taneční. U mikrofonu byl Borek a přeju dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Pěkný večer, vážení a milí. Přiznám se vám, že ano, čas od času mám jako inspiraci při hledání v rozhlasovém archivu nějakou knížku. A dneska zrovna tak. Vyšla na konci roku 2024 v edici Humoriáda. Jmenuje se Radovánky Nadi Konvalinkové. A možná v ní Naďu poznáte i jinak, než jak ji znáte nebo si ji pamatujete z divadelního jeviště. Ostatně takové by mělo být i to dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Divadelní, rozhlasové, ale i ty filmové začátky Nadi Konvalinkové, to jsou docela přirozeně princezny. Vzpomínáte si? Honza Málem králem například na filmovém plátně, nebo u nás v rozhlase slavná Peroltova pohádka o princezně v oslí kůži. O princezně, která našla cestu k poznání toho, co je to skutečná a pravá láska a co v ní znamená vlastní oběť pro toho druhého.
2: Radče, jú, slyšíš? Co to má znamenat?
3: Princezno, je tomu právě 15 let, co jsme vás, abych tak řekl, pozdravili poprvé na tomto světě.
2: Aha, proč ty vždycky mluvíš tak složitě? Mám narozeniny, to vím, ale neznám nikoho, kdo by měl zrovna dneska chutě slavit.
3: V tento den vám mám předat královninu závěť. Rozlomte pečeť, slečno, a čtěte.
2: Je, až mi bude 15, tak prý mám začít vládnout. Páni, vždyť mě je 15. Rádče, nemohlo by to zůstat?
3: Princezno.
2: Já vím, nemohlo. Tak já čtu dál. Ach, kdyby radši zůstala maminka naživu a všechno bylo při staré.
3: Princezno.
2: Když já se nechci vdát za sousedního krále, já se vůbec ještě nechci vdávat.
3: Je to přání královny, slečno. A navíc jaksi státní zájem.
2: A jaký je?
3: Kdo pak to, princezno?
2: Přece ten král, si můj rádce, musíš všechno vědět.
3: Je prý to dosud krásný muž, princezno, a moudrý, bohatý. Ve svých stájích má osla, který namísto... prostě má, tak říkajíc, zlatonosného osla.
2: Zlatonosného osla, to je legrační.
3: Nemyslel bych, slečno, že to je legrační. Mít ho třeba my tady dole ve stáji, mohla by svatba, abych tak řekl, ještě nějaký rok počkat.
2: Tak on je tedy krásný, moudrý a má osla a žádnou vadu nemá?
3: Vadu? Vadu? Ne. Jen snad.
2: Aha, už je to tady. Co jen snad?
3: Uvidíte sama. Pan král už poslal posly. Ti dvounozí vám otevřou dvířka ke kočáru. Ti čtyřnozí, abych tak řekl, ten kočár potá.

0: Ne, že bych se nebála. Taky se mám vdávat poprvé. Jen abych neškobrtla. Já už se na něj trošku i těším. Páni, kolik těch dveří ještě bude. A je prý krásný a, jak to říkala rádce, dosud moudrý. Snad se nechystá zhloupnout. Ten ale někdy poví nesmysl.
1: Tak to je tedy ona. Až se mi dech úží, krásnější svého obrazu, krásnější pověsti o sobě, krásnější než pomyšlení. Princezno, jindy umím vázat slova pevně jako tkadlena. A teď, vidíte, sypou se mi jako korálky a já, abych je sbíral po zemi.
0: Co pak to děláte? Vstaňte, to se přece nesluší přede mnou klečet. Ach, králi, vy máte šedivé vlasy. Vy jste starý.
1: To vás krášlí, princezno, že máte ještě dětské oči. Mudrcové všech věků vám však vzkazují, že starý je ten, kdo má srdce stvrdlé jako pohozený chléb. A kdo očí užívá jen k tomu, aby viděl sebe. Může mu být prý i 20 let. A je starý.
0: Kolik bylo těm vašim mudrcům? 100? A kolik je vám? Mně je teprve 15.
1: I to vás krášlí, princezno, že máte ještě v očích počítadlo. Zkusme to spočítat. Jen 5x5 vašich malých prstů nás dělí od sebe.
0: 25 prstů. Vám je 40? Ach, králi. Vy už jste byl králem a já ještě maminčiným těšením. Vy už jste slavně vítal cizí posly a já uměla sotva říci máma nebo bába. A když já se naučila první písmeno, vám našli první vrásky na čele. Co pak to jde? Rádče.
2: Já začnu, abych mluvil názorně. Být vám jako, že nejsem, bohužel, jsem prostě celé s panem králem. Ten rozdíl v letech není veliký.
0: Proto jsem se tě nemusela ptát na radu. Pochop, já krále prostě nechci, co mám dělat?
2: V tom případě bych si nejprve dovolil tak říkajíc nesouhlasit a potom slečně připomenout onu malou doušku v závěti.
0: Já na ní zapomněla. Králi, moje matka si přála, abych se za vás vdala. Ale mohu prý mít 3 přání.
1: Splním vám každé z nich, princezno. Jaké je první?
0: První je... Takových přání člověk vždycky má a teď jako by mi všechna z hlavy odletěla do teplých krajů. Rádče.
2: To máte těžké, slečno. Každý má svá přání. Mým je mít pěknou službu na zámku, dobře se najíst ve vší počestnosti a umět poradit. O těch vašich nevím. Tady bych řekl, jak se říká, baborať.
0: Ty jsi mi ale rádce. Ale počkej. Sbohem, králi. Večer vám povím.

0: Řekl ti babo raď a ty zběžela hned za mnou do lesa. Jakoby ve vsi nebylo bab dost.
1: Ty prý umíš čarovat, říká se to.
0: Znám různá kouzla, ale zívám je jen, když není zbytí. To radši sbírám koření. A mohla bych ti podle vůně povědět, nač které slouží. Taky umím radit.
1: Tak poraď, prosím tě. Víš, co se mi stalo?
0: Kdo by to nevěděl? Vždyť lidé tady ve vsi o ničem jiném málem nemluví. Tetka se diví, jaká prý jsi hloupá. A kmotr mrká, že máš za ušima. Jiný zas říká, neví, co by chtěla.
1: Já vím, co nechci. Nechci krále za muže. Proto jsem přišla.
0: Chceš znát tři přání. Nejspíš taková, aby šla splnit těžko. A když přece jen, aby ti slušela, vy?
1: Tak nějak.
0: Tak poslouchej. Je něco. Klaní se to slunci a přesto patří zemi. Roste a kvete, přesto země nedotkne se ani bledým kořínkem. Nad Prahem prý to oheň plaší. A z toho, ať ti král nechá ušít šaty.
1: Páni, takové šaty, škoda, že je nebudu mít. Vlastně to je dobře. Zachránila jsi mě. Děkuju.
2: Zvláštní máš přání, princezno. Roste to prý na zemi? A přece na zemi ne. Klaní se to slunci? No, co myslíš, rádče?
3: Mně, abych tak řekl králi, jako s udělání to zrovna myslet přestalo.
1: A to myslíš obrazně, rádče, nebo doslova?
3: Doslova, zajisté. Ale princezno, pardon, královno. Já jsem zmaten.
1: Král taky, jak vidím. S Bohem tedy. A ráno, jestli šaty nebudou, pojedeme domů. Nebo vlastně pojedu. Rádce může zůstat.
2: Je krásná a živá. Chci jí za ženu, i kdybych měl slunci, co mu patří. Ukrást. Klaní se slunci. Počkat. Slunce znamená den. Tu věc tedy lze najít jen ve dne. A roste a kvete. Je to tedy strom, anebo keř, anebo květina. A který strom nemá kořeny v zemi? No, co myslíš?
3: Já? Abych tak řekl, každý strom, myslím, roste ze země.
2: A který keř? Tak je každý. A květina? Každá. Ne. Už vím. Ať kováři hned ukovou 1000 zlatých srpů a 1000 dobrých lesců, ať vyleze do korun dubů. Zlatými srpy, ať zutínají melí, které tam najdou.
3: Že to člověka nenapadne, to je ta zázračná věc, která země nedotkne se a přesto na ní roste a kvete.
2: Do večera, ať tkadleny zpředu vlákna zejmelí, na zlatých stavech, ať tká se drahocená látka. A 20 čvadlenek, ať zlatou jehlou, než slunce vyjde, ušije ty šaty.
3: O králi, nebude to drahý, abych tak řekl, špás?
2: Čím změříš, co je drahé a co ne? Jsem ale rád, že myslíš na mě. Budeme potřebovat dvakrát tolik zlata. Oslovi dejte dvojnásobně sena.

0: Nesu vám ráno, králi, chystejte kočár a sluhy, ty čtyřnohé i... Ach, to jsou... Ty jsou krásné. Takové jsem ještě...
1: Jsou vaše, princezno.
0: Nemáte tu někde zrcadlo?
1: Nať zrcadlo, podívejte se do našich očí.
0: Sluší mi. Vidíte, strašně mi sluší. Drahý králi. Oh, pardon. Já z radosti.
1: Slyšíte všichni? Ona se omlouvá. A já mám chuť tančit, že mne objala. To za šaty, já vím. Kdo však tuší, kudy vede branka k srdcím princezen?
0: Ale to ne. Já to zase spletla. Vlastně nespletla. Ty šaty jsou nádherné, mám strašnou radost, opravdu, ale... Rádče.
2: Obávám se, králi, že slečna chce, jestli tomu dobře rozumím.
1: Já vím, co chce říct, ale ať to ještě neříká. Princezno, každá oběť pro vás mi bude malou.
0: Tak vidíte, páni, oběť. Já když to slovo slyším, hned vidím utrápenou tvář a vážné pohledy a na ramenou závaží.
1: Člověk vždycky musí tomu druhému něco obětovat.
0: To zas ti vaši mudrci asi. Jak by mohl chtít někdo, kdo mě má rád, ode mě oběť? A jak já od něho?

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Naděje jako hřejivé slunce, které vyzařuje něhu, lásku, klid a pochopení. Miluje lidi a ráda se směje. Setkání s ní je jako vstoupit branou do ráje a potkat se s bohyní věčné energie. Píše a vyznává se s přátelství a obdivu k Nadě Konvalinkové autor toho dnes už zmíněného knižního rozhovoru Patrik Rozehnal. No a člověk takové energie, o které se v případě Nadi Patrik zmiňuje, má kolem sebe většinou skupinu dobrých a celoživotních přátel. U Nadi mezi ně patří i režisérka Lída Engelová, která v rozhlase natočila i tu následující dramatizaci jedné z povídek britského satirika Hectora Munroa Sackeyho.

0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský na dnešním večírku.
1: Sofie Šatla Monheimová, první dámou Londýna.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský v sídle Monheimovi.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Vévoda Syrský ochutná byzantskou omeletu. Večerní Londýn.
1: Sofie Šatel Monheimová, první dámou Londýna.
0: Byzantská omeleta pro vévodu Syrského. Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn.
2: Už jste četl dnešní večerník, Lorde Edgberte?
3: Ještě ne, Lorde Percy, ale slyšel jsem, že Sofie chystá velké gastronomické překvapení. Už od rána se na ně těším.
2: Chce z dnešního večírku udělat událost sezóny.
4: A ani se jí nedivím. Dobrý večer, pánové.
2: Dobrý večer,
3: dobrý večer.
4: Vévoda Syrský je opravdu vznešený exemplář vznešeného hosta. Celý Londýn ho bude Sofii závidět a...
2: A? Obávám se, že máte na jazyku nějakou rozkošnou jedovatost, Lady Malsomová.
4: Já?
3: Jen se neostýchejte, Lady Malsomová. Ani já, ani Lord Percy vám ji přece vymlouvat nebudeme.
4: Neschledávám nic jedovatého na vyřčení pravdy, pánové. Sofie Šatel Monheimová je, jak všichni víme, přesvědčením socialistka. A sňatkem... Šatel Monheimová?
2: Ano, a Thomas Monheim je bohatý i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
4: Správně, Lorde Percy. Z toho plyne, že Sofiiny velice pokrokové a zásadové názory na rozdělení peněz beru s ohledem na to, že...
3: Že Sofie má naštěstí pro sebe i ty peníze.
2: Všiml jsem si, že když na salonních shromážděních výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si zároveň s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svou nespravedlnost a nerovnost patrně ještě vydrží podobu jejího života.
3: K útěchám reformátorů ve středním věku obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve po nich, má-li se uskutečnit vůbec.
4: Oh, Lorde Percy, Lorde Edgberte, omluvte mě prosím, půjdu se ještě upravit. Kromě toho se chci poohlédnout po lordu Henrym. Znáte jeho slabost pro koupání v cestovní parní lázni?
2: Ano.
4: Vévoda Syrský tu bude co nevidět a já bych nerada, aby se mu Henry představil jako poslední. Naschledanou.
2: Velkorysá a tolerantní dáma tahle Lady Malsomová nenávidí prý hřích, ale odpouští hříšníkům.
3: Skutečně? Jak nečekané uženy jejich proporcí, víte, Lorde Percy.
5: Dneska večer musíte překonat sama sebe, Richardsonová.
6: Ano, madam.
5: Musím dnes vypadat co nejlíp. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
6: Chápu, madam.
5: To jsem ráda, Richardsonová.
6: Někdo klepe, madam.
5: Stůjte, Richardsonová. Víte dobře, že jako socialistka neschvaluji společenské rozdíly a představa knížecích kast je mi směšná. Ale když už to umělé rozdělení stavů a hodností existuje, těší mne mít vévodu Syrského na domácím večírku.
6: Někdo klepe, madam.
5: Nevyrušujte se, Richardsonová. Můj účes by měl dnes reprezentovat nejsložitější kreaci vládnoucí módy.
6: Někdo klepe, madam.
5: A nemíní se dát odbít. Běžte se podívat, kdo to je. Třeba je to kvůli vínu.
6: Ano, madam.
5: A pospěšte si, Richardsonová, zdaleka ještě nejsme hotovi a hosté se už scházejí. Tak co je, Richardsonová?
6: Služebnictvo v domě položilo práci, madam.
5: Položilo práci? Chcete snad říci, že zahájilo stávku?
6: Ano, madam. Kvůli Gasparovi.
5: Kvůli Gasparovi, kdo to je? Kvůli výpomocnému kuchaři? Specialistovi na omelety?
6: Ano, madam. Než se stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávko kaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dozvěděl, že jste ho zaměstnala, rozhodl se zahájit protestní stávku.
5: Prosím?
6: Proti vám osobně nemají vůbec nic, ale žádají, abyste Gaspara okamžitě propustila.
5: Ale vždyť je to jediný člověk v celé Anglii, který umí udělat byzantskou omeletu. Najala jsem Gaspara speciálně pro večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj neseženu náhradu. Musela bych poslat do Paříže a vévoda byzantské omelety zbožňuje celou cestu z nádraží, nemluvil o ničem jiném.
6: Promiňte, madam, dělal stávko kaze u lorda Grimforda.
5: To je prostě katastrofa. Stávka služebnictva zrovna teď. Teď, když tu máme vévodu syrského. Něco se musí okamžitě podniknout. Rychle dodělejte mi ty vlasy a já se je půjdu pokusit přemluvit.
6: Nemůžu vám je dodělat, madam. Jako členka odborové organizace svazu komorných nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte, že vám nemůžu vyhovět.
5: Richardsonová, to je nelidské. Vždycky jsem byla vzorná zaměstnavatelka a vždycky jsem odmítala odborově neorganizovaný personál. A takhle to dopadá? Nemohu si ten účest dokončit sama, vždyť to neumím. To je k vzteku.
6: Jistě, k vzteku. Já sama jsem odjakživa pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly, když prominete, mi jdou na nervy. Je to samá tyranie, ale nějak se živit musím, jako každý druhý. A tak jsem v odborech. A teď? Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku, i kdybyste mi třeba zaplatila 2x tolik.
4: Sofie, už to víš? Služebnictvo si stávkuje bez předchozího ohlášení a mě nechají takhle. V tomhle stavu nemůžu na veřejnost.
5: To opravdu nemůžeš, má drahá.
4: To stávkují všichni?
6: Kuchyňský personál ne, Lady Malsomová. Ti patří k jiným odborům.
5: Zaplať pámu. Aspoň večeře je zajištěna.
4: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se na ní nebudeme moci ukázat? Podívej se na svoje vlasy, Sofie, a podívej se na mě, nebo radši ne?
5: Já vím, jak je to těžké obejít se bez komorné, ale nemůže ti s něčím pomoci tvůj manžel?
4: Henry? Ten je na tom z nás všech nejhůř. Nikdo než jeho sluha pořádně nerozumí té jeho komické vymoženosti, té cestovní parní lázni, kterou musí všude vozit sebou.
5: Pro jednou se snad bez ní obejde. Já se neučesená ukázat nemůžu. Ale parní lázeň, to je luxus.
4: Má drahá. Henry byl v té lázni, když stávka začala. Vevnitř. Rozumíš? A je tam pořád.
5: To nemůže ven?
4: Neví jak. Když stiskne páku označenou výpust, vypustí jenom další horkou páru. V lázni jsou 2 druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. A on si je pustil obě. Teď už jsem nejspíš vdova.
5: Já prostě Gaspara propustit nemůžu. Jiného specialistu na omelety už neseženu.
4: Moje eventuální potíže se scháněním jiného manžela jsou pro tebe samozřejmě maličkost. Má drahá?
5: Běžte, Richardsonová, a vyřiďte stávkovému výboru, nebo kdo to vlastně vede. Že Gaspara okamžitě propouštím.
6: Vyřídím.
5: A Gasparovi řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny. Zaplatím mu, co jsem mu dlužna a podle možností se mu omluvím. A pak se honem vraťte, ať mi doděláte ty vlasy.
6: Ano, madam.
2: Nějak se to všechno protahuje, co říkáte, lorde Edgberte?
3: O ne, už nás shromažďují k obřadnému nástupu do jídelny, lorde Percy. A kde pak máme lorda Henryho? Nebude zase poslední?
2: Tamhle je. Ale co se to s ním stalo? Řekl bych, že se rdí o ním odstínem zralých malin, které někdy na ochotnickém divadle představují barvu lidské pokožky.
3: A všimněte si, Sofie, lorde Percy. Je velmi roztržitá, jako by vévodu syrského ani nevnímala.
2: Účes má báječný. Jen by se pořád neměla tak vděčně dívat do zrcadla.
3: Vděčně? Zvláštní charakteristika, ale výstižná. Takhle asi sleduje agent pojišťovny opožděnou loď, vplouvající bezpečně do přístavu po ničivém uragánu.
2: Konečně.
3: Už vidím přicházet majordom. jestli okamžitě neohlásí začátek banketu, omdlím hlady.
7: Dámy a pánové, večeře nebude.
3: Cože?
7: Kuchyňský personál zahájil stávku. Výpomocný kuchař Gaspáre totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A sotva se v kuchyni dověděli o jeho náhlém propuštění, nechali práce. Žádají, aby ho madame Sophie Châtel Monkheimová okamžitě přijala zpátky a omluvila se odborové organizaci.
5: Prosím? Co jste to řekl?
7: Musím poznamenat, že jsou velice neústupní. Musel jsem jim vrátit dokonce i rohlíky, které už byly na stole.
2: Mám dojem, že Sofie omdlela.
3: Kdybych neměl tak příšerný hlad, nazval bych to koncem kariéry jedné salonní socialistky.
0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Sophie Châtel Monkheimová po 18 měsících.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Sophie Châtel Monkheimová znovu na scéně.
1: Lékaři však nedovolují přílišné vzrušení. Večerní Londýn.
0: Konec socialistických proužků pro Sophie Châtel Monkheimovou.
1: Je ostatně pochybné, jestli po nich sama touží. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
1: Večerní Londýn.
8: Jste připravena, slečno?
6: Ano, maestro.
8: Soustřeďte se. Uvolnit a něžně.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože...

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jestliže jsem v tom dnešním divadle pro vaše uši zatím představil Naďu Konvalinkovou tak, jak ji třeba tolik zase neznáte, právě teď, myslím, přišel čas na to připomenout si její umění skvělé vypravěčky. Takhle se mi na večeru bez líčidel v divadle na Vinohradech svěřovala s tím, jak se poznala s Oldřichem Kaiserem, jak si spolu s ním vzala za muže vlastně i Jirku Lábuse a vzpomínala i na jejich společné recese. Třeba ta, jaký ti dva dobráci připravili dárek k 60. narozeninám, jeden speciální videosestřih.
2: To bylo něco tak nádherného. Oni pro mě vytvořili s režisérem Pechou film Naďa 60, kde mi gratuloval papež, královna si stěžovala, že nemá můj autogram, papež se chlubil, že už ho má, Obama kvůli mě přijel do Prahy, no prostě z Egypta taky ten prezident, už, který odešel, říkal...
3: Dubbing Kaiser s Lábusem samozřejmě.
2: No, královnu mluvila Jana Drbohlavová. Ano. No ale začínalo to tím, že já miluju Audrey Hepburnovou. Já jí mám... Jo. Po bytě všude a prostě to je moje herečka. A začínal ten film tím, že Audrey Hepburn dostává Oscara za prázdniny v Římě. A ozvalo se, ta soška patří herečce, od kterého jsem se celý život učila herectví. Naďo, děkuji ti za vše, ta sočka je tvoje. Jo?
3: Prostě. Ne, ale on to ještě ten Oldřich tak jako ženský opravdu.
4: Naďo. Ta soška je tvoje.
2: My jsme se potkali po premiéře Mladý muž a bílá velryba, no. Kdy já jsem tam měla spolužečku Lornu Vančurovou, maminku čtyřčat, ta se mnou chodila taky na demo. A Oldřich tam byl za Marcelem Vašinkou, což oni byli spolužáci. A teď jsme takhle procházeli tím klubem v Rokoku a tam se dělala Irenka Kačírko a takhle ty mladá, pojď sem. A teď mě gratulovala, protože já jsem měla potlesk na otevřené scéně, to je úžasný. A taky mi nabídla tykání a řekla, sedni si vedle mě. No a z druhé strany seděl ten Kaiser. No a Irenka pořád něco vyprávěla a my jsme se pořád na sebe dívali a pořád jsme se dívali a pak Irenka odešla a my jsme se pořád dívali a Lorna říká, zbal ho. Já jsem říkala, jak se to dělá? No a tak jsme se najednou začali líbat a líbali jsme se až do rána. Druhý den nám říkali Romeo a Julie. No.
3: Tím, že jsi vzala teda Oldřicha Kaisera, tak jsi teda vzala i Jarku Hanušovou, vzala jsi s Jiřího Lábuse a celou tu partu to vlastně patří do rodiny, že jo?
2: No, tak hlavně ten Lábus, to jsem netušila, jestli byl Kaiser, jestli byl toho jsem se do dneška nezbavila, že jo? S Kaiserem jsem se rozvedla, ale tohle mě visí na krku. Tak... Ano, to bylo zvěstování aneb Buď zdrav, Bedřich, napsal to pan Uhde a my jsme to začali zkoušet a to on ještě nebyl ministrem kultury. Na premiéru nám přišla skoro celá česká vláda, no a to se taky stala věc. Já jsem tam hrála vlastně ženu Karla Marxe, ta hra je o trojuhelníku Karla Marxe se služkou, kterou měli Leni.
3: Bedřich Engels.
2: No. A ona teda otěhotní a vlastně vezme to na sebe ten Bedřich Engels. Ano. Tohle. No. A teď to skončilo, teď jsme věděli, že vedle v pánské šatně je přípitek prostě s tou českou vládou, šampaňské a tohle, teďka jsem se rychle chtěla přelíčit, tohle převlíknout a v tom tam vtrhla neuvěřitelná dáma, jo, prostě s obrovskou kyticí růží, takovýhle oringle, měla prostě černý drdol a prostě byla, a říkala, Frau Konvalinka, ich gratuliere, ich gratuliere, wunderbar, a tyko mlela něco na mě německy a tohle, já říkala, jo, děkuji, tak to jsem ráda vzala sem kytku. Fajn, děkuji. A zase mlela, já říkám, ich habe kein Zeit, ich muss. No tak ona teda šla a když šla okolo Marcely Peňázový, co hrála tu Leny, tak na ní uplivla jako, jo, a odešla. A v tom tam přišel Oldřich a říká, čověče, ty jsi nerozuměla, co ti ta paní říká. Říká, prostě já nemám čas, já musím přelíčit se tadyhle, máme přípitek. A on říká, teď ona ti říkala, že je prababička Karla Marxe. To by mohlo pana Uhdeho zajímat, že jo? A já se říká, no jo, no prababička. Hele, já pro ní běžím. No a tyko jsme
3: pravnučka byli... to byla.
2: Nebo pravnučka, no. Co jsem řekla?
3: Prababička.
2: Pravnučka. Jaký blbý, no. No takže pravnučka. No tak já jsem teda, teď jsme tam všichni byli, najednou se rozrazili dveře a vešla tahle dáma, vrhla se na pana Uhdeho a teď mu začala německy říkat, jak to bezvadně napsal, já nevím, co všechno. Teď všichni tuhý a si říkají, Je to recese, není to recese, je to možný. A teď jsme otevřeli program a tam byla fotka té ženy jako Barkse a byla neuvěřitelně téhle dámě podobná. Tak jsme opravdu netušili, jestli je to recese, není recese. Až v klubu, když ty kluci sedí, říkají, tak co pan Uhde, jak bylo? Sklízeli ty plody, že prostě. A pan Uhde se to dozvěděl už jako z nějakého článku, kde už jsme to vyprávěli jako historku. On tomu vážně věřil.
3: Jednou, když jsem se ho na to ptal, to snad byl tady na Líčidlech právě, když tu byl, tak říkal, že byl úplně odvařený, mu říkal, já jsem prostě s ní diskutoval. On říkal, že na to nebyl připravený, on říkal, na to musíte mít zbrojní pas, jo, protože vás tam připadne paní, která plíně německy vám začne, no tak jsem s ní začal o Marxovi. A pak mi řekli, že to vymyslel Lábus.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Že jsem porodila dceru Karolínu a přišly mi telegramy od Brežněva, Bilaka, Husáka, Indry, Švorcový, Kabrhelový. No prostě se mnou nepromluvila noha od postele, tam nikdo, prostě jsem kovaná nějaká, až z Brežněv, že mi píše. Takový do chvíl, než prošel vrátnicí Jiří Lábus a neptal, a nedostala paní Konvalinková nějaký telegram? Tak jim to všechno teprve došlo. No.
3: A pak teda, jestli můžu ještě připomenout, pak byl nějaký takový dopis od tvých kolegyň, to se hrála nějakou lehkou děvu právě, nebo?
2: Jo, my jsme hráli v městských divadlech přelet nad hnízdem kukačky.
3: Jo, ano.
2: A já jsem tam hrála takovou tu lehkou děvu, která přijde, když ty blázni mají mejdlo, jmenovala jsem se Candy. A skončím tam s jedním z těch bláznů na pokojíčku. Tenkrát hrála tu zdravotní sestru, tu zlou Věrka Galatíková, Marfyho hrál Lojza Švehlík a Indiana Boris Reisner. A teď, a byla veřejná generálka, jak tam skončím v tom pokojíčku, tak ta Věrka Galatíková mě o tam tak vytrhne a já jsem byla jako jen tak zabalená do takhle do prostěradla a ona nějak na té generálce prostě víc škubla tím prostěradlem a ono spadlo, takže ty ňadra takhle čuměly do diváku, blázni oči na štopkách a já jsem teda popadla prostěradla, takhle jsem ho teda si přichytla a nevšimla jsem si, že to jedno ňadro koukalo celou do toho obecenstva, no. A k premiéře jsem dostala knihu Kouzelné dudy. No a pak mi ještě psali lehké děvy města Prahy. Psali, čau Naďo, byli jsme na generálce, byla jsi skvělá. Nekecej, že jsi v našem oboru nikdy nepracovala, tak dobrá herečka zas nejsi. Přijď si s náma někdy zašlapat před jaltu Monika, Věra. No Lábus, pochopitelně.
3: No, ale ty jsi na to někdy mohla svým způsobem ale... i sama, protože když si třeba jela v tramvaji, neměla si lístek, že jo, tak to stačila vůbec... maličkost, jo. A... No,
2: to byla první. To se Oldřich loučil se Svobodou, nastupoval do auzu a někde se popíjelo na Vinohradech.
3: Tam prý taky dělali věci.
2: Malý hospudce a byla neděle, tenkrát ještě tramvaje jezdily přes Václavák a já jsem teda sedla na tramvaj číslo 22 a zjistila jsem, že nemám drobný. Koruna se tenkrát platila. No já jsem měla stovku jenom, no tak si říkala, tak ty dvě stanice. No jenže se zavřely dveře tramvaje a za mnou se ozvalo revize jízdenek, prosím. A já říkám, nemám. A pan revizor říká, no 50 to spraví, tak jsem mu dala 50 korun. No ale teďko najednou slyším, hele, to je ta herečka, to je ta Konvalinková, ona se z obrazovky nehne, ona jezdí na černo a podívejte se, jestli ona nekrade náhodou taky, že jo? No, tak já jsem příští stanici vystoupila, šla jsem pěšky a do 14 dnů mi přišly dva dopisy. A v jednom dopise stálo, vážená paní Konvalinková, 29. tohoto měsíce jsem s vámi jela tramvají číslo 22 směr Vinohrady. Neměla jste jízdenku. Fuj, styďte se, Naďo Konvalinková. Když jsem před 25 lety jela tramvají s Natašou Golovou, ta jízdenku měla. Ještě jednou, fuj a styďte se. Když jsem přijela do domova důchodců, kde bydlím, vše jsem sdělila svým spolubydlícím a byli rovněž otřeseni. Ještě jednou, fuj, vaše Anna Čermáková, domov důchodců Strašnice. No a druhý dopis zněl. Čau, Naďo. Seš jednička. Ty krávo, co pak nevíš, že ke konci měsíce chodějí revize? Taky kradeš v sámošce, scházíme se v hospodě na Žižkově, tvůj Pepa. No. Tak obojí byl Lábus. A i písmo změnil.
3: Jo.
2: Jo, jednou mi taky přišel dopis, jo, do ABC A já jsem to otevřela a tam vypadla složenka na 2000 a byl to dopis od ředitele nočního podniku Narcis. To bylo tam někde u Havelského trhu, na takový velmi pochybný podnik, a bylo napsáno: vážená paní Konvalinková, 14. tohoto měsíce jste navštívila náš noční podnik Narcis v silně podnapilém stavu v doprovodu dvou mužů cizí státní příslušnosti, v závorce Kuba. O půlnoci jste vyskoučela na stůl a jala se předváděti monolog Puka. Stůl pod vámi puknul. Prosím o náhradu. Zaplaťte přiloženou složenku. Ředitel, no zase lápus. Jo, a ještě jednou takhle přišel dopis a tam bylo zas napsáno, že mám volat na nějaké telefonní číslo a že mi píšou žižkovské ženy. No tak já jsem teda zavolala do žižkovské ženy, to byly ty ženy, jak stvárňovaly vždycky v prvomájovém průvodu před vládou obrazce. Tak, no tak jsem tam vzala a tam taková stařenka říká: je, Naděnko, vy jste tak hodná, že opravdu voláte. My jsme žižkovské ženy. My stvárňujeme v prvomájovém průvodu vždy obrazce před naší vládou. Kdybyste tak byla laskava a letos v prvomájovém průvodu nám pomohla stvárnit holubici, byla byste zobák.
1: Takhle veselou, spontánní a rozesmátou Naďu Konvalinkovou známe asi všichni, ale pozor, je tu i jiná Naďa. Taková, jak jsem ji poznal, když jsme natáčeli úryvky z dětských biblických příběhů. Nebo Naďa, která se na besedách s diváky loučí třeba právě takhle. Tímhle zamyšlením nebo meditací, kterou vám teď na závěr posílám. Dobrou noc a brzy naslyšenou.
2: Ať se stanu v každé době, nyní a navždy, ochráncem těch bez ochrany, vůdcem pro ty, kdo ztratili cestu, lodí pro ty, kteří plují přes oceány, mostem pro ty, kteří přecházejí řeky, úkrytem pro ty, kdo jsou v nebezpečí, svítilnou pro ty, kdo nemají světlo, útočištěm pro ty, kdo nemají kde hlavu složit, a sluhou pro všechny potřebné.